0: Narodil tady v Bělohradě na třetí straně. Já teda mám to štěstí, že můžu pořád do toho domku jezdit a můžu tam pobývat.
1: Některé z knih Svatopluka Hrnčíře jsem skutečně četla, ale až tady jsem zjistila, co všechno on stačil za svůj život vytvořit, co redigoval a tak. Teď zpátky k vaší rodině. Říkala jste na třetí straně, co to znamená?
0: No, třetí strana je tady taková ulice, která se táhne podél říčky Javorky. Nevím, co je na tom pravdy, ale tatínek vždycky říkal, že třetí strana se tomu říká proto, že náměstí, máme takové zvláštní podlouhlé náměstí a to má jednu a druhou stranu a za ním je říčka Javorka a potom je ta ulička, která je vlastně třetí strana toho náměstí.
1: Tuto máme. Vy jste byli tři děvčata?
0: Ano.
1: Tady je Hana Eliášová, ta je nejmladší, pak znám ještě Lenku Vybíralovou. Tu nejstarší, to je Lenka
0: Vybíralová.
1: A ta prostřední dáma?
0: To je Jitka Čeřovská. Moje sestry jsou o něco starší než já, oni jsou blízko za sebou a já jsem o něco mladší. Benjamínek rodiny.
1: Kde vůbec žijete všechny tři?
0: My jsme vlastně všechny tři vyrůstali v Praze. Lenka bydlí v Praze, já bydlím taky v Praze, ale hodně jezdím sem do Bělohradu. Ale Jitka, ta se tady usídlila, takže ta bydlí přímo v Bělohradě.
1: A já jsem zpátky, jdu ještě na ostrov, protože zároveň prý evokuje jednu z knížek vašeho tatínka.
0: No ano, on se nechal právě tímhletím zážitkem z dětství, tím objevováním té tajuplné zahrady inspirovat, když psal knížku, kterou později nazval právě Ostrov uprostřed města. Je to takový klukovský příběh o partě kluků, kteří právě v létě tajně proniknou do takové staré zarostlé zahrady a dokonce si tam udělají tábořiště někde v takovém nějakém zarostlém koutku té zahrady.
1: A tu knížku uvidíme uvnitř?
0: Určitě. No, to je jedna z knížek, kterým tatínek sám říkal moje rodné knížky, protože to jsou knížky, kde se hodně inspiroval prostředím Bělohradu. Ačkoliv ty knížky psal jako o současných dětech, tak hodně tam prostě se promítly i jeho vzpomínky z dětství. Jedna taková ta první a pro tatínka asi možná jedna z nejdůležitějších knížek byl právě Ostrov uprostřed města. Pak následovala třeba Kapsa ohnivého mloka, která je o tom, jak ta samá parta kluků objevuje prameny místní říčky. Tatínek dokonce ponechal ten název Javorka. A prostě putují proti proudu pod hrad Pecka, tam, kde Javorka pramení a tam teda objevují, kde ta řeka začíná.
1: Paní Hano, už jste sem zavedla vnoučata?
0: Byly tady už s námi několikrát. Já mám dvě dcery a obě dcery to tady mají moc rády a dokonce vlastně tady v parku mě pomáhali připravovat bojovku, která je spojená s tou výstavou, kde můžou zájemci šifrovat, jsou tady poschovávané, zašifrované zprávy a můžou teda si tu bojovku vyzkoušet. Je to vlastně v duchu takových šifrovacích her, které připravoval můj tatínek pro nás. Tak jsme se snažili podle toho trošku to připravit.
1: A my se také vydáme po stopách té šifrovací hry v té hudební pauze a pak se Hana Eliášová a Vlaďka Vildová vydají do zdejší oranžerie a podíváme se na další ostrovy, jak jsme předesílali. Ale ještě dřív, už po písničce, vám zvukem připomeneme i varnisáž, která se tady uskutečnila.

Na ostrově v Lázních Bělohradě, tedy v zámecké zahradě před oranžerí, natáčíme rozhlasovou návštěvu s paní Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře. Jak jsme slíbili, tak teď si připomeneme vernisáž ke spisovatelovu stému výročí narození.

0: po vernisáži. Ostrovy už jsme objevili, některé ještě hodně objevovat budeme.
1: Shodou okolností před rokem jsme měli výstavu s Jiřím Kovandou tady v tom prostoru. Já jsem nejstarší dcera Lenka Vybíralová, nejstarší dcera Svatopluka Rytíře.
0: Mohu se zeptat také vás, jak vy na tatínka vzpomínáte?
1: Myslím, že to moje sestra řekla hezky při tom zahájení. Je to byl introvert, který byl nespokojenější za tím psacím strojem. Celý dětství jsme slyšeli to ťukání. Ten jeho stroj tady vlastně je vystavený na výstavě. Když jsem byli malí, tak se nám hodně věnoval. Chodili jsme na výlety, hráli jsme takové ty hry, že jo, to bylo jeho schovávání nějakých psaníček a luštění hádanek.
0: Prý ho všechno zajímalo, že jste chodili ven a stále se díval, stále něco poznával a studoval.
1: Na výlet, tak jsme vždycky měli nějaký cíl, že jo, že někde něco buď to roste, že jo, nějaká rostlina nebo nějaký zajímavý zákoutí, že jo, takový to objevování zajímavých míst.
0: Vy jste tady říkala, že tatínek nebyl moc muzikální, protože my jsme tady slyšeli skautské písně na začátku. Myslím, že se to sem pěkně pasovalo, protože váš tatínek po válce vedl zdejší skauty, vedl Vlčata, myslím.
1: No, vedl. Asi zpíval, ale pro nás to trochu bylo překvapení. Sestra objevila v Kronice, že vlastně zpíval z ty skautské písničky. No. Sama teda zpívám taky trochu jako amatérsky, ale to mám po mámě a po mým dědovi, ale právě z maminčiny strany, no, který byl takový místní muzikant. No. Ale táta ten jako nějak tak to, moc jsem to nebyl. No.
0: Vím, jste si prohlédla výstavu.
1: No, ještě jsem to právě úplně nestihla.
0: Asi je to milé, že to tu je.
1: To určitě, no tak na první pohled to vypadá pěkně, jdu si to právě prohlídnout.
0: To byla paní Lenka Vybíralová, jedna ze tří dcer pana Svatopluka Hrnčíře. Tak. Teď už jsme s Hanou Eliášovou vstoupili do oranžérie. Tady je napsáno, no jo, začalo to v Bělohradě, protože Svatopluk Hrnčíř, tatínek Hany Eliášové, ale také Lenky Vybíralové a Jitky Čeřovské, se narodil v Lázních Bělohradě. Na jakých ostrovech teď jsme?
2: My jsme si ten symbol toho ostrova vybrali pro výstavu proto, protože tatínek se věnoval různým oborům. Připadalo nám, že to jsou vlastně takové jednotlivé ostrovy té jeho tvorby. No a samozřejmě ten ostrov taky trošičku vyjadřuje tatínkovu povahu. On byl spíš introvert s bujnou fantazií. On se velmi rád uchyloval někde do klidu, někam si zalezl a tam si něco četl, vymýšlel nebo psal. Bylo to takové jako útočiště, kam za ním nikdo nemohl. Já když jsem připravovala tu výstavu, tak jsem byla hrozně překvapená tou šíří toho, co všechno udělal. Takhle, když jsem to viděla najednou pohromadě a říkala jsem si, pro pána, kdy on to

0: vlastně všechno udělal. Jo. Doma fungoval docela dobře, on nebyl nějaký nedostupný, že by byl někde pryč, on byl pořád s námi doma. A jak říkám, jenom si vždycky tak jako trošku někam zalez a ano, klapání psacího stroje, to teda provázelo naše dětství, ano.
1: Připomenu, že tuto výstavu, která se jmenuje Ostrovy Svatopluka Hrnčíře, připravila výtvarnice Alena Tajmrová, abychom také udělali poctu tomuto jménu, protože je to zajímavě vyřešené.
0: Nám se totiž s Alenou stala taková zvláštní věc. Předesílám, že my se známe asi 40 let, jo. A když jsme se vlastně poprvé sešli, abychom se nad tou výstavou zamysleli, já jsem jí vzala takové, my tomu říkáme tatínkův archív. Ona si prohlídla, co tam všechno je k dispozici. Potom jsme si řekli, že každá si připravíme nějaké nápady. No a když jsme se znovu sešli, Alena přišla s nápadem, že by doprostřed té expozice dala maják, kterého by vedly vlny k takovým jako jednotlivým stanovištím, kde by byly různé ty podoby tatínkovy tvorby. A já jsem říkala, no a představ si, já bych chtěla, aby se ta výstava jmenovala Ostrovy. Tak si to úplně takhle sedlo.
1: Teď se tady na tatínka díváme, nad ním je taková ta bublina. On také připravoval komiksy.
0: Ano, byl hlavně celý život redaktorem. My dneska říkáme, že byl spisovatel, což nepochybně byl, protože napsal asi 30 knížek, ale většina těch jeho knížek vyšla, nebo jí napsal až v důchodu. Ale celý život byl redaktorem dětských časopisů a tomu se naprosto 100% věnoval. Kromě toho, že ty časopisy redigoval a že tam uveřejňoval svoje povídky a příběhy na pokračování, tak dělal i další věci. A jedna z nich byly právě komiksy. Psal scénáře ke komiksům. Někdo třeba říká, že komiks odnaučí děti číst, že je lepší, když děti čtou beletrii, ale tatínek měl úplně jiný názor. On říkal, když ty děti nečtou, tak ať čtou aspoň ty komiksy. Myslel si, že naopak ten komiks může ty děti k četbě přitáhnout. Začal zkoušet ty scénáře, psal buď to podle námětů, jako třeba J.M. Troska, to byla dobrodružná četba jeho mládí. Dneska už se to asi moc nečte, ale on prostě si vzal ten námět a udělal z toho komiks. Potom i měl spoustu komiksů, kde to byly jeho vlastní návrhy. Tatínkův psací stroj, je tam jeho hrnek, taková ta sovička, v který jsou tušky, lupa, brýle, ty pomůcky na grafickou úpravu stránek v časopise, tak to je taky jeho. A i ty obrázky na zdi, ty skutečně měl doma na zdi.
1: Tady vlastně ten komiks začíná. On tady sedí a diví se, cože? 100 let? No jo, začalo to v Bělohradě, to je další bublina. A další bublina, tam jsem objevil svůj první ostrov. A tam jsme s Hanou Eliášovou před chvílí byli. No a o těch dalších ostrovech už zase za chvíli.

láska tolik vzdálená je blízká. Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak.

Pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ať jí rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel a kam jdeš.

pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem, a meky, myky, vrt a dál už nic. Dál.

0: Zanou Eliášovou jsme na ostrově. Dalším ostrovem je tady Bělohradská oranžerie, kde si připomínají 100 let od narození spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře, bělohradského rodáka. On tady s námi i je, sice už jenom na snímku, ale velice výmluvném.
1: Zrovna něco píše, má propisovačku v ruce a jestli vám připadá, že má tmavé konečky prstů, tak to je proto, že loupal ořechy předtím. Od toho má ty špinavý ruce. Bylo to potřeba udělat, tak to
0: tak
1: dělal.
0: To dělal. Tady je časopis Pionýr, on tam působil, vidíte. On byl spoluzakladatelem Ohničku.
1: Ale tam se dlouho neohřál, tam byl asi tak rok, protože potom šel na vojnu a když se vrátil z vojny, tak už naskočil do nově založeného časopisu Pionýr. Byl tam asi od 5. čísla, ale už od 1. ročníku.
0: My se chceme podívat na to rodinné zázemí Svatopluka Hrnčíře. Ta klukovská léta v krajině dětství byla tak nádherná, že jsem na ně nemohl zapomenout. A druhý důvod, proč píši pro děti, nejvděčnější čtenáři jsou ti, pro které je zahrada ostrovem a potok veletokem. Pamatuji se na to.
1: Tak on měl velice inspirativní rodiče. Tatínek, ačkoliv teda neměl nějaké vyšší formální vzdělání, tak byl veliký čtenář a 33 let tady dělal knihovníka v Bělohradě. Byla to tehdy vlastně dobrovolná funkce, půjčoval knížky jenom v neděli ve volném čase. To tátu určitě inspiroval, táta byl taky veliký čtenář a dokonce, když se rozhodoval po maturitě na gymnáziu, co bude studovat, tak šel na státní knihovnickou školu, takže on byl vlastně vystudovaný knihovník. Co se týče jeho maminky, ona byla magistra farmacie, takže docela jako vzdělaná žena. Nicméně byla doma s 5 dětmi, k té farmacii se vrátila, až když děti byly velký, tak potom teda šla zase znovu prodávat do lékárny. No ale ona se ohromně zajímala o historii, to byla její veliká vášeň, i o genealogii sestavila rodokmeny různých těch větví naší rodiny, redigovala místní lázeňský týdeník a tam táta trošku přičichnul k tomu redaktorskému řemeslu. Moc se mu líbilo prostředí tiskárny, protože on nosil prostě ty materiály do místní malé tiskárny pana Vojtíška. Tam ho jako začalo lákat tohleto řemeslo. Kromě toho, maminka taky měla velice ráda přírodu. Ona znala, kde jakou kytičku, byla to vášnivá houbařka, chodila hrozně ráda do lesa. Myslím si, že tam zase je ta láska k přírodě tátova. Mimo jiné jsem zjistila, protože babička teda byla žena, která byla dost neuvěřitelná a napsala velice obsáhlé vzpomínky, tak jsem zrovna nedávno v těch vzpomínkách našla, že v roce 1935 si tam poznamenala, ona měla 2 syny a 3 dcery, kde jsem pro hochy vymyslela krásný výlet. Šli jsme proti proudu Javorky hledat její prameny. Takže v tom roce 35 to bylo tátovi 9 let a zřejmě teda ten nápad, který on využil v knížce Kapsa ohnivého mloka, úplně ten prvopočátek byl teda nápad babičky. Jí to napadlo, že by mohli takhle pátrat.
0: No a vy jste vlastně s tatínkem také pátrali nebo objevovali v přírodě. Jaké to bylo, ty výlety s ním?
1: Bylo to hezký, i když teda dneska lituju, že jsme nebyli pozornější a že jsme líp neposlouchali, ale ono to tak je, že ty malí děti si toho nevážejí tolik. Když si vzpomenu na tátu, on byl takové dobrodružné povahy, ale on nestál o nějaká velká dobrodružství. On si užíval právě takové ty výlety po okolí, všeho si všímal, každá drobnost ho zaujala, ve všem viděl něco úžasného nebo tajemného. Vždycky, když narazil na nějakou takovou jako záhadu, tak se tomu věnoval a snažil se přijít na to, co to tam v té přírodě objevil. Stejně tak, jako jeho maminka pátrala v těch archívech a hledala ty kořeny naší rodiny, tak on zase jako rád pátral na těch výletech.
0: Mě by také zajímalo, jestli se některá z vás potatila.
1: Co se týče literární činnosti, tak zas tak úplně ne.
0: Lenka je malířka, výtvarnice, ilustrátorka.
1: Ano, obě moje starší sestry jsou výtvarnice. Lenka, ona má 2 obory, bych řekla. Krásně jí jde vědecká ilustrace přírody, hlavně teda jako živočichy, kreslila pro encyklopedii zvířat, plazy a ryby.
0: Dostala zlatou stuhu, tuším.
1: No a potom se teda věnuje ilustracím knížek pro děti. Jitka je taky velice šikovná výtvarnice, ale spíš jí baví zahrada a chov slepic, kde teda dosáhla už pozoruhodných výsledků.
0: No neříkejte, chovatelka přímo.
1: Chovatelka, ano. Snaží se jim prostě udělat krásné prostředí, tak aby ty slepičky tam byly šťastný. Slepičky se tam dožívají vysokého věku, protože tam zasloužilá nosnice, která už nenese, tak ta nepřijde do polívky, ale v klidu dožije na zahradě.
0: A vy jste učitelka?
1: Učitelka.
0: A s aprobací?
1: No aprobace čeština, angličtina. Musím říct, že jsem češtinu nikdy neučila, protože vždycky byla taková poptávka po angličtině, že jsem vždycky učila jenom teda angličtinu. Už jsem teda v důchodu, ale celý život jsem učila v Praze.
0: Hana Eliášová v naší rozhlasové návštěvě mě provází po ostrovech Svatopluka Hrnčíře tady v Lázních Bělohradě. Po krátkém hudebním vstupu si řekneme, kdo byl Svatopluku Hrnčířovi inspirací.

0: na ostrovech Svatopluka Hrnčíře. Jsme s Hanou Eliášovou, oranžerií v Lázních Bělohradě. Jsme na jednom ze zdánlivě posledních ostrovů. I když kdybychom se podívali dál, tak jich objevíme víc. Jedním z těch ostrovů může být tamhle ta pagoda třeba.
1: To je zajímavá věc. To se týká té trilogie uctívačích Ginga, protože ta se stala velice populární a myslím si, že Státova díla je jako nejživější v současné době stále ještě. Ta knížka inspirovala jeden tábornický oddíl z Ostravy k vytvoření takové velké terénní šifrovací hry, kterou oni pořádali 10 let po sobě, jako 10krát. Pro účely té hry jeden pan Jung, vyrobil tadyhle tu úžasnou pagodu, protože táta napsal, že ti uctívači Ginga měli takovou vzácnou památku, pagodu, takže on ji opravdu podle toho popisu vyrobil, potom byla součástí té hry.
0: Co je to zpívající pudřenka? Není to nějaký předmět, který předběhl svou dobu?
1: Ten film Zpívající pudřenka využil námět tatínkovi úplně první knížky, která vyšla v roce 1959. Jmenovala se Případ skončil v pátek a byla to taková dětská detektivka, která na rozdíl od všech ostatních jeho knížek se odehrává v Praze. Tak to je taková anomálie trošičku. A celá ta knížka se točí okolo takového senzačního vynálezu, kdy nějaký inženýr vynalezne takový kapesní telefon. Ten telefon on má 2 stanice, jedna ta stanice ukrytá v pudřence a druhá v cigaretovém pouzdře. No a ti dva lidé, kteří mají u sebe tu pudřenku a to cigaretové pouzdro, tak si můžou telefonovat. Samozřejmě nám to může připomenout dnešní mobil, takže tatínek v roce 1959 vymyslel, jak by bylo skvělé, kdyby lidi v kapse měli takový příruční telefonek. Ten film, dlužno poznamenat, že teda využil ten námět toho telefonku, ale že se ten scénář dosti odchýlil, že tam scénárista Otto Hoffmann přemyslel prostě nějaké postavy, nějaké zločince, kteří to cigaretové pouzdro ukradnou, to tam tatínek úplně neměl. On se sice ten telefonek ztratí, ale nakonec to má logické vysvětlení, někde zapadne v autě a najde se. Nicméně ti kluci si myslí, že je někdo ukradl a pátrají po tom zloději, takže celé je to o tom pátrání, je to taková, jak jsem řekla, detektivka.
0: No a dobře obsazený český film. A
1: ten film ale je úžasný, je to taková trošičku jako parodie na gangsterky, je veselý a úžasně obsazený. Ano, ty role padouchů, jak vidíte tady na obrázku, tak Kemr, Hrušínský, Filipovský a Kopecký, to jsou ti padouši.
0: Slušná společnost, ano. No,
1: a i v těch dětských rolích, tam žota holčička Zuzana Ondrouchová, pozdější herečka, taky tam hraje malý Karel Smyček, režisér.
0: Ano, z té party
1: vidím. Obrýlený chlapeček. Mm-hmm. Ráda bych zmínila knížku Únos krále hádanek, protože za tu tatínek dostal asi svoje největší ocenění. Ta knížka byla v Itálii oceněna Evropskou cenou za literaturu pro mládež. Asi to je proto, že ta knížka je opravdu nevšední. Táta od malička hrozně rád luštil všelijaké hádanky a šifry, rébusy. Potom, když byl redaktorem, jeho takovou doménou byly úžasné soutěže v časopise pro čtenáře.
0: SH, to může znamenat Sherlock Holmes nebo Svatopluk Hrnčíř. Hana Eliášová se tady usmívá. K čemu to pasuje?
1: To může znamenat Spejbl a Hurvínek.
0: Ano,
1: že? Tak táta se pyšnil tím, že má stejný monogram jako Sherlock Holmes. On vlastně byl takový detektiv amatér, hrozně ho bavilo pátrat po nějakých tajemstvích nebo záhadách. Kromě toho, že teda napsal několik takových dětských detektivek, tak také psal řadu let do několika různých časopisů takové případy pro začínající detektivy, což byly krátké povídky, v kterých byly obsažené nějaké stopy a čtenáři měli zjistit, kdo byl pachatelem nebo co se to tam vlastně stalo a potom napsat tu odpověď do časopisu. A zajímavé je, že těchto těch případů pro začínající detektivy tatínek napsal 244.
0: To je úctyhodné.
1: Tedy psal je do mateří doušky, do pionýra, potom se pionýr jmenoval Filip, do skauta Junáka a některé teda vyšly i knižně. 7 sněhuláků, to jsou ty případy z mateří doušky pro ty menší děti,
0: ano,
1: potom z Pionýra a z Filipa, tak to byla detektivní kancelář Dvořák a Filip se to jmenovalo, které dokonce propůjčil tvář herec Josef Dvořák. Ten vizuál.
0: Ano, nepátral.
1: Nepátral, nic s tím jinak společného nemá, ale nechal se několikrát vyfotit jako Sherlock Holmes pro účely toho seriálu.
0: A zažila jste někdy, paní Hano, že třeba doma se něco nemohlo najít? Dokázal tatínek najít to vodítko?
1: Teda jako opravdu táta nikdy si nedal pokoj, dokud záhadu nevyřešil. Vzpomínám takovou jako jednu hloupou maličkost. Mně se přetrhl řetízek s takovým srdíčkem. Seděla jsem při tom u stolu a to srdíčko někam spadlo na zem a já jsem ho vůbec nemohla najít. No a táta obrátil celý pokoj z hůru nohama a nepřestal, dokud neobjevil, že to srdíčko mě zapadlo do bačkory, ale pod vložku, jo, takže jsme se do té bačkory několikrát dívali, až nakonec táta bačkoru rozebral a našel ho.
0: Dopátral zkrátka.
1: Ale skutečně vždycky, když byla nějaká záhada, tak pátral. To pátrání ho hrozně bavilo.

0: Posloucháte rozhlasovou návštěvu z ostrovů s Hanou Eliášovou, dcerou spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře. První ostrov jeho života, dá se říct. Tím ostrovem byla zámecká zahrada tady v Lázních Bělohradě. Postupně jsme se dostali i přes ostrov rodinného zázemí. No a teď jsme na ostrově, kterému vévodí maják. Ten maják může symbolizovat jednak ostrov, ale jednak také zdroj inspirace. Kdo byl tím zdrojem pro vašeho tatínka?
1: Já bych určitě měla zmínit Jaroslava Foglara, protože ten byl pro tátu důležitý už od útlého mládí. On odebíral časopis Mladý hlasatel, kde byl Foglar tehdy redaktorem. Přes něj se dostal ke skautingu, protože v Bělohradě, když byl malý, tak tady nebyl žádný skautský oddíl, ale Jaroslav Foglar skauting propagoval v Mladém hlasateli a vyzval čtenáře, aby si zakládali kluby Mladého hlasatele, což bylo právě hrozně prýma pro ty děti z venkova, kde ten skautský oddíl nebyl. Uveřejňoval takové návody, jak by ta činnost toho klubu měla vypadat, jak si tam mají rozdělit role. Jedna z těch důležitých rolí byla písař klubu a tatínek vždycky, on byl členem několika těch klubů postupně a vždycky byl tím písařem a psal kroniku. Ty členové těch klubů měli podávat do časopisu hlášení o té své činnosti a to se potom taky v těch časopisech uveřejňovalo. Zajímavé je, že když vlastně za války byl skauting a i Mladý hlasatel zakázaný, tak tady v Bělohradě několik těch klubů, včetně toho tatínkova, působilo úplně samostatně, se tady věnovali té činnosti, chodili do přírody a podnikali různé akce. Když bylo po válce, tak to bylo tátovi už 18-19 let, tak s těmi svými kamarády se rozhodl, že si tady sami založí skautské středisko, už jako vedoucí. Takže takhle vlastně byl Jaroslav Foglar inspirací v tom skautingu. Potom samozřejmě byl pro tatínka inspirací i jako redaktor. Táta, když nastoupil do Pionýra, tak po nějaké době, tuším, že to bylo v roce 61, se spolu tedy se šéfredaktorem Jiřím Havlem rozhodli, že tak jako oživí tu myšlenku toho klubařského hnutí Foglarova, napsali takovou zase výzvu čtenářům, aby si zakládali, oni to tehdy nazvali tak jako dobově turistické rozvědky. No ale v podstatě to byla výzva k tomu, aby děti chodili do přírody, tábořili, oni v časopise taky uveřejňovali takové rady, co se dá všechno v té přírodě dělat. No a taky děti podávali hlášení o té své činnosti. To byla další jako inspirace.
0: Pro mě byly knížky Jaroslava Foglara Mými soukromými ostrovy. Moc ráda jsem je četla a nikdy jsem si nenechala ujít, když v televizi reprízovali Záhadu hlavolamu, kde ještě vystupoval Jan Tříska jako Široko. Jen mě vždycky mrzelo, že tam ta děvčata jaksi scházejí. To mi bylo líto.
1: No, tak o tom bych ráda pohovořila, ale nejdřív bych možná řekla, že Foglar byl tátovi inspirací i jako spisovatel, protože už několik let po Foglarově smrti se tatínek pustil do takové knížky, která na Foglara navazuje. Když četl knížky o rychlých šípech, když četl knížku Stínadla se bouří, tak tam se Foglar zmínil o takovém tajemném sdružení uctívačů Ginga. Bylo tajemné, protože nikdo vlastně nevěděl, kdo to jsou ty uctívači a podrobnosti. No a tatínek se hrozně těšil podle svých slov, co ten Foglar o nich dál napíše. Jenomže Foglar, jak měl těch nápadů spoustu, tak tuto myšlenku opustil a už o nich nic nenapsal. Právě někdy v 90. letech táta si jednou posteskl svému kamarádovi Jurovi Stegbauerovi, že to je škoda, že Foglar nevyužil tuhletu myšlenku, tenhleten námět. No a Jura mu řekl, protože on byl zároveň nakladatel, vydával knížky dobrodružné pro děti, tak mu řekl, tak to zkus napsat ty, zkus něco vymyslet. No tak táta to zkusil a nakonec ty knížky byly tři. Je to tedy Ostrov uctívačů Ginga, Poklad uctívačů Ginga a Maják uctívačů Ginga. Vy jste narazila na to, že vás mrzelo, že Foglar nikdy v knížkách neměl děvčata. Tak myslím si, že je dost důležitý tady podtrhnout, že u táty tomu bylo naopak, že vlastně v každé té jeho knížce, i když se vždycky odehrává, teda je o nějaké partě kluků, tak vždycky tam má nějakou důležitou dívčí figuru. Například v těch Uctívačích Ginga je dívka, která velice ráda luští šifry a která, když vlastně ti kluci pátrají po stopách tady toho starého tajemného sdružení, tak ona jim pomůže rozluštit různé stopy, aby tady mohli v tom pátrání pokračovat.
0: Hurá, děvčata tam jsou. Sama jsem se o tom tedy přesvědčila. My jsme stále doprovázeni zvuky z toho jednoho ostrova ze zámecké zahrady. I to nám proniklo do té naší rozhlasové návštěvy, ze které se tady z oranžérie v Lázních Bělohradě loučí
1: Hana Eliášová
0: a od mikrofonu také Vlaďka Vildová. A my jsme si touto návštěvou připomínali nenápadného titána českého komiksu, ale také spisovatele a redaktora Svatopluka Hrnčíře. Paní Eliášová, děkuji a na viděnou mezi knížkami vašeho tatínka a na ostrovech, pokud budeme dostatečně vnímaví, tak ty ostrovy sami dokážeme rozeznávat.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Hezký den, vážení posluchači, z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po 6. Milon Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Aloise Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Jožka Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo, možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, první láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr Slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak jsi zrudnul jako děcko, když propukla hubička, po to tváře potom zvolil si milostná psaníčka.
0: Trhal s lísky u sedmi krásky, zda tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal jsi noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta první nevrací se aspoň tisíckrát.

Vypadala, že je nesmrtelná, má první pěvecká hvězda Standa Procházka. Později, bohužel až ve stáří, jsem se s ním seznámil. A když jsme na hudebním festivalu Kubešova s Oběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svoji mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád. Ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Lažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá Jindřich Zíka, hraje rozhlasový swingový orchestr Václava Halaváče z Českých Budějovic.

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek, ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

Posloucháte Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn, v lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

S Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k nim švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabáková Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani jsem jí nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem se poděkovat mojmu hudobnému otcovi, kterým je kapelník a skladatel pán Jan Slabák, za to, že má naučil vnímat ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat tady. Ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břinkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít i přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

jsem jí sliboval. A když jsem to chtěl jednou zkusit, jo, to jsem si dal. Jo, tolikrát, ach, tolikrát jsem dobrou vůli měl. Na rukou tu dívku nosit skutečně jsem chtěl. Jednou jsem se pokusil a zle to dopadlo. Ono mi to drahlo.

Proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky k předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém, cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény, Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo, spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linhasingers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: Hezké chvíle plné šarmu i toho zářijového přeje i dnes Lada Klokočníková. A co vás v následující hodině čeká? Poslední osobností, kterou jsme ještě v magazínu nepředstavili a kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších, je Saskia Burešová. V létě tato dáma první velikosti oslavila kulaté narozeniny a tak na ně, stejně jako na podzimní plány, se zeptáme už za chvíli. Taky se vydáme do České Třebové za nadčasovou českou módou, kterou vytváří s dcerami Pavla Machačová. Ta nám taky poví, co by nemělo chybět v podzimním šatníku. S šarmem se vypravíme i do cirkusu Prince a přímo v šapito vyspovídáme vzdušné akrobatky Vanesu a Sofii Lagronovi. V kosmetickém rádci pak představíme novinku v omlazování pleti PDRN a chybět nebudou ani další pravidla etikety s Danielem Šmídem. Dnes probereme téma, jak zvládat hádky, no a v konci pořadu rady, jak plánovat cvičení, dá v posledním díle našeho seriálu sportovní instruktorka Gabriela Bašková. Témat hodně, tak doufám, že si alespoň některé vyberete.

0: jednou z osobností, které posíláte hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a která je tedy jednou z 10 finalistech, je Saskia Burešová, televizní a rozhlasová moderátorka a bývalá hlasatelka Československé, později České televize. Dobrý den, paní Saskio.
1: Ano, dobrý den, také přeji.
0: Bylo letošní léto výjimečné. 29. července jste oslavila kulaté narozeniny, takže já si říkám, určitě výjimečné léto.
1: Určitě bylo v duchu právě těch oslav mých kulatých narozenin. Kolegové z kalendária mi přichystali nádherné překvapení, květiny a dorty, věcné dary, zpívali mě dokonce, bylo to nádherné. No a jinak jsem samozřejmě i přes léto natáčela kalendárium a teďko, pokud jde tedy o budoucnost, tak s Luckou Výbornou chystáme ten její pořad Výborná show, to bude někdy natáčený v říjnu. Pak ještě taková novinka, já točím seriál o záludnosti umělé inteligence, který je určen nejenom starším občanům a na konkrétních případech upozorňujeme, jak právě ta umělá inteligence pomáhá, ale zase na druhou stranu, jak je záludná a hlavně zneužitelná. No a jinak spolupracuji s rádiem například v Humoriádě, točím rozhovory, byla jsem v porotě na Muži roku, uvádím různé firemní akce, besedy s diváky, někdy plesy dokonce. Jsem ráda, že v tom roce, který vlastně, nebo ono už to bylo před rokem, kdy se mi tak trošičku celý svět nějak zhroutil, tak jsem ráda, že mám práci, protože v té práci prostě člověk, ne že by úplně zapomněl, ale určitě ho to nějak jako duševně očišťuje.
0: Jak se zdá, tak na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůžete. A jak jste říkala, je to radost pro člověka, když má práci, která ho baví. No to kalendárium, jestli se nepletu, paní Saskio, ono už má také 30 let jako naše anketa.
1: 33
0: dokonce.
1: Ano, před třemi lety jsme právě slavili to 30. kulaté výročí a teď už je to 33. rok a když si představíte, že neděli co neděli, ano. Pořád vysíláme, tak už je to teda opravdu jako dost dlouhá doba.
0: Zeptám se i na tu zahrádku, kterou máte tolik ráda, byl na ní v létě čas, protože vyjmenovala jste řadu akcí Muž roku tady u nás v Náchodě a řada dalších, jestli pak tedy nedostala na frak, tak trošku ta zahrádka.
1: Na frak dostala počasím, ale musela jsem si na ní udělat čas. Samozřejmě tentokrát bych řekla, že jsem musela té zahrádce věnovat více toho času, protože se musela pořád zalejvat. A když jsem teda nebyla v Praze a různě jsem teda objížděla jednak tyhle ty všechny akce, které jsem vyjmenovala, no tak jsem do toho zapojila celou rodinu, syna, vnučky prostě, kteří zalévali za mě, jo, aby ta zahrádka úplně nespustla.
0: No, já si myslím, že rodina to je to nejkrásnější, co člověk v životě má, když má šťastnou rodinu. Jak často se vídáte s vnučkami, se synem? Je na to čas v tom kolotoči pracovním?
1: Určitě, oni mě pomáhají, vnučka dokonce tady občas bydlí, poté, co se teda to stalo, že mi zemřel manžel, tak bych tady byla úplně osamělá, takže to oni mě nenechali takhle samotnou. No a syn je teda strašně hodnej, tak ten tady je obden a nějak denně si voláme, takže já jsem pořád jako ve styku s rodinou. To je pro mě velice blahodárné.
0: Zastavím se ještě u té rozhlasové práce, protože mluvíme o rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. Ta přízeň posluchačů je veliká, mají vás rádi, dívají se na vás televizi, poslouchají, jak jste říkala, v Humoriádě, setkávají se s vámi rádi. Co ten rozhlas pro vás v současné době?
1: Já mám rozhlas strašně ráda. Já jsem samozřejmě v rozhlase účinkovala už před mnoha a mnoha lety. Já jsem dělala hosta do domu, uváděla jsem, dokonce jsem i psala kolotoč, to mě nesmírně bavilo. S Jirkou Ptáčníkem jsme ho moderovali a Humoriáda je velice přínosná a moc mě taky těší. Teď zrovna asi za hodinku jedu za Pavlem Vítkem do rádia a budeme točit rozhovory, tak vidíte, že rádio je mi velice blízké.
0: Tak já už nebudu zdržovat a jenom se těším, že se 23. října sejdeme na gala večeru Šarmantní osobnost roku, kde budete jedním z hostů právě dvouhodinového přímého přenosu

0: trendy.
1: Mám takový dojem, že řekne-li se machač fashion, pak se většině žen vybaví nadčasovost, elegance. A já jsem velice ráda, že dnes mám u mikrofonu v módních trendech Pavlu Machačovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože o té eleganci a nadčasovosti si budeme povídat, ale i ve vztahu k podzimní módě.
2: Určitě, tak já bych možná začala asi střihem, nebo co se teďka asi v modním světě nosí. Samozřejmě zůstává pořád klasika široké kalhoty, potom se nosí hodně balónové kalhoty a samozřejmě, kdo má rád slimky, tak určitě slimky také, i když už trošku jim odeznívá. Ale třeba v pojetí slimkové kalhoty, kozačky, velké sako si myslím, že určitě nešáhnete vedle. A samozřejmě ke kalhotům patří i helenky, takže dneska se dává velký důraz na ramení vyspávky a trošku, aby ta silueta působila žensky a určitě ladila k těm širokým kalhotům, tak se dává důraz na pas. Dělá se to buď výběrama v pase, různým řasením, anebo když nám to ta helenka nedovoluje, tak si můžeme vlastně vystačit trošku s páskem. A určitě zase, když potom zvolíme další část šatníku, takže nějaký kabátek, zase k těm širokým nohavicím si můžeme dovolit jak sáčko, kabátek, kratší délky, zase důraz klidně na ty vyspávky, může být určitě krástky i vypasovaný, to vypadá moc hezky ženský, ale samozřejmě i větší velikost, to spíš doporučuji štíhlejším postavám. Potom teda co určitě už nás ovládlo i minulou sezónu, jsou balónové kalhoty. Trošku se tam přidávají na boku kapsy, takové ty cargo kalhoty. Je to trošku army styl, ale zase, když je to třeba ušité z krásné konfekční látky, vypadá to elegantně, působivě a zase určitě vypadá moc hezky tyto kalhoty, když se strčí do kozaček. Je to takový ten trend i ukončení těchto kalhot se dělá hodně na tkaničky, šňůrky, gumičky. Takže určitě doporučuji i nosit kalhoty do kozaček. Samozřejmě zase nesluší každému, musí si to každý nastavit, aby to bylo podle jeho gusta.
1: Když se na vás dívám, vy jste dnes v krásné čokoládové, já si myslím, že čokoládová, ta hnědá barva, ta naprosto souzní s podzimem.
2: Určitě, myslím, že je hodně lichotivá k obličeji. Černá je taky dobrá barva, ale ta černá nám ukazuje nám ty nedostatky. Ta čokoládová je lichotivější a určitě se dobře kombinuje s pastelovými barvama, protože nám nedává takový ty tvrdý kontrast jako černá růžová. Takže když máme hnědou a růžovou, hodně to lichotí a nemusí to být jenom zimní typy, které si to můžou dovolit. Mm-hmm. A ještě teda chci říct, že ta čokoládová barva hodně se dobře kombinuje s barevnou

0: růžovou, žlutou, červenou, vypadá to moc hezky.
1: Pojďme ještě se podívat na tu barevnost podzimu.
0: Určitě zase bude módní hodně bordo a i takový odstíny zelené. I ta tmavě modrá tam hodně je vidět. Se říká, jsou to barvy, které hodně používají Italové.
1: Já když jsem se tady dívala na ty vaše kolekce, tak mě zaujaly i ty krásné podzimní kabáty, mnohdy vyšívané, vzorované.
0: No, my máme rádi určitě takovou trošku jako výstřednost, takže ty kabáty já mám ráda, protože ta zima je taková trošku nudnější v těch vzorech a i barevnosti než je léto, jaro. Takže si myslím, že si vůbec nemusíme, když máme ten spodek jenom takový jednodušší, dovolit ten vrchní díl oblečení zvolit trošku výraznější. Může být důraz buď teda i na ten materiál nebo na střih. Já říkám, že ten kabát má vypadat jak šaty.
1: Je ještě něco, co byste ženám doporučila teď na podzim, co by měli mít ve svém šatníku?
0: Tak si myslím, že určitě základ veškerého šatníku jsou široké kalhoty. Neutrální barva, buď teda ta čokoládově hnědá nebo černá, protože k ním se právě hodí jak krátký sako, delší sako, anebo úplně dlouhý kabát. Takže si myslím, kalhoty, klasická, jednoduchá halenka, pod vlíkání třeba pod šaty, k těm kalhotům, pod saka, takže určitě nějaká pěkná halenka, zase se nemusíme bát barvy a určitě já doporučuji každé zákaznici, aby měla pěkný sáčko.
1: Budeme si pamatovat. Děkujeme za rady na podzim, no a pro ty další si zase do České Třebové rádi přijedeme. Mějte se hezky a nashledanou. Pavla Machačová.

0: Šarmem do společnosti.
1: Dnes jsme se s Šarmem vypravili do cirkusu Prince a teď jsme přímo v Šapito, kde tráví velkou část svého života sestry Sofia a Vanessa Lagronovi. Dobrý den, dámy.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem říkala, že jsme v Šapito a když se podívám nad sebe, tak vy máte jako specializaci vzdušnou akrobacii, takže dnes tedy tady na pevné zemi, ale na představeních jste tamhle v té výšce. Jaká je to výška?
2: Ano, je to 10 metrů plus vlastně záleží, kde se v jaké výšce pohybujeme.
1: Vy jste osmá generace vlastně Lagronových a Berouskových, takže ta historie je tady opravdu veliká. Takže čím to, že se stal cirkus vaší láskou? Bylo to tím, že tedy rodiče chtěli, anebo že Vanessa a Sofia okukovali, už od malička přicházeli do Šapito a říkali si, mami, tati, já to chci taky.
2: No, takhle to nebylo. My jsme byli takový rešťáci, takže my, co jsme mohli, tak jsme zničili a měli jsme úplně jiný nastavení se sestrou. Ale potom přišli rodiče a začali vlastně rodiče s náma pracovat. Začali jsme chodit na gymnastiku, do baletu a tréninky, že jo, rodiče vymýšleli, jaký to vystoupení budeme mít. Ne každá jsme byla v něčem dobrá, takže já třeba jsem žonglovala dobře, sestra to neuměla. Potom i gymnastika, že jo, vzdušná akrobacie, co vlastně nám šlo, tak to jsme se snažili jako se naučit, no.
1: Kdy jste se poprvé vznesli do té výšky, vzpomenete? A báli jste se?
2: Poprvé, to mi bylo asi 8, nevím kolik tobě, Sofie.
3: Jsem kolem 10.
2: A určitě jsme se báli, je to bez jištění, samozřejmě, tam nemůže být jištění.
1: Já si říkám, že pro vás ten cirkus není zaměstnání, je to životní styl a vy jste se nechali slyšet, že je to poslední romantika na světě. Jak si to máme vysvětlit?
2: Je to poslední romantika na světě. Já si myslím, že my tady u toho umřeme. Ať to je, jak to bude, jak ta doba se změní, tak každopádně z toho pocházíme a budeme na to i vzpomínat a budeme to dál sdělovat našim dětem. A je to něco neuvěřitelného, jsem za to ráda. Jsme na to pyšní a jsme pyšní na rodiče a na všechny naši předkové, co dokázali.
1: Stalo se někdy, že člověk třeba zaváhal a teď nevěděl, jak to dopadne?
3: To většinou přichází, když se neshodneme se sestrou, tak jako nekomunikujeme, ale ve vzduchu musíme spolu komunikovat, nejli slovy, ale obličejem nebo nějakými gesty, ale já si myslím, že každá jsme profesionální a víme, co máme dělat, takže nepotřebujeme jako nějaký vážný kontakt.
1: Jak vypadá takový váš pracovní den?
2: Musíme se prvně postarat o zvířátka. Potom třeba, když někdo chce pomoct, mamka nebo taka, tak samozřejmě musíme pomoct mamce. A potom máme někdy, když prostě to vyjde čas pro sebe a to se musíme vlastně připravit, nalíčit, rozcvičit se a to připravit to své tělo na to, že půjde vystupovat vlastně tu akrobaci, není jen tak jednoduchý. Má to třeba hodinu, se musíte na to fakt jako připravit. No a pak máme představení a tam jsme dokonalí.
1: Jste obě krásné dívky, 1,19, 1,22 let. Neuvažovali jste nikdy o tom, že byste změnili své zaměstnání?
3: Ono o tom ani nemůžete uvažovat, protože já se sestrou, my jsme se do toho narodili, jsme v tomhletom režimu, v tomhletom od malička a když neznáte něco jiného než tohleto, tak ono vás to ani neláká. Já třeba jsem si udělala střední školu kadeřnici a nikdy jsem nepřemýšlela, že bych opustila cirkus, otevřela bych si někde salon a něco někde, ne, vůbec. Ono už vás to má a nechce vás to pustit.
1: No teď jste tady v Hradci Králové, kam budete pokračovat dál? Protože vy vlastně žijete stále v Maringotce, jste stále na cestách, to vám také nevadí?
2: My tam upřímně máme radši než dům. Ty maringotky a ty karavany, jsme na to tak zvyklí a máme tam vlastně pohodlí, máme tam úplně všechno, kuchyň, velkou koupelnu, ložnici, obývák, takže tam je to jako multifunkční. A máme v plánu Šumperk, kde to myšl, když se nám to podaří.
1: Když mluvíme o tom životě na cestách, tak kde trávíte zimu?
2: Zimu trávíme na zimovišti v Praze. Setkáváme se s rodinou, protože se nevidíme. Oni taky odjíždějí, jako my odjíždíme vlastně na sezonu s cirkusem, tak oni odjíždí do angažma. A pak se vlastně staráme zase o ty zvířata, takže všechno je to o těch zvířatech.
3: Všechno je o zvířatech. No.
1: Přeji hodně radosti z vašeho krásného života ve vzduchu, z vaší akrobacie i z toho života tady v Šapito. No a těším se zase někdy v Hradci. Naschledanou.
2: Děkujeme.
3: Naschledanou.

0: magazínu o životním stylu velice ráda používám slovo radost. Většinou se ptám na radosti všech hostů, kteří přijdou k nám do studia. A bude tomu tak i dnes, kdy naproti mě sedí expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak Danieli, poslední radost vašeho života, co bylo?
1: Jejda, já mám radost víceméně ze všech věcí. Mě dělá radost, že se vidím s lidmi, které mám rád. Mě dělá radost, že svítí slunce, když si uvědomím, že svítí. Mě dělá radost opravdu mnoho banálních věcí. Když vidím svého syna, který se dívá na šneka, to je pro mě obrovská radost. Já mám radost z takových malých věcí a samozřejmě mám radost i ze svých vlastních úspěchů, z úspěchů lidí kolem mě, mých dětí. Mě dělá radost mnoho věcí.
0: Já se na to ptám i proto, že jsem vás ještě nikdy neviděla naštvaného. Umíte se naštvat?
1: Umím. Umím se naštvat, umím se nazlobit a umím být dokonce i, řekněme, agresivní. Beru to jako součást mé osoby, mého života, protože jsem muž a nemůžu být jenom nějaký sluníčko, které se neumí naštvat. Myslím si, že musím umět chránit své vlastní hranice, chránit hranice mých blízkých, mé rodiny, anebo lidí, kteří třeba v tom daném okamžiku potřebují ochranu hranic. Pokud někdo bude někomu ubližovat a já toho budu svědkem, tak se já musím naštvat natolik, že musím chránit hranice toho, komu je ubližováno.
0: Pokud se podíváme do vaší rodiny, kdy jste se naposled pohádal s partnerkou, stává se i toto?
1: No, v podstatě ano, ale my tomu neříkáme hádka, my tomu říkáme nezhoda, protože hádka je, cílem hádky je zvítězit a cílem nezhody je nalézt shodu. A nezhody jsou motorem vztahu. Protože každý jsme jiný, každý máme na to názor, svůj vlastní, svoji perspektivu, takže já nezhody mám rád, protože jsou vlastně jakýmsi motorem toho vztahu, že se někam budeme vyvíjet, ať já, nebo moje žena, nebo jako pár, nebo jako rodiče.
0: Neshody tedy, když to tak řeknu, jsou na denním pořádku v každé rodině a málo kdy se najde právě pár, že by jeden přistoupil na to, já se omluvím jako první. Každý má svou hlavu.
1: Každý má svou hlavu a zároveň berte v potaz to, že vydržíte déle se neomlouvat, není vítězství. To je prohra. Pokud se máte za co omluvit, to znamená tón, slovo, nevhodné chování, někomu odseknete, někomu řeknete něco ironicky nebo něco podobného, nebo se hádáte za účelem to, že budete vítěz, tak to je důvod k omluvě. A to co nejdříve.
0: Existuje nějaká zakázaná věta v partnerské hádce?
1: V hádce se velmi často vyskytuje, a to my s ženou se tomu smějeme, když to slyšíme u někoho, ty vždycky, ty nikdy. To, co začíná, ty vždycky seš takový, nebo ty nikdy neuděláš tohle a tohle, to je nefér, protože to zcela jistě není pravda. Manipulativní věty, jestli ty uděláš tohle, tak udělám já tohle. No, takové to vyhrožování, nebo jestli se tohle ještě jednou stane, tak já odejdu, nebo něco podobného. To jsou prostě manipulace, které stejně nikam nepovedou.
0: Co dělat, když v té partnerské hádce se partner zatvrdí a odmítá mluvit, odmítá komunikovat?
1: Pokud někdo nechce mluvit, tak může mít také dva důvody. Buď se takzvaně urazil a chce nás trestat tím, že s námi nebude komunikovat, což je vlastně trest, když s někým nemluvíte. A nebo potřebuje odpočinek, nebo prostě jednoduše potřebuje dobu na rozmyšlenou, potřebuje klid teď na to, aby zpracoval ten konflikt nebo tu nezhodu, potřebuje si rozmyslet odpověď, jak naloží s tím kompromisem, jak to teda udělá, když vy po něm chcete. Ať je to červené a on to chce, aby to bylo zelené.
0: No my se dnes rozhodně hádat nebudeme, my se hezky rozloučíme s tím, že se budu těšit, že za týden se tady opět sejdeme a probereme etiketu současnosti. Mějte se hezky.
1: Já se také těším, mějte se krásně a nehádejte se.

0: v dnešním kosmetickém rádci vítám Martinu Petráčkovou z Královéhradeckého institutu krásy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: O té kráse, paní Martino, to dnes bude, protože ano. My chceme v kosmetickém rádci představit metodu PDRN. Pojďme říct si, o co se jedná.
1: Ano, je to takový trend v současné době. Každý to chce, každý to žádá. Kde bereme PDRN? Co to je? Jsou to vlastně fragmenty, které se získávají z DNA lososovitých ryb a my je využíváme v kosmetice k regeneraci pokožky, dále pak jako k hydrataci té pokožky. Oni nám zadržují vlhkost pleti, posílení kožní bariéry a musím i zmínit k elastičnosti pleti.
0: Znamená to, že jsou to krémy, které mají tyto věci?
1: Ano, najdeme tyto látky, ano, v krémech, v sérech. Já musím posluchačům sdělit, že vlastně ten efekt z těch krémů vidíme až po 6-8 týdnech. Určitě bych třeba zvolila, pokud spěchají na nějaký rychlý efekt, tak doporučuji invazivní ošetření, to znamená vpichem jehel do pokožky.
0: Takže i to je možné, nejenom ty krémy, ale i daleko intenzivnější jsou ty injekce, které jsou možné. Komu je určena tato metoda?
1: Určeny jsou pro ženy zralejšího věku, pro unavenou pleť, kde chybí ta hydratace, kde chybí ta elastičnost. Mohla bych říct i jakoby mladým ženám.
0: Dá se říci, že bychom to měli používat tedy denně, krémy asi denně.
1: Určitě PDRN si náramně rozumí s kyselinou hyaluronovou, s ceramidy, to znamená ráno, důkladně očistit pleť, nanést sérum, můžeme právě s PDRN, s kyselinou hyaluronovou, ceramidy a následně krém a završit tu péči ochranou proti UV záření a IR záření.
0: Tak tohle by měla asi používat žena denně, aby měla tu pleť krásnou, zvlášť možná teď po tom letním období, kdy jsme se hodně slunili, ano.
1: Ano, ano. Já bych se ale chtěla i zmínit další takovou látkou, která je nezbytně důležitá v kosmetice, a to je niacinamid, vitamín B3, a ten nám podporuje také regeneraci kožních buněk, je úžasný i na podporu hydratace, zmírní zarudnutí pleti, to znamená, že je i výborný pro citlivou pleť, ale zároveň snižuje tvorbu mazotoku, takže bych ho doporučila i pro problémovou pleť.
0: Říkáte vitamin, znamená to, že i ten najdeme v krémech?
1: Ano, přesně tak. Najdeme ho. Je to jedna z nejuniverzálnějších účinných látek právě dnešním trendu.
0: Když tedy mluvíme o těch trendech, je tady ještě nějaký, zmínili jsme dva, ale ono jich je asi daleko víc.
1: Ano, určitě. Já bych zmínila třeba ledování, ponoření obličeje do ledové vody a my tím získáme jakoby prokrvení pokožky, takovej refresh. Můžu říct, že dochází i malinko k mírnému liftingu, zmírnění otoku. Cítíme se svěže. A ještě bych určitě zmínila, že takový ledování pomáhá i snížit zánětlivé procesy na pokožce.
0: Znamená to tedy, když si ponořím ten obličej do ledové vody, tak potom ale následně opět veškeré povinnosti, které žena by měla mít, to znamená sérum, krém,
1: ano, sérum, make-up. Krém, make-up, výborně. Tu ochranu UV záření, na to nesmíme nikdy zapomenout.
0: Dobře, i teď na podzim.
1: Ano, každý Dobře. Den.
0: Paní Martino, děkujeme za návštěvu. Martina Petráčková, kosmetička, byla naším hostem, no a těším se, že se zase brzy v kosmetickém rádci sejdeme. Mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Sportovní instruktorka Gabriela Bašková už je připravena poradit nám, jak cvičit, kdy cvičit, abychom se cítili dobře. Řadu věcí už jsme probrali. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale takové to časté cvičení, na to jsou stále dotazy, takže pojďme na to, jak často cvičit, kdy cvičit a proč cvičit.
1: Tak úplně nejjednodušší verzí, kterou můžete začít, je, že si třeba každý večer jenom namasírujete chodidla masážním míčkem. Třeba i u televize, kdy sledujete zprávy, postavíte se na chviličku, držíte jemnou balanci, jednou nohou masírujete, druhou nohou se posadíte a už tím může začít základ pro trénink našeho těla, pro tu rovnováhu, stabilitu a i pro zpevnění středu těla. Pak můžeme přecházet k tomu, že si nastavíme třeba každý den krátký cvičební blok 10 minut, kdy každý den procvičíme určitou část těla a zkombinujeme právě ideálně nějaký posilovací cvik plus cvik protahovací a eventuálně třeba i dechovou techniku, tu antistresovou. Ale toto se musíme někde naučit, abychom věděli, co zařadit, co cvičit. Takže opět doporučení. Buď navštívit nějakou skupinovou lekci, omrknout si cviky, které vám dělají dobře, naučit si je zvládnout správně technicky podle trenéra nebo lektorky. No a druhá věc je třeba i úskalí online cvičení. Tam hodně lidí může narazit, protože ta nabídka online lekcí je naprosto neuvěřitelně široká a můžeme narazit ne vždy na úplnou kvalitu a třeba i na podvodníky, jako tomu je i v jiných oblastech života.
0: Jak poznat toho podvodníka?
1: No, to je často neúplně snadné poznat. Určitě bych vycházela z nějakých známých jmen nebo z nějakých recenzí. Perfektní je doporučení třeba někoho z vašich známých. Opět zase nemusíme mít všichni stejné preference a nemusí trénink, který vyhovuje vaší kamarádce, vyhovovat i vám, ale určitě i tímto bych se inspirovala na doporučení, takže opatrně s online programy. A když už, tak si třeba zkouknout nějaké video, které je zdarma a které pro vás bude něčím zajímavé a bude vám dělat dobře.
0: Vraťme se k té pravidelnosti jako takové. Pokud tedy budu cvičit 3x týdně, je to dobrý základ?
1: Určitě ano, záleží i na té délce toho cvičení. Když bychom brali úplný ideál 3x týdně 60 minut kombinovaného tréninku, kdy je maličko toho kardia, aerobního cvičení, silový základ plus nějaký stretching, dechové techniky, což je komplex v té 60-minutové lekci nebo jednotce cvičební, tak ten efekt už je za měsíc, za 5 týdnů opravdu vidět. Jak na vašem těle, že ho uvidíte zpevněnější, tak i na té vaší mysli a pocitu bolesti v určitých partiích, že ta bolest může ustoupit, cítíte se ne tak stuhlý, zkrácení, bolavý. Pak varianta třeba 4x v týdnu věnovat 10 minutám cvičení každý den. Varianta nejúspornější je třeba 2x do týdne zacvičit si půl hodinky nebo 60 minut, a nebo potom pro ty z vás, co nemůžete chodit na nějaké skupinové lekce, nemáte na to čas, tak si najít pro sebe 10 minutek každý den. Nebo i takový začátek, co doporučuji klientům v úvodu, třeba naučit se zjednodušenou verzi pozdravu slunci, což je sestava protahovací a obsahuje i prvky posílení, a tím třeba úplně začít. Mm-hmm. Pozvolna, postupně, a jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak to platí i pro ten trénink doma.
0: A co takhle zvolit si třeba týdenní program, že jeden den půjdu na procházku, druhý den zvolím jógu, třetí den to bude trošku posilovací cvičení, i to je možné, anebo tohle to nedohodne?
1: To je krásná varianta. I ten pohyb venku se počítá. Takže do třeba té aktivity chůze je opravdu často zmiňovaný pojem. Je to náš základní životní motor. Prostě pohyb, chůze, ať už třeba s těmi doprovodnými hulkami, Nordic Walking, nebo bez nich, na čerstvém vzduchu je úplný základ pro všechno další.
0: Říká Gabriela Bašková, které děkuji za dnešní návštěvu tady v Šarmunu a těšíme se na to další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Tak jste to slyšeli, už 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a i dnes dle slibu věnujeme dvě vstupenky na gala večer a také knížku. Tak komu pošleme z návrhu, které jste nám poslali, tyto ceny? Dobrý den, dávám hlas Saský Burešové. Děkuji a přeji krásný den. To nám napsal pan Jaromír Lán. Pane Jaromíre, blahopřejeme, získáváte vstupenky a se Saský Burešovou se uvidíte 23. října, jak jste slyšel, na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a vy ostatní, na to máte čas ještě tedy na to poslat hlas do konce září, tak nám napište, koho byste si z té naší desítky vybrali právě vy. No a to je vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Advokáti si určili pravidla pro používání umělé inteligence při práci. Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí zavřené. Dnes má být oblačno až zataženo, v jeho západní polovině ráno a dopoledne i polojasno a teploty maximálně 18 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí také dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, varuje členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
2: Často prostě setkáme s tím, že tam třeba nahrávají celé smlouvy, vůbec jako nepřemýšlí nad tím, že třeba jsou tam nějaké důvěrné informace nebo osobní údaje a že třeba tohle by dělat neměli. Je nutný si uvědomit, že to, co nahrajete do toho veřejně dostupného nástroje, tak on se vlastně jako trénuje na těch datech, ta data tam zůstávají jako uložená.
0: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidé si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. S podzimem častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a také se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité také je nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř. Pokračuje Neřold.
3: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
0: Čína by podle svého prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, jak spolu globální velmoce budou vycházet, řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa předtím mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu k Tajvanu, ten Peking neuznává. Obě země se zároveň dohodly na dvou měsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být oblačno až zataženo hlavně v jihozápadním polovině Čech ráno a dopoledne polojasno až jasno. Výjimečně se budou vyskytovat ráno mlhy na severu a severovýchodě, hlavně na horách čekáme ojediněle slabý dešť, na východě zpočátku místy. K večeru pak bude v Čechách od západu oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidelného daje za Jičínem na 28. kilometru. Opatrně, podle policie blokuje levý pruh. Na pražském okruhu od D1 na Ruzyni se za sjezdem na Strakonice a z Braslav objíždí následky noční nehody. Na 11. kilometru Radotínském mostě se srazilo osobní s nákladním autem. Následky postupně odklízí průjezdný je ze tří pruhů, stále jen levý, zatím plynule. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Golčova Jeníkova vás už teď zdrží omezení. Mezi Brodem a Skuhrovem se od srpna jede na semafor. Kyvadlově omezení kvůli opravám potrvá do půlky října. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Vláďa Slezák a vaše ráno na Dvojce.
5: Hezký dobrý den, krásné ráno všem, co vstáváte s Dvojkou v pátek 25. září. Zlatám přejeme všechno nej a posíláme třeba Dana Bártu ze snowboardňáků. A za chviličku to už přidáme samozřejmě i pohled do dnešních českých novin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

To byl Dan Duarta ve vysílání dvojky. Ještě jednou hezké dobré ráno v 5:07. Už nemá žlutou fasádu, ale světle béžovou. Průmyslový palác na pražském výstavišti, který v roce 2008 částečně vyhořel, prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Skončila po 4,5 letech a vyšla zhruba na 3 miliardy korun. Je to přibližně o 400 milionů více, než se plánovalo. Opravenou památku si lidé mohou prohlédnout od 11. října při komentovaných prohlídkách. Ty jsou však už prozatím vyprodané. Vyhořelé levé křídlo muselo být dostavěno. Pod ním vznikl suterén s technickým zázemím, sklady nebo zázemí pro návštěvníky. Sanaci se dočkala ocelová konstrukce z roku 1891. Některé části bylo možné opravit, jiné však musely být kvůli korozi nahrazeny. O tom píše dnešní Právo. Přijímačky na středních školách, revoluční změny. Žáci napíší nejdřív test, až pak si vyberou školu. Přijímačky zorganizují základky. O tomto návrhu píše Mladá fronta Dnes. No a Česko čeká přesun vlastnictví, který tady nebyl od 90. let. Rodinné firmy ve velkém mění majitele. To je téma Hospodářských novin. A teď už Bělý květ a Mekyš Birka na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Hezké dobré ráno. Kontrast v počasí napříč územím má být hlavně ráno, večer už má ublívat oblačnosti a bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Na východě zpočátku místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty ty vystoupí na 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 9 stupňů Celsia. Tolik počasí. Pokračujeme s další písničkou pro vás. Hezké dobré ráno.
2: Vláďa Slezák a vaše ráno
0: na Dvojce.

Bílá Verliba, také Michal Hrůza na dvojce a historické události pro dnešní den. Třeba rok 1880, kdy poprvé vyšel Pes baskervilský. Také nastala tragická velká cena Československa. Jediný závod Formule 1 v roce 1949 na Masarykově okruhu v Brně. V zatáčce, později nazývané Farinová, postupně havarovali Farina, Parnell a Prince Bira. Se svými vozy vyletěli z dráhy a vjeli do diváků. 12 lidí bylo zraněno, z toho dva smrtelně. V roce 1956 byl uveden do provozu první transatlantický telefonní kabel a na vrchu Cukrák zahájil provoz televizní vysílač pro střední Čechy. To bylo v roce 1961. V roce 1974 vědci oznámili, že freonové plyny ze sprejů a chladicích zařízení způsobují poškozování ozonové vrstvy země. Teď už pro vás další písničky, za chviličku Petr Rezek a pak také zprávy.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
2: Já jsem 3 měsíce žil jenom kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
3: Šesté.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi z SPD, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít příští týden. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Kvůli velikosti zasažené lokality bude zajištěno náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, informovali ve čtvrtek Středočeské vodárny na webu. Vodu mohou lidé používat k osobní hygieně nebo úklidu. S komunikací hmyzu, hub nebo ovocných stromů až po komunikaci technologií a samotných lidí se mohou zájemci seznámit při dnešní noci vědy. Do akce, jejímž letošním tématem je právě komunikace, se zapojí přes 140 institucí po celé České republice a českou vědu letos přiblíží i některá česká centra v zahraničí. Vstup je po celý večer zdarma a program je dostupný na webu. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout také zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit ale pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký. Vyprodané byly za 2 hodiny. Městská firma Prague City Tourism, která prohlídky organizuje, proto připraví další termíny. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne víc než 100 snímků a z toho 5 televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Celovečerní dokumentární i krátké filmy se budou promítat v městské besedě a na několika dalších místech ve městě. Kvůli velkému zájmu o vstupenky už pořadatelé přidali některé projekce.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech ráno a dopoledne i jasno nebo polojasno, na horách místy slabý déšť, teploty 13 až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za sjezdem na Slavkov, kousek za Rohlenkou, na kilometru 204 auta blokují odstavný pruh. Na pražském okruhu směr Ruzině stále pozorně za sjezdem na Strakonice. Na 11. kilometru Radotínském mostě blokuje 2 pruhy odklízení následků noční nehody. Střetu osobního auta s nákladním průjezdný je tam jen levý pruh. A na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku místku narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda překáží Zajíčínem na 28. kilometru, blokuje levý pruh, kolona se tam ale netvoří. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Vláďovi Slezákovi.
4: Hezké dobré ráno. Co mají společného obyčejná káva s mlékem a vesmír? Podle vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je toho překvapivě hodně. A dozvědět se to můžete právě už dnes večer, kdy začíná noc vědy, o které jsme si povídali také v našich zprávách. Největší popularizační akce otevře dveře univerzit, laboratoří, muzeí, hvězdáren a dalších míst po celém Česku. Ve vysílání vás tam vezmeme už za chviličku, v pátek 25. září. A zlatá popřejeme všechno nej.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: To byla zpěvačka zas. Na dvojce robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo víc než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
1: Tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dať to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
2: To mléko zůstává opravdu dole.
1: Ano, teď začnu míchat. A teď se zdá, že se nám to míchá.
2: Takový vír nám vlastně vznikl.
1: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono se nám to vlastně nemíchá, ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, takhle trošilinku silnější, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
3: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
1: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
3: A zatímco na matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
4: V virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotu.
3: Návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity.
5: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec.
3: Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka. Počasí.
1: Má být oblačno až zataženo, večer už bude oblačnosti ubývat od západu a nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů.

0: Láska umí víc. Lucka Ondráčková a teď taky Halina Pavlovská.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: V roce 1987 se právě 25. září ozval v Československém rozhlase první křik čerstvě narozeného dítěte. Děťátko plakalo v ranním vysílání a narodilo se večer předtím. Tato nahrávka je stále v rozhlasovém archivu. A čím je ještě významný dnešní den? V Americe se slaví jako den humoru. V Německu je dnešek svátkem obloženého chleba. A 25. září je taky světovým dnem snů. No a to mi připomnělo mého syna, který jednou řekl, máma pořád sní o tom, co sní. Dejte si dnes na počest vašich snů něco dobrého. Dobrou chuť.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: Dobrou chuť vám přeje i Vláďa Slezák a loučí se, přeje hezký den. Za chviličku Ranní dvojka.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Velké finále Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, pod taktovkou Tomáše Braunera a předními operními solisty. Přímý přenos operního gala Zlaté Prahy zítra večer na ČT Art.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Geologové zkoumají u hranické místní části Slavič trasu budoucí železniční rychlotratě Moravská brána. Měsíc po ničivé povodni Nepál znovu ohrožují silné deště. Dnes bude oblačno až zataženo, v Čechách ráno a dopoledne i jasno nebo polojasno a teploty maximálně 18 stupňů. Dobré ráno, na Dvojce začínají zprávy s Denisou Žižkovou. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní předsedou představenstva Příbramské nemocnice a její mluvčí Martin Janota na dotaz ČTK řekl, že Honěk od čtvrtka čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Několik desítek metrů hluboké sondy vrtají geologové u Slavíče, místní části Hranic. Zkoumají podloží budoucí vysokorychlostní tratě Moravská brána, která má střed Moravy spojit s Ostravou. Práce řídí Vladislava Kopřivová.
4: Tato etapa je zaměřená především na monitoring hladiny podzemní vody a ověření modelu těch sesuvných území. To znamená, že ta území jsou aktuálně stabilní, nic se nám tady nehýbe.
2: O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov, ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Háji navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné Pražce za nové betonové. Děčínští zastupitelé ve čtvrtek schválili milionovou dotaci na vybavení stomatologické ordinace. Ta by měla začít fungovat v listopadu a přijmout zhruba 1500 pacientů. Pro město jde letos o druhou podporu stomatologické péče. V dubnu zastupitelé schválili dotaci na zachování ordinace, která by jinak po ukončení činnosti původní lékařky zanikla. Měsíc poté, co záplavová vlna zabila bezmála 1500 lidí a víc než 5500 je stále nezvěstných, se Nepál znovu obává velké vody. Z Bengalského zálivu se nad něj posouvá oblačnost, která podle meteorologů přinese extrémní srážky. Úřady proto přikročily ke konkrétním opatřením.
5: V Nepálu už nepřetržitě prší druhý den v kuse a hladiny řek se rychle zvedají. Zakázaná je doprava mezi městy a provinciemi od soumraku do brzkého rána. Úřady ve vysokohorských okresech Himaláje dostali příkaz, aby kontrolovali dodržování zákazu treků a turistických tur. Na několika místech jižního a západního Nepálu už voda podemlala silnice a půdní sesuvy zavalily řadu přístupových cest. Po dopravních nehodách jsou hlášeny první oběti. Mimořádně silné srážky mají nad celou zemí trvat až do pondělí. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku výjimečně také mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer pak bude v Čechách od západu oblačnost ubývat, teploty 13 až 18 stupňů a v tisíci metrech na horách bude kolem 9.
3: Doprava.
2: Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Plzeň pozor mezi tunely na Mostě. Na 11. kilometru uklízejí po nehodě kamionu a dodávky. Blokované jsou aktuálně 2 ze 3 pruhů. Je tam zatím kratší kolona směr letiště, tak opatrně, dojíždí se kousek za Cholupickým tunelem. A pozor na dálnici D48 ve směru z Nového Jičína na Frýdek Místek před sjezdem na Příbor. Na 28. kilometru najelo auto do středových svodidel. Blokuje levý pruh, na místě jsou policisté, je to oznámení. Kolona se zatím netvoří. Přeji vám šťastnou cestu a teď už Dalibor, Regina a Jakub, začíná ranní Dvojka.
3: Startuje ranní dvojka.
6: To bylo uvedení jak na nějakém velikém hudebním festivalu. Je tady Regina.
7: Dobré ráno.
6: Jakub.
8: Dobré ráno.
6: Jsme tu všichni pro vás, milí posluchači, a budeme se snažit společně s vámi dnes vstát, probudit se. A nebo třeba s vámi někam cestovat.
8: Já jsem vzhůru.
7: Já už taky.
8: Skoro.
7: Já už taky.
6: Všechno tady vidím připraveno. Ty máš, Jakube, zase ovesné vločky, nebo co to máš?
8: Mám, ale tentokrát jsme vyměnili banán, protože jsme ho neměli za jablko.
7: Aha.
8: Takže banán, trocha z kořice, jogurt bílý a vločky ovesné.
7: To bude
8: nebo
7: dobrý.
8: Spíš mysli.
7: To bude
8: to výborné.
7: Taková variace na štrůdl.
6: Mysli.
8: Mám toho, ano, mysli, to se vám bude hodit.
6: Přesně tak.
8: K pátečnímu špeku.
6: Přátel. Je to jako rozkazovací způsob.
8: Mysli.
6: Myšleno.
7: A nebo mějte na mysli.
6: Ano, taky. Už tady s námi také sedí pan Pavel Chour, který přišel na inzerát.
9: Na inzerát, ano, to jsem ani nevěděl, dobré ráno.
6: No tak teď už to víte.
9: Ano, podle písničky asi.
6: Ano, přesně.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí

0: Takové ráno na dvojce.
1: Hezké dobré ráno, milí přátelé. Doufám, že jste na inzerát přišli i vy. Je 6:10, Jakub Kaloč zadává
2: inzerát.
1: Inzerát, poslední špek tohoto týdne.
2: Tak doufám, že vám bude ku prospěchu, nebo ty nápovědy. Tak pojďme. Jsem neviditelný bod v čase, který dává lidským dnům řád, a nebo je naopak uvrhá do chaosu.
3: Vánoce.
2: Abych mohla vůbec vzniknout, musíte zapojit dolní končetiny a vykonat mechanickou práci proti gravitaci. Přestože mě často absolvujete v sedě, po případě opření o bar nebo pult. Jsem mistrová převleků. Jednou voním drahou kolínskou, růžemi a svíčkami, po druhé s matkem, lacinou kávou z automatu a nervózním listováním v papírech. Málo kdy bývám zcela náhodná,

0: nějakým způsobem snaží dělat, že pracují.
1: Ale to je ta větší, ne?
0: No, jasně, to je ta větší. Asi, kde nás je víc. Ale tak může být i malá, že jo? Na 2 hodiny a to je pak, jako to se pak člověk kouká na hodinky dost často. Ale takže jsem neviditelný bod v čase, který dává lidským dnům řád, nebo je naopak uvrhá do chaosu. Abych mohla vůbec vzniknout, musíte zapojit dolní končetiny a vykonat mechanickou práci proti gravitaci.
2: Přestože mě jako vyskočit proti gravitaci?
0: Třeba po mně, když všechno dopadne dobře, tak si můžeš vyskočit radostí. No,
2: no ne, ale aby si vznikla, tak já musím udělat ten pohyb.
0: No.
1: Několikrát.
0: Hele, můžeš skákat, ale hrozně se unavíš. Si
2: no říkáš proti gravitaci.
0: No to je...
2: To je výskok.
1: Nejen.
0: To je práce nohami, jakákoliv je proti
2: práce nohami?
0: No, práce nohami.
1: Rukami ne.
0: Rukami ne. Rukami ne, tam se maximálně vezme pero třeba. A nebo bouchá do stolu, viď? Rukami. Ale nohami tu práci musíš udělat.
2: A tím vznikneš.
0: A já myslím, že musíš v průběhu zapojit i mozek, nebo bylo by to lepší. Mm-hmm. Bylo by to lepší.
2: To bych potřeboval teď, ale já jsem zablokovaný totiž. Mně se zdál sen, takový zvláštní sen, mm-hmm. že jsem zvedl nohu a už jsem byl ve vzduchu. A normálně jsem chodil...
1: Jako kosmonaut.
2: Ne,
0: to nebyl sen, to jsi šel z baru.
1: Jsi si takhle vznášel.
0: Jsem mistrová převleků, jednou vodím drahou kolínskou, růžemi a svíčkami, po druhé s matkem, lacinou kávou z automatu a nervózním listováním v papírech. Málo kdy bývám zcela náhodná. Já si ty poslední nápovědy s dovolením nechám, když Regi už ví. No a mám ráda tajemství, když se spojím s nocí, zaváním špionáží třeba nebo nelegálním obchodem, když mě organizuje vláda, může z toho být historický pakt, ale v běžném životě mě nejčastěji najdete v kavárně, kde jedna strana pije preso, druhá nervózně kontroluje hodinky. A ta délka mého trvání opravdu může být různá.
2: Ještě to, že jsi na tom baru, jak to tam bylo s tím barem, že někdo?
0: Jo. Abych mohla vůbec vzniknout, musíte zapojit dolní končetiny a vykonat mechanickou práci proti gravitaci, to je těmi nohami.
2: Jsem dělal včera.
0: Přestože mě dnes často absolvujete v sedě, po případě opření o bar nebo o pult.
2: Co to je? To je
0: taková rychlovka.
2: Mě absolvujete, to znamená, ty jsi nějaká nehmatatelná věc. Mm-hmm. Nějaký pohyb.
0: Ano, nebo... ano.
1: No.
2: A mě absolvujete, co to znamená? Co mě můžete absolvovat... Jako nějaký...
0: Můžeš mě ji uspořádat.
2: Já jsem fakt zablokovaný těma nohama.
0: Jo.
1: Jsou k tomu tak blízko, ale...
0: Jsou k tomu blízko, ale zároveň daleko. Ještě jsi tam nedošel. Ale dobře, tak ještě mě můžeš spojit s nějakým kalendářem nebo termínem. Víc ti neřeknu, teda vám.
2: No, to už vůbec.
0: Vůbec?
1: Jo. Ale já nevím, no... Dřív si na to...
0: Regi, opatrně.
1: Chodil pravidelně... A teď už se tě to netýká.
0: A už stačí. Ještě máme čas.
2: Mně se to týká, já jsem právě teď byl.
1: To jsme nepotřebovali vědět.
2: Zatímco Pavel přišel na inzerát, tak já vám řeknu jenom jednu věc, že jsem z toho jelen.
0: A přestávka, Davide, se mnou taky souvisí, ale není to přestávka.

0: Ranní dvojka na špeku.
1: Ano, hledáme jakési slovo, které, nebo něco, co se vyrobí soustavným pohybem dolními končetinami. Tak děkuju moc. Je to asi elektřina, nebo...
2: Musíš na mě dojít, jo.
1: Dobře.
2: Tak mám přidat rovnou dvě nové nápovědy, nebo další nápovědy, anebo zopakovat předchozí?
1: Já myslím, že pro všechny, kteří třeba vstali teď,
2: dobře,
1: jednou to sjeď a potom něco tak jo. Přihoď.
2: Jsem neviditelný bod v čase, který dává lidským dnům řád, nebo je naopak uvádí, nebo uvrhá do chaosu. Abych mohla vůbec vzniknout, musíte zapojit dolní končetiny a vykonat mechanickou práci proti gravitaci. Přesto, že mě často absolvujete v sedě, po případě opření o bar nebo pult. Jsem mistrová převleků. Jednou voním drahou kolínskou, růžemi a svíčkami, po druhé s matkem, lacinou kávou z automatu a nervózním listováním v papírech. Málo kdy bývám zcela náhodná. Mám ráda i tajemství. Když se spojím s nocí, zaváním špionáží nebo nelegálním obchodem, když mě organizuje vláda, může z toho být historický pakt, ale v běžném životě mě nejčastěji najdete v kavárně, kde jedna strana pije preso, druhá nervózně kontroluje hodinky. Ta délka mého trvání může být opravdu různá. 15 minut si myslím, že je efektivních, záleží ale samozřejmě na počtu účastníků. 2 hodiny si myslím, že už jsou otravné docela. Ale někdy také efektivní, to záleží na situaci. A teď, ve všech případech se na mém začátku podávají ruce a na konci se doufá v úspěšné pokračování. A nejhorší je ta, o které jste nevěděli, ale přesto jste na ní měli být.
1: Ten pohyb těma nohama je chůze.
2: Ano.
3: No, neříkej to.
1: No nemusím, že ještě z hodin 20.
3: No, no.
2: Nemusíš, stačí chůze.
1: Neříkám jenom, že...
2: Ano, ano, ano.
1: A seš Z nebo K?
3: No jestli ta větší nebo ta menší, si myslím, že se ptáš. No.
2: Já ti rozumím.
1: No,
2: a...
1: no ještě povídej teda ty regiony. No,
3: a já jsem si myslela na takové to pravidelné setkávání, myslím, že to je jednou za čtvrtletí, za pololetí, někdy to je možná každý měsíc, kdy rodiče docházejí do školy, protože se tam konají
1: třídní schůzky.
3: No a to se ti už netýká,
2: nebo
3: když
2: rodičovské.
3: Nechodí. Už nemáš dítě školou povinné.
1: Jo, to je to, co se mě netýká.
3: No.
1: To jsem nepochopil. Ale chůze, no. Mně to došlo, jak je to ta chůze.
2: A není to rande, protože potom rande ti, když všechno dobře dopadne, tak už je to pak schůzka. Víš? No.
3: A Jakub šel rovnou na to rande, já jsem si vzpomněla na třídní schůzku. A nebo ještě je oddílová schůzka, ne?
2: A nebo je také meeting.
1: Když to na tom rande ti... Dobře, všechno dobře dopadne, tak je to potom schůzka?
2: Pak už je to schůzka, no. Pak už se scházíte.
1: Jo, tak, už tomu rozumím. Průběhový čas.
2: Za účelem, ano.
1: Za jo. Účelem?
2: Za jakýmkoliv.
1: Účelem, ano.
3: Za účelem jít do kina třeba.
1: Ano. Ahoj dvojkaři, dnes je to schůzka, Honza. Asi tak minutu po tvém zadání. Honza
3: hezky.
1: Z nové role.
3: Hezky.
1: Dobrej, teda Honza.
2: Jo, to je teda.
1: Další? No počkej, další, tady je Mirek. Taky, to všechno padalo v těch sekundách, kdy my jsme tady tápali, koukali jsme se s Pavlem na sebe. Co
2: a ty,
1: to je
2: Pavle,
1: za pohyb?
2: Už víš, co je to?
1: Pavel ještě neví, Pavel ještě přemýšlí. Schůzka nebo schůze, Kateřina Adela Hajková, taky schůzka hned.
2: Tři dní.
3: Špek je schůzka. Jo, dobré ráno, když mě absolvuješ se správným člověkem, může to být vztah na celý život a nejen milostný. Hezký den, přeje Jirka.
2: Dnes to bude schůzka nebo rande, že by? Zrovna jsem vstal a jo, a za to jsem asi moc rád.
1: No jasně.
2: Přeji pohodový den, Jirka.
1: Ale napsala Růžena takový emotivní. Dobré ráno, není to schůzka, to je ale dobrý. Řekl, taky na to přišla hned, perfektní úplně.
2: No a myslím si, že je to schůzka, ale co ta vůně, to mi jako nedochází. No, když jste na schůzku, na nějakou významnou, nebo pro vás důležitou, tak je dobré se třeba umít a navonět. Po případě přinést květinu.
1: Jasně, to byly u ty různé formy. Nebo někdo bombonier. Je na baru a někdo se nervózně dívá na hodinky, že čeká.
2: Přesně, nebo listuje v papírek do prčic, kde to bylo.
3: Jo, anebo čeká, ať, kdy už bude konec. Já jsem to viděla takhle, to dívání se na hodinky, víš?
2: Buď to vás čeká PowerPoint, nebo hudlan. Třeba.
1: Takový program neznám, ten nový Microsoft. Ne? Já už ten Word nebudu používat, já bych chtěl Hudlana, prosím. Tak to je dobrý.
3: Moje schůzky s vámi jsou naprosto cílené a někdy i v leže, bez boje s gravitací. A vždycky milé, díky, David.
2: A některé mohou být i online. A jo, tam pohyb nohama vlastně není třeba. To, Lenko, dávám vám za pravdu.
1: No, děkujeme za připomenutí. Když to slovo schůzka, teď se to hodně používá jaksi s obsahem nějakého pracovního setkání, že jo? Jo.
2: Ne? No, ano.
1: Mám schůzku. No.
2: Meeting.
3: Zní to líp. Naše kolegyně Míša Svobodová vždycky ve středu, protože já mám tendenci na to zapomínat, že v 9:30 začíná porada, se tady tomu ještě říká, tak vždycky rozhrazí dveře k nám do kanceláře a zavolá. Schůze!
1: Schůze těch... Je tady taky Míša...
2: Dělá to dobře, soudružka.
1: Míša Krejčina napsala taky schůze, ale docela napsala schůzka lomeno schůze a za to dala takový obrázek člověka, který jde... Mm-hmm. No ona to asi je schůzka, je něco jako kolejová splítka, že jo? Ne, že to je schůzka, že jsme se sešli.
2: Ano,
3: musíš
2: ano.
3: Dojít vlastně, no.
2: Ano,
1: sejít se.
2: Dobré ráno, odpovím lascivně. Nejlepší je schůzka, po níž padá k zemi blůzka. Martin, 70.
3: No jak kde teda?
2: Tak nás čím, já tě víc koukám.
3: Typu schůzka, zítra se na ní těším do počátek. Zdraví Mirka z Vysočiny. Mirko, my se na vás taky těšíme.
1: Co jste říkal za slovo?
2: Ale. Lascivní.
1: Ne, ty si potom řekl, že je vás víc.
2: No, asi jo, no. Nevím, co jsem řekl.
1: No, že seš. Ty seš?
2: Já jo. Jsem a uvědomuji si to.

0: Meteor na dvojce.
1: Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu? Plave láva na hladině moře? A pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Dobré ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Umělá inteligence může zrychlit správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI pomáhá třeba při udělování pokut za špatné parkování. AI se postupně učí využívat i soudci. Třeba podle Romana Horáčka je využitelná v insolvenčních řízeních. Naopak u těch trestních kvůli citlivosti údajů bude nástup pomalejší. Česká republika se na okraj jednání valného shromáždění OSN v New Yorku připojila k prohlášení Bahrajnu odsuzujícímu íránské útoky na státy v regionu a narušování svobody námořní plavby. Prohlášení odsuzuje také útoky jemenských Husíů a vyjadřuje podporu plnému otevření Hormuzského průlivu. Pondělí si lidé v supermarketech, drogeriích nebo knihkupectvích nenakoupí. Zákaz platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží nebo benzínky. Dvoudenní literární festival Kniha Jihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Najmanová. Součástí festivalu je i knižní trh. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. Nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání se Španělskem. Nominaci do zápasu kapitánka Barbora Strýcová oznámí hodinu před prvním utkáním.
2: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, hlavně v jeho západní polovině Čech, ráno a dopoledne polojasno a jasno. Výjimečně mlhy na severu a severovýchodě, hlavně na horách, ojediněle déšť. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 9.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 se na příjezdu do Brna z Prahy prodlužuje kolona kamionu, brzdí se na 176. kilometru, osobní auta jedou o něco rychleji. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště odklízejí následky vážné nehody mezi tunely. Na 11. kilometru se srazila dodávka a kamion, kolona je kvůli tomu od sjezdu na Vestec už na půl hodiny. A ještě silnice 38 v Mladé Boleslavi na kruhovém objezdu u Škodovky se srazila dvě auta, opatrně tam projíždějte. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: Dvě minuty po 6:30 vás zdraví celá ranní dvojka a spěchala Věruš Kubelková, napsala: zdraví, mám pauzu, přestávku, tak píšu, spěchám do práce a je to asi špatně, co? Už pauza, přestávka.
5: Jo.
4: No ale v podstatě pauza slouží k tomu, abychom se sešli.
6: Ano.
4: Třeba.
6: A máme tady souhrn špeků týdenního, laminát tajemství schůze, okovy a huť. Nejde to chronologicky, ale zadavatel slov se docela vyřádil.
5: To je pravda.
4: Já mu to vyřídím.
6: Daniel.
4: Marie 1953 píše všechny varianty, které si zmiňoval, Jakube. Je to schůzka, meeting, rande. A krásná rande.
5: Sejít se můžeme na schůzce, já tentokrát sešel ze správné cesty a špek se mne uhodl. Jsem z toho takový sešlý, konstatuje Richard.
4: Sešel.
5: Nevadí, Richard.
4: Ale teď jenom připomenu ten meeting, on je to z angličtiny, že jo? Meet je setkat se, to meet, meeting, ale u nás se to používalo i před rokem 89, přece to meeting je... sportovní...
6: Sportovní meeting.
4: Atletika, atletický meeting, že jo? A dokonce ano, se to psalo jako to M-I-T-I-N. Víš, jako česky se to...
6: Foneticky, normálně, no, jak meeting. Se to čte. Ty jsi totiž napsal meeting. A já jsem chtěl vycházet z češtiny. Jsem říkal, hele, to meeting, posluchači někteří budou naštvaný, že jo?
4: Jo, takhle,
6: tam... že, no,
4: no, ale ono se to opravdu používalo...
6: Jo.
4: Atletický meeting...
6: Dnes bych mohla být schůzka pracovní, zamilovaná, organizační, nebo také její větší sestra schůze obecního zastupitelstva, nebo třeba spolku zahrádkářů. Je zvláštní, jak jiné emoce dokáže to takové slovo vyvolat podle kontextu. Zdraví Zuzka z Maringotky.
4: A napsal Lumča z Moravy. Dobré ráno, můj drazí. Vidím, že dnešním špekem je schůzka. Dnes jich mám několik.
6: No.
5: Aspoň to uteče.
4: Podle toho, co člověk dělá, že jo, ale tak se ten kalendář staví. Asi po hodinách to bývá. Ty jsi říkal 15 minut, ale...
6: Že těch 15 minut je efektivních, ale to záleží samozřejmě na těch okolnostech. Buď to mám schůzku se zlatým špekem, nebo jsem permanentně ztratil stopu. Ne, Dané.
5: Dobré ráno, špekáčci, schůzka, jupí, máme celý týden ohodnutí, hezký týden, teda víkend, Jitka a Vítěz Adamova.
4: A to se teda zadavatel opravdu vyřádil. Kdysi se projektanti realizovali na pauza, teď asi...
5: Pauzák?
4: Jo, na pauzák, jasně. No. Stát může udělat pakt a já s Daliborem cítím guláš v hlavě. Děkuji. Ano, tak já moc děkuji, taky Tom von 60 na schůzce. Jasně, pauzák. To je papír, takový ten průhledný papír.
5: Mhm, ano.
4: A proč se tomu říkalo pauzák, vy?
6: Že jsi musel dát pauzu, než začal něco dělat. S tím, zrovna s tímhle papírem, že
4: jo? Jo, je pauzovacím. To zase máme, je to pauzovací papír.
6: Pauzovací, si myslím teda.
4: Že jo, Pavle.
7: Nemůže to být průklepák?
4: Průklepák?
6: To byl kopírák, ne? Průklepový papír.
4: Jo.
6: Jo, takhle. Tebe si proklepnem.
4: Posloucháte, myslím, tady pro schůzku samých chytráků.

0: Je 6 hodin 39 minut, máme tady takovou vlastně malou schůzku. Jakub umíchal jogurt nebo co?
1: Takový štrudl s jogurtem.
0: Štrudl a Pavel Chour snídá velmi nadšeně takový, říkal rohlíček, rohlík s ořechem, nebo s ořechy.
2: A to je sladké.
3: Ořechy s ořechy je to docela dobré a není to příliš sladké.
2: Aha, takže to je sladké pečivo. Že to někdy bývá těsto, třeba chleba taky s ořechy.
0: Ano.
2: Víš, jako, že to nemusí být nutně sladká věc.
1: Ořechový jako croissant taky patří mezi sladké pečivo. A to, přitom není tak sladký,
2: to je pravda.
1: Že? Máslový. Ano.
0: Napsal Jirka 53. Už tomu nerozumím, co je pauzák průklepák. Všichni dnes píší propiskama a přitom se nic nepropisují. No, my jsme to mezi tím našli.
1: Průklepový papír je velmi tenký a lehký kancelářský papír a tak dále, používá se k vytváření kopií dokumentů při psaní na psacím stroji nebo ručně přes kopírák vlastně.
0: A teď pauzák je tenký průsvitný, což transparentní papír používaný především k obkreslování, technickému kreslení, rýsování a to neznám tohle slovo. A potom pauzák je také název oficiálního podcastu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Ale pozor, to tady píše, to nemusí být vůbec jisté. My jsme hledali, protože vám teď na Google vždycky vyskočí ta umělá inteligence, že jo? Ale jsou to podle mě teda z 50% úplný nesmysly. Hledali jsme nějakou písničku a kamarád dělal takový test a tam bylo nejznámější písnička skupiny Lucie. A byly tam tři možnosti. Jo? Bylo tam Mráz, za B Alfa, Beta, Gamma, Delta a za C Jiřina. To není. Ne, a on říkal Mráz, mě to řekla umělá inteligence. Skupina Lucie nenatočila žádný Mráz. Jo, takže pozor na to tady.
2: Ale je pravda, že jsme cestou minulý týden domů z Kroměříže, jak to byla cesta dlouhá, tak jsme se trošičku nudili a hledali jsme si nějakou zábavu v autě. A já jsem položila...
0: Já jsem
2: vznesla dotaz, co mám dělat k obědu zítra. Nebo dneska.
0: To byla
2: a ty
0: síla.
2: Si říkal, tak napiš do AI, co má udělat Regina Květoňová k obědu.
0: Potom se to ještě změnilo. Co má udělat Regina Květoňová z dvojky k obědu?
2: Ano.
0: A vyšlo tam kuřecí špalky nebo co a šťouchaný brambory.
1: Ale na česneku.
0: Na česneku.
1: A Reginej česnek, tak. Takže jsme pokračovali.
0: Co má
1: Regina
0: dělat
1: nemá
0: Regina,
1: ráda, jasně.
0: Regina nemá ráda česnek.
1: Tam dejte víc cibule místo česneku. Pak, myslím, koriandr, nebo nějaké koření, mm-hmm. které nejí Pavel?
2: Provencál.
0: Tymián.
2: Ty to víš líp.
0: No, a potom
1: Manžel nejí tymián.
0: A potom to šlo ještě dál. Můžeš už přestat nabízet pouze kuřecí a šťouchané brambory?
2: Protože kuře bylo včera.
1: Ale nakonec nabídl lososa s bramborem. To nejjednodušší, aby to bylo rychle. Mm-hmm. Psal tam doba přípravy 18 minut.
2: No a nakonec jsem si poradila jinak, respektive ty si nám poradil, koupili jsme hotovku na benzínce.
0: Prostě no,
1: vidíš to, kam se hrabe AI?
0: Tím se to vyřešilo. A bylo to dobrý, ne?
2: Bylo.
0: No jasně.
2: Zmizelo hned. Hmm.
0: No kopec dolů na háč, viď, a tam...
1: Smažený květák, smažený sýr, krkovička se šťouchaným bramborem.
0: Krkovice
1: byla skvělá.
0: No,
2: tak... Prej nějaký pečený stehno.

0: Je 6 hodin 47 minut a já vítám velmi usměvavého našeho pravidelného hosta, pana profesora. Dobrý den.
1: Dobré ráno, já jsem totiž oslavuji zlatý špek. Aha. Poprvé za tu celou kariéru špekovou jsem uhodl všech 5 špeků v tomto týdnu, tak mám radost.
2: No, vy jste geniální, ne, to my víme.
0: Není to tím, že vám Jakub to napsal na lísteček někam, ne. Je to čisté.
1: Tak jsem na to přišel, no a co?
0: No, že ten lísteček tam totiž leží. Ale
1: jsem hlupák.
0: Napsala nám ale posluchačka, respektive ano. Vám. Chtěl by pozdravit všechny houbaře, zvlášť ty neotrávené. Myslím, že ty otrávené. A zajímá mě toto. Proč se neotráví ten červ, nebo třeba veverka, když požijí muchomůrku, ale člověk ano. Mm-hmm. Jestli byste to prý, pane Houblebo, věděl. Mm-hmm. Díky, posluchačka Plodnice jedlá.
1: Tak, ještě jednou hezké ráno. No tak o tom, jaké mají tyto látky účinky třeba na veverčí mozek, začnu veverkou, to je přeci jenom vyšší řád, tak zatím vědci moc neví. Ale já jo. Podobné účinky totiž jako na můj mozek. Látka, která je silně toxická pro normálního člověka, přátelé, tak nemusí být stejně toxická pro hmyz nebo červa, po případě veverku. Ten metabolismus já mám osobně společně s veverkami a červíky jiný než lidé. Já jsem si metabolismus už vypěstoval sám a přizpůsobil ho od malička, nebo přizpůsoboval okolním podmínkám, ale podobně i bezobratlí mohou některé látky rozkládat nebo vylučovat jinými cestami než savci. O to se snažím taky. A to jsou třeba zejména houbovci, žahavci, ploštěnci, hlístice, měkýši, tvrdíši, hlemíždi, slimáci, mušli, chobotníci. No a v neposlední řadě i kroužkovci, a ti vydrží i v otráveném manželství.
0: Ale tvrdíš, hele, jestli to tvrdíš, tvrdíš je
1: tak... Chvilku si můžeme tykat, ano.
0: Že tvrdíš, na rozdíl od měkýše, je trochu tvrdší.
1: Správně, já vidím, že jste měl z přírodopisu za jedna. No ale, a veverky skutečně muchomůrky červené i tigrovanou spapají nebo žerou. A některé z veverek si dokonce, a to si nedělám srandu, suší na větvích. Prostě se připravují na zimu. A což je vlastně důkaz toho, že ta lesní veverka má propracovanější houbovou technologii než nejedna česká domácnost. A podle mého pozorování vyhledávají veverky ty muchomůrky záměrně, aby unikly z té monotónnosti zimy. Jo, to znamená...
2: Oni pak mají nějaké zážitky?
1: Oni, přesně tak, aha. Oni doslova touží, správně se ptáte, paní Regino, doslova touží po tom změněném stavu vědomí. Uh-huh. A při konzumaci hub pak zažívají takový pocit lehkosti, jako by létali. A já jsem zkusil teda sníst veverce pár sušených kousků muchomůrky a skutečně jsem viděl veverky létat, pokud tedy nešlo o netopíry. Viděl jsem ježka válet sudy, srnky se proměnily v baletky, jelení jim k tomu hráli na cymbály. Bylo to docela hezké.
0: A kolik z toho rumu jste vypil?
1: Ne, opravdu jsem ochutnal, jenom musíte opatrně. Pod mým vedením nejlépe. Ale ta muchomůrka tigrovaná obsahuje kyselinu ibotenovou a muscimol, což jedna vlastně ta ibotenovová ty nervy nakopne a ta muscinová naopak zase trochu přibrzdí. A člověk potom může mít pěkně divoké stavy, takže opravdu vy je nejeste. Jedině říkám pod mým dohledem. Úplně jiná liga je ta muchomůrka zelená, pochopitelně. Tam pozor, ta obsahuje amatoxiny, které mohou fakt způsobit vážné poškození jater a ledvin víc než rum. Takže žádná lesní diskotéka, spíš rovnou velmi nepříjemný konec večírku. Takže na závěr jenom bych chtěl říct, paní, jak se jmenuje, Plodnici?
0: Ano, Plodnice.
1: Jedle, že veverka není imunní, jen má zřejmě na muchomůrky jiný názor než člověk. Ta její imunita a metabolismus zpracovává ty jedy malinko jinak a tudíž se neotráví a hlavně veverka moc dobře ví, kolik té muchomůrky může spapat. Jo. My, když ji zaměníme s hřibem, což se stává málo kdy, nebo doufám, že se to stává málo kdy, vypadají trošičku jinak, tak ji můžeme sníst celou a pak je to teda velmi jako otravný zážitek. No a takže jestli někdy v lese uvidíte veverku na kole třeba, nebo ježka, jak utálí sudy, nebo slunku, co hraje kopítkovanou, tak ty nazbírané houby okamžitě vyhoďte a z toho lesa vypadněte. No, nemáte co dělat.
2: A jak ona ta veverka to ví, pane profesore?
1: To by mě taky zajímalo, to ještě zkoumám. Musím si dát asi víc muchomůrek.
0: Já si taky myslím, jenom pane profesore, jak se hraje ta kopítkovaná?
1: To neznáte z kaštany?
0: Ne, ne.
1: Kopou si kaštany po lese, kopítkovaná, jako fotbal. Mm-hmm. To je, no, mezi lidmi, tak tohle je takový srnobol.
0: A vy už jste letos byl na houbách?
1: Snad je to vidět.
2: Máte krásnou pleť.
1: Mám takovou, ano, takovou arzenovou.
0: Dobře, tak jo. Tak moc děkujeme, pane profesore.
1: Mm-hmm. Rádo se stalo.
0: Zároveň tady máte ještě...
1: Mám tady muchomurku, jestli chcete jedno.
0: Je tady jedna rada,
1: ano,
0: od naší posluchačky Markéty z Lysé nad Labem. Mám pro vás tip, co mi poradila moje téměř 18-letá dcera. Pokud vyhledáváte něco na internetu a napíšete do okénka za text AI, dostanete klasický seznam odkazů na stránky, které vyhledávanou věc obsahují bez úvodní dotěrné slátaniny od jazykového chatbotu zvaného umělá inteligence. Krásný den. Tak jenom, jestli jste náhodou nečerpal z té úvodní, cituji Markétu z Lysé nad
1: Labem. Já tam píšu místo AI, tam píšu já.
0: Takhle. Aha.
1: Takže
0: a tím je to
1: těm slátaninám samozřejmě jdu vstříc.
0: Tak, děkujeme. Jděte se krásně, pane
1: taky,
0: profesore.
1: Taky. Houbám zdar.
0: Teď máte volno o víkendu?
1: Ne.
0: Ne?
1: Já jdu do Počátek.
0: Jejda.
1: Jestli, no, to ne, asi nevíte, to bude takové malé překvapení.

0: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny a vy můžete být u toho.
1: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
0: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
1: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
0: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
1: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
2: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Do vodojemu severně od Prahy uniklo olovo. 12 obcí nemá pít vodu z vodovodu. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti. Na zařízení je velký nápor. Dnes bude oblačno až zataženo, v Čechách dopoledne i polojasno, teploty maximálně 18 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Ve 12 obcích severně od Prahy by lidé neměli pít vodu z vodovodu ani po převaření, oznámili to středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Ten zásobuje třeba Zdiby, Husinec, Klecany, Řeš nebo Máslovice. Podle hygieniků ale lidem nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou, zatím ke školám, školkám nebo nemocnicím. V Odolené vodě zítra dnes školy a školky nebudou vařit. Podle starosty Ondřeje Prášila, který kandiduje za nezávislé v letošních volbách, proto rodiče mají dětem zajistit jídlo i dost pití. V Česku je nedostatek krizových lůžek pro děti, která jsou určena například pro týrané nebo zanedbávané děti. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo loni 633. Prakticky všechna jsou ale podle odborníků neustále obsazená. O umístění dítěte rozhoduje orgán sociálně právní ochrany dětí, tedy OSPOD. Ministerstvo teď chystá změnu financování služby, která má situaci zlepšit. V pražském metru zítra začíná výluka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: V úseku Chodov-Háje bude provoz metra zajištěn kyvadlově. V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Pražského povstání. Stání Pankrác, Budějovická, Kačerov, Rostely, Dědinova a Chodov.
3: Správa železnic pokračuje v přípravě prvních vysokorychlostních tratí. Na 100-kilometrovém úseku mezi Olomoucí a Ostravou teď pracují geologové. Pomocí sond zjišťují podmínky třeba pro výstavbu 700-metrového tunelu nedaleko obce Slavíč na Přerovsku. Stát také dál vykupuje pozemky, stavba má začít v roce 2029. Víc než 140 institucí dnes večer otevře své dveře veřejnosti v rámci Noci vědy. Zapojí se univerzity, školy, muzea, hvězdárny i technologické firmy po celém Česku. Tématem letošního ročníku je komunikace. Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, projekce, workshopy i zajímavé přednášky, popisuje Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy.
5: Noc vědy se snažíme vždycky koncipovat tak, aby si každá cílová skupina našla své. Svůj program se najde opravdu každý, protože v té nabídce najdeme nejenom třeba nějaké pokusy a workshopy, ale také filmové projekce, přednášky nebo dokonce divadelní představení.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, v jeho západním polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno nebo jasno, výjimečně mlhy, na severu a severovýchodě hlavně na horách bude ojedinělé slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer pak bude od západu oblačnost ubývat, teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 9.
1: Doprava.
3: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště komplikuje dopravu nehoda mezi tunely. Na 11. kilometru v noci narazil kamion dostojící dodávky. Obě auta teď odtahují, musí proto regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se přes půl hodiny. Pro osobní auta je lepší to objet po jižní spojce. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Stojí to od 178. kilometru v omezení na 196. hlavně kamiony v pravém pruhu. V Pardubicích pozor na příjezdu po silnici 30. Čest z Lázní Bohdaneče za Semtínem se srazila dvě auta, projíždí se tam Kivadlově a kolony jsou v obou směrech. A ještě pojďme do Mladé Boleslavy, silnice 38 na kruhovém objezdu u Škodovky se srazila dvě auta. Opatrně tam projíždějte, tvoří se kolona kousek za sjezdem z dálnice D10 na Kosmonosy. Přeji vám šťastnou cestu a teď už pokračuje ranní dvojka.
6: Je 7:05, v této půlhodince vás čekají vlastně dva zásadní momenty. Jeden bude rozhovor s Adelou Vymazalovou, kdy si připomeneme Mezinárodní den neslyšících a obecně se této tematice budeme věnovat a znakovému jazyku. No a potom následně ochutnáme společně kohoutí pochoutku, protože Dana Černá, což je nejenom hlas dvojky, ale také moje spolužeska z konzervatoře a zároveň spolu hrajeme v činoherním klubu, mě v pondělí na představení odchytla a říká, chceš kohouta? A protože jsem tam zaskakoval jinou roli, tak to moje soustředění nebylo asi úplně stoprocentní a vypadlo ze mě, no jasně, v životě to neměl, já jsem to viděl jenom živý, že jo. Tak jsem si včera ráno přitáhl tašku, ve které jsem myslel, že je malé jehně, protože to bylo asi 10 kilo. No a jel jsem se to rozebrat, udělal jsem vývar a pak tom jsem půlku toho kohouta upek jako kachnu třeba nebo husu, tak uvidíte, jak to bude chutnat.
7: Já tak to jsem zvědavá. Nikdy jsem to nejedla. Ten vývar, to si myslím, že může být něco jako slepičí, tom se to asi nepozná.
6: A to pohlaví. Maso, no.
7: No a to maso, no. Uvidíme. Jsem zvědavá.
6: Tak jo, jdeme na to.

0: 7 hodin 9 minut a teď se budeme s Adélou Vymazalovou věnovat problému, který jsme si nedávno připomínali, protože jste možná zaznamenali z nejrůznějších takové vlaječky anebo možná informace v tisku a v médiích Mezinárodní den neslyšících. Co takový život obnáší a jak vlastně funguje to dorozumívání pomocí znakového jazyka? Adélo, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Co znamená, nebo jak by se dalo přesně formulovat člověk neslyšící?
1: No, to je právě docela těžké definovat. Nejčastěji tak chápeme člověka, který nedokáže úplně přesně porozumět mluvené řeči a někdyž použije implantáty nebo pomůcky, jako je například sluchadlo. Ta komunita neslyšících je ale mnohem širší. Ročně se v Česku narodí přibližně 100 dětí s těžkou sluchovou vadou. Rodiče těchto dětí jsou ale z velké většiny slyšící, takže pro ně může být docela náročné s dítětem komunikovat a chápat jeho potřeby. Právě proto je tak důležitá komunita, kde si mohou všichni vzájemně předávat zkušenosti, kulturní zvyklosti nebo si pomáhat při učení znakového jazyka.
0: Tak a teď tomu znakovému jazyku. Je jich víc nebo je jeden univerzální, mezinárodní?
1: No, žádný univerzální úplně není. Ten znakový jazyk se stejně jako náš mluvený jazyk vyvíjel současně na mnoha místech světa. Proto existuje přibližně 200 různých národních znakových jazyků. Odlišnosti najdeme i v regionech. Třeba v Čechách se používají některé jiné znaky pro barvy než na Moravě.
0: To asi známe z České televize v pravém rohu, buď je to na dvojce, nebo teď nevím přesně, bývají zprávy v tém znakovém jazyce. Jak to vlastně funguje? Protože pro člověka, který se neorientuje nebo nevěnuje se tomu, tak já se někdy na to dívám a vlastně vůbec nechápu, jak se to z toho dá pochopit.
1: No, při znakování zapojujeme celou horní polovinu těla, takže jsou důležité nejen ruce, paže a trup, ale i hlava a obličej. Je ale důležité si uvědomit, že ten český znakový jazyk je plnohodnotný systém s vlastními pravidly, nejen překlad běžné mluvené češtiny. Právě proto pro nás může být trošku obtížné ho pochopit. Této uměle vytvořené metodě se říká znakovaná čeština. Tu ale spousta neslyšících nepoužívá a často ji ani neovládají.
0: A víme, jak dlouho se český znakový jazyk používá?
1: No, jeho vznik souvisí se zakládáním škol pro hluchoněmé ke konci 18. století. Znakové jazyky se ale neustále vyvíjejí. Třeba do britského slovníku letos přibylo 87 nových označení pro mořské živočichy. Stejně tak se vyvíjí i technologie, které neslyšícím usnadňují život. Například při sledování televizních pořadů právě používají ty zmíněné skryté titulky. V domácnosti jim pomáhají speciální

0: jazyce tvoří tehdy, když se znaky shodují třeba v postavení ruky nebo v pohybu, který se u nich provádí. Takový znakovaný koncert můžete navštívit například zítra v rámci pražské akce Znakofest, kde vystoupí finský neslyšící rapper Signmark.
1: To už je fakt zajímavý. Tak moc děkujem.
0: Děkuji, hezké ráno.
1: To byla Adéla Vymazalová.

0: 7 hodin 17 minut, milí posluchači, už nám to tady voní. Já jsem mluvil o tom, jestli jste to neslyšeli, že jsem od Dany Černé, mojí spoluherečky, spolužečky, kamarádky a hlasu Českého rozhlasu Dvojka, dostal kohouta, protože má nějakého známého. On potom odděluje, že jo, zrno od plev, protože se rodí pořád kuřátka. No a...
1: Líhnou.
0: A děkuju. A kohout, těch je, když je jich hodně, tak potom to
2: přijde. Na jednom hnoji to tak bývá, no.
0: To přijde.
2: Tak problém.
1: Mně stačí dva.
0: Já se to
1: už je

0: problém.
1: Hledal jsem klasický kohout na víně, to známe, francouzský recept, ale že bych ho někde viděl v restauracích nějak hojně, to ne. Takže jsem sám netušil, co mám dělat. Ale protože se asi pojí s nějakou Francií, tak jsem to teda rozebral, udělal jsem to na dvě části. Tu jednu jsem dal do trouby, upek jsem ji, jako dejme tomu, jako kuře nebo kachnu. A pak jsem v tom výpeku do toho dal provencálské koření, to povolí krásně. A trošku jsem to v tom obalil, rozebral od kosti, protože to je obrovská stehna, jsou to dvě.
2: Ty jsi říkal, dokonce vymáchal v tom provencálu, tak to se říká.
0: Jak se to dělá? Jak se máchá v provencálu?
1: Vemeš si normálně
0: prádlo?
1: Celýho kohouta vymáchá je v provencálu. No a z toho skeletu, z krku, že jo, a to byla žirafa, tak z toho jsem udělal polívku.
2: Co tak, nás to čeká? V kanceláři říkal, ty, on měl křídla, tak to vypadalo na orla nějakého bělohlavého.
0: No to bylo minimálně. Pařáty dlouhý.
1: Já si osobně myslím,
2: pařáty a krk jak žirafa.
1: Myslím si, že to byl muflon.
2: Nějaký kohout z Černobylu, ne?

0: No dnes to není retrokousek, ale retrokus. My už tady máme Klárku Badinkovou, která Mráčkovou, která přišla, budeme si povídat až za 20 minut o Slovensku. Klárko, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: A Kohutík se dělá na Slovensku?
1: Kohutík se určitě robí na Slovensku. No, no. Těž jsou tam někdy dvaja na tom.
0: No, ano.
1: Dvore.
0: No tak je tady hotová polévka a je tady hotové to maso.
2: A tak co? Bychom se do něj měli pustit.
0: No, mě by to zajímalo, co na to řeknete. I Pavel Chour by si vzal vidličku.
2: Tu máme vidličky, ale dá se jíst rukama.
0: Jo, jo.
3: Já to zkusím rukama. Se,
1: ano, ano.
0: Pavel, ten vývar, Pavel. Regi.
4: To je dobrý.
1: Jdete si, no, které je to lepší.
0: A ten vývar musíte, Klárku, ještě ochutnat.
1: Já to určitě zkusím. No, rukama je to lepší, fakt.
4: Je takový hutný, že si myslím, že to může být něco, víš, jako slepičí vývar, slepičí polévka, že tě postaví na nohy nemocného, šesti nedělku, nevím, prostě taková ta... Taková ta polévka, co ti dodá sílu.
0: Ale je to trochu to tuší.
1: Tuší meso určitě, ale jako v životě, kdyby jsi mi to dal někdo, že naslepo zkusit, čo jem, tak jsem nevěděla povedat, že to je kohout.
2: Mě teda na zkus baví víc než kuřecí. Já mám rád ten klasický odpor, tu svalovinu. Když, viď?
4: Je to lepší.
2: Když taková ta konzistence tuší malinko.
0: No obojí teda bylo dlouho v troubě, já jsem to dělal na málo, dlouho.
2: Provencál teda.
0: No a i ten vývar byl jako čtyřhodinovej, no. Aby to trošku teda něco udělalo. Pak jsem se, když jsem to rozebíral, je pravda, že od toho stehna, asi ten kohoutek je to větší zvíře, tak potřebuje mít svaly, že? Ta stehna byla opravdu veliká a jako vůbec se nechtělo od té kosti, takový jako houževnatý, no.
3: Musí se déle kousat, je to pravda.
0: No. Jste 20 minut teď kousal.
1: No, já koušem.
0: A nebo je to teda tuhý jako moc, jako hovězí?
4: Ne, já myslím, že to je jako udělaný, že to už víc jako nezmíkne.
0: Nejde, ale, že to
1: asi ne.
0: Asi to nezmíkne.
4: Ale zase na rozdíl od toho dnes ty kuřecí prsa zejména, když to koupíte, tak mám pocit, že to trhá pod rukama úplně, že to maso Vodavé. Ani to není jako upečený, není to vůbec teplně zpracovaný a tak se to nějak matlá zvláštně, že vlastně já taky oceňuju tu host, že mi to přijde takový poctivý.
2: Uvědomte si, to je atlet kohout, že jo? Proti uzavřeným klecovým chovům, on má volný výběh, to znamená, že ty svaloviny má víc. A jako mě chutná teda moc, to maso,
1: to
2: ta konzistence, viď? A polívku si neochutná.
0: No, já ještě teda, Klárko, tu polívku. No, zvláštní to teda bylo, ale vonělo to i doma, jo? Nemělo to žádnej, jak ty říkáš?
2: Jak říkáš, záčmuch? No to mě zajímalo, já jsem kohouta nikdy nepřipravoval, výborná. A opravdu taková ta stavačka, taková ta probíračka, pořádná, poctivá polévka.
0: Jenom vlastně zeleninu. No,
2: polévka je grunt.
4: No. No, že se to opravdu asi do toho, do té vody, že, které se to vaří, že se tam do toho dostanou všechny ty jako silné látky z toho velkého.
0: Tak mám toho vývaru, je toho vývaru 10 litrů. Kde se to nějak zvrhlo?
1: Vážený poslucháči, to byla pozvánka.
2: Vinohradská 12, Praha 2.
0: Na kohouta. Jo, ale je pravda, že i jsem volal takhle známý. Nikdo, nenašel jsem člověka, který dělá kohouta.
4: Jan Pokorný.
0: Jo, Jan Pokorný.
4: Ano, ten dělá kohouta na víně. Ještě nějak, ale nevím jak.
0: Ale to je trošku složitější recept, ten francouzský, to jsem se díval.
2: Mě nám teď pobavila taková nonverbální komunikace, tady naše paní Regi Šlechtičná, já jsem držel v ruce ubrousky, ona aniž by cokoliv řekla, jenom takhle natáhla ruku.
1: Pardon.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi z SPD, který musí dolní komoru svolat v co nejbližším termínu. Poslanci by se tak měli k hlasování sejít příští týden. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní předsedou představenstva Příbramské nemocnice. V Hradci Králové v průmyslovém areálu ve čtvrti Piletice ve čtvrtek odpoledne hořela lakovna. Dva lidé se nadýchali kouře a skončili v péči zdravotnické záchranné služby. Příčinu ohně hasiči zjišťují, škodu také zatím nevyčíslili. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. Městská firma Praxity Tourism, která prohlídky organizuje, proto připraví další termíny. V Plzni dnes začíná 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Nabídne víc než 100 snímků a z toho 5 televizních i filmových premiér a předpremiér. Největší přehlídka českých filmů poprvé udělí i diváckou cenu. Celovečerní dokumentární i krátké filmy se budou promítat v Měšťanské besedě a na několika dalších místech ve městě. Kvůli velkému zájmu o vstupenky už pořadatelé přidali některé projekce.
2: Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno nebo jasno. Na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat, teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 9.
2: Doprava.
1: Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště stále odklízejí následky tragické nehody mezi tunely. Na mostě na 11. kilometru narazil kamion do stojícího mikrobusu. Průjezdný je stále pouze jeden ze 3 pruhů, kolona stojí od sjezdu na Jesenici. Ucpává se také dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až k omezení u Rozvadovské spojky pojedete pomaleji. A v Pardubicích popojíždí kolona na silnici 36 směr Lázně Bohdaneč. Před Semtínem překáží 2 auta po nehodě. Kolona ve směru z Pardubic je už od Hradecké ulice. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
3: Hezké dobré ráno, 7 hodin 33 minuty. Polévka tady teda ještě, kdybyste měli chuť.
4: No já si dám ráda, protože si myslím, že pak budu lítat jako mladý kovout. Až do neděle. A to se bude hodit, protože zítra máme další výjezd za vámi. Tak budeme rádi, když na tu naši schůzku v počátkách přijmete pozvání. Ne?
3: Ano, jsou to počátky. Jedeme do počátek.
4: Ano.
3: A uvidíme se v počátkách. Správně. Kách.
4: Bude to kách.
3: No, trošku kách, maličko. Tak jo, za chviličku, jak už jsem avizoval, Klára Badinková-Mráčková a bude tady na vás čekat výlet do Trenčína.

0: 7 hodin 48 minut. Já jsem si tady v rychlosti přečetl jeden e-mail Klárka, teda už odběhla. Když hovoríte po slovensky, není třeba názvy měsíců překládat do češtiny? Myslíte, že nevíme, co je třeba február? Jo, takhle. To, já jsem to přečetl jako február. Že bychom upravili výš. No nic. Dobře, dobře, teď máme tady důležitý.
1: Myslím, že to Klára myslí pro takovou lepší orientaci, že no jestli člověk řekne, jestli je jún anebo júl, který je který, takže nám to líp jako sedne v té češtině. Že to je taková ohleduplnost.
2: Ranní dvojka.
3: Jak bude?
4: Tak jak bude v červnu nebo v červenci, to už nestihnu, ale během období růje.
0: během období růje
4: co vám bude? Řeknu. Tak co bude? Já začnu, nezlobte se na mě, ale nás zajímají teď počátky, kam se vydáváte vy dnes, já za vámi zítra přijedu. Má být kolem 20 stupňů Celsia a jenom jasno. Prostě to počasí má být. A má být obecně hezky, i tady samozřejmě, nebo v jiných místech. Morava ještě, tam se potýkáte s oblačnou oblohou, místy s přeháňkami, zvláště na tom východním cípu. Jinak většinou jasná nebo polojasná obloha. Teploty, ty jsou ještě líné, poměrně mezi 3 až 8 stupni Celsia. V Čechách na Moravě jsou malinko vyšší, mezi 9 až 12 stupni Celsia. Podívám se na ten den. V jihozápadní polovině Čech ještě bude jasno nebo polojasno převážně. Zpočátku výjimečně se mohou už vyskytovat mlhy, protože se ta pára vysráží, ale ojediněle sice čekáme slabý déšť na severovýchodě, obzvlášť pak na východě, ale jinak by mělo být opravdu polojasno a teploty do 18 stupňů Celsia. A zítřek jasný až polojasný, neboli sobota, abych to přeložil. Lokálně se mohou opět vyskytovat mlhy, dejte pozor zvláště ráno, až pojedete autem někam. A teploty zítřejší 17 až 22 stupňů, na horách pak kolem 14, ale má být převážně opravdu polojasná obloha bez srážek, pokud se nějaké objeví, tak minimálně. Takže nám ten víkend vyjde, myslím si, fakt hezky.
0: Jo, to je fajn.
4: Na to, že je vlastně konec, poslední týden zářijový, tak
0: no, hezké počasí. Ještě nás čeká poslední den říjnový.
4: Já se omlouvám, ano, to bude
0: růj.
4: Já stále koukám tady na toho kohouta natrhaného. A
0: si ven.
4: Já vím, a tak to byste mi nerozuměli. No tak můžeme to zkusit. No.
0: My jsme ti stejně nerozuměli.
4: Ne? To mi to úplně jedno.
0: Tak si dáme Afriku. Kapela Toto. Je to Toto?
4: To teď si jíždím.
1: Hento.

0: No to je kapela, tou Afrika, úplně nádherná skladba. Doufám, že vás také potěšila. A teď vám řekneme to, co se tady děje už hodinu. Protože jsme se bavili o Kohoutovi a že Kohout nevíme, jak se dělá, že a tak, ale postupně, protože tady byla Klára Badínková-Mráčková, tak přišla na řeč, na paškál slovenština. Regina říkala, že její sestřenice učila písničku Kohoutek Jarabí.
1: Kohoutík.
0: Kohoutík Jarabí a my hned, až vyletí z Hrady, tak jsme mezi tím zjistili, že to je...
2: Chodíme hore po dědině.
0: Obudíme. Tak, Kohoutek Jarabí, až poletí z Hrady, nebo co, takhle to nějaké...
2: Oni se líjí a pak ho zabijí.
3: Letí, vesele si zpívá, vstávaj bílá hore, už se rozednívá.
0: To je něco jiného, protože Regina našla jinou píseň.
1: To je to, co mě učila ta sestřenice, Kohoutík Jarabí.
2: Z toho by byla míchaná vajíčka.
0: To pust, no.
1: Jo, jsem se...
0: Tak už jsou kluci trochu veselější, koukám. No to se stalo všechno.
1: No právě. ten nešťastník, co polámal laliu.
0: A co je vlastně to Jarabí teda?
1: No to já nevím.
0: Už se vypnou tady, nemusím.
1: Nemůžu najít ten čudlík.
0: Jenom kluci šmidlej. Že nevíš, co to je?
1: Nevím.
0: Aha, tak to je taky dobrý vědět, že nevíme.
1: No tak co bys řekl, že to je?
0: Nevím.
1: Tak něco vymyslí.
0: No kropenatý.
1: No vidíš, to zní hezky.
0: Tak.
2: Já si myslím, že to je takový junáčky, takový z jara, takový být z jara, takový vesel, plný espritu.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Hello, tentokrát bude mým milým hostem angličtinář Radek Provázek, který angličtinu učí způsobem, který by v klasické školní učebnici asi neprošel. Jako sprostý angličtinář ukazuje, že jazyk nejsou jen správné časy a slovíčka, ale také humor a emoce. Proč se rozhodl učit angličtinu právě přes slova, za která jsme ve škole dostávali poznámky? Která česká nadávka je pro angličtinu téměř nepřeložitelná? A pozná sprostý angličtinář podle první anglické věty, že před ním stojí Čech? O něžné angličtině tentokrát s Radkem Provázkem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Na pražském okruhu u Zbraslavy byla v noci vážná nehoda, tvoří se tam kolony. Netanyahu v OSN ostře odmítl obvinění z genocidy. Palestinský prezident prohlásil, že existence Palestinců je v ohrožení. Bude oblačno a zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne jasno nebo polojasno, teploty maximálně 18 stupňů. Dobré ráno, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli dva lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnic se na okruhu vytvořila kolona.
5: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků. Na okruhu je kolona.
4: Provoz by se ale měl podle Rýdla pomalu obnovit. Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňují třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti také podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami kontrolovat. Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Nehodu by měli řidiči v každém případě nahlásit. Policie pak může na místo vyslat hlídku. Menší havárie se dají vyřídit i po telefonu. Podle Jana Straky z dopravní policie jde o nehody, kde zvíře ani nabourané vozidlo neohrožují provoz. Nikdo se nezranil ani nezemřel a škoda není vyšší než 200 tisíc korun. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu na půdě OSN tvrdil, že Izrael zabránil Iránu ve vývoji jaderných zbraní. Před poloprázdným sálem valného shromáždění Netanyahu také hájil izraelskou armádu. Pouze přes video vystoupil v OSN palestinský prezident Mahmud Abbas. Americká administrativa mu neudělila víza.
6: Izraelská politika podle Abbase už neohrožuje jen dvoustátní řešení konfliktu, ale existenci Palestinců v jejich domovině. Palestinský prezident kritizoval rozrůstání izraelských osad na západním břehu Jordánu a ničení pásma Gazy. Izraelský premiér Netanyahu následně důrazně odmítl, že by jeho stát v Gaze páchal genocidu. Naopak připomněl masakr hnutí Hamás proti Izraelcům. Izrael se podle Netanyahu bude dál bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři i kanoisté. V italské Ivrei triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo v Čechách, dopoledne i polojasno nebo jasno. Na horách očekáváme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer pak bude oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 9.
0: Doprava.
4: Na Pražském okruhu se začíná rozjíždět kolona ve směru z D1 na letiště. Následky tragické nehody mezi tunely jsou odklizené, projíždí se už všemi pruhy. Kolony na okruhu jsou ale i směrem z letiště na D1. Popojíždí se před sjezdem na Ořech, od plzeňské dálnice i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Je to kvůli tomu kolona aktuálně od 4. kilometru. A ještě dálnice D1 příjezd do Brna z Prahy, kamiony zastavují poprvé na 164. kilometru. Nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Osobní auta staví na 180. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu a teď už pokračuje ranní dvojka.
7: Hezké dobré ráno, pouštili jsme písničku Kohutík Jarabí a přemýšleli jsme nad tím, co to je. A zeptali jsme se Kláry Badníkové, která tady ještě byla, a řekla, že Jarabí je vypelichaný a dívala se na mě. Tak jsem říkal, že jsem takový jarabý chlapec a že se mi to vlastně líbí, ale napsal nám Juraj Michlík, předpokládám Juraj, že zo Slovenska jarabý znamená pestrý.
8: No, tak a to je podobně, to ty si říkal taky, že je kropenatý, ne? Tak pestrý, strakatý, ale aj hnědočervený.
7: Aha, Martin, také.
8: Martin.
7: No. Děkujeme, že nás posloucháte na Slovensku a že nám můžete takhle poradit úplně nádherně. Jarabí, to mě nenapadlo vůbec.
8: No,
7: ale to je hezký
8: slovo. To zpívala a nevěděla jsem, co to je, ale hezky se to zpívá. To je takové, jo. Takové zpěvné slovo.
7: Jo, důležitý, že nejsem vyplichaný.
8: Jsi pestrej.
7: Jo, jasně.
8: Hnědočervený. Jsi opaloval trošku, víš? Jsi takový hnědočervený. Jsi takový jarabí.
7: No, teď v Kroměříži, ale už to je no celý léto furt, to na mě peče. V Kroměříži taky přece.
8: Taky.
7: To peklo. Paráda. A za chviličku pojedeme ještě úplně jinam.

0: 8 hodin 9 minut a po delším čase zase vítám a velmi rád ve studiu Matěje Forejta, výtvarného publicistu. Dobrý den, Matěj.
1: Dobré ráno, přeju.
0: S vámi je to vždy velká radost. Pokusím se o takový trošku košatější úvod, mohu.
1: Určitě.
0: My totiž společně pojedeme do Uherského Hradiště. A my jsme minulý týden byli v Kroměříži, ale protože tam byla nějaká velmi špatná situace v dopravě, tak jsme nakonec až do Zlína jeli přes Buchlovské hory. A vlastně jsme úplně míjeli Uherské Hradiště, dojeli jsme do Zlína, následně jsme byli v Kroměříži, kde jsme nebyli v muzeu, ale v expozici Karla Kryla. A mě by docela zajímalo, co byste na to řekl, protože to bylo velmi originálním způsobem zpracované muzeum, to se dalo říct. Je to jako velmi chytré. Ale proč o tom mluvím? Vy jste totiž do toho Uherského Hradiště prý také zabloudil omylem.
2: Skoro jako my.
1: No, omylem. Bylo to trochu plánovaně, teda. Já jsem byl v létě v Uherském Hradišti s kolegy z Českého rozhlasu Plus na debatě k filmu Riefenstahl, který se promítal na letní filmové škole. No a když jsem měl čas se tak před debatou porozhlédnout po městě, no tak kam bych zašel jinam než do galerie, někam za uměním. A měl jsem tím pádem možnost zajít do galerie Joži Uprky. A ta mě velmi, velmi příjemně překvapila.
0: Nejdřív asi bychom se měli zastavit u Joži Uprky, než půjdeme tedy do té galerie.
1: Joža Uprka byl malíř, který se narodil už v roce 1861 v Kněždubu u Strážnice, takže on pocházel ze Slovácka. Jeho bratr byl sochař a oba nějaký vztah k výtvarnému umění si odnesli už z rodiny, byť venkovské, vlastně moravské rodiny, protože jejich otec byl sice rolník, venkovan, ale měl blízko k nějaké umělecké tvorbě, věnoval se vlastně tradiční lidové malbě, maloval na sklo, maloval nějaké nástěnné malby, takže bratři Úprkové vlastně vyrostli v tomhle prostředí a nějakým způsobem ve výtvarném umění. Je třeba ale říct, že Joža Úprka už nezůstal u lidového umění a tradiční malby na sklo, ale velmi se profesionalizoval, studoval na Pražské akademii a tak jako spousta jeho současníků považoval poměry na Pražské akademii za konzervativní, úzkoprsé a nudné a odešel proto studovat ještě do Mnichova, na Mnichovskou akademii, potom absolvoval různé studijní cesty, třeba do Paříže, takže on se v tom závěru 19. století seznámil opravdu s těmi nejmodernějšími.

0: v Mnichově a z cestu do Paříže a na, do různých jiných uměleckých center. A nějaká vesnická témata, témata života na Slovácku, folklorní předobrazy. Tohle všechno on vlastně zkombinoval dohromady. On znal francouzský realismus, začínající impresionismus, takže jeho obrazy nejsou nějaké banální folklorní idylky. Já myslím, že často spousta lidí má nějakou trochu předpojatost k nějakému tradičnímu umění nebo k folkloru, že právě je to jenom nějaká idealizace, naivní idealizace venkova. U Joži Uprky to tak určitě není, nejsou to nějaké na první dobrou jako líbivé obrázky. Je to opravdu moderní malba, která by mohla obstát v té době, a taky obstála v té době v kruzích nejlepších dobových umělců a designérů, ale zároveň prostě on měl rád ta místní témata a myslím si, že to je něco, co velmi funguje i třeba dneska v současném umění, když se podaří propojit něco lokálního s něčím globálním. A jemu se to vlastně dařilo už na přelomu 19. 20. století.
1: Galerie Joži Uprky sídlí v Uherském Hradišti. Je to náhoda, nebo tam byly nějaké vazby?
0: No, jak už jsem zmiňoval, Joža Uprka pocházel ze Slovácka, byť tedy z vesnice, ale Uherské Hradiště je tradičně jedním z důležitých center Slovácka, takže dneska nějakým, řekněme, jako nějaké organizační důvody dávají smysl, že ta expozice je prostě ve větším městě. Bývalá jezuitská kolej na Masarykově náměstí jsou vlastně úžasné velké prostory v barokním památkově chráněném objektu, které jsou ideální právě pro takovýhle účel. Ale Joža Uprka byl v kontaktu právě sám i s Uherským Hradištěm, byť z něj nepocházel. On byl v kontaktu s významnými osobnostmi města na konci 19. století, které ho podporovali. Třeba to byl lékárník Viktor Nečas, který Jožu Uprku opakovaně hostil a na jehož zahradě si dokonce Joža Uprka vybudoval svůj malířský ateliér. Takže tam bylo opravdu takovéhle napojení na místní, řekněme, čelné představitele města. A pro novou radnici v Uherském Hradišti, která se stavěla v 90. nebo na počátku 90. let 19. století, namaloval Joža Uprka nástěnné malby do hlavního zasedacího sálu. Takže i vlastně v nějakém obrazu města zanechal svoji významnou stopu.
1: No a když tedy zajedeme do Uherského Hradiště, vyrazíme tam, co nás tam vlastně konkrétně tedy v galerii všechno čeká?
0: V té galerii Joži Uprky nás čeká více než 10 sálů plných Uprkových obrazů. Celkem je tam asi 180 Uprkových obrazů, nejenom maleb, přestože malba je jako hlavní Uprkovou doménou, tak jsou tam vidění třeba také grafiky, které já mám velmi rád a velmi mě to potěšilo, že galerie vystavuje právě i grafickou tvorbu Joži Uprky, která je třeba trochu méně známá, protože jeho obrazy jsou populární i takovou jako výraznou barevností, trochu nějakou impresionistickou živostí. To je u té grafiky samozřejmě trochu jiné, protože jsou to třeba černobílé záležitosti, ale myslím, že jeho nějaké technické výtvarné mistrovství na těch grafikách velmi, velmi vyniká, právě i nějaký, řekněme, moderní styl a moderní rukopis. No a kromě tedy téhle velké přehlídky Uprkovy tvorby, kterou bych se nebál označit slovem obrazárna, jo? To je opravdu, to je dlouhá chodba, ze které vcházíte do těch jednotlivých místností, které jsou plné jenom Uprkovy tvorby, tak kromě toho jsou tam k vidění i různé archivní fotografie, velmi podrobné informace o životě umělce, takže je možné proniknout trochu i do jeho rodinného zázemí, do jeho života, ale i třeba do toho, s kým se přátelil. On se přátelil a stýkal s významnými umělci té doby. Samozřejmě se rád setkával s umělci, kteří podobně jako on propojovali moderní styl s nějakými tradičními předobrazy a s folklorem, takže se přátelil třeba s architektem Dušanem Jurkovičem, který taky kombinoval moderní

0: styl art deco s moravským folklorem. A s dalšími, třeba zahraničními umělci, to tam všechno krásně jako popsané, v jaké síti vlastně vztahu Joža Uprka žil. A myslím si, že návštěva té galerie tím pádem bude bavit všechny, kdo mají rádi nejenom folklor, ale i ty, kdo mají rádi moderní umění a které zajímá moderní malba a třeba i to, odkud vycházela moderní malba 20. století, protože tohle je jeden z těch jejich kořenů v tom českém, v těch českých dějinách výtvarného umění, což si myslím, že ve výsledku docela jedinečné spojení, protože moderní umění a folklor si myslím, že máme zavřené ve dvou úplně odlišných škatulkách.
1: Tak to byla krásná pozvánka do Uherského Hradiště, do galerie Joži Uprky od Matěje Forejta. Děkujeme.
0: Já děkuju za pozvání.
1: Je 8 hodin 19 minut, dnes je pátek 25. září a já využiju těchto několika sekund jako pozvánku pro vás, milí posluchači, v případě, že byste byli na Vysočině, nebo třeba v Uherském Hradišti, tak až se budete někam vracet domů, třeba na sever, anebo na jih, a nebo na východ, a nebo na západ.
2: A nebo pojedete na prodloužený víkend a ještě nemáte žádný konkrétní plán, tak bychom pro vás něco měli.
1: Počátky.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, 8 hodin 23 minuty, už máme trošičku fofr, tak jenom tu pozvánku na ten zítřek trošku rozšíříme, Regi, že jo?
2: No tak my tam jedeme už dnes. Kam až to mám rozšířovat?
3: Já vám rozšířím obzory, protože Jarabí, my jsme se tady dohadovali, jestli to je mladý junák nebo vypelichaný kohout, tak Jarabí, koroptví, Jarabica je koroptev. To znamená kohoutík Jarabí, manžel od koroptve. Slováci by to vědět měli. Jura z Bílých Karpat.
1: Zvláštní, ale přišlo nám několik slovenských, že to je...
2: Ještě jinak, že to je nějaký barevný a tak, no, nevadí, nechme
3: kohoutka. Ale tak každý si myslí, že má pravdu, což ať je jakýkoliv, no, stejně přišel o život.
1: Ano, a je tady na talíři.
2: Je tady vypečený a je tady vynikající.
3: A je vynikající, no, to je důležité.
2: Tak. No ale my v počátkách máme spoustu práce.
1: A máme tam perfektní hosty, protože v počátkách je kromě všeho, tak je tam hotel u Modré hvězdy, kde paní správcová pila to pivo.
2: A s tou budeme také mluvit.
1: Paní Vašáriová bude naším hostem. Myslím, že to bude hezký.
3: Jako příznivec Vitacitu za mlada tedy, ano, si také přijdu na své.
1: Ano, bude tam Miloš Dodoležal, rocker.
2: Ano, v Žirovnici má studio nahrávací, jak se mu tam žije, kdo všechno mu tam jezdí točit, pracovat, no. A taky přijdou posluchači, paní Cabanajová s manželem. A ta ví věci.
1: Tak se těšíme.

zapomněli rozloučit nejenom s našimi posluchači, ale také s Pavlem Chourem, zvukovým mistrem. Děkujeme vám, Pavle, že jste... Přerušit takhle krásnou písničku, to umí jenom Gondík.

0: Rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Zeptám se vás zejména na to, proč jsme si zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun. Jak přemýšlíme o rozsahu zadlužování země, nakolik demografické změny ovlivní výdaje na důchody a zdravotnictví a jak chce vláda krotit drahé pohonné hmoty. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
4: Debata kolem návrhu státního rozpočtu na rok 2027 je ve finále. Aktuálně je schodek nižší o 3 miliardy oproti původnímu plánu vládní koalice. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 386 miliard korun. Tak jak hodnotíte toto snížení, pane Kovando?
5: Tak je to kosmetická změna, je to změna, která sice ubírá 3 miliardy korun, co se týče tedy výše schodku, ale ten schodek v poměru k hrubému domácímu produktu stále zůstává 3,5, takže je to snížení z 3,5 na 3,5% hrubého domácího produktu schodku, takže v podstatě nemůžeme hovořit z hlediska makroekonomického o snížení. To v podstatě je v rámci nějaké statistické chyby. Byť samozřejmě pro jednotlivce 3 miliardy jsou obrovská suma i pro firmu, ale z hlediska státu, který jenom vlastně v tom příštím roce má hospodařit v rámci státního rozpočtu s výdaji 2600 miliard korun, tak si vezměte, že 3 miliardy to je plivnutí v moři.
4: Národní rozpočtová rada varuje, že bez přijetí konsolidačních opatření se bude zadlužení Česka zvyšovat. Už loni dosáhlo rekordní úrovně zhruba ve výši 43% HDP a na dluhovou brzdu by podle Národní rozpočtové rady mohla republika narazit už v roce 2034, což by bylo o 3 roky dříve, než byl ten původní odhad. Tak co na to říkáte? Jak přemýšlíme vůbec o zadlužování země?
5: Pochopitelně je to problém a Národní rozpočtová rada je tu od toho, aby na to upozorňovala, proto byla zřízená, ovšem nemyslím si, že i politici budou nějak zásadně vnímat v tom smyslu, že by měnili své chování.
4: Mimochodem, jenom suvka, podle ministerstva financí rozpočtové radě nepřísluší modelovat podobné katastrofické scénáře.
5: Tak já myslím, že to není až zase tak katastrofický scénář. Ten náraz do dluhové brzdy skutečně může nastat, pokud to Národní rada rozpočítala na rok 2034, tak bych tomu i věřil. Možná mohu přidat doušku ještě pesimističtější, že kdyby dorazila nějaká krize typu globální, finanční, pandemické, nebo nedej bože se zhoršila válečná situace tam či onde, tak to může být možné ještě dříve. My si musíme říci, že třeba takové Polsko, ale má samozřejmě daleko vyšší výdaje na obranu, tak má deficit 7. Bude mít deficit v letošním roce 7,1% hrubého domácího produktu. To je jakoby Česká republika vzhledem k jejímu HDP měla deficit takřka 700 miliard korun. Takže vlastně on je tady dále obrovský prostor k zadlužování. Já samozřejmě to nechci tady dávat politikům jako návod, ale zase na druhou stranu se trochu obávám takových těch výkřiků, které nyní slýcháme třeba od opozice, že vlastně jsme v nějakém dluhovém armagedonu. Já souhlasím s tím, že ta situace je problematická, ale jestliže budeme už v této fázi, kdy jsme relativně málo zadlužení, tak to strašit veřejnost, tak ona postupem času otupí a až půjde skutečně do tuhého, třeba v tom roce 2034, tak už to vlastně nebude nikoho zajímat.
4: Protože a zatím nejde do tuhého, nebo?
5: Zatím nejde do tuhého. My, teď řeknu něco, co vlastně, za co by mě asi kolegové ekonomové ukamenovali, ale a znova říkám, já potom nevolám. Ale vlastně s českými veřejnými financemi by se několik let nic nedělo z hlediska ratingu, nějakého zásadního zhoršení ratingu, kdyby jsme měli schodky 700, 800 miliard. A já se obávám, že vlastně ta debata, samozřejmě je dobře, že Národní rozpočtová rada na ta rizika upozorňuje, ale myslím si, že by se měla vést konstruktivně, že by se mělo upozorňovat na ta skutečná rizika. Ta číhají ve 30. letech zcela jistě, ale pokud nyní budou politici vlastně neustále říkat, v jakém jsme armagedonu, a pak bude mít schodky několik let po sobě ve stovkách miliard a veřejnost uvidí, že se nic nestalo, že dál jedeme, že některé třeba okolní země jsou na tom ještě hůře, že rating se nějak výrazně nezhoršuje, tak vlastně už pak, až už skutečně to bude špatné, tak už to nikdo nebude brát na zřetel. To je má obava. Takže ano, určitě upozorňovat, myslím si, že Národní rozpočtová rada určitě, já ji neřadím do ranku těch, kteří by nějak lacině prostě tady se oháněli hesly typu Armagedon, ale myslím si, že třeba z některých opozičních lavic, když toto budeme slýchat každý den, tak prostě takový ohlas postupem času devalvuje. A to je velké nebezpečí pro tu veřejnou debatu v těch 30. letech, kdy už si myslím, že do tuhého skutečně půjde.
4: A dělá vláda, podle vás, pane Komando, už nyní dostatečné kroky k tomu, aby došlo teda ke konsolidaci veřejných financí? Ono totiž Národní rozpočtová rada ve své nejnovější zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nastínila, jak by se mohla nebo bude zhoršovat situace kolem zadlužení státu, pokud se nic zásadního nezmění, totiž demografické změny, které jsou neoddiskutovatelné, pak ovlivní výdaje na důchody, na zdravotnictví, na sociální péči a v horizontu 15 let se to dostane na hranu.
5: No já žádné zásadní snahy o konsolidaci nevidím. Tak ten schodek vlastně narůstá.
4: Tak jak tedy zabránit tomu, použiju teda slovo, kdo někdo už použil, aby skutečně nedošlo k tomu armagedonu za několik let?
5: Určitě je dobré samozřejmě vytvářet tlak, ale ne zas až takový, který vlastně, kdy to už je kontraproduktivní, kdy už to jsou slova, která vlastně se nemají šanci v nějakém krátkodobém ani střednědobém horizontu naplnit. Prostě tak špatně na tom nejsme a ještě dlouho nebudeme, zaplať pánbu. To je velmi dobrá vizitka vlastně těch uplynulých desetiletí, kdy Česko hospodařilo velmi dobře. Ale nyní skutečně, pokud nebude docházet ke konsolidaci, tak se ta situace postupně bude zhoršovat. Narazíme na dluhovou brzdu, ale ono ani to naražení nebo ten náraz na tu dluhovou brzdu vlastně není ještě úplná katastrofa, si musíme říct, což je možná další kacířská myšlenka, protože pořád při těch 55% HDP toho zadlužení, což je ta úroveň té dluhové brzdy, budeme mít nižší zadlužení, než jaké třeba nyní vykazuje Německo. A budeme mít, vezměte si, že eurozóna má 90% zhruba, takže těch 55 je stále, to je ta naše, ten náraz do dluhové brzdy v roce 2034 a eurozóna už teďka má 90%. A samozřejmě Francie, Belgie mají přes 100%, Itálie, Řecko a tak dále. Ale to jsou ty špatné, temné příklady a určitě bychom si z toho neměli příklad brát z těchto zemí. Takže ano, určitě upozorňovat na ta rizika, tlačit politiky. Národní rozpočtová rada to dělá, jak může. Ona vlastně je orgán, který vlastně nemá tu politickou moc. Řekněme, nemůže jaksi škrtnout tam či onde. To je skutečně věc demokraticky volených zástupců, tedy politiků. Vést o tom debatu, což se děje, ale zase jaksi dryáčnicky teďka už hovořit o právě třeba Armagedonu nebo nějaké pohromě, nebo že jsme na cestě do Řecka, to je hodně předčasné. A prostě má obava je taková, že ta veřejnost, když toto bude slýchat každý týden, tak prostě si na to zvykne a tu debatu to devalvuje, protože až pak o něco půjde, a jakože to riziko je velké, že o něco půjde, já se toho sám obávám, tak prostě ta debata už tímhle bude notně pokřivená a vlastně může tu situaci to zhoršit, že nebude tady pak tlak ani té veřejnosti příliš, aby se s tím něco dělalo. Protože se prostě řekl, předtím už strašili před 5-6 lety, nic se nestalo, pořád Česko nějak hospodaří, pořád je na důchody, pořád je na zdravotní péči. A v tomto já vidím klíčové riziko.
4: No a proč jsme si vůbec zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun?
5: No on si na ně zvykl pod svět jako takový. Ono to není záležitostí pouze České republiky. My musíme si říct i to, že vlastně Česko v kontextu i s tím, i když tedy přijmeme to, co myslím, že bychom měli přijmout, tu realitu, že to není teda pro ten příští rok ten schodek 2,8, ale že to je 3,5, když tedy započteme, jak bychom měli ty výdaje bez té únikové doložky na obranu, tak pořád i tak vlastně máme nižší schodek v poměru k HDP, než zase Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Polsko, než ty okolní země. Takže z tohohle hlediska vlastně celý tento region středoevropský, a nejen on, obrovské zadlužení samozřejmě svírá Spojené státy, Británii, už zmiňovanou Francii, Japonsko. Takže to není zdaleka problém jenom České republiky, jak se to zase někdy v té naší poněkud zjednodušené a politicky zjednodušené debatě prostě vyskytuje. Takhle to není, ale souhlasím s tím, že jsme si zvykli. Částečně je to dáno tím, že samozřejmě byla výrazná inflace, takže tím dochází k inflaci i té částky, která vlastně znamená to zadlužení. Ale prostě je to problém ten, že jakmile už jednou je schodek výše 100 miliard, tak už ta veřejnost si na to nějak zvykne a je najednou v úplně jiné poloze, v úplně jiném měřítku a zkrátka dochází k tomu, že může být otupila i vůči takovýmto velkým cifrám, které by třeba ještě před 10 lety byly naprostou katastrofou.
4: Pohled ekonoma Lukáše Kovandy.
3: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Vláda opět zavádí strop na ceny pohonných hmot. Od října budou marže na naftu a benzín maximálně 2 koruny 50 haléřů na litr. Sníží se také spotřební daň na naftu více než o 2 koruny, včetně DPH. Je to, pane Kovando, logický krok. Jenom dodám, že ceny ropy opět rostou. Rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem nikam nepokročily. Podle iránského prezidenta Pezeškiana se Spojené státy musí rozhodnout, zda chtějí válku ukončit. Severomořská ropa Brent se dostala nad $107 za barel.
5: Myslím si, že mohla ještě vláda trochu počkat s tím opatřením. Já chápu, že jestliže nyní se cena nafty už skutečně v tom celorepublikovém průměru blíží té psychologické hranici 50 korun za 1 litr, takže je to tlak třeba od dopravců, který rezonuje také v médiích, protože ta suma 50 korun je taková, že už navozuje atmosféru strachu, ale musíme si vzpomenout, co se dělo třeba v roce 2012. Tehdy cena pohonných hmot vystoupala na 40 korun, jenže z hlediska toho, jaká byla tehdy průměrná mzda a jak se od té doby vyvinula inflace, tak to bylo zhruba jako dnes, kdyby stály pohonné hmoty 76 korun. A tehdy vlastně také sociální demokracie v tom roce 2012 volala potom, ať se už s tím něco dělá, a ministr financí Kalousek řekl, že se nic dělat nebude, že by to mělo negativní dopad na veřejné finance. Představte si dnes, po 14 letech, že by při ceně 76 korun za litr předstoupil ministr financí nebo ministrně financí a řekl, s ohledem na veřejné finance se nic dělat nebude. A to přitím jsme byli samozřejmě daleko méně zadlužení než dnes. Takže vlastně ta debata se neuvěřitelně posunula a posunula se i poptávka veřejnosti, že veřejnost vlastně ještě v tom roce 2012 vlastně byla ochotná snést daleko více, než je ochotná. Nyní mě by samotného zajímalo, a to už je spíš otázka, řekněme, pro sociologa, možná psychologa, proč k jakému to posunu dochází. Já nechci tady znít jaksi příliš nabubřele, ale trochu jsme zíčkanější, ne? Tak trochu jsme i jakoby sobečtější, protože pochopitelně, když nyní si snížíme daně z nafty, tak to neznamená, že zlevnila ropa. To znamená, že stejně někdo ty vyšší náklady bude platit, budou se platit na dluh, budou to platit, jak se často říká, je to pravda, prostě ty budoucí generace.
4: Tak lidi jsou třeba sebevědomější, také se nebudu pouštět do sociologické analýzy, ale jak vy byste si to ještě třeba...
5: Takže myslím si, že se třeba mohlo počkat, já nevím, kdyby to vystoupalo na 55, 60 korun a nemuselo se to zavádět nyní. Na druhou stranu je pravda, že třeba Němci skutečně už v minulém týdnu rozhodli vlastně stropovat na velmi podobné bázi jako Česká republika, což zase mě vede k určitému zastání se této vlády. Ona schytávala v dubnu kritiku za to, že to stropování je nesmysl a tak dále. Jenže pak ho uplatnili v Polsku, teď dokonce ho zavádí Německo, to znamená stropování té přirážky nad tu, řekněme, nějakou cenu vypočítanou z těch cen velkoobchodních a burzovních. Takže to není nic zvláštního. Mimochodem, Belgie stropuje nebo stanovuje maximální přípustnou cenu nepřetržitě od ropného šoku roku 1974. Takže představte si, že tam to, co tady je předmětem této diskuze polemické, tak to v Belgii v podstatě mají přes 50 let. Takže zase je vhodné se podívat vlastně do toho, jak to je v zahraničí. Když tolik kritizujeme něco v České republice, tak první věc, kterou já se snažím dělat, jak vlastně to mají v zahraničí. A já často zjišťuji, že ta debata pak vlastně se dostává do úplně jiného světla, třeba ohledně toho zadlužování, třeba ohledně regulace cen pohonných hmot. Ale zase já ji nějak zvlášť nehájím, já jen říkám, že i prostě vyspělé tržní ekonomiky typu Belgie, které mají nepřetržitou historii tržní ekonomiky na rozdíl od České republiky, tak prostě už 50 let používají regulaci, o níž my jsme tady si říkali v tom dubnu, kdy to vláda zavedla, jak je to děsivý socialismus. To je určitý paradox.
4: Zmiňujete, pane Kovando, jiné země, když zůstaneme tady ve středoevropském regionu, tak když se vrátím k tomu zadlužování a tomu růstu těch deficitů, tak kde se o tom minimálně debatuje konstruktivněji nebo jinak, nebo co jste si vzal z těch ostatních zemí, z těch příkladů, jak řeší právě tento nárůst?
5: Určitě i v těch jiných zemích jsou samozřejmě tyto záležitosti předmětem určitých politických vyostřených třenic, hádek a v té politické rovině prostě se ten odborný argument ztrácí. Já to částečně chápu, politik prostě musí vyslovit rychle v televizi nějaké tři úderné věty, aby ho televize vůbec odvysílala, ale v těch odborných kruzích u nás i v zahraničí, já jsem tady jmenoval Národní rozpočtovou radu, která má ty své argumenty odborně velmi dobře podloženy, ale takové instituce jsou i v zahraničí, takže od těchto těles zaznívají prostě argumenty konstruktivní, myslím si vyvážené, a jak v České republice, tak u nás. To, kde pak ta debata dostává úplně jiný, řekněme, spin nebo tah, je právě pak, když se to dostává do té politiky, kdy skutečně na obou stranách i v České republice vnímáme celou řadu zkreslujících, zavádějících výroků, jak na straně tedy vlády, tak na straně opozice, takže tato vláda vlastně kritizuje tu předchozí, že schovávala desítky miliard, což je pravda, ale tato vlastně manipuluje podobně. Už jsme si řekli, že ona hovoří o schodku 2,8% HDP, ve skutečnosti je to 3,5%. To je například jeden z mnoha případů, kdy také vlastně něco kamufluje i tato vláda.
4: Vy byste, pane Kovando, v těch debatách, když se budeme držet deficitu, ale vůbec kondice veřejných financí, posílil hlas právě odborníků, vys třeba Národní rozpočtová rada nebo jiného pléna? Protože jste řekl, že je to politikum, což je i logické.
5: To asi ne. Já prostě, politik je volený zástupce. Pokud chce někdo z Národní rozpočtové rady mít ten reálný vliv na to, zda se škrtá, no tak musí prostě kandidovat ve volbách. A musí oslovit veřejnost s nějakým třeba plánem škrtů. Ale otázka je, jestli takového politika veřejnost zvolí. Já si myslím, že ne. To je i vidět na té debatě o regulaci pohonných hmot. Veřejnost sice bude lamentovat nad vysokým zadlužením, ale když se má škrtat, tak ten člověk, který by byl dotčený z řad té veřejnosti tím škrtáním, tak to nebude chtít. On pak řekne, radši škrtejte někde jinde. To znamená, my to vlastně chceme, to škrtání, ale pouze makroekonomicky. Mikroekonomicky, kdyby se nás to mělo osobně dotknout, tak už to nechceme. Tak dokonce vlastně mnoho lidí bude tleskat tomu, že se stropují ceny pohonných hmot, i když to bude znamenat další výdaj miliardu přes miliardu korun měsíčně. Ta snížená daň, která s tím stropováním souvisí.
4: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
3: Jak to vidí?
0: Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Od nového roku bude průměrný starobní důchod vyšší o 304 koruny měsíčně, překročí tak hranici 22 tisíc korun. Kromě pravidelné valorizace vláda přistoupila i k jednorázovému příspěvku ve výši 2 tisíc korun. Je to dostatečné, pane Kovando?
5: To navýšení řádné tak odráží vlastně třeba právě inflaci, protože prostě to je vzoreček, který vychází například z inflace. Jestliže nyní máme nízkou inflaci, máme jednu z nejnižších inflací v Evropské unii, už jsme měli i v těch minulých letech poměrně nízkou inflaci, po tom inflačním šoku let 2022-2023, no tak pak prostě ani to navýšení těch penzí není takové, když nebyla inflace výrazná, protože ten vzoreček je takový, aby prostě pokrýval, řekněme, vedle nárůstu hrubé mzdy, tak aby pokrýval to inflační navýšení, ne aby nějak velkoryseji přidával nad rámec. A to právě má zajistit ten mimořádný příspěvek 2000 korun a tam už samozřejmě se můžeme bavit o tom, zda to tak má být, protože je to něco trochu nesystémového, protože se to neopírá o ten vzoreček. Co je však pozitivní na tom je, že to je prostě jednorázový výdej, že to není trvalé navýšení, takže to nebude trvale vlastně zatěžovat veřejné finance, respektive ten pomyslný důchodový účet. Takže v zásadě nemyslím si, že toto je nějaký zásadní problém, ale je pravda ta, že životní úroveň seniorů vlastně se v některých ohledech potrhuje, prostě zlepšuje. Třeba když se podíváme na to, kolik stály v poměru k průměrnému důchodu pohonné hmoty, tak si představte, že v roce 2005 benzín stál vzhledem k tomu, jaký byl tehdy důchod průměrný, zhruba tak, jako by nyní stál 90 korun ten benzín. Vezměte si to.
4: Jo? A co třeba potraviny, léky?
5: Samozřejmě, ale i v těchto ohledech vlastně se ta situace, nechci říct, zlepšuje, ale rozhodně se nezhoršuje. V případě některých let se dokonce zlepšuje. Takže vnímám to samozřejmě tak, že je to priorita vlády, chápu i ten argument, že prostě tuto ekonomiku zbudovali především právě lidé, kteří jsou v důchodovém věku. Zároveň prostě důchody jsou největším klíčovou položkou, největší položkou vlastně výdajů rozpočtu, takže je to oblast, ne kde by se mělo škrtat, určitě ne, ale kde musíme zvažovat do budoucna ani ne přehodnocení toho vzorečku, ale spíše takovéto mimořádné dávky, zda skutečně, protože už nejsou systémové a zároveň vlastně s tím, jak se bude prohlubovat schodek a jak se bude navyšovat dluh České republiky, zda právě toto je ten nejlepší recept. Budeme muset toto vyhodnocovat stále tedy bedlivěji.
4: Jinými slovy, ta debata by se měla vést, jak dlouhodobě řešit valorizaci.
5: Ano, a pokud už bude stanoven nějaký vzoreček, jak říkám, tak velmi důkladně zvažovat, zdá ještě tedy přidávat něco nad rámec toho, co je garantováno tím vzorečkem, protože pokud teda máme pocit, že ten vzoreček je nedostatečný, no tak musíme změnit ten výpočet toho řádného důchodu, tu řádnou valorizaci, aby pak se nepřidávalo takto vlastně, řekněme, nahodile nesystémově. Takže spíš ten nesystémový prvek mi je trnem v oku, než ta samotná valorizace. Pokud bude shoda na tom, že valorizace bez toho mimořádného přidávání je nedostatečná, no tak musíme pak změnit způsob výpočtu té valorizace. Ale byl bych proto, aby jednou, jakmile to bude ustaveno, ta valorizace, ten vzoreček, aby už se s tím nehýbalo a nepřidávalo se nad její rámec.
4: Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank a jeho pohled na svět ekonomiky. Já vám za to děkuji.
5: Děkuji za pozvání, hezký den.
4: Hostem sestry Angeliky v nedělním vydání pořadu Jak to vidí bude student Dan Káčerek. Já se na vás těším v úterý a přeji krásný prodloužený víkend a pochopitelně další vysílání Českého rozhlasu.
3: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
3: Devět hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Český prezident ukončil návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Poslední den strávil v Nebrasce. Náměstí Svobody v Kladně je zhruba po roce znovu přístupné. Opravy stály 110 milionů korun. Bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, ráno a dopoledne polojasno nebo jasno, teploty až 18 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu. Navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil ve městečku Wilbur, kde od místních krajanů dostal čestný klíč od města.
5: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
6: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
5: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí zavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidé si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. V Kladně skončily opravy náměstí Svobody. Po zhruba roce je tak místo opět přístupné veřejnosti. Je tam například nová dlažba, místa k sezení, vodní prvky i kryté autobusové zastávky. Magistrát za práce zaplatil 110 milionů korun, říká mluvčí Kladna Kateřina Přibylová.
7: Více než třetinu nákladů město získá z evropské dotace. Značná část nákladů šla do podzemí na systém zadržování a využívání dešťových vod. Investice nebyla jen o opravách, ale především o vytvoření nového funkčního, bezpečnějšího a moderního veřejného prostranství.
3: České tenistky budou dnes bojovat o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin dopoledne je v čínském Shenzhenu čeká utkání proti Španělkám.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
3: Dnes má být oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině Čech dopoledne jasno nebo polojasno, na horách ojediněle slabý déšť nebo přehánky, k večeru pak bude oblačnost ubývat, teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 9.
4: Doprava.
3: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru popojíždí kolona na Pražský okruh za Ořech. Pojedete 35 minut. Provoz také zpomaluje omezení na začátku Rozvadovské spojky. Na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Poprvé se brzdí už za dálnicí D1. Osobními auty čekejte k Ořechu 20 minut navíc. Situace se ale zlepšuje. V Liberecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Prosek. U nájezdu ze Zenklovy ulice hlásíte nehodu, zpoždění přes přes 10 minut, až k tunelu Blanka se jede 20 minut. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Aktuálně kamiony zastavují na 164. kilometru za sjezdem na Velkou Bíteš, osobní auta pak až za sjezdem na Ostrovačice na 179. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová a Jirka Holoubek začínají Dva na dvojce.
8: No a řekla bych tak vzletně společně s námi i babí léto, z čehož my dva se tedy velmi těšíme.
9: Ano, já se na to těším velice, protože mimo jiné doufám, že se mi v následujících dnech ještě podaří projet se na motorce v takovém tom příjemném podzimním slunci, které ještě bude hřát, ale už nebude žádný velký hic. Tak a právě o babím létě si s vámi chceme povídat, my to za chviličku samozřejmě přiblížíme, protože důvodem nejsou jenom ty příjemné teploty tady u nás doma, které nás prý čekají, ale i některé ještě daleko vyšší jinde v Evropě.
8: Ano, to určitě, ale možná taky plány, které máme společně na ten prodloužený víkend, zkrátka o plánech na babí léto to dneska bude, těšíme se na všechno a přejeme hezké dopoledne z dvojky.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A jenom drobné připomenutí na úvod. Tento týden začal astronomický podzim, ale počasí na jihozápadě Evropy podle toho rozhodně vypadat nebude.
3: Naopak, teploty budou stoupat vysoko na 30 stupňů a někde budou i atakovat 40.
2: Teplý vzduch by se o víkendu měl dostat také do střední Evropy.
3: No, teploty na jihu Španělska budou tento týden stoupat na hodnoty kolem 38, jinde na Pyrenejském ostrově to bude nad 30, často i nad 35 a na jihu Francie, pokud se tam náhodou vydáte třeba na prodloužený víkend, tam budou opět okolo 35 stupňů.
2: No, zní to jako čisté léto. V Česku sice bylo zpočátku tohoto týdne chladněji, jak všichni víme, ale o víkendu by se mohl rozšířit teplý vzduch ze západní i do střední Evropy a teploty by u nás doma mohly stoupat vysoko nad průměr.
3: No a nás zajímá vzhledem k tomu babímu létu, která co do teplot teda bude určitě, nebo které co do teplot bude určitě velmi příjemné. A teď nechme stranou, jestli vlastně je to dobře nebo špatně, protože někdo může napsat, neprší, je málo vody, ano, my to víme. Také víme, že ta situace není úplně obvyklá a uvidíme, jak to bude v následujících letech, jestli to budou dobré zprávy nebo ne, ale ptáme se zcela po lidsku, jako bychom se zeptali kamarádů a známých, mezi které vás počítáme. Co plánujete na tohle krásné babí léto?
2: Je to tak, jaké budou ty vaše následující dny, jaký bude váš nadcházející víkend. Pojďme si společně dát nějaké tipy, co bychom mohli zažít. Je to pro vás mimochodem oblíbená část roku, babí léto, a jestliže ano, tak proč? A jestliže ne, tak taky proč?
3: A možná i to, jestli se ty vaše plány pro následující dny nějakým způsobem proměnily nebo promění právě proto, že čekáme to krásné teplé slunečné počasí.
2: Tak nám o tom všem i dneska napište, budeme rádi. 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: Jaké máte plány na babí léto? Otázka směrem k vám a už nám píšete. Děkujeme za to. Zuzana napsala dobré dopoledne na houby do Zámeckého parku. Obory v Březnici u Příbramy a příští víkend, kdy má být taky krásně, zlatohorský trekking, tedy Zlaté hory v Jeseníkách, trek krásnou přírodou, lesy. Víkend si tam prodloužím, obejdu okolí a blízké vesnice, kde jsem prožila dětství, potřebuju nasát vůni podzimu a pokochat se zelení, zavzpomínat, jak je podzim nádherný, píše Zuzana.
1: Myslel jsem si původně, že se zeptám v tuto chvíli tebe, jestli plánuješ něco zajímavého na nadcházející víkend, případně na další dny, protože to slunečné podzimní babí léto, to počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, ale neudělám to, protože teď nám přistál e-mail od naší posluchačky Kamily.
0: Ano.
1: A to se, jaksi nezbývá mi nic jiného, než z něj ocitovat, protože tady je to velmi jasně dáno. Musíme podotknout, že Kamila žije v manželství s Tomášem a tady je psáno. Úkoly na babí léto. Kamila, vysekat zákoutí křovinořezem, posekat trávu, sklidit jablka ze stromů, uklidit je rozklepa, roztopit grill, připravit lahodnou baštu. Tomáš, naložit maso na grill, upéct něco dobrého k odpoledním kávičkám, nemotat se na zahradě, Kamile pod křovinořez.
0: Tak děkujeme na to, tak přemýšlím nad tím, jestli to není návod udělat takovéhle tabulky u nás doma, že by tam každý měl ty svoje úkoly a postupně si to fajfkoval jako splněné.
1: Otázka je, jestli to ví i Tomáš, to, co má Kamila.
0: To nevím, ale nicméně Tomáš nás často poslouchá, tak jestli nás slyší, tak prosíme tedy ještě o zprávu Tomáše, jestli ví, jaké úkoly tady má odškrtávat v rámci babího léta a víkendu.
1: Tomáš teď nemůže, páč nakládá maso na grill a má ruce od oleje.
0: Tak děkujeme za to, že nám píšete, popovídáme si i o těch svých plánech, ale za chvilku, protože teď nás čeká jedno setkání a povídání s meteoroložkou, která tedy pevně věříme potvrdí všechny zprávy, které jsme přinesli, a bude to Dagmar Honcová.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek,
2: dva na dvojce.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit.

0: My si dnes povídáme o tom s vámi, naši milí posluchači, jaké plány máte na babí léto, a před chvílí jsme přečetli seznam manželského páru Kamila a Tomáš, co má kdo na starosti v rámci těch dnů, které nás čekají. A vyzvali jsme Tomáše, jestli by nám mohl napsat, jestli o tom ví, že takový program má a že takové úkoly jsou pro něj nachystány, a píše nám tedy zase Kamila v reakci na to, co jsme pověděli, že nás poslouchají oba dva a že tedy už za chvíli Tomáš půjde na to nakládání masa. No, takže evidentně se vším počítá. Tak děkujeme za zprávu.
1: Já bych se teď vzhledem k tomu, co čeká mě v příštích dnech, mohl našeho hosta zeptat, jak bude o víkendu ve Vídni, ale ono to není daleko, takže počítám, že tam bude podobně jako u nás, tedy můžeme začít tím aktuálním počasím pro příští dny právě s tím zmíněným hostem, a to je meteoroložka Dagmar Honcová. Přejeme hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. Dagmar, povězte, my jsme tady naslibovali krásné počasí našim posluchačům na prodloužený víkend. Je to tak?
2: To jste udělali velmi dobře, je to tak. Všechny numerické modely se shodují na tom, že nejenom u nás, ale vlastně v celé Evropě střední, v Evropě západní a jihozápadní bude vládnout nádherné slunečné počasí a vracet se k nám do Evropy střední budou i letní teploty.
1: Zní to skvěle, my jsme se domluvili před několika minutami, že se na to budeme dívat z toho pro nás příjemného a pozitivního hlediska, nikoli z těch důvodů, o kterých se často mluví, jestli je to dobře nebo špatně, co dělá klimatická krize, která byla zrušena, jak někteří tvrdí, takže si tím nemusíme lámat hlavu. Ale pojďme se podívat na to, jestli to porovnání těch teplot třeba s teplotami z minulých let je nějak jako dramatické, a nebo jestli se to opravdu stává relativně běžně, že se to babí léto vrátí v takové síle.
2: Tak my tady máme vlastně pravé dny svatováclavského babího léta, kterého si všímali už naši předci v 18. a v 19. století, a právě toto období jsme povýšili na takzvanou singularitu, to znamená odchylku od dlouhodobého normálu, kdy v tomhle období by naopak teploty měly jít dolů, ale za 70% se nám tady ustáluje oblast vysokého tlaku vzduchu společně s teplým jižním prouděním. Takže z pohledu statistik je to vlastně naprosto v pořádku a v posledních letech bychom toto období našli třeba v roce 2023 nebo v roce 2025, také tenkrát nejvyšší odpolední teploty atakovaly letní hodnoty. A dokonce v roce 1959 slunečné počasí s letními teplotami panovalo neuvěřitelných 7 týdnů.
0: Říká meteoroložka Dagmar Honcová, která si s námi na dvojce právě teď povídá. My víme, Dagmar, že samozřejmě nás čekají dny volna poněkud delší o ten státní svátek, ale z obecného pohledu, jak dlouho nám vydrží teploty babího léta takhle příjemné?
2: Tak výstupy numerických modelů zatím shodují na tom, že ještě celý příští pracovní týden, a některé modely, jako třeba americký model, dává, že nám vydrží tohle nádherné počasí ještě i příští víkend. Takže ten, kdo náhodou nebude mít volno nebo nestihne všechny ty venkovní aktivity, ke kterým tohle počasí bude lákat během prodlouženého víkendu, tak má stále ještě potom několik dnů, kdy je stihnout může.
1: Musíme se zeptat i na to, když jste teď mluvila o těch letech minulých, kde bychom našli takové případy, kdy bylo to krásné letní počasí, dokonce až ty týdny, o kterých jste mluvila. Platí to ale třeba i pro to Španělsko, které jsme také zmínili, a tam se mluví o hodnotách 35, někde 38 stupňů.
2: Tak, ano. A v Portugalsku dokonce naměřili včera 42 stupňů Celsia. I tam soutěž dostává původem ze Sahary velmi teplý vzduch. Tam jsou teploty výrazně nadprůměrné, vyšší o 12 stupňů, než je běžné. U nás to budou teploty vyšší o 5 stupňů Celsia, než je pro tohle roční období běžné. A i tam vydrží nádherné výrazně nadprůměrné teploty nejméně celou první říjnovou dekádu ještě.
0: Tak možná prodloužený víkend i tam jako rada směrem k našim posluchačům, kdo by to měl rád
1: Václav
0: na poslední chvíli. Ano. Každopádně, Dagmar, poslední otázka, ta bude osobní. My od 9. hodiny dopolední se ptáme našich posluchačů, jaké mají plány na babí léto. Jaké jsou ty vaše?
2: Já se hrozně těším do lesa, protože posluchači a diváci posílají fotky hub, jak rostou praváci. Takže já vyrazím do lesa a jediné, co, že sebou vezmu opalovací krém, protože sluneční paprsky, byť se to nezdá, tak ještě stále mají svoji sílu, takže i v lese budu namazaná opalovacím krémem a pevně věřím, že přijdu s plnými košíky, stejně jako všichni ostatní.
0: A nespálená, ano.
1: Tak, nespálená, důležitá připomínka na závěr od Dagmar Honcové, meteoroložky. My přejeme, ať rostou a užívejte si ty hezké dny. Děkujeme, že jste si udělala chvilku a hezký den.
2: Krásný den a vždy to správné počasí. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak jsme se domluvili, naši milí posluchači, po deváté, že si budeme spolu sdílet i nějaké tipy na to, jak třeba strávit babí léto a ty následující dny. Jeden přidává Mirek z Mladé Boleslavy. Já se těším 28. na hřiště u nás na přehlídku autoveteránů a potom taky jejich spanilou jízdu po Mladé Boleslavy hned po ránu.
1: No? To bude veliká krása. Štěpánka, ta nám píše, mám období babího léta asi nejraději z celého roku. Barvy, vůně, úroda, houby, teploty přes den tak akorát, chladné noci, rosa v trávě. A ke všemu máme dnes s manželem Vláďou 33. výročí svatby. Hmm. Taky bylo tenkrát krásně, tak doufám, že mě o víkendu vezme na něco dobrého. Vláďo, doufám, že posloucháte.
0: Ano, to bych chtělo.
1: A dodatek, ve Chřibské máme zítra sklářské slavnosti a svatováclavský koncert v kostele. Moc se těším. Hmm. To je program.
0: To je program, to je krása. Gratulujeme mimochodem k tomu výročí. Jirka na mě vykulil před chvílí oči, když jsem říkala, že program na to babí léto může být také to, že ještě nenarozenému miminku budete pouštět u bříška nastávající maminky hudbu. Přijde ti to tak zvláštní?
1: Mně to nepřijde zvláštní, protože jsem o tom jako mnoho slyšel a k tomu se dostaneme, jak se mluví o tom, že když se tomu ještě nenarozenému miminku pouští třeba Mozart, takže jako to ovlivňuje jeho inteligenci. Mě na tom zaujalo to, že to vidíš jako takový hezký program pro babí léto.
0: Ano, a proč ne? Já si totiž pamatuju, že když jsem já byla těhotná, tak můj muž Pepínovi, když byl právě ještě vlastně v tom prenatálním období, když byl u mě v bříšku, tak on mu pouštěl muziku, on mu čet pohádky. A potom to bylo velmi zajímavé, protože já jsem chodila na vysokou školu, když se Pepíno narodil a když jsem chodila o víkendu na přednášky, tak Pepíno jezdil s tím kočárkem dole, já jsem vždycky odběhla dolů do parku na kojt a když Pepíno brečel, tak on mu pouštěl Elvise Presleyho, kterého znal z toho prenatálu a to dítě bylo hned klidné.
1: Jo, no to je všechno, to je v pohodě, jenom to babí léto, jak to je jako...
0: No protože některé to... ženy jsou těhotné teď, když je babí léto, no, tak se to někomu může
1: na jaře,
0: hodit.
1: No tak prostě. No, tak,
0: proto jako typ. To je pořád něco.
1: Je to prostě i o babím létě. Tak, ale proč jsme se k tomu vůbec dostali?
0: No právě kvůli té inteligenci, že některé teorie tvrdí, že když se pouští hudba dítěti v prenatálu, tak je potom inteligentnější. No, je to pravda nebo ne? Čertví.
1: No, ne tak úplně, ale rozhodně, když takovou hudbu tomu nenarozenému miminku pouštíte, neděláte chybu, protože klíčem je a tím důvodem je, že ta hudba opravdu sklidňuje, to dítě ji samozřejmě nějakým způsobem vnímá a dá se předpokládat, že maminka nebo tatínek pouští také hudbu, kterou oni sami mají rádi, což celkově navozuje dobrou atmosféru a pohodu.
0: Řekl jste to krásně.
1: Tak, i v zimě to funguje.
2: Meteor na dvojce. Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu? Plave láva na hladině moře? A pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
6: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
5: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
6: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
5: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: A svůj plán na babí léto nám napsal i Bronislav. Naše dcera bude co nevidět rodit, tak ji chceme ulehčit a vezmeme v sobotu její dceru, tedy naši vnučku, do zoo na výlet. No, těšíme se všichni.
1: Já myslel, že přijde na řadu to pouštění té hudby.
0: Také jsem si myslela, když to začalo tím těhotenstvím. Možná, Bronislavě, ještě to zvažte, jestli by se to k tomu nedalo přidat.
1: Ale výlet do zoologické zahrady bude zcela nepochybně krásný. Děkujeme. Teď pro vás máme opět jednu hádanku tohoto týdne, ale nezapomeňte, že stále platí možnost poslat svá přání, pokud nějaké máte. Adresa RNP, tedy rádio na přání zavináč rozhlas.cz, je vám stále k dispozici 24 hodin denně.
2: Dva na dvojce.
3: Teď jste na tahu vy.
0: A my dneska společně s vámi budeme hledat, tedy respektive dáme takovou nápovědu na něco, co hledáme, co je součástí České republiky, architektury, a na vás bude, jestli dokážete na základě naší nápovědy napsat, o čem se bavíme, co hledáme, a budete první a tím si zasloužíte ponožky dvou na dvojce.
1: Já mám dokonce pocit, Šárko, přestože ty si tu nápovědu pojala tak jakoby šířeji, tak ano, jak ji vidím před sebou v poznámkách, takže by stačilo, vzhledem k tomu, že už si zmínila architektura, tak by stačilo jako nápověda jediné slovo, a to je hyperboloid.
0: Dobře.
1: Já myslím, ale, že to bude stačit.
0: Ale nicméně, když jsem se s tím tak, co...
1: No dělej, co chceš, já napovídám hyperboloid.
0: Dobře, tak já to řeknu tak, jak jsem to tady připravila, jak jsem to napsala. Pro ty z vás, kteří by možná potřebovali širší nápovědu, což předpokládám, že vás vůbec není mnoho, možná vůbec nikdo. Tak tedy, naši milí posluchači, podívejte se do výšky. My hledáme stavbu, která připomíná rotující hyperboloid, laicky řečeno, tedy vypadá jako vesmírná raketa nebo elegantní televizní vysílač. Najdeme ji na severu Čech, v zimě kolem ní sviští lyžaři a její architekt za ní dostal prestižní mezinárodní cenu. Ze kterého vrcholu se tady díváme do kraje? 702 222 220.

0: 9 hodin 47 minut. Stále pokračuje naše povídání o plánech na nadcházející dny, babí léto, které bude překrásné, slunečné a teplé, jak jsme slyšeli ostatně i od meteoroložky Dagmar Honcové. Ale před chviličkou jsme vám také dali drobnou hádanku. Chceš ještě něco zopakovat z těch indicí, které si tak obšírně poskytla před chvílí?
1: Myslím, že bych měl si pravdu totiž, že to je jednoduché. Až na jednu špatnou odpověď byly všechny správné a že jich bylo. Děkujeme. Já jsem tady vlastně popsala jedno takové místo, nebo lépe řečeno jednu stavbu, kterou jsme chtěli, abyste objevili a napsali nám, o co jde. Možná bychom ji mohli považovat jako jeden z typů na výlet, na babí léto.
0: Určitě, my jsme dostali, tuším, že to byla Hela, která píše z Liberce a psala, je to Ještěd, to už si můžeme říct, koukám na něj z okna, chtěla jsem poslat fotku, ale zrovna je v mlze. Ale Ještěd to je.
1: Jako by se stalo, ale Ještěd je správná odpověď. A my jsme říkali, že ponožky dvou na dvojce dostane ten z vás, naši milí posluchači, kdo napíše správnou odpověď jako první, a je to někdo, jehož konečně trojčíslí mobilního telefonu je 622. Gratulujeme.
0: A že ten někdo je Jana, to také můžeme prozradit. Takže milá Jano, ponožky putují za vámi. A pokud jste na Ještědu nebyla nikdy, anebo už je to dlouho, proč ne třeba o víkendu?

0: Vůbec bych nevěřila, že se Jiří Holoubek zasní a řekne, někdy bych si možná dal osobního strážce, když slyším tuhle písničku.
1: Asi 30 let jsem to neviděl a to bude romantika, jak blázen.
0: To bude doják.
1: Ale říkal jsem, že až budu sám doma, protože budu určitě slzet, tak by mě nikdo neviděl.
0: Román na stará kolena. Ano, tak my si dnes povídáme o těch plánech na babí léto. Možná to bude i nějaký film. Nicméně poslední zpráva, ta bude patřit Hance. Dobrý den, já se těším, že si vykopu brambory, udělám pořádek na zahradě a doufám, že ještě dozraje zbytek rajčat a paprik a příští týden samozřejmě výprava na hřiby.
1: Jako na zavolanou tahle zpráva na závěr toho povídání, protože my se na zahradu přesuneme dnes v poradně. Přijde za námi zahradník a farmář Tomáš Trejbal a téma barevné dřeviny v podzimní zahradě.
0: Je to tak, ale teď ještě zprávy a společně s nimi Denisa Žižková.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Hello, tentokrát bude mým milým hostem angličtinář Radek Provázek, který angličtinu učí způsobem, který by v klasické školní učebnici asi neprošel. Jako sprostý angličtinář ukazuje, že jazyk nejsou jen správné časy a slovíčka, ale také humor a emoce. Proč se rozhodl učit angličtinu právě přes slova, za která jsme ve škole dostávali poznámky? Která česká nadávka je pro angličtinu téměř nepřeložitelná? A pozná sprostý angličtinář podle první anglické věty, že před ním stojí Čech? O něžné angličtině tentokrát s Radkem Provázkem.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Opozice chce jednat o rozpočtu, střetu zájmu premiéra a útocích na instituce. Ve vodě v okolí Odolany vody je olovo, lidé by ji neměli pít. Bude oblačno a zataženo v Čechách, dopoledne polojasno nebo jasno, teploty maximálně 18 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Opoziční občanští demokraté, starostové, piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka, dále o nevyřešeném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše s ANO a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média. Novinářům to na společné tiskové konferenci řekli předsedové stran. Aby sněmovna vládě nedůvěru vyslovila, musí pro ní hlasovat minimálně 101 poslanců z 200. Koalice má dohromady 108 poslanců. Jednání se odehraje krátce před říjnovými komunálními a senátními volbami. V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
4: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cisternem.
3: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu Středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 tisíc lidí. O prodlouženém víkendu v Praze nepojede část metra C. Mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov ho nahradí autobusy. Mezi Chodovem a Hájí navíc metro pojede jen v omezeném režimu. Dělníci vymění staré dřevěné Pražce za nové z betonu. Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. Před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Začal mezinárodní festival ilustrace a komiksu Lustr. V pražské Holešovické tržnici vystavují desítky umělců z celého světa. Jejich hlavním tématem je ochrana přírody.
5: Jedním z vystavujících je Josef Sedlák. Do haly 17 v Holešovické tržnici přivezl několik trojnohých dřevěných soch. Zahraniční umělce zastupuje třeba maďarský ilustrátor a grafik Attila Stark. Na svých kresbách zobrazuje způsoby využívání a zneužívání lesa.
6: Tohle je hodně zajímavý příběh z Maďarska. Odehrálo se to vloni. Starosta získal opravdu hodně peněz, aby mohl postavit stezku v korunách stromů. To udělal, ale mezi tím také nechal les vykácet. O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na přednášky Lustr Talks. V pátek a v sobotu bude na festivalu živě vznikat podcast Podhoubí Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Dnes má být oblačno až zataženo, v Čechách dopoledne ještě jasno nebo polojasno, na horách ojediněle déšť nebo přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat. Teploty 13 až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 9.
0: Doprava.
3: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru nadále počítejte s kolonou. Pokračuje na Pražský okruh k Ořechu. Osobními auty pojedete celý úsek necelou půl hodinu. Na D7 se z Chomutova do Prahy u nájezdu od Tuchoměřic stojí na 2,5 kilometru kamion. Částečně blokuje připojovací pruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy zpomalte u sjezdu na hranice. Na 310. kilometru zasahují hasiči u kamionu. Průjezdný je pouze jeden pruh, dojíždí se do krátké kolony u sjezdu na hranice a na D1 jsou kamiony na příjezdu do Brna z Prahy. Je tam silný provoz, kamiony stojí od 173. kilometru, osobní auta jedou o něco dál a rychleji v levém pruhu, je to nesouvislá fronta až do Brna k omezení. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu, pokračují Dva na dvojce.
7: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová samozřejmě dnes při pátku poradnou. Zahrady se už teď na sklonku září oblékají do prvních podzimních barev a právě toto přechodné období je ideálním časem k zamyšlení nad tím, které dřeviny nám dokážou oživit prostor kolem domu nejenom v létě, ale i během sychravých měsíců.
8: A my o tom budeme mluvit a také se zamýšlet, jak Šárka správně nastínila, už za chvíli v dnešní poradně s Tomášem Trejbalem, který se stane naším hostem a bude připraven odpovídat i na vaše dotazy.
7: Ano, jak je dobrým zvykem v naší poradně ve druhé a třetí části. Teď máme skoro 6 minut po 10. a přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Barevné dřeviny v podzimní zahradě, téma naší dnešní poradny, tak jak už jsme vám prozradili a s námi ve studiu počase. Opět zahradník z přírodní zahrady Trejbal, pan Tomáš Trejbal, dobrý den.
3: Dobrý den. My jsme si mezi 9. a 10. s našimi posluchači povídali o tom, jaké mají plány na ty následující dny vzhledem k tomu krásnému babímu létu, které nás čeká. Budete makat na zahradě, Tomáši, nebo si odpočinete?
4: Já budu, mám to nakombinovaný, že bych chtěl něco ještě jako strávit s dětma typu houby kolo, ale mám tam velký podíl zahrady. Mm-hmm.
2: Tomáši, my jsme dnes řekli, že se budeme věnovat barevným dřevinám v podzimní zahradě. Jakou roli hrají v celkovém konceptu, řekněme třeba zahradního designu?
4: Stejně jako se mění trendy v gastronomii, v jídle nebo v módě, tak se úplně stejně mění i ty trendy v zahradě. Jsou nějaký usazený styly zahrad, který zůstávají s námi po desetiletí, staletí, takový ty britský zahrady, japonský zahrady a tak dále. A pak je takové to fluidum. Tady každý pamatuje ty 90. léta, kdy přišly ty jehličnany do zahrad a ta borová kůra, ty textilie. A tam úmyslně jsem si udělal takový oslý můstek, protože ty jehličnany jsou celý rok stejný a přišli jsme na to, že ta zahrada, jak vypadá celý rok stejně, tak nám to něco bere. Ono vám to nenapovídá, vám to ten cyklus, který člověk, lidský tělo a ta příroda přirozeně má. Takže ty barevné rostliny nám v tom designu hrajou tu roli té pestrosti a toho střídání těch sezon. Tím, že se to prostě mění a ten pohled z toho okna není pořád stejný.
3: Co to znamená ve vašem pojetí barevné rostliny, co jste teď řekl? Protože s tím, že přijde podzim, tak je to jasné, něco nám ještě nakvete, něco odkvétá, stromy začnou žloutnout, takže by člověk řekl, že ty barvy se v té zahradě projeví jaksi přirozeně, pokud tam všude nejsou tuje.
4: Přesně, ty tuje a tuje, přesně, tak. Tuje, bobkovišně a všechny tyhle věci, které vypadají celý rok stejně. A pak je tady ten druhý pestrej svět. A vy můžete mít trvalky, bylinky, které nějakým způsobem kvetou, mění se během roku a říká se, že v dobré zahradě by mělo permanentně něco kvést. Minimálně v té sezóně těch opylovačů od nějakého března do října do listopadu je ideální, když v té zahradě něco medonosného kvete. A to je první střídání barev. Druhé střídání barev jsou opadavé dřeviny, opadavé rostliny, kdy máte keře a stromy, které v zimě nemají listy, mají holé větve, nějakou strukturu, která taky vypadá skvěle. Následně se na nich objeví ty zelené, případně jinak barevné lístky, rozvinou se a k podzimu, to všichni známe, se najednou zbarví do žluta, do oranžova až do sytě červena. Třetí kategorie jsou rostliny, které si tu svoji barvu, nebo které mají jinou než zelenou barvu i přes tu hlavní sezónu. Opadají, ale následně přes to léto mají třeba purpurové listy. Jsou i lísky, které mají purpurové listy. Máte vlastně rostlinu, která je užitečná a ještě je vzhledově zajímavá. Mm-hmm.
2: Tomáš, ještě možná jedna otázka do první části poradny. Do jaké míry hraje svoji úlohu stanoviště těch barevných dřevin?
4: To stanoviště nesouvisí úplně přímo s tou barvou, ale s volbou té dřeviny jako takové. To znamená, platí, že pokud se v té zahradě s tou rostlinou nechcete prát a trápit, tak potřebujete mít na paměti to, co jste krásně odborně nazvala to stanoviště. Dáte rostlině ideální slunce nebo stín, ideální vlhkost nebo sucho a samozřejmě i ideální kvalitu a strukturu půdy. A je to vlastně bez ohledu na to, jestli ta rostlina bude jakkoliv měnit barvu listů během roku.
3: Tomáš Trejbal je s námi ve studiu Barevné dřeviny v podzimní zahradě, tak bychom mohli pojmenovat naše dnešní setkání v poradně, vy se můžete ptát.
2: Je to tak a cesty k nám do studia pro vaše otázky jsou samozřejmě i dnes 3 702 222 220, číslo pro SMS-kové dotazy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě přidávám i telefonní číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Poradně dnes zahradník Tomáš Trejbal, barevné dřeviny v podzimní zahradě. A já tedy musím říct, než se Šárka dostane k dotazu, Tomáši, že já po těch našich nejrůznějších setkáních začínám jaksi propadat trošku takové beznaději, protože my řešíme nejrůznější témata a teď, když si jako představím, že na té zahradě bych chtěl, aby mi něco jako plodilo, něco mi hezky kvetlo, teď vím, aby to jako bylo barevné, aby s tím jako nebylo moc práce prostě, tak těch úkolů je tolik, že to nemůžu dát.
3: A to je, jako tohle má být motivační, to si pojďme jenom říct.
2: Jo,
3: a druhá věc, to je vlastně strašně hezká nahrávka, protože já v té zahradě vždycky hledám u té rostliny více funkcí. A mě baví, když ta rostlina je hezká, když se mi prostě líbí, to je individuální věc. Když je třeba medonosná a přiláká do té zahrady a něco dá opylovačům, motýlům a povzbudí to nějaký život. Když se nějak mění během roku a na podzim to má třeba hezký listy a zároveň, když to plodí a když je to jedlý pro člověka a to, co člověk nesní, tam zůstane pro to ptactvo, takhle se to úplně v pohodě nakombinovat dá. Já jsem třeba letos...
2: Čili to jenom zní složitě, ale jde to.
3: Jde to úplně jednoduše. Já dám vám příklad. Já jsem letos sázel do zahrady javor a vysadil jsem si cukrový javor. Já mám rád sladký, ono to na mě je vidět. A budu mít javor, který bude na podzim krásně měnit listy. Javory jsou silně medonosné a ještě zhruba za nějakých 15 let půjde navrtat a půjde mu brát ta šťáva, aby si člověk svařil javorový sirup. Mm-hmm. Máte všechno v jednom.
4: To jsou věci. Napiš si to.
2: Píšu si. Cukrový javor.
3: Cukrový javor. Ten klasický kanadský.
4: Už dost tvých dotazů, teď Míla tady píše. Jirka by tady úplně obsadil tu druhou část.

0: Mě zajímalo, kde se mu dobře daří, ale tak to
1: dobře, příště. A teď Míla. Dobrý den, slyšela jsem, že když máte na zahradě tuje, tak se nedaří jiným rostlinám. Je to prosím pravda?
2: Já si myslím, že tuje jsou v tom trošku nevinně. Tuje jsou často zaměňovány za jalovce, které způsobují vlastně hostitelství rzy hrušňové. Když máte v okolí své zahrady jalovce, a nemusí to být jenom na vaší zahradě, ale stačí, když je to třeba 100-200 metrů od vás, třeba u sousedů, tak budete mít na hrušních s velkou pravděpodobností rez. Móda sázení jalovců do zahrady tady byla v 70., 80. i 90. letech a bohužel jich je tolik, že se u nás v současné době nedaří hrušním. Ta rez, to poznáte, jsou to rzivé flíčky na listech, které následně k podzimu vytvoří výtrusnice ve spodní části, takové hrbolky. Tu hrušeň to oslabuje a oslabený strom špatně kvete, špatně plodí, špatně přidůstá. Někde se napsalo, nebo to někde řek, že tuje to dělají také, botanicky to není opodstatněné, není to pravda, ale táhne se to s námi. Tuje mají spoustu jiných nevýhod, ale tohle to není.
0: Děkujeme za tu odpověď. Když by někdo jehličnany přece jen měl rád, abychom na ně neházeli jako jenom špínu, teď na ty zéravy, tedy tuje a na jalovce a tak dále, máme nějakou možnost, i třeba s ohledem na to, aby se ty stromy proměňovaly v průběhu roku, byly barevné, splnily i tu funkci, o které se dnes povídáme, můžeme zvolit nějaký takový?
2: Tohle nemá být reportáž proti jehličnanům, naopak je to reportáž o pestrosti a vždycky ten jeden nebo druhý extrém je moc. Jehličnany jsou naprosto v pohodě a naprosto skvělé. Hezky se dá v zahradě pracovat s modříny, které i na zimu opadávají a mají moc hezkou strukturu. Ten modřín, zkuste si toho nikdy všimnout v přírodě, vypadá jako takový pohybující se zombie. On má tak různě pokroucené větve a jde si tou krajinou. Druhý krásný příklad, když budeme mluvit o jehličnanech, tak jsou naše původní jedlé borovice. A třeba u borovic, já jsem si do zahrady vysadil sibiřskou borovici, což je borovice ze Sibiře, z Ruska, která zvládne bez problémů naše zimy, má velké šišky a v těch šiškách má velká semínka, která fungují skvěle jako alternativě k piniovým oříškům. Pinie u nás nevypěstujete, nezvládnou ten mráz, ale ta sibiřská borovice to zvládne a máte něco, co můžete na podzim chroupat.
1: Tomáši, další otázka, nebo spíš možná prosba od naší posluchačky Jitky. Dobrý den, prosím o tip na keř. Kvetoucí na podzim nebo barevné olistění, výška 50 až 80 cm. Pokud by byl ještě plodící, tak by to byl bonus. A teď stanoviště, polostín, cirka 4 hodiny sluníčka, propustná půda s menšími nároky na vodu a děkuji, velmi podepsaná Jitka.
2: Tahle kombinace, ono takhle v katalogu, jako jedu si databázi rostlin v hlavě. Zkusil bych vám vždycky pro tu situaci nabídnout. Mě třeba baví hlošiny ebbingovy, ale zrovna to není příklad rostliny, která mění svoje listy během roku. Hlošina ebbingova je neopadavý listnatý keř, který kvete začátkem podzimu a plodí až na začátku následující sezóny. Jsou to vlastně první bobule, které můžete v zahradě jíst. Ta hlošina dozrává někdy v březnu, v dubnu u nás. Ale je to vždycky jenom část toho požadavku. Nesplnil jsem tím úplně všechno to zadání. Výhoda obecně keřů je, že jste schopni je do určité výšky udržovat řezem. On to člověk úplně nechce, vysadit si keř, který přirozeně bude mít 5 metrů a držet ho na 80 cm, nikdy úplně nefunguje, ale jste schopní ze 3-metrového dělat průběžně pořád 2-metrový, z 5-metrového 3,5-metrový, o něco ho vždycky sesadit můžete.
0: Děkujeme, to byla druhá část poradny. Tomáš Trejbal s námi zůstává ve studiu, připraven zodpovědět i vaše dotazy. Můžete stále třeba zavolat na 22 155 25 25.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Tak teď tady probíhá ještě konzultace se zahradou Jiřího Holubka, ale každopádně teď už Tomáš Trejbal, který je naším dnešním hostem, bude patřit jenom vám, naši milí posluchači. Dnes si povídáme o barevných dřevinách v podzimní zahradě.
3: A někdo na telefonní lince, vítáme vás, můžete se ptát?
4: Dobrý den, tady je Jiránek. Prosím vás, já zaprvé děkuju za tento pořad, který je velice zajímavý a krásně hovoří o něm. Chtěl bych jenom říct, když o té barevnosti zahrady, tak jenom do podzimu a tak dále, tak my na chatě jsme měli stromy, které vydržely přesně do pozdního podzimu, a to byl červený jeřáb jedlý, černý jeřáb, potom kanadskou lísku jsme tam měli.
2: Máte nějaký dotaz, prosím, na Tomáše Trejbala?
4: Já bych jenom to chtěl připomenout, že jak říká, že je to opravdu pravda, že záleží lípy a tak dále, že záleží opravdu na výběru těch rostlin.
3: Rozumíme, děkujeme za zavolání a omlouváme se, protože my jsme tady spíš proto, abychom kladli dotazy, případně zodpovídali dotazy posluchačů, kteří zatelefonovali nebo napsali, tak jako další.
2: Je to tak, pan Jiří z Olomouce tady píše dotaz, koupili jsme si kamélii, na jaře měla spoustu poupat, okvětní lístky začaly, ale na okrajích hnědnou, ta poupata opadala. Na zimu můžeme nechat kamélii venku v květináči a nebo jí máme dát raději do země?
5: Byl bych opatrný a zase obecně platí, že i rostliny, které u nás zvládnou zimu, jsou citlivější v nádobě, než když jsou zasazené v zemi. A zároveň platí, že čerstvě zasazené rostliny, ať už je to v nádobě nebo v zemi, tak jsou na první zimu citlivější a háklivější. A potkávají se nám tady vlastně oba ty efekty. Čerstvě zasazená, zakoupená rostlina a ještě v nádobě. Takže možností je několik. Můžeme tu nádobu obalit nějakou jutou nebo nějakou jinou izolační látkou, nějakou tkaninou, prodává se jich jako celá řada, a nebo celý ten květináč přesunout dovnitř a nechat ho v nějaké stabilnější, klidně i nízké teplotě, která bude někde oscilovat kolem nuly nebo do 10 stupňů.
3: Několikrát tady padlo slovo tuje v naší poradně a je tady dotaz velmi stručný. Lze nyní řízkovat tuje? Ptá se naše posluchačka Jiřina.
5: Je na to vhodné období.
2: A možná ještě jedna otázka, odpověď pro naši posluchačku. Dobrý den, prosím, pane Trejbale, jak máme správně stříhat kanadské borůvky?
5: Termín jaro, podle oblasti březen, někde konec února, ale březen podle mě naprosto ideální. Kanadské borůvky se zbavují těch nejstarších letorostů, na kterých už tolik neplodí, a vytváří se na nich kratší a kratší plodonosný obrost. Prosvětlují se tak, aby ten keř nebyl příliš přehuštěný, a zároveň se zmlazují. To znamená, ty úplně nejstarší letorosty se odstřihávají úplně u země. A to, co je u kanadské borůvky důležité, je, abyste ji přihrnuli a vytvořili kolem ní takovou krtinu, aby byl zasazený ten střed té rostliny a mohla zmlazovat, mohla vyhánět úplně nové pruty, které tam budete nechávat do těch následujících sezon.
3: Další a v tomto případě poslední dobrá rada od Tomáše Trejbala, protože končí dnešní poradna. My moc krát děkujeme a přejeme krásný víkend.
5: Děkuji velice, vám to též.

0: Samozřejmě ani dnes nebude chybět Aleš Cibulka, který nás tedy dnes prý vezme někam na procházku. No jsem na to sama zvědavá. Kam nás zavede Červený koberec?
1: No to uvidíme. Za chvíli se s Alešem propojíme. Vezme nás na procházku, to je pravda. Prý kde si po Praze, ale taky bude zvát k zítřejšímu tobogánu, což mě enormně zajímá, protože ano. Podle zákulisních informací já bych měl poslouchat, vzhledem k tomu, že se tam vyskytnou někteří mý dobří známí, tak jsem na to velmi zvědav. Aleš nám řekne víc a určitě nás slyší už teď, protože okolo své chaloupky má báječnou zahradu a všechno, o čem mluvil Tomáš Trybal, ho jistě zajímalo.
0: Hlavně Aleš Cibulka má uši všude, jo, takže na to také pozor.
1: A kde nemá uši, tam má lidi.
0: Ano.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Umíte si představit, že by vám strom mohl vyprávět, kdy se pod ním hnula zem? Přesně tohle umí zjistit Filip Schlesinger z Ostravské univerzity. V příštích žárovkách se společně vypravíme do údolí Děhlovského potoka na Ostravsku a dozvíte se nejen, jaké to je dělat vědu rukama, ale také hledat odpovědi ukryté ve dřevě.
2: Žárovky. Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Lidově řečeno, bude to štreka. Dnešní červený koberec měří zhruba 4 kilometry. Dojít po něm totiž musíme, viď Aleši, od Petřína až na výstaviště.
3: Hezké dopoledne, Aleši, 4 kilometry, to nic není, to dáš volným poklusem, ale teď se tam společně podíváme. V Praze se totiž během jediného týdne vrátily hned dvě velké ikony, tak připomeň.
4: Ano, rád tam pozvu samozřejmě nejen všechny Pražany, ale ty, kteří se třeba chystají na podzimní návštěvu hlavního města. Tak místo první, po téměř přesně dvou letech se znovu rozjela lanovka na Petřín. Naposledy vozila cestující v září 2024, kdy trať poškodili extrémní deště. No a teď je kompletně zrekonstruovaná a jezdí na ní dva úplně nové vozy čtvrté generace. Jejich podobu navrhla česká designérka Anna Marešová se svým studiem, která stojí třeba i za známou tramvají T3 kupé. Nové vozy, možná už jste je někde viděli, jsou výrazně prosklené a mají jednu roztomilou zvláštnost. Bylo to vlastně zadání, protože je to na Petříně, tak měla Anička udělat něco, co je spojeného s láskou, romantikou a tam se odehrává taková sympatická věc, že když se na trati ty dva vagónky míjejí, jeden na ten druhý symbolicky mrkne a ten druhý se na malou chvíli celý zbarví do červena. Jakoby se ten vagónek začervenal, zastyděl. Ale v čem je fór? A viděl jsem o tom reportáž. Vy, když nastoupíte do toho vagónku, tak nevíte, jestli jste v tom mrkacím nebo červenecím. A navíc se to střídá, takže prý tam turisté jezdí třikrát, čtyřikrát, protože mají vlastně tu smůlu, že jsou v tom mrkacím, což nevidí a chtějí být v tom červenacím. Trať měří 509 metrů, překoná převýšení 126 metrů a jízda trvá něco přes 3 minuty. A teď praktická informace. Lanovka jezdí denně od 7 ráno do 10:45 večer, protože i ten výhled na nádhernou světelnou osvětlenou Prahu je prý krásný. No a návrat druhý, průmyslový palác na výstavišti, znovu se otevřel. 18 let to trvalo. Ničivý požár přišel v roce 2008, schořelo celé levé křídlo. Ta rekonstrukce stála kolem 3 miliard korun a tak jedna zajímavost, to levé křídlo vzniklo znovu, ale třeba nádherný malovaný strop centrální haly, restaurátoři rozebrali prkno po prkně, očíslovali je a byla to čísla 1 až 1232. A ta dochovaná prkna, která tady nebyla zničená tím požárem, byla vrácena všechna na původní místo. Takže průmyslový palác už opět ve své plné kráse. První velkou akcí bude v říjnu design blok, takže až budete mířit do Prahy, na Petřín, tam si zamrkáte, začervenáte se a pak přepočítáte ta prkna na výstavišti v průmyslovém paláci.
2: Děkujeme pěkně, je tu poslední procházka po červeném koberci tohoto týdne, Aleši, proto nesmí chybět pozvánka na zítřejší tobogán. Pravdou je, že ty si už mnohé prozradil včera, ale pro ty, kteří třeba neposlouchali...
4: Rád zopakuji. Obří studio S1 u nás na Vinohradské už je vyprodáno a je to z pochopitelných důvodů, protože 80. narozeniny bude slavit Honza Nedvěd. Dorazí Honza Nedvěd mladší se skupinou příbuzní. Mimochodem, domlouvali jsme a já jsem i vyzval naše posluchače na Instagramu, aby napsali, jaké písničky od bratří Nedvědů chtějí slyšet. A je to smršť. Někdo chce Igelit, někdo chce Stánky, Na kameni kámen, Vítězí kohout, kterého jsme včera hráli. Kdybychom jenom hráli a zpívali v toboganu, tak budou asi posluchači nejšťastnější, aby se těch písniček tam vešlo co nejvíc. Ale dorazí i Zdeňka a Jiří Tichotovi, takže připomeneme i slavné písně Spirituálu. Na to před chvílí narážel někdejší člen Spiritual Quintetu Jirka Holoubek. Takže poslouchejte zítra po 11. hodině. Honza Nedvěd slaví 80. A mimochodem připomenu pro vás, kdo už jste nesehnali vstupenky, prodáváme už na říjen, tak se mrkněte na dvojka.rozhlas.cz, abyste měli šanci přijít se podívat.
3: Děkujeme za tu pozvánku, Aleši. A písnička na závěr koberce, ta se váže také ke kulatému anebo minimálně významnému výročí. Kdo pak bude zpívat a vypravíme se za hranice, je to tak?
4: No jo, no, bylo to
3: slovité, protože
4: představte si, no, ne, ano, dneska je to 50 let, kdy vznikla kapela U2, ty jsme mohli klidně zahrát, jo. Nebo představte si, jak to letí, dneska je to 25 let, kdy měl premiéru první film o Harry Potterovi. Ale mimochodem dneska taky a doma mi připomněli přesně za půl roku mi bude 50. A to je, promiňte, jenom taková, jako je to ve mně od rána. My zůstaneme u nás doma, Před 120 lety se narodil geniální skladatel Jaroslav Ježek. Mimochodem dožil se 35 let, kolik úžasného toho udělal. A my si dáme jeden z jeho velkých hitů z roku 1935, ovšem v novém kabátě. Takže hudba Ježek, text Voskovec Verich, hrají a zpívají kdo? Lucie, přijdete si na své šáry, hlavně ty.
2: Ano, já už se těším, samozřejmě. Tak děkujeme za ten červený koberec a teď už slíbená píseň. Hezký víkend, Aleši.
4: A kam mizím já? Všichni na Petřín. Třeba mi zamrká. Mějte se, hezký den, na zítra.

0: A ještě jedna pozvánka. Dnes se nás po 17. hodině čekají příběhy z kalendáře a my je věnujeme fotbalové legendě Josefu Bicanovi. Ten se narodil 25. září roku 1913 ve Vídni a stal se patrně nejslavnějším hráčem pražské Slávie.
1: Jak jistě mnozí z vás vědí, přezdívalo se mu Pepi, právě tak ho znají tisíce příznivců. Nastřílel celkem v 528 oficiálních zápasech 821 gólů, neuvěřitelná čísla, a je označován za jednoho z nejlepších fotbalistů 20. století.

0: Hana Hegerová a překrásná písnička Čerešně. No my se budeme loučit, ale než vám popřejeme hezký prodloužený víkend, tak ještě pozvánka k poslechu dnešních blízkých setkání.
1: Je to tak a hostem blízkých setkání Marka Němce bude lektor angličtiny Radek Provázek.
0: Pracujete-li na angličtině třeba právě v těchto dnech, týdnech, měsících či dlouhých letech, určitě si to poslechněte. Děkujeme za společnost nejen dnes, ale v celém týdnu. Přejeme opravdu hezký víkend a v pondělí se těší na slyšenou Šárka, je to tak?
1: Ano, protože je státní svátek, tak to budeme spolu, ale dva na dvojice v tom standardním složení zase v úterý. Hezký víkend přejí Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
2: To je dobře, že jdeš do Indie.
3: Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
4: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
2: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
1: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
5: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Vodojem Odolena voda připravují k čištění kvůli vysoké koncentraci olova, by neměli lidé v okolí vodu z kohoutku pít. Stíhačky Finska a Švédska vzlétly ve čtvrtek kvůli ruským letounům u finského území. Dnes o tom informovali úřady. Bude většinou oblačno, v Čechách polojasno, teploty maximálně 18 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv dvojky přeje Denisa Žižková. Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití ani vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
7: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
6: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou. Švédské a finské stíhačky včera vzlétly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo. Podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
8: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Právě v těchto chvílích začíná semifinále tenisového poháru Billie Jean Kingové. Naše tenistky hrají proti Španělkám. A čeští fotbalisté do 21 let v Azerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími třemi zápasy ve skupině druhé místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15 hodin 45 minut.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude většinou oblačno v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku polojasno, na severu a severovýchodě území čekáme ojediněle slabý déšť. K večeru bude oblačnost ubývat. Teploty 14 až 18 stupňů a v tisíci metrech na horách bude kolem 9.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy, kamiony od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. Osobní auta zastavují v levém pruhu zhruba na 174. Také na dálnici D5 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, i tam popojíždí hlavně kamiony od 7. kilometru až na okruh. A na silnici 3 z Prahy do Benešova popojíždí kolona v Mirošovicích. V kopci na konci stoupání před Cenohraby je nehoda a projíždí se tam pomalu. Přeji vám šťastnou cestu, teď už Marek Němec a Blízká setkání.
9: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači. Já jsem moc rád, že si dnes budeme povídat o angličtině a o naší schopnosti anglicky mluvit a možná i o chuti anglicky mluvit. Můj dnešní host totiž tvrdí, že k dobré angličtině nepotřebujeme jazykový talent nebo pobyt v Oxfordu, ani učebnici, která váží stejně jako menší příruční zavazadlo. Stačí prý, vážení a milí, 15 minut denně. 15 minut, pojďme do toho. Taky chuť dělat chyby a občas také výraz, který by se do školního slovníčku raději nepsal. Radek Provázek je můj dnešní host. Vítejte u nás ve studiu.
10: Děkuji za pozvání.
9: Radek Provázek je lektor, autor projektu Proof English, jazykový influencer a muž, kterému se říká sprostý angličtinář. Já se chci zeptat, je to strašné takhle vás častovat, ale vymyslel jste to vy a nebo je to ocenění od vašich fanoušků?
10: To někdo někde napsal. Já jsem byl někde v nějakém podcastu a to někdo to řekl. A nemůžu říct, že to není pravda, no, ale není to nic, s čím bych začínal, že bych to chtěl dělat. No.
9: Přesně tak. My si budeme taky povídat o tom, že ta občasná vulgarita ve vašich sociálních sítích, kdy učíte nás nebát se mluvit anglicky, není samozřejmě samoučelná, že to máte všechno podložené vysokým vzděláním. O tom i o tom, kde to květoš, si budeme povídat s mým dnešním hostem Radkem Provázkem.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Well,

0: blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Můj dnešní host Radek Provázek je lektor angličtiny, jazykový influencer a člověk, který učí angličtinu zaplať Bůh jinak než všichni ostatní. Vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
2: Děkuju moc.
1: Radku, jak vy jste to měl s angličtinou jako dítě? Protože já jsem ta generace, která měla učitele přeučené ruštináře, kteří byli o dvě lekce dopředu s tou angličtinou. A když je člověk chtěl vytočit, tak se naučil něco z třetí lekce, tam, kde oni nedosáhli. Takže mně se říkalo, Němec, jste problémový žák. Jak jste to měl vy s angličtinou? A měl jste dobré učitele angličtiny?
2: Bylo to tak asi napůl. Jsem tam byli dobří, jsem tam byli jako hroziví úplně. Já jsem ještě taky z té generace, kdy angličtina ještě byla tak trochu v ústraní nebo na pozadí, že jsem začal ve čtvrté třídě až. Žádná školka, nic, žádné extra vzdělání, co se angličtiny týče, jsem neměl nikdy. Takže jsem normální produkt českého vzdělávacího systému a kolikrát to bylo tak, že prostě i když ten člověk nebo ta paní učitelka neuměla tak dobře, bychom dneska objektivně mohli říct, ale zas byla třeba hodná a pěkně nás nakopla k tomu, že když jsme udělali chybu, tak to zas tolik nevadilo. Ale samozřejmě byly doby, kdy jsme střídali učitele třeba co půl roku a to byl prostě jedna větší hrůza za druhou, každý nenavazoval na druhého, nikdo nevěděl, kde jsme. A my jsme z toho měli guláš samozřejmě a jak došlo na nějaké, já nevím, předpřítomné časy, tak to jsme nevěděli nikdo v té třídě, o čem se bavíme. Takže bylo to takové na houpačce, bych řekl. Ale byly tam i výjimky, které mě naučily hodně.
1: Já jsem se někde dočetl, že vy jste s angličtinou byl přítel už od útlého dětství, kdy první slovo cinema jste vyslovil jako kinema.
2: Přesno.
1: Prostě děláme chyby.
2: Jasně.
1: To si myslím, že je ten první předpoklad. A to také vlastně vy razíte jako filozofii. Nebát se. Často my Češi se bojíme mluvit. I o tom si budeme povídat, proč si myslíte, že to třeba tak je. Ale pojďme ještě k tomu označení sprostý angličtinář, protože já doporučuji skutečně všem posluchačům, aby se podívali na to, jak působíte na Instagramu. Je to opravdu velmi poutavé. A postavil jste mě před nelehký úkol. Já ve veřejnoprávním médiu, kde musíme dbát o správnost výrazů, si budu povídat s někým, kdo proslul jako člověk, který občas používá ty vulgarity, ale my je můžeme používat anglicky. A tím
2: ale
1: to vyzrajeme. Ano, ano. Řekněte, byl jste už jako dítě ten, který se naučil cizí sprosté slovo dřív než good morning? Fascinovala vás ta sprostá slova, protože v češtině jsou krásně zvukomalebná.
2: Jo, jo. A hlavně v té angličtině jich není tolik, takže ono se s tím člověk dokázal setkat velmi rychle a dost rychle se to naučil. Ale i když pamatuju si, jako, jak třeba jsem poslouchal písničky a tam bylo, takže můžem jako něco anglicky tam hodit?
1: Ano.
2: Dobře. To jsem tu správně. Takže třeba když bylo slovo fucked up, což znamená pokažený.
1: Ano.
2: Třeba, když to řekneme, jo, nebo když mi není dobře, jako člověku třeba psychicky. Tak já jsem to znal z těch písniček fucked up, ale nevěděl jsem, jak se to píše třeba. Jo, tak já jsem si, jak to bude tam ou, bude tam eu, nevím. Tak mě to fascinovalo a tím pádem, že třeba YouTube nebo různé další tady sociální média nebyla, tak já jsem neměl kde to najít. Takže já jsem třeba 3 roky žil v tom, jak se to píše a pak, když jsem si to zpětně našel, tak jsem zjistil, aha, ono se to píše úplně jinak.
1: Nemáte pocit, že třeba sprosté slovo je ideální učební pomůcka právě proto, že si ho člověk velmi snadno zapamatuje? Že to je nositel velké emoce vždycky?
2: Určitě.
1: To je také něco, co vlastně ta běžná školní výuka nám nepřinese. Vy ale samozřejmě neučíte lidi mluvit sprostě, ale zkrátka používáte ta výraziva proto, aby člověk ztratil obavy, strach a přehnaný respekt možná z té angličtiny, protože ona vlastně má takový trošičku sošný podtext. Musíme se učit správně, teď vidíme ten Oxford, jo, všechno to takové narovnané a vy tomu dáváte vlastně takový velmi přirozený esprit.
2: O to se snažím, že dneska, já kdybych dělal cokoliv jiného, možná ne cokoliv jiného, ale kdybych se věnoval jinému tématu a dělal bych to stejným stylem, tak na to nikdo se nad tím tolik nepozastaví, jak na tou angličtinou, protože ježmarja angličtina a to je pan učitel, on by měl být trošku slušný, měl by být vlastně vzor pro ty lidi. A to není úplně pravda, angličtina je úplně stejná věc jako cokoliv jiného a když to budeme pořád brát tak strojeně a škrobeně, tak zase

0: Radkem Provázkem, lektorem angličtiny, si povídáme o tom, jestli se my Češi také náhodou nebojíme mluvit právě proto, že jsme žili tou angličtinou dlouhá léta nepolíbení, byl to zakázaný jazyk, nesměl se vyučovat, o to víc byl ale možná žádaný v těch kuloárech a byl velmi sexy. A angličtina, musím říct, že je velmi zpěvná, v písních fantastická a je to sexy jazyk. Každopádně mě by zajímala jedna věc. Vy jste po škole, po vysoké škole, odjel se svou ženou na Nový Zéland. Co vám dalo být opravdu v zemi, která nedisponuje tou klasickou britskou angličtinou? A kolik těch různorodých angličtin jste ve svém životě už takhle poznal? Považujete to za nutné takhle vycestovat jako mladý člověk?
1: Jestli se ptáte na, jestli to je nutné z pohledu jazyka, tak si myslím, že to nutné není, je to dobrý. Jestli to je nutné z pohledu lektora nebo nějakého učitele angličtiny, zase není to nutné, ale je to super, že dostanete ten vhled nejenom do toho jazyka, ale i do té kultury a můžete těm lidem potom ukázat nějaké zajímavosti a říct, jak to chodí někde jinde, což lidi většinou zajímá nějak. Ale co se týče

0: ono, že jo, vyvstává na povrch poslední dobou, jestli prostě vrátit vojnu nebo nevrátit vojnu a jestli, že, to, že ty děcka jsou takové a makové a že by jim to pomohlo. Myslím si, že ne. Myslím si, že právě nabádat ty lidi, ty mladé lidi, ty studenty právě k cestování. K tomu, hele, seber se na rok a vypadni někam. Do Kanady, na Nový Zéland, do Austrálie, kdekoliv to prostě jde. A teď se starej. A je jedno, jestli tam člověk pojede sám nebo se svým protějškem, partnerem, to je úplně jedno. Prostě teď tam žijte. Protože já, kdokoliv, kdo byl z mého okolí, třeba i z rodiny, můj švagr třeba jako příklad, i kdokoliv, jakýkoliv sebevětší mamánek to byl, tak se z něho stal dospělý člověk za ten rok a najednou ti lidi vlastně rozkvetou. Urovnají si myšlenky, uvědomí si tam, co chcou v tom životě a co se svým životem chcou dělat. A to je to, co vás ta vojna prostě nenaučí. Že jo, to, ať si každý myslí, co chce, prostě je to kravina a je to přežitek. A my dneska máme takové možnosti toho cestování, že proč to nevyužít? Jo, já si se dneska kolikrát, když mám slabší chvilku, tak se biju do hlavy, že jsem nejel ještě na Erasmus, když jsem studoval výšku, že jsem nejel někde na výměný pobyt na střední. Že proč jsem to nevyužil? Já jsem byl na Zélandu, super, mohl jsem ještě z toho vytřískat víc, ale i tak se mi to povedlo být někde. Nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku, ale...
1: No tak jste tak jako procestoval, trošku jste se otřel o armádu, to je všechno v pořádku.
0: Jo, takže super.
1: Takže vlastně jste mi odpověděl. Každopádně, jak jste si vedl v angličtině?
0: Myslel jsem si, že si povedu úplně bez problému, ale tím, že ten přízvuk je tam silný a je to něco, s čím se vlastně normálně nesetkáte, takhle, i v těch médiích, tak mě to překvapilo a první dva týdny jsem, ne že bojoval a ne že tápal, ale musel jsem mít ten sluch pěkně... Mě musel jsem mít uši na šťopka. Že jsem fakt musel odezírat zertu a snažit se porozumět tomu kontextu spíš než těm slovíčkám jednotlivým. A bolelo to. No,
1: pracoval jste tam taky?
0: My jsme to měli, tak tomu se říká jako working holiday víza, jako víza, kde cestujete a pracujete. Mm-hmm. Takže my jsme vždycky dělali většinou sezónní práce, takže začali jsme na jabkách, sběr jablek, potom uklízení sadu. Pak jsme hnedka přejeli na připravování vinné révy na zimu, zazimování vlastně vinice. Pak jsme si dali nějaké cestování několik týdnů až měsíců. Byli jsme na Cookových ostrovech na dovolené, jo, tak toto potom jsme přejeli vlastně na Jižní ostrov, kde jsme dělali chvilku v kavárně a zakončili jsme to na třešňových sadech, na broskvových a třešňových sadech, kde jsme to zakončili a ještě jsme vlastně dělali, ono se tomu říkalo woofing. A woofing je práce za ubytování a jídlo u nějaké rodiny třeba.
1: Uh-huh. Jak se stalo, že jste potom po návratu začal uvažovat o tom, že začnete angličtinu učit prostřednictvím sociálních sítí? Protože na mě to působí skutečně, když se na to dívám, že to není primárně o tom naučit, ale to je hej lidi, proberte se, je to takhle jednoduché. Jo, takový ten apel trošičku na mě jde. A velká jako vitalita a energie, kterou disponujete, velmi taková nakažlivá. Kdy se to stalo? Je to ten covid? Mohl za to covid?
0: Já jsem začal učit ještě před covidem. Roku 2018 jsem začal učit jako na plný úvazek. Mm-hmm. A to jsem učil na mé jazykovce. Ale nechtěl jsem to dělat primárně. Já jsem chtěl překládat knihy a věnovat se těm knihám spíš, ale... Prostě se stalo to, že jsem se dostal k jazykovce a chytlo mě to, což jsem ani nečekal. Byl jsem rád, že zůstanu v oboru, tak říkám, OK, tak si tady na dva měsíce dám takovou brigádku, nakonec je z toho 10 let. Ale potom samozřejmě se nějak člověk jde tou cestou i toho učení a najednou zjistí, co ty lidi trápí nejvíc a co na ně nejvíc platí, co na ně funguje. A potom postupem času jsem zjistil, že vlastně i díky třeba ostatním, kteří dělali ty sociální sítě přede mnou, jsem zjistil, že to vlastně i takhle jde. Ale to se stalo, až vlastně já jsem začal být v uvozovkách, velkých uvozovkách populární na sociálních sítích někdy až v roce 2024. Takže já jsem měl sociální sítě od roku 2020 a až o 4 roky později se to nějak chytlo. Takže to taky cesta,
1: no. No a od sociálních sítí jste se vlastně stal literátem, protože jste napsal knihu Buďte boží v angličtině, to se mi velmi líbí, ta kniha je velmi zajímavá a i o tom si budu s vámi ještě povídat. Radek Provázek je mým dnešním hostem.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Jak učit nebo předávat angličtinu poutavě, o tom si povídám s mým dnešním hostem Radkem Provázkem. Radku, my se teď dostaneme od těch sociálních sítí ke knize, k něčemu hmatatelnému, skutečně něco teď po vás zůstalo. Vy jste napsal knihu, jmenuje se Buďte boží v angličtině. Řekněte, jak já poznám, že už jako jsem boží v té angličtině, že třeba přestanu si v hlavě překládat nebo začnu nadávat bez přízvuku. Jak já to poznám? Jste boží? Už?
2: Já místama mám svoje chvilky, že to ty, tam
1: že to tam je.
2: Někde to je. Ale jo, to je vlastně, pardon, můžete...
1: Nepovídete,
2: jo, to je strašně individuální. Já nechci dávat takové obecné odpovědi, ale tady zrovna to jinak nemůžu, že prostě pro někoho je ten pocit té, toho, že jsme boží, je to, že právě máme, že se nám líbí, jak zníme, že máme super přízvuk, pro někoho je to, že si nepřekládáme, pro někoho je to, že si jenom objedná kafe. Je to záleží, jaké požadavky od sebe máme, a myslím si, že ať si to 90% lidí, co se učí anglicky, nemyslí, tak jako myslím si, že jsou boží skoro všichni.
1: Mně se líbí, že ta kniha mluví trochu jiným jazykem než vaše působení na sociálních sítích. Já jsem si ještě před rozhovorem pustil jedno krátké video a bylo to krásné, protože vy jste tam řekl, dneska si posvítíme na to slovíčko eat, protože není žrát jako žrát. Tohle to musím říct, ale kniha pracuje s velmi promyšlenou strukturou, pracuje se zrcadleným textem, to znamená, můžete si přečíst v angličtině a v češtině totéž, zároveň je tam gramatické okénko, zároveň jsou tam slovíčka a všechno to je ale popsáno, nebo ta kniha vypráví ve 52 příbězích, vlastně takových zážitcích, velmi osobních, protože to musíme říct, to jsou všechno věci, které jste prožil, trapnost, stud, střelba mimo terč, prostě všechno to, co k životu patří, tak za to patří velký dík vám, že je hezky osobní. A jak byste ji sám popsal?
2: Protože tohle není úplně učebnice, tohle je takový hybrid mezi nějakou autobiografií a... No a jo, i beletrý bych třeba chtěl si myslet, ale zároveň i je tam ten hodnotový základ v podobě té angličtiny a myslím si, že nic takového tady není. Ne, že já vím, že tady nic takového není, nikdo nic takového nenapsal a myslím si, že, protože zase, tohle není vymyšlená věc jen tak vycucaná z prstů, ono, já vím, co na těch lekcích funguje a fungovalo lidem a to jsou právě ty krátké příběhy, které jsou nějakým způsobem příběhově ohraničené, že prostě mají začátek a konec a na to lidi slyší, že jsou krátké, lehko stravitelné a zároveň se tam dá dozvědět spoustu různých věcí a lidi ztrácí pocit, že se učí, ale že si třeba jenom čtou a tráví volný čas nějak smysluplně. No, takže není to učebnice se cvičením, ale je to učebnice pro... život. Maria,
1: je to učebnice pro život, ano, ano, to je vlastně ta nejlepší božská reklama, ale samozřejmě v té učebnici také vystupuje něco, co by se možná dalo nazvat vaším alter egem, je to ten bájný květoš, který s vámi žije i na sociálních sítích, pojďte ho nějak trošičku představit, kdo to nebo co to je?
2: Je to člověk, který, je to člověk, je to postava, která měla figurovat jako zosobnění takových rýpavých komentářů. To jsem si já myslel ze začátku, že prostě, protože rýpavé komentáře se objevují dnes a denně a já jsem vždycky si nějaký vybral a ten jsem dal do té scénky. No jenom, že se, lidem se to začalo líbit, mě to začalo bavit takhle, zase je to zase jiná tvorba, tak mě začalo bavit to točit a nakonec se dostali do knihy a nakonec je to prostě jenom postava, která nic neumí, mě to vadí jak kdyby, a dávám mu za uši za to, když něco neumí a ukazuju takhle vysvětluju vlastně angličtinu.
1: Jak vypadá setkání autora z prosté angličtiny s jazykovou korekturou? V té knize.
2: Musím říct...
1: Poprali jste se?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Jako já musím říct, že to jsem si myslel. Bylo tam jedno slovíčko, které jsme museli jako vyhodit, ale to nebylo, že by bylo sprosté. Ono by tam mohlo zavánět nějakým, jak to říct, prostě nějakou, ani ne, to nebyl rasismus, ale prostě dotýkal jsem se tam různých ras. Mm-hmm. A prostě se to stalo, ale museli jsme to trošku ořezat. Takže to bylo jediné, ale co se týče nějakých sprostých slov nebo něčeho, to vůbec mi do toho nikdo nekecal. Vůbec, ale ani jedno slovíčko mi nikdo nevymazal, musím říct. Ono jich tam není ze stolik, aby si lidé nemysleli. Já jsem to teďka zrovna, jsme dělali audioknihu, tak jsem to namlouval a zrovna znovu jsem si to pročítal celé a zjistil jsem, že taková hruza to není.
1: Co byste si přál, aby lidé po dočtení udělali jako první?
2: Aby tu knihu vzali do batůšku a vycestovali někam, kde chcou. A kde a zkusili něco z těch frází použít. To bych chtěl.
1: Máte pocit, že ta kniha má co nabídnout i někomu, kdo třeba už anglicky mluví, ale zároveň má pořád strach a obavy se v té angličtině nějak vyjadřovat?
2: Myslím si, že určitě, že i když už něco umí, ono takhle, je možná dobré říct, že ta kniha není určena pro začátečníky. Když je člověk, který nic neumí, tak je to na něho těžší. Jo, že se tam hodně zabýváme nějakou hovorovou angličtinou, idiomy úplně ne, ale spíše frázemi, které se třeba používají v normálním mluvě. Ale pro člověka, který už něco umí a chtěl by buď třeba nakopnout, aby zjistil, že já jsem taky prožil spoustu nepříjemných situací s angličtinou, může se s tím stotožnit takhle jednoduše.
1: No a i o tom, proč se Češi bojí mluvit, o tom se zamyslím s mým dnešním hostem Radkem Provázkem.
3: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás? Jedeš ty putvo! Mrcho je zavrstá!
5: Žehlil jsi někdy? Nežehlil.
6: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
7: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
8: Na co nelze zapomenout?
9: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce.
10: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

0: Tentokrát o angličtině s jazykovým lektorem Radkem Provázkem. Radku, proč se člověk, který zvládl hypotéku, rozvod nebo výměnu oleje, vyděsí jednoduché otázky How are you? Co je na to tak složitého?
1: No, složitého na tom není fakticky nic, nebo teoreticky nic, ale jde o to, že máme strach, že nám nebudou rozumět, anebo že se nás budou ptát dál, a že my nebudeme rozumět a že... Jo,
0: jako... Máte pocit, promiňte, že to je hluboce zakořeněné někde v nás, že udělat chybu znamená ostuda?
1: Myslím si, že to není jenom o tom, že udělat chybu znamená ostuda. Ono je to v nás zakořeněno mnohem, mnohem dál. Že když se vrátíme, já nevím, do prvobytně pospolné společnosti, tak tam každá chyba, kterou člověk udělal, se platila životem. Jo? Že prostě udělal jsem chybu, šlápl jsem do jámy. Šup, mamut mě zašlapal. Já nevím, třeba jo, nebo udělal jsem blbý krok a oštěp netrefil mamuta, ale mě do zátylku. Jo, jo, přeháním samozřejmě, ale ty chyby jsou v nás, že jo. A fyziologicky my z každé chyby máme strach, ať je to kdekoliv. A v té angličtině se to projevuje tím, že prostě nebudeme rozumět. A my jsme lidi, kteří si chcou dorozumívat, kteří jsme, že jo, člověk společenský. Takže my máme chuť se s těmi druhými dorozumět a když... ten strach nás paralyzuje, tak to je potom blbý. No.
0: Vy říkáte, že stačí věnovat angličtině víceméně 15 minut denně. Jak by je měl tedy člověk prožít tak, aby to bylo efektivní? Co by měl dělat v těch 15 minutách?
1: Záleží, kde se chce zlepšit, nebo co by chtěl, čeho by chtěl docílit, ale základ je konzumovat něco, co ho baví a co ho zajímá. To musíme potrhnout asi 16krát. Věnovat se něčemu, co nás baví, protože máme těch kanálů, kde ty informace získáváme milion. A my dneska můžeme se dozvědět v angličtině úplně o čemkoliv. Takže to je úplný základ. No a potom si z toho buď můžeme, když se bavíme o slovíčkách, můžeme si vypisovat fráze slovíčka, ty si potom dávat do vět, opakovat je, hrát si s nimi, že tam vyměníme časy, dáme do otázek a podobně. A všecko říkat nahlas. Nebo můžeme, já nevím, konzumovat filmy třeba a zastavovat si je a po jednotlivých větách nebo souvětích nebo monolozích opakovat, zkoušet opakovat i intonaci, zkoušet opakovat i barvu hlasu, i grimasy, to je jedno. Jo, a snažit se to dělat takhle, protože my si tam zase, nás to baví, děláme to, co nás zajímá a zároveň se učíme. Takže konzumovat v prvé řadě něco, co nás zajímá, co nás baví a potom už záleží, co chceme a produkovat to nahlas, to je důležité. No a samozřejmě, to jsem ještě zmínil jsem to v předchozím vstupu možná, že si potom vyjet a zkusit to prodat a zkusit používat.
0: Zkusit to ustát, že?
1: Tak, vlastně. Ano.
0: A co je při mluvení důležitější? Správná gramatika nebo výslovnost? Nebo je to třeba drzost? Pustit se do neznámých vod?
1: Ta drzost hraje velkou roli. Tam za tou drzostí nebo za tou odvahou schováte všechno. Protože vlastně, i když vy něco blbě vyslovíte a někdo vám nebude ze začátku rozumět, vy když jste odvážný a drzí, tak vám je to vlastně jedno, no tak co, tak to řeknu znova nějak, trošku zkusím to říct jinak. Takže ta odvaha je základ, ale řekl bych, že než gramatika, tak asi výslovnost těch jednotlivých slovíček, když je řekneme špatně, mají tendenci nám nerozumět a ve většině případů nás to zase rozhodí trošičku a to nechcem. Ale zase, jo, gramatika je schopnost skládání vět. Takže my, když neumíme gramatiku, my nesložíme větu, my nemůžeme mluvit v podstatě. Takže ono, jak se všichni dívají skrz prsty na gramatiku, tak to taky není fér, protože je gramatika a gramatika. Je gramatika nudně podaná a je gramatika věcně, srozumitelně, zábavně podaná. A jde to. Takže všecko je to ruku v ruce.
0: Které chyby podle svých zkušeností děláme my Češi nejvíc? Kde se dopouštíme těch nejhorších prohřešků? Jsou to ta modální slovesa, nebo je to ten předpřítomný čas? Nebo...
1: Asi jo, to, co říkáte, jako když se bavíme o nějaké faktické stránce, kdy děláme fakt chyby, tak to jsou předpřítomné časy, to jsou podmínkové věty, to jsou modální slovesa, což se váže k těm podmínkovým větám taky. Ale to jsou takové věci, které pořád, i když to řekneme po česku, tak se dorozumíme. Ono se tolik toho neděje. Kolikrát, spíš jak říkám, taková ta výslovnost těch hlásek, které my nemáme, jako th, jo, th, když vidíme, tak my máme tendenci tam dávat buď th, f, s, jo, jako sri, free, tri, když chceme říct tři. To je úplně normální. Thank you, thank you, thank you. úplně normál. A je to v pohodě zase. Oni, u té trojky to je trošku větší problém. Tam mají tendenci nerozumět nebo si to zaměňovat za čtyřku. Ale jinak ano, máme svoje problémy, máme věci, které, jo, nebo ještě mě napadlo takzvaní falešní kamarádi, takové to eventuálně, aktuálně, to nám dělá problémy. Mm-hmm. Ale vesměs, každý národ má s tou angličtinou nějaký svůj problém. A všichni se dorozumíváme, když chcem. Jo, takže zas bych z toho nedělal takovou kovbojku, co se těch chyb týče.
0: Máte pocit, že se do toho sebevědomí mluvit cizím jazykem odráží i to, jak mluví naši vrchní představitelé? Myslím teď politiky. A tam se bavíme asi zřejmě o výslovnosti.
1: Mm-hmm. Tam se bavíme o výslovnosti hodně. Jo, teďka... Ono je to, tady s těma politikama, to je takový tenký led, jo, podle mě by měli být dobří. Zastupujou nás, měli by umět dobře, měli by umět hezky mluvit, měli by umět věcně mluvit, měli by na to být trénování. Já věřím, že na to mají prostor i prostředky, aby se snažili. A teď to nemyslím na třeba současnou vládu, myslím to obecně, plošně. Prostě, když se podíváte do historie, tak každá ta vláda, která byla u moci, jako dělá hrozné hrůzy při těch různých rozhovorech, tiskovkách a tak. A jo, no, měli by být lepší.
0: Radku, thank you za upřímnost. Thank you.
1: No problém.
0: O slávě, humoru a ještě sociálních sítích si budeme povídat s Radkem Provázkem.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: S ultrarychlým lektorem angličtiny Radkem Provázkem si povídáme o sociálních sítích, angličtině, ale také humoru, který je jeho nezbytnou součástí tam, kde působí. Na sociálních sítích vás sledují lidé právě proto, že jste rychlí, přímí a taky nekorektní. Jak dlouho vzniká třeba video, které potom vypadá, jako by vás napadlo cestou pro rohlíky? Protože vy pořád někam jdete. Já jsem rád, že tady sedíte. Posluchači to nemůžou vidět, ale Radek Provázek, vážení, opravdu sedí. Nikam nejde. Jak dlouho?
3: Je to, to, co jste řekl, je vlastně pravda. To já se jdu proběhnout ráno a něco mě napadne, tak to natočím a třeba půl hodiny úplně se vším všudy, to trvá se stříháním a s nějakým, já nechci říct postprodukcí, ale dobře, nazvěme to tak.
2: Máte ta témata připravená dopředu, nebo čekáte, až někdo v komentářích napíše něco gramaticky strašného a vy už nemůžete mlčet? Nebo jak to vzniká vlastně, tohle to proudění?
3: Je to všechno nepřipravené. Nic není připraveného a někdy si říkám právě, že když vydám video, tak si říkám, kdybych si to víc připravil, možná bych byl schopný říct víc, ale zároveň on tady ten formát té minuty a půl je takový, že vám docela dost odpustí, že tam si to obhájí, teda nemůžu stínout všechno říct, jo. Ale je to vlastně pravda, takže nepřipravuju si nic, nepředtáčím si nic, všechno je to udělané tak, jak mě to napadne.
2: Stíháte odpovídat v komentářích lidem?
3: Jak kdy? Někdy jo, ale to potom se, když se to přehoupne přes nějaké číslo, tak to už prostě člověk nestíhá.
2: Ono to číslo je poměrně vysoké, to je zhruba nějakých 150 tisíc lidí, kteří teď holdují díky vám angličtině a loví tam ty mírně vulgární výrazy. Každopádně přichází vám třeba zprávy typu díky vám jsem se konečně přestal bát mluvit? Tohle to děje se?
3: Děje se. Já jsem tomu dřív nevěřil, když jsem s tím začínal, že tohle může pomáhat. Že vlastně ten online přenos těch informací, že může těm lidem fakt pomáhat, ale pomáhá to. Evidentně teďka mi psal pán, že jeho žena udělala titul DIS jenom díky nějakým mým kurzům, což mě hrozně potěšilo, takže jo, funguje to.
2: A ozývají se třeba i učitelé angličtiny?
3: Ozývají se a kolikrát je potkám i na ulici, že říkají, že já z vás čerpám, snažím se to dělat jinak, samozřejmě slova některá nemůžu říct, ale ten základ beru a dětskám to pomáhá.
2: Nehrozí třeba, nemáte ten pocit, že člověk na sociálních sítích začne postupně hrát vlastně svoji vlastní karikaturu, že se vlastně dostane do takového soukolí? No to je možná v té živosti a v těch neustálých nápadech a inspiracích, které přicházejí, ale může se stát vlastně už ta škatulka, tady řekne se sprostý angličtinář, už to vlastně implikuje to, že teda tak já teď budu muset takový být.
3: Mm-hmm. Jo, no to já jsem se, když jsem začal dělat tady ty sítě, tak jsem se zbal dvou věcí a první bylo, že mě někdo zhejtuje tak, že mě to odradí a druhá byla, že se zaškatulkuju nějak. Ta první, to se mi vůbec nedotýká, i tady ty hejty a ta zaškatulkování to tam tak prostě se stalo, no, tak samovolně. Nechtěl jsem takhle být onálepkován, ale jsem. Ale zároveň, když mě... v 90% ano, není to korektní úplně, ale ne všechna videa jsou nekorektní a je mi to jedno, jestli tam je tolik nebo tolik sprostých složek, nebo že tam není žádné. Je to, jak mi to přijde, no, většinou.
2: Máte pocit, že ten cizí jazyk i svým způsobem změnil způsob, jakým vy přemýšlíte sám o sobě? Dá se něco takového vůbec...
3: To myslíte?
2: No, že tím, že ovládáte a používáte cizí jazyk, ovládáte nějakou jinou melodičnost, jinou dynamiku, jiné emoce vlastně v tom jazyce, tak vám to něco třeba řekne o sobě, co by vám ta čeština třeba nedala?
3: Takhle nad tím nepřemýšlím. Upřímně, abych řekl pravdu, že na tohle úplně nedokážu odpovědět, jestli mě to nějak ovlivňuje. Nedokážu říct. Upřímně.
2: A stává se vám třeba někdy, že hledáte ten správný výraz v tom druhém jazyce?
3: Jo.
2: Stává se?
3: Jo, kolikrát někdy je, že angličtina má jako jednodušší popis toho daného slova než čeština, že my proto máme nějaký speciální slovíčko a ta angličtina to popíše, co to vlastně je, že to je prostě sekač trávy, jo, to je blbý příklad, my máme sekačku, to je jedno. Jo, ale že prostě popisuje kráječ zelí nebo něčeho, jo, a má proto jenom jedno slovo, kdežto my máme třeba dvě a je to pro mě jednodušší si zahrabat v té angličtině než v té češtině, ale...
2: Máte nějaké opravdu oblíbené anglické slovo, něco krásného?
3: Zrovna teďka víkendu jsem nad tím přemýšlel, on je to strašně obyčejné, ale já jsem se na tom strašně moc naučil a to je slovo everything, jako všechno. Tam je r, tam je th, je to krásné slovo.
2: Skvěle, tak já vám děkuji za dnešní Everything. Díky, že jste byl dnes s námi. Radek Provázek.
3: Děkuji mockrát za pozvání.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Již brzy na ČT1 a v iVysílání.
2: Zažijte rodinnou dovolenou ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa v Karlových Varech přímo v centru města u Mlýnské kolonády. Komfortně vybavené rodinné apartmány až pro 5 osob se street art designem, vlastní hernou a kolárnou. Více na www.astoria-spa.cz.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
5: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Práci advokátů i soudů proměňuje umělá inteligence. Většinou bude oblačno, teploty do 18 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
6: 92. Všechny.
7: Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
8: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
7: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
9: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
7: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
5: Čeští advokáti si nastavili vlastní pravidla pro využívání umělé inteligence. Na svém webu třeba nesmí spustit automatické rady tzv. Chatbotů. Odpovědi vygenerované AI totiž musí vždy zkontrolovat advokát.
10: Modely AI dnes advokáti využívají třeba k rešerším, říká členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
11: Pokud si někdo nechá vygenerovat rešerše judikatury, tak samozřejmě musí ověřit, jestli ty případy skutečně jako existují a jestli se v nich pojednává o tom, co ta umělá inteligence tvrdí.
10: Právě halucinace neboli výmysly umělé inteligence řešily už i některé české soudy. I ty ale budou s AI zanedlouho pracovat, říká zakladatel Centra pro digitalizaci a AI v justici a místopředseda Pražského vrchního soudu Roman Horáček.
12: Nikdy to nedopadne tak, že by v té soudní síni seděl robot.
10: Nejdříve by AI mohla podle Horáčka pomáhat ve správních řízeních, například s pokutami za parkování. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Policie v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server Odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Papež Lev XIV. Je v Paříži. Zahájil tak 4denní návštěvu Francie. Odpoledne projede centrem metropole papamobilem a povede vigílii na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc mladých věřících. Francouzská církev očekává, že papež přiláká do hlavního města až 1 000 000 lidí. V Paříži jsou proto přísná bezpečnostní opatření.
13: Příjezd papeže Lva 14. do Paříže oznámili zvony kostelů, které se rozezněly po celé Francii. Na letišti Orly ho přivítal prezident Emmanuel Macron a společně odjeli do Elizejského paláce. Odpoledne papež pozdraví věřící, když papamobilem projede centrem Paříže ke katedrále Notre Dame, kde se zúčastní nešpor. Kromě vigílie na stadionu Stade de France povede v sobotu venkovní mši na náměstí Concorde a bulváru Champs-Élysées pro více než 500 000 věřících. V Paříži jsou proto uzavřené některé stanice metra a je omezený vjezd aut. Návštěvu Francie papež Lev 14. zakončí v pondělí v Métách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Dnešní večer bude patřit vědě. Takzvaná Noc vědy nabídne program na více než 140 místech po celém Česku. Zapojí se univerzity, školy, muzea i další instituce. Na návštěvníky čekají přednášky, workshopy a interaktivní ukázky.
14: Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si návštěvníci můžou zamíchat mléko do kávy. Vědec Alexandr Pitňa na pokusu ukazuje, co mají společného káva a vesmír.
15: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
14: Jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
16: Třeba Fakulta informačních technologií nabídne AI fotokoutek, VR brýle, klonování přístupové karty i počítačové hry vytvořené studenty.
14: Kompletní program akce je na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas.
17: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
18: Počasí.
5: Bude většinou oblačno na severu a severovýchodě až zataženo, výjimečně slabý déšť. Později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat, teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Zítra bude jasno až polojasno, teploty přes den 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách 12 a na Šumavě až 15 stupňů.
18: Doprava.
5: Na dálnici D1 je kolona za Prahou směrem do Brna. Brzdí se kousek za sjezdem na Pražský okruh, zdržíte se 20 minut. Dálnice D1 se pak ucpává na příjezdu do Brna z Prahy. Nesouvislá fronta jede od sjezdu na Velkou Bíteš až do omezení na kilometr 196. Osobním autem je to na 45 minut. A na D10 z Turnova do Prahy zpomalte u sjezdu na Starou Boleslav. Na 13. kilometru jsou v levém pruhu dvě auta po nehodě. Na místě je policie, prudce se brzdí. Hlavní zprávy končí a u mikrofonu už je Honza Kovařík.
19: 12.06 je pátek 25. září. Ti z vás, kteří žijí v rytmu od pondělí do pátku, se jistě radují. Děti školou povinné to mají taktéž. No a my, kteří jsme asi 35 let na volné noze a pracujeme pondělí, pátek, neděle, tak jak je potřeba, to za stolik neprožíváme. A tak i dneska nabízím 54 minut vzpomínání. Připomínám, že základním pravidlem naší hry je: nehledejte to nikde jinde, než ve vlastní hlavě. Naše tenistky právě rozehrály se Španělkami souboj o finále Billie Jean King Cupu. A tak začnu tím, že v hledaném roce se tento největší ženský týmový turnaj hrál ještě jako Federation Cup. Odehrál se mezi 4. a 11. prosincem a představte si, vyhrálo Československo ve složení Helena Suková, Radka Zrubáková, Jana Novotná a Jana Pospíšilová. Numerická nápověda, no dnes bych hledal spíše nějakou použitelnou číslici z čísla pořadu 1083 než z dnešního data a pozor, stejně jako včera, i dnes vám ke konstrukci stačí 3 číslovky. No a nakonec nápověda opravdu jen pro poučené. Já jsem se v tom roce strašně moc chtěl přestěhovat. Jenže jistý mladý muž jménem Abed El Nasr Abu Zabre Abdul Qus to měl na studijním oddělení z nějakého nevysvětlitelného důvodu posichrované tak, že stěhování ne a ne přijít. Který to mohl být rok? Tipujte SMS-kou nebo mailem.
18: Byl jednou jeden rok.
17: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
18: na dvojce.

0: Together forever, tedy spolu navždy bychom jistě chtěli zůstat, jak o tom zpíval Rick Astley, ale máme na to necelou hodinku, tak k věci. 1998, 1986, Libor se dneska nezúčastní, neboť mu včera kvůli nám vystydl oběd, Markéta typuje 88 a Renata 80, konkrétně 81. rok. Jakou nápovědu pro vás mám teď? No stačí, abyste se tou dobou rádi dívali na večerníčky, anebo měli děti ve večerníčkovém věku. Československá televize v tom roce uvedla hned dva úspěšné pohádkové seriály. Ten, který se jmenoval O Kubovi a Stázině, vznikl podle knížky rozhlasáka Václava Čtvrtka, jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni. Snad si vzpomenete, že příběh vypráví o ševcovském tovariši Kubovi z Jičína, který miluje jistou Stázinu, jenže pozor, jak už to tak bývá, o Stázinu by stál taky správce kolomajzna.
1: Nech to štěstí růst. Až doroste, bude větší.
2: A kdo ví, pro koho by to větší štěstí narostlo?
1: Kdo ví?
2: Jak ti říkají?
1: Já jsem Kuba, tamhle z Jičína. Jsem za tovariše u ševce, mistra Kacmara.
2: Já jsem princezna Stázina z chalupy tamhle za silnicí. Pasu tu bělouše.
1: Ale to už šourem pěšinkou přišel ten druhý. Na výšku ho není moc, za to do široka je důležitý.
0: Ještě bych rád dodal, že scénář rozpracoval Jiří Kubíček, výtvarně se o podobu Kuby a Stáziny a taky kolomajzny postaral Jiří Kalousek a vyprávěl Václav Postránecký. Celkem 13 epizod tehdy vzniklo. A v hledaném roce se na televizních obrazovkách objevil i další vele známý večerníček. Jsem si jistý, že poznáte podle úvodních taktů.
3: Zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti. V kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem. Umbaba, umbaba,
0: umbaba, umbaba. Prospěvovali jste si taky, jako naše kolegyně produkční Šárka. Tanečním krokem se pohybovala vedle za sklem v režii. Který rok to je, ale zatím netuší. Pokud vy to tušíte, pište hned, na nic nečekejte.
4: Byl jednou jeden rok.
5: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
4: Napište nám.
5: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

Můj rodný dům v hledaném roce nikdo neodstřelil, jako v téhle smutné písničce Pavla Bobka, ale je pravda, že jsem svůj rodný panelák v Plzni na Borech už nevídal zdaleka tak často jako dřív. Musel jsem se starat sám o sebe, od rodičů jsem měl k dispozici 500 korun československých na měsíc. No, z dnešního pohledu je to legrační, tenkrát to bylo dost peněz, i tak jsem zkoušel nějaké přivydělat. Noční brigáda v pekárně v Michli se ukázala jako velmi nebezpečná, byť ráno vypláceli hotově na dlaň 100 kč. Raději jsem se soustředil na prospěchové stipendium. Proč mluvím o penězích? Protože další nápověda je ze světa financí. V hledaném roce byla na našem území vydána úplně první platební karta. Vydala ji Živnostenská banka, tradiční bankovní ústav této země, který byl ovšem později pohlcen dnešní skupinou UniCredit Bank. Tenkrát tu kartu vydali k devizovému, vlastně bychom mohli de facto říct tuzexovému účtu. Živnostenská banka se také stala jednou z prvních našich bank, která vstoupila do mezinárodní karetní společnosti a o 3 roky později vydala také první Visa kartu u nás. Když mluvíme o kartách, ještě se zmiňme o bankomatech, tam je potřeba rozlišit 2 vývojová stádia, zatímco první offline bankomat, tedy nepřipojený k nějaké síti, byl v československé státní spořitelně, původně jen pro její zaměstnance, spuštěn už rok po vydání té první karty Živnobanky, tak opravdový online bankomat, podobný tomu, co známe dnes, dokázala poprvé nainstalovat až o 4 roky později Komerční banka a dokázala to jako první banka ve střední a východní Evropě. Tak pomohli vám karetní a bankovní nápovědy? Vemte do ruky telefon a volejte 22 155 25 25. Když budete mít štěstí, dovoláte se a potvrdíte kolegyni Šárce, že jste to ani dnes nikde nevyhledali na internetech, Googlech a Wikipediích. Rád si s vámi o vašem typu promluvím. Tohle je Kim Wilde. Písnička se jmenuje You Came.

0: Kim Wilde, You Came. Mnozí kamarádi, spolužáci, vrstevníci měli její plakát ve svém pokojíčku. Já jsem tou dobou měl ve svém studentském pokoji velikánský plakát s hráčem lakrosu. Už jsme tady o tom sportu párkrát mluvili. Co měl na zdi v hledaném roce posluchač Pavel, zjistím za okamžik. Nejdřív dobrý den, Pavle.
1: Já vás zdravím, Honzo.
0: Vzpomenete si, co jste měl tou dobou po zdech a klidně k tomu řekněte rok, který vám k tomu pasuje.
1: No, tak takhle. Po zdech, na koleji, tam jsme neměli nic, protože tam jsme měli skříně na zdech.
0: Já myslel, že se to nesmělo.
1: Takový posuvný tam nebylo ani kam, víceméně.
0: Aha, rozumím.
1: Ale doma jsem, jestli si vzpomenu, tak jsem měl ještě od trošku dřívějška, ale v tu dobu asi ještě jo, Jirku Králíka, Milana Chalupu.
0: Rozumím. To je docela dobrá volba. Takže nejsme daleko od sebe. Já lakros, vy hokej, to je dobré. A který rok to teda podle vás, Pavle, je, když jste byl na koleji?
1: No, tak poněvadž jsme byli teda oba, že jo, jak z nápovědy to. A ještě z té numerické, protože ty ostatní nápovědy mi teda moc nenapověděli.
0: Ano.
1: Ale tak typuju 88. Podle té numeriky by to mohl být i 89, ale včera myslím bylo 90, že?
0: Včera bylo 90, ale z toho bych nic neusuzoval, Pavle. Víte co, my scénáristé jsme docela zarputilí v tom, jak vás napálit, nachytat a vymáchat v tom. Já jsem zrovna chtěl říct, že 1989 vyhovuje té numerické nápovědě úplně stejně jako 1988. Tak si vyberte.
1: Já si vybírám těch 88, no.
0: Dobře, a ještě jsem chtěl říct těm, kteří přemýšlí o dalších variantách, že i 1990 a 1992 by pořád vyhověli. No nic, v pořádku. Jo. Pavle, jenom mi řekněte, kde jste byl na koleji vy? Já na Petřinách v Praze?
1: Já jsem byl v Brně na kolejích pod Palackým vrchem.
0: A určitě to tam žilo stejně jako u nás.
1: Určitě.
0: Hezky se na to vzpomíná. Dobře, píšu si 1988, rád jsem vás při pátku slyšel. Mějte se, nashledanou.
1: Mějte se pěkně i všichni další posluchači. Nashledanou.
0: Tak a je tady krásná píseň z onoho roku. Když jsem ji poprvé slyšel v tom věku, tak jsem koukal, no jak Alenka v říši divů. Richard Miller.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

skoro píseň tichou, jak padající sníh.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: 12.31, teprve když kasa udělá cink, je možné tuto píseň považovat za seriózně odvysílanou. Vy se v tom plácáte? Někteří tvrdí 1988, někteří stejně pevně 1989, ale jsou i tací, kteří tvrdí něco jiného, třeba Honza. Vycházelo by i 1981, když jste u těch variant, které pasují, ale to jste asi ještě na koleji nebydlel. Tak 88 a ano, měli jsme děti a Večerníček byl to jediné, na co se v československé televizi dalo dívat, napsal Honza. Tím rekapituluje první nápovědu, dva úspěšné večerníčky o Kubovi a Stázině a o Žovce a spol. A také fakt, že v Československu byla vydána první bankovní platební karta. O tom přemýšlí Tom, když píše, mohli to v té bance stihnout ke konci roku 89? No možná mohli, jsou rychlí, když jde o peníze.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
2: Já jsem 3 měsíce žil jenom kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
0: Výjimečný.
1: V neděli po 18. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Částečné zatmění srdce snad u vás nezpůsobilo částečné zatmění paměti a pomohlo vám naopak identifikovat ten přesný rok. Pomoci může i následující informace. Archiv Koruny České byl vyhlášen národní kulturní památkou. Ano, národními kulturními památkami nemusí být jenom stavby, hrady, budovy nebo umělecká díla. V hledaném roce, přesně v den mých narozenin, ale to není důležité, se k národním kulturním památkám zařadil Archiv České koruny. K této příležitosti byla uspořádána i výstava a o ní v říjnu našeho roku v rozhlase mluvil spisovatel a historik Vlastimil Vondruška.
1: Jen málo který národ má svou historii dokumentovánu tak bohatým souborem jako náš. Tento soubor je velice významný především proto, že informuje o tradici české státnosti, která je více než tisíciletá. V takovém obecném povědomí se česká státnost a symbol českého státu spojuje s českou královskou korunou, ale ona to není tak úplně pravda, neboť integrální součástí korunovačního pokladu byly právě tyto archiválie, archiv české koruny. Jejich význam je v některých momentech dokonce ještě vyšší, neboť teprve tyto listiny zakládaly právo panovníka nosit královskou korunu, čili oni předcházeli té koruně, kterou my známe.
0: Archiv české koruny obsahuje 2822 písemností. Nejstarší listinou je ta z ledna 1158, v níž císař Fridrich I. Barbarossa povolil českému knížeti Vladislavovi II. Nosit královskou čelenku. Součástí tohoto výjimečného archivního fondu je také zlatá bula sicilská. Sypejte z rukávu 1212, veďte, vzpomínáme si, nebo Rudolfův majestát 1609 a další významné listiny. Já se ovšem ptám na letopočet, v kterém se archiv české koruny stal národní kulturní památkou. Zavolejte 22 155 25 25.

0: Soul Sisters doznívají ve 12.45. Na telefonu posluchač Jaroslav. Tady je Honza Kovařík. Dobrý den, Jardo.
1: Dobrý odpoledne, Honzo, zdravím.
0: Pojďte, tipujte a zdůvodňujte, sem jedno ucho.
1: Takže, tipuju rok 1988.
0: Mm-hmm.
1: Z jakýho důvodu?
0: No.
1: Trošku zvláštního. Nedávno jsem při podobných písničkách, jako zpíval Richard Miller, Štěstí je krásná věc, tipoval, že to LPčko vyšlo roku 1989. A bylo to o rok méně, takže 88.
0: To znamená, čerpáte svoji zkušenost o předchozí poslech našeho pořadu?
1: Přesně tak.
0: Opíráte ten tip o předchozí poslech, no tak tomu se nedá nic vytknout. Opakování je matkou moudrosti, teď jde jenom o to, Jardo, jestli jste to udržel v paměti správně. Jenom kontrolní dotaz, zatím vám paměť slouží bez problémů?
1: Víceméně jo.
0: Já vás jenom pokouším. Já vás jenom pokouším. Moje žena by vám potvrdila, že občas se tvářím jako, že něco jsem nikdy neslyšel, ale vy mi budete rozumět, to je selektivní hluchota. Tak, tip si píšu, Jardo, jestli to je správný tip nebo ne, zjistíte zhruba za 9 minut, až bude 12.55. Rádi jsme vás slyšeli, mějte se, nashledanou.
1: Já vás tady, jste super, mějte se.
0: Děkujeme, nashledanou. Tak a máme tu ještě další tipy. Markéta třeba píše ještě v odkazu na ten Národní archiv 1158, trošku nápovědané k roku 1988. No a co když je to 1989 nebo dokonce 1990? Těžko říct, je to v každém případě rok, kdy Karel Gott natočil na desku tuto píseň.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: 12.50, zajímavou poznámku posílá SMS-kou Pavel ze Židlochovic a ptá se, zda jsme si všimli, že když Richard Miller zpívá ke konci písně Štěstí je přepichová věc, tak děvčata sborem pod ním zpívají Štěstí je přebytečná věc. Ano, zaslechl jsem to tam a je to věc názoru, vidíte, Pavle, jestli přepichová nebo přebytečná. Rozhodně přebytečnou není poslední nápověda, je totiž sportovní a mnozí budou okamžitě vědět. V pondělí 22. února hledaného roku vysílal Československý rozhlas rozhlasové noviny a na olympijských hrách v Calgary se zrovna jela štafeta na 4x10 kilometrů, tedy běžecké lyžování. Ozvali se reportéři Václav Svoboda a Rudolf Galo.
1: Příjemný podvečer z Calgary, kde v těchto chvílích probíhá štafeta na 4x10 kilometrů mužů. Trenér Bohuslav Rázl udělal nakonec ve složení naší štafety přece jen změnu. Na prvním úseku je Líč, dále pak Korunka, Benz a Švanda. Na startu je 16 štafet a je to velký závod.
0: A nejen, že to byl velký závod, ale dobře dopadl, jak říkají sportovci, cinklo to bronzově, a tak o den později mohl Aleš Procházka v rozhovoru s vedoucím olympijské výpravy Pavlem Klapušem tento úspěch zhodnotit.
2: Jak jste spokojen s vývojem událostí a s výkony našich reprezentantů v posledních dnech?
3: Do jisté míry jsem spokojen, především samozřejmě s lyžaři. Za druhé si myslím, je potřeba i vysoko ocenit umístění Kincla v rychlobruslení, překonaný olympijský rekord a potvrzení toho, že při systematické tvrdé přípravě se i v tomto sportovním odvětví bychom mohli se postupně dotáhnout do světové extra třídy.
0: Tedy nevím, jestli byl pan Klapuš vizionář, ale v každém případě je jasné, že v době, kdy tato slova zněla v našem vysílání, bylo jisté Martině Sáblíkové všeho všudy rok. Úspěch v rychlobruslení se nakonec dostavil.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Na dvojce.

Flames of Love na hodinách už 12.56,5, nejvyšší čas s pravdou ven. Jsme společně s elévkou Anou Svobodovou, která se mnou spolupracovala na scénáři, rádi, že jsme vám zamotali hlavu a že jste do poslední chvíle mnozí netušili, že hledáme rok 1988. Až teprve se slůvkem Calgary a olympiáda se to projasnilo. Teď už je na řadě Josef Laufer, po něm kolega Jan Rosák a já přeji všem, kdo budou mít možnost si ho užít, krásný prodloužený víkend.

0: Dvojka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. 26. září nás čekají počátky.
2: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
3: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
1: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání Dvojky od 14.00. Protože ranní Dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
4: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Lidé z okolí Odoleny vody nesmí používat vodu z kohoutku, je v ní nadlimitní koncentrace olova. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů a většinou bude oblačno, teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Středočeské vodárny čistí vodu z vodojemu Odolena voda. Včera tam zjistili nadlimitní koncentrace olova. Pitná voda tak neteče z kohoutku lidem ve 12 městech a obcích. Třeba ve Zdibech, kde je náš reportér Josef Beneda.
6: Středočeské vodárny ve vodojemu pravidelně odebírají vzorky a následně posílají výsledky hygienikům. Co konkrétně vodu kontaminovalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele pro obecné ohrožení na zdraví. V zasažených obcích rozmístili 21 cisteren. Třeba tady ve Zdibech se snaží zásobovat pitnou vodou i sami. Pracovnice obecního úřadu je rozváží seniorům a lidem, kteří si nemůžou dojít nakoupit balenou vodu do obchodů. Radnice prý také požádala vedení místního obchodu, aby navýšilo zásoby balené vody. Nadměrné hodnoty olova odhalily vzorky včera večer. Při krátkodobé konzumaci ale lidem zdravotní riziko podle hygieniků nehrozí a vodu můžou využívat jako užitkovou. Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Upozorňují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
5: Hygienici potvrdili nákazu salmonelózou u 22 dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Asi 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotce intenzivní péče. Podle hygieniků škola v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. A policie proto případ prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Mezinárodní historické sympozium na zámku v Ostrově připomene dnes a zítra rod Šlíků a bitvu u Moháče. Historici a archiváři z Čech a dalších států Evropy se budou ve svých přednáškách věnovat i dalším majitelům ostrovského panství a významným událostem v dějinách města. Nejvíc se zaměří na osobnost Štěpánka Šlika u příležitosti 500. výročí jeho úmrtí v bitvě u Moháče, říká mluvčí města Lucie Kubešová.
8: Zveřejněny budou během přednášek i doposud málo medializované aktuální informace o samotné bitvě u Moháče a pro mnohé možná dosti překvapivé detaily ze života Štěpána Šlika, někdejšího pána ostrovského panství a také zakladatele města Jáchymov.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Bude většinou oblačno, na severu a severovýchodě zataženo, výjimečně slabý déšť. Později večer bude v Čechách od západu oblačnost ubývat, teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 9 stupňů.
1: Doprava.
5: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně opatrně na 6,5 kilometru. Na konci stoupání se srazila dvě auta, jedno je v prostředním pruhu, prudce se brzdí. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz, fronta před omezením u Šmejkalky je z 13. kilometru na půl hodiny. A na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je dlouhá fronta, jeden nesouvisle z kilometru 172 až do omezení. Osobním autem se zdržíte 40 minut. Tolik zprávy, teď má slovo Jan Rosák.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Ono to slovíčko šťastnou, tedy vlastně štěstí, může být pro mnohé jenom vytoužené. Ale já si myslím, že jde vlastně jenom o úhel pohledu. Tak například posuďte sami. Jeden známý má sex dvakrát denně, dostává třikrát denně najíst, každý den cvičí, přečte dvě knížky týdne, ale přesto si pořád stěžuje na pobyt ve věznici. No tak já doufám, že jste na tom hůř, tedy vlastně líp než on. A chvilku pohody a štěstí můžete zažít třeba i u vysílání rozhlasu.

0: Rádi cestujeme do exotických dálek, tam hledáme to, co nevidíme kolem sebe, a pak se neméně rádi vracíme do naší krásné země. Ta je obdařená takovou rozmanitostí přírodních krás a taky architektonických historických památek, že nám to může celý svět závidět. Na mapě České republiky jsou prostě místa, která znají lidé právě i z celého světa, ale taky taková, kde turistu prakticky nepotkáte. Mezi ta druhá jmenovaná patří například Menové bydliště. Tak mě velmi potěšilo, že i tady našel spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý zajímavou historickou osobnost a její sídlo.
1: Do Břejovicích, ležících mezi metropolí a městem Říčany, jsem byl skutečně na toulkách nerušen. Přitom nechybí celá řada důvodů, proč se vydat i sem. Mohu zmínit několik příkladů tradiční lidové architektury, památných stromů a rybníků. Hlavní dobřejovickou pozoruhodností však představuje parkem obklopený, půvabný, leč nedostatkem využití a údržby trpící zámek. Jeho předchůdcem byla středověká tvrz, poprvé připomínaná k roku 1309. Areál, patřící často se střídajícím majitelům, doznal značné úhony za 30leté války. To, co z něj zbylo, posloužilo jako základ pro radikální přestavbu. Pravděpodobně koncem 17. století se zrodil čtyřkřídlý barokní zámek s kaplí Nejsvětější Trojice ve východním křídle. A v roce 1760 bychom tu našli našeho dnešního hrdinu, jímž byl pražský arcibiskup Jan Moritz Gustav Hrabě z Manderscheid Blankenheimu. Ten se v roce 1676 narodil Blankenheimu do rodu Hrabat z Manderscheidu. Záhy se stává členem kapituly Kolínské katedrály a nezadržitelně stoupá na církevním žebříčku. V roce 1734 usedá na svatovojtěžský stolec a rovněž na něm osvědčuje svou inteligenci a pracovitost. Jenže o 7 let později si českou korunu uzurpuje Karel Albrecht Bavorský. Pražský arcibiskup je přítomen holdování a předběžně určen pro korunovaci. Mohl snad odmítnout? Domnívám se, že to v jeho pozici nebylo možné. Z korunovace nebylo nic, protože české země záhy znovu spadají pod Marii Terezii. Janu Mořici není nic platné, že se cítí nevinen ve smyslu nálezu Tereziánské vyšetřovací komise. Vládkyně dala svůj postoj k němu najevo tím, že se v roce 1743 nechala na vlastní přání korunovat českou královnou nikoli jím, ale biskupem olomouckým Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna Kastelkornu. A nedosti na tom. Pražský arcibiskup sice nebyl sesazen, ale byl mu zakázán přístup ke dvoru a dokonce byl vyhoštěn z Prahy. Nešťastný nástupce svatého Vojtěcha pobýval na zámku v Dolních Břežanech a na sklonku života si za 217 tisíc zlatých pořídil do Břejovické panství. Příliš si je neužil, o 3 roky později zemřel v Dolních Břežanech a jeho doména s centrem do Břejovicích připadla arcibiskupství. Jeho stopa však dlouho nemizela díky tehdejšímu názvu této obce. Představte si, že se až do 80. let 19. století jmenovala Manderscheid. Zdá se, že si zavrženého arcibiskupa vážili alespoň jeho následovníci. Čeští obyvatelé vsi si ovšem vynutili zpětné přejmenování na Dobřejovice a to lze samozřejmě také pochopit. Až do vyvlastnění v roce 1946 sloužil zámek jako sídlo hospodářské správy. Pak bychom v něm a v přilehlém dvoře našli opravdu všechno možné. Jednotné zemědělské družstvo tu mělo prasečák, kurníky, zelinářskou zahradu či kravín, zatímco přímo v zámku byla zřízena svatební síň, internát učňovské školy a kanceláře. Nová doba pak přinesla časté střídání firemních nájemců, později se zde nacházely školící prostory nebo základní škola. A dnes? Zámek, podoben šípkové růžence, neklidně pospává a doufá, že konečně potká svého prince, který ho probudí ze zakletí a obnoví jeho ztracenou krásu. Rozhodně by si to zasloužil stejně jako těžce zkoušený dvůr. Za poslední léta jsem se areálem procházel už několikrát. Pomyslným souputníkem mi byl muž nejprve oslnivé, ale později pokažené životní dráhy. Jsem přesvědčen, že mu měl být dopřán příznivější osud. A v totéž doufám v případě Dobřejovického zámku.

0: No, nevím, jestli to dnešní slovo nad zlato bude úplně nad zlato, protože si budeme povídat o jednom způsobu vytváření lidského hlasu, kterému se říká třepená fonace. Téma je to poněkud nezvyklé, ale věřím tomu, že po dnešním slově nad zlato třepenou fonaci bezpečně poznáte a sami si uvědomíte, jestli ji při svém vlastním mluvení používáte nebo jestli se bez ní obejdete. Povídat si o ní budeme s Lucí Jilkovou z Ústavu pro jazyk České akademie věd České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, takže naším dnešním tématem je tedy třepená fonace. Tak to vezměme pěkně po pořádku. Nejdřív si vysvětleme, co je to fonace.
1: Slovem fonace se rozumí vytváření lidského hlasu v hrtanu.
0: No, jak vlastně náš hlas v hrtanu vzniká?
1: Zjednodušeně řečeno, při mluvení vydechujeme a vzduch rozkmitává hlasivky, čímž vzniká hlas. V hrtanu vznikne takzvaný hlasivkový tón, který pak postupuje dále až do úst a z nich ven a cestou získává specifickou barvu hlasu, kterou máme každý svou.
0: No, to je pravda. Podle hlasu, přesněji tedy barvy hlasu, často poznáme, kdo právě mluví, i když daného člověka zrovna nemáme před sebou, ale například jeho hlas slyšíme z rozhlasového přijímače.
1: A když mluvíme, tak nemluvíme stále ve stejné výšce, ale hlasem různě stoupáme a klesáme podle toho, co zrovna potřebujeme vyjádřit.
0: Abychom si k tomu klesání a stoupání uvedli nějaký jednoduchý příklad. Pokud stejnou větu, dejme tomu, dnes opět posloucháte slovo nad zlato, vyslovíme s různou melodií, pak znamená různé věci.
1: Pokud tuto větu vyslovíme s intonací klesavou, tedy dnes opět posloucháte slovo nad zlato. Pak to znamená, že to někomu sdělujeme, oznamujeme, konstatujeme tuto skutečnost. Pokud ale užijeme intonaci odlišnou, dnes opět posloucháte slovo nad zlato, tedy intonaci stoupavou, pak se na tuto skutečnost ptáme, zjišťujeme, co se dnes bude dít.
0: No dobře, už jsme si vysvětlili, jak vzniká hlas, neboli co je to fonace, že máme každý specifickou barvu hlasu, že hlasem různě stoupáme a klesáme. No dobře, ale co je to ta fonace třepená?
1: Ještě než se k ní dostaneme, zastavíme se u toho klesnutí hlasem, které je typické pro oznamovací věty, pro případy, kdy něco oznamujeme, svou promluvu ukončujeme. Poslední slova nebo slabiky ve větě mohou být vysloveny s nižší intonací, ale nejen to.
0: Takže co dalšího se tedy s těmi posledními slovy či slabikami, kromě klesnutí hlasem, v oznamovací větě děje?
1: Mohou být také vysloveny pomaleji, tišeji nebo dokonce šeptem.
0: Aha, k tomu si uvědomuji, že v jedné z prodejen drogerie mi samoobslužná pokladna po zaplacení oznámila: děkujeme vám za nákup a přejeme vám krásný den. To slovo den je tam vysloveno skutečně šeptem.
1: Ano, a další možností, jak můžeme naším hlasem ukončovat oznamovací věty, je takzvaná třepená fonace. Jde o to, že poslední slovo či slabiky jsou vysloveny, když bychom měli možnost nahlédnout do hrtanu, za velmi zpomaleného kmitání hlasivek. Namísto výslovnosti dobrý den, při které hlasivky kmitají rychle, vyslovíme dobrý den. Ve druhém případě při výslovnosti slova den hlasivky kmitaly výrazně pomaleji.
0: No, moc se mi to nezdá. Třepenou fonaci, jak ji tady předvádíte, to jsem snad nikdy neslyšel.
1: Možná ne tak výrazně, jak jsem to předvedla, ale když se na tento jev zaměříme, zjistíme, že je skutečně velmi častý, že takto hlas používá spousta lidí, že někteří takto celkem pravidelně svou promluvu ukončují. Dokonce existují mluvčí, pro které je třepená fonace vyloženě typická.
0: Aha, a používá třepenou fonaci i nějaká, tak říkajíc, celebrita?
1: V češtině asi ne, ale kdybychom si chtěli třepenou fonaci poslechnout v angličtině, pak je to například americká popová zpěvačka Britney Spears nebo podnikatelka Kim Kardashian. Na internetu lze najít různá videa, která jsou právě třepené fonaci těchto celebrit věnována.
0: No a jak tato videa najdeme? Jak se třeba řekne třepená fonace anglicky?
1: Do vyhledávače je potřeba zadat Creaky Voice nebo Vocal Fry a jméno příslušné celebrity.
0: Dobře. V těchto videích se poučíme o třepené fonaci v angličtině. Ale co kdybychom se o ní chtěli dozvědět něco v češtině? Kam se můžeme podívat?
1: Nejlépe bude sáhnout po článku pana profesora Radka Skárnicla, ředitele Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho článek se

0: jmenuje Co dokáže náš hlas? Tam je nejen třepená fonace, ale mnoho dalšího, co o lidském hlase možná ani netušíme, podrobně vyloženo. A to například včetně obrázků, z nichž vyčteme, jak se proměňuje kmitání hlasivek při různých způsobech tvoření hlasu.
1: No, já bych řekl, že není v silách nikoho z nás spočítat, kolikrát vlastně naše hlasivky kmitly jenom během tohoto slova nad zlato. Naše hlasivky totiž běžně kmitají rychlostí stovek kmitů za vteřinu. Jisté však je, že teď už se s vámi stihnu jen rozloučit, takže pro dnešek, promiňte, pro dnešek jsme dokmitali.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Meteor na dvojce.
1: Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu? Plave láva na hladině moře? A pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
0: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
0: na dvojce.
3: Socher slaví 100 let.
4: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemica pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Jihočeský kraj je rozlohou druhým největším krajem České republiky a velikostí předčí dokonce i některé evropské státy. Od romantického šumavského podhůří na západě, pomalebné Třeboňsko na východě, prostě každý kout tohoto regionu skrývá vlastní kouzlo. Jak na tom byl v tomto kraji David Vávra, tak to se dozvíme právě teď. Ahoj, já tě vítám.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Proč je Jihočeský kraj mimochodem ve tvé knize na prvním místě?
1: Jednak mě vyzvala paní poslankyně za Jihočeský, nebo která je v Jihočeském kraji, a taky jsem to začal malovat v lázních Třeboň. A tak jsem si říkal, jaký klíč, kde začít. Tak jsem říkal, no tak když první obraz bude jižní Čechy, tak to musím začít Jihočeským krajem. A pak jsme v těch krajích takhle postupovali, což si asi řekneme v následných dílech, proč, jako který kraj to bude. A možná, že řada pozorných diváků jim dojde, že to je třeba po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
0: To je zajímavé. Ale zeptám se tě, jaký dojem na tebe udělal v tomto kraji Rod Rožmberg?
1: Tak velký, mám rád jednak jejich všechna města, jako je hned město Rožmberk, když takhle, když si to nazvali sami po sobě, a Český Krumlov, Třeboň, Bechyně, Nové Hrady, ale především to, že si pozvali Štěpánka Netolického a Jakuba Krčína a že tu krajinu zcela přeměnili. Přeměnili její teda vizuální podobu, protože všechno se v té krajině odráží vlastně v hladině rybníků a změnili způsob i obživy řadě lidí, protože rybníkářství tam zaměstnává dneska už ne tolik lidí jako v minulosti. No a pak myslím, že vůbec netušili, že jižní Čechy se stanou místem, kde bude aktivní sportovní odpočinek, protože v těch rybnících se dá plavat, plachtit na nich, všechny různé letní radovánky a nebo taky na nich bruslit, což myslím, že předloni jsem znova okusil a bylo to krásný. A dokonce jsme stihli ten první den, takže jsme třeba objeli svět i Rožmberk a že jsem byl v zákoutí, kde ta moje stopa byla první.
0: Řekni, má tamní architektura v sobě něco specifického?
1: No já jsem, i v tom obrazu to je, tady jsem maloval jenom extrakt toho kraje. Tady jsem namaloval klidné vodní plochy, kde je Sumec proti Kaprovi, uprostřed je Kašna Samsona z Budějovického náměstí a vedle jsou dva středověké domy, bílé, anonymní, které se odrážejí v té vodní hladině. Čili vždycky jsem říkal, v jižních Čechách tam není žádný punk nebo metal. Tam chodíte podél řeky a drnkáte country na kytaru. Ale přesto v tom kraji občas toužej po něčem divokým. Tam měl být Kaplického Rejnok a pak bohužel zemřelý architekt Jiří Střítecký, který do toho kraje přinesl opravdu divokou architekturu v 90. letech. Vzpomínám si třeba na jeho banku, která měla průčelí takhle šikmu nakloněné nad komunikaci a nechal celou banku vymalovat romským umělcem Pali Paštíkou, který teda velice teda radikálně to vymaloval. Myslím, že to ty bankéři vydrželi asi rok a pak to přemalovali. Takže ono, samozřejmě, jak tady něco o kraji řeknu, tak každý mě může říct, že to vůbec neplatí, protože jsou to moje subjektivní zážitky.
0: No, ty jsi jednak umělec a jednak taky sportovec, už si to o sobě několikrát přiznal. Obě témata mimochodem ještě otevřeme v dalším příspěvku věnovaném Jihočeskému kraji. Bude to zase v pátek, ve stejném čase, ve Šťastné cestě. Takže zatím ti děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Víte, já jsem z generace, kdy ještě motory aut při přidání plynu buráceli a tím nás upozornili, že nejspíš překračujeme povolenou rychlost. Dnešní auta si jen tak tiše předou a někdy, aniž byste chtěli, tak se ručička tachometru najednou zvedne do nepovolených čísel. Ovšem dnes najdeme v autě systémy, které to všechno mohou hlídat. Ptám se teď našeho pravidelného hosta ve šťastné cestě Jiřího Machovce, kterého zdravím. Dobrý den, Jiří.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak, povídejte, které systémy to jsou, které mohou hlídat rychlost?
1: Já bych se potom spíš zeptal našich posluchačů, které systémy vypínají, protože těch systémů dnes ve vozidle, když to přeženu, minimálně 10 jich mám napsaných. Takže mluvil jste o tom, že se najednou potkáte s rychlostí, která je vyšší, než by tam měla být.
0: Ano.
1: Od toho jsou kamery. Kamery sledují dopravní značky, občas se spletou, takže z 80-ky udělají 30-ku. A pokud jsou kamery napojené systémem, to znamená softwarem, i na brzdný systém, tak vám to auto bez vašeho přičinění začne brzdit, pokud máte poštěnou navigaci. Tím pádem trošku problém a překvapení pro vás jako pro řidiče. Na druhou stranu vaše peněženka tím pádem nebude mít vítr, protože vydělete podle předpisů svým způsobem. Samozřejmě k tomu všemu, k těm kamerám, patří potom i radarové senzory, kde radar má jednu velkou výhodu. Kamera zašera a ve tmě toho moc neudělá. To je něco jako lidské oko. Zkrátka vidí jenom tam, kde je trošku nějaký světlo. Radar k tomu přidá vzdálenost, ale nevidí zase, jestli to je zvěř, jestli to je člověk, jestli to je cyklista, nebo vozidlo, které není osídlené zezadu. Takže tyto dva dohromady spojené opět do softwaru vám můžou způsobit opět to samé, to znamená, neříkám prudké, ale řekl bych dost hrubé přibrždění. Proto řada řidičů, řekněme, některé tyto systémy vypínají, pokud jdou. Právě z toho důvodu jezdil jsem dlouhou dobu v tunelu Blanka, kde systémy, které jsem tam měl, to znamená lane assist, to znamená vedení v jízdním pruhu, jednou poznalo tu dělící čáru, jednou se jí vysloveně leklo a mě to do vlastně toho volantu, do vedení toho volantu začalo úplně nepříjemně tlačit proti. Takže jsem říkal, to asi nejsem, nebudu se prát s autem, to není ten správný. Na druhou stranu současné auto, ve kterém jezdím, mě upozorní zvukově a opticky, to znamená, je tam taková čárka oranžová, vedle toho je auto a zablimblá to, nebo zkrátka to udělá zvuk. Řekne mi, seš, blížíš se k okraji jízdního pruhu, ať už do středu, anebo ke krajnici. A teprve v případě, že už jsem opravdu dost dlouho u této čáry, tak mi to začne jemně vibrovat. Takže to už je lane assist, který má, dejme tomu své opodstatní, zase říkám, je to výrobce od výrobce.
0: No, chci se zeptat, čím to vlastně je jaksi dáno, že nám ten aktivní jaksi upozorňovač na ty pruhy zareaguje do našeho řízení. To znamená, že na té čáře na silnici musí být nějaká aktivní látka, která to prostě jaksi do těch kamer aktivuje. Protože kdyby to byla jaksi normálně jenom bílá čára vápnem, tak to asi jaksi nemá žádný účinek.
1: Budu vám oponovat, není to pravda. Co je to kamera, opravdu jenom hloupá kamera, která sleduje právě ty dvě bílé čáry, ať už serušovanou nebo plnou. Místy může být třeba za deště. Když se leskne vozovka, tak může být ta kamera zmatená. Takže ano, pak je to problém. Ale jinak to je doopravdy jenom kvalitní optika, která sleduje ty dvě bílé čáry v tom pruhu, ve kterém jedete. Pokud přejíždíte z pruhu do pruhu bez blinkru, tak vám to samozřejmě zavibruje, protože ta kamera to vyhodnotí, že jste přes čáru. Ale je to opravdu jenom obyčejná optika. Žádná mechanika v těch čarách není. Jediné, co si tak vzpomínám, tak na čáře, která vede podél krajnice vozovky, bývají z barvy udělané nopy, takové výrůstky, které vám, když tam najdete pneumatikou, tak docela hezky hučí, i když máte auto, který je izolovaný ze všech stran, tak to stejně hučí, takže potom se svým způsobem probudíte. Ale není dneska, v tuhle chvíli, kromě Německa, nemáme tady u nás žádný čidla pod vozovkou.
0: Ano, já si pamatuju, že v Rakousku jsou takové, jak si ty postranní čáry, hlavně na těch hlavních velkých silnicích a na dálnicích, s tím hrubým povrchem, to máte pravdu, že to trochu zavibruje. No, tak já si myslím, že to nám zase v tuhle chvíli musí stačit, protože dáme šanci taky našim posluchačům. Můžeme se s nimi podělit o to, jestli tempomat jim vyhovuje nebo nevyhovuje, jestli mají jiný problém třeba s tím hlídačem pruhu a podobně. Každopádně mohou zavolat na 22 155 25 25. No, tempomat je skvělá věc, člověk může v klidu spát a auto si udržuje rychlost úplně samo. Horší je, když se pak probudíte na jednotce intenzivní péče.
2: Český rozhlas 2.

0: Tak povídáme si dnes ve šťastné cestě, zatím tedy s Jiřím Machovcem. Doufám, že se třeba ještě někdo z našich posluchačů do debaty připojí, o různých zařízeních v autě, která nám usnadňují a také jaksi dělají větší bezpečnost při řízení. Například adaptivní tempomat, myslím si, že o něm bychom si, Jiří, ještě mohli něco říct víc.
1: Určitě adaptivní tempomat je nadstavba nad tempomatem. Tempomat je v uvozovkách jenom hloupý, který udržuje danou rychlost stanovenou, kterou jsme si řekli nebo napsali, potvrdili. Adaptivní tempomat se jde okolí a v případě, že se blížíte, a teď řeknu ke koloně nebo k pomalujedoucímu vozidlu, tak ten adaptivní tempomat zpomaluje a je schopen dokonce i zastavit. A v mnoha ohledech nebo v mnoha případech adaptivní tempomat a další nastavby jako emergency assist, pokud řidič přestane reagovat na upozornění, že nehejbe volantem, že vlastně je out, jak se říká, to má mikrospánek nebo dostane jakýkoliv atak, tím pádem nemůže řídit, tak ten adaptivní tempomat dá příkaz na brzdy, rozsvítí se varovné světla a to auto je schopné zastavit. Tím, že má varovné světlo, tak samozřejmě upozorní ostatní, že se něco uvnitř děje a tím pádem opravdu zachraňuje to život. Je to výborná věc.
0: Ano. No, pojem radar pochopitelně známe už hodně dlouho, díky seriálu Mesh dokonce i jako přezdívku jedné ze sympatických postav.
1: Výkonného, ano.
0: Ano, přesně tak. Ale vyskytlo se tady slovo, které je hodně podobné, ale má asi trošičku jiný význam, a to je lidar. Tak myslím si, že laserový senzor je možná jaksi vysvětlení toho, ale vy byste k tomu určitě rád něco přidal.
1: Je to tak, je to laserový senzor, který vysílá stovky paprsků okolo vozidla, je schopný na 100 metrů rozeznat 3 cm předmět. To znamená, krabičku sirek na 100 cm rozpozná na vozovce, takže ježka určitě pozná. V každém případě laserový neboli lidar, laserový senzor je doplněn vždy radarem, protože radar bere takové ty hrubé věty, teda věci, a lidar určuje i velikost lístku na stromě, zkrátka skládá obraz o milionech bodů a potom to samozřejmě automatika vyhodnotí a podle toho upozorní řidiče na to, že před nimi vychází z příkopu divoké prase, a tak dál, a tak dál.
0: No, jak zareaguje, dejme tomu, auto při zapnutí lidaru třeba na toho, konkrétně na toho ježka, jak říkáte? To předpokládám, že asi nebude prudce brzdit.
1: Nebrzdí, ale upozorní na displeji, že je před váma překážka. Minimálně. Pokud se nerozsvítí ikona, tak určitě pozor překážka. A v každém případě tím, že je lidar většinou doporučený, teda doplněný tím radarem, který určí ostatní podrobnosti z větší šíře, tak je to zase podnět pro automatiku, to znamená pro software, který to vyhodnocuje a podle toho vám i zobrazí na head-up display třeba siluetu chodce nebo cyklisty v noci, který není osvětlen, tak je to výborná věc, protože to dostanete přímo před sebe na vlastně obrazovku nebo display, head-up display na sklo toho vozidla, že před váma 100 metrů je něco, co tam nepatří a vy potom musíte, měli byste jako správný řidič zareagovat adekvátně.
0: Ano, no protože ten lidar nebo kamery nebo další čidla sama o sobě jaksi nečiní rozhodnutí o tom, že budu brzdit.
1: Určitě ne, to jsou zkrátka jenom ty, řekl bych, senzory, které přivádějí svoje ne rozhodnutí, ale svoje zjištění přivádějí do softwaru. A software, každá automobilka má svůj, neustále ho updateují, takže když potom přijdete s autem na servisu, oni vám řeknou, už to tady půl roku nebyl, musíme provést update softwaru. A právě provedou to, že do toho dají, a já neříkám umělou inteligenci, to zatím až tak moc není, ale zkrátka dají do toho nový software, který z těch čidel kamer, lidarů, radarů umožňuje nebo vlastně zadává, co se má stát, co se má ukázat na displeji a co má to auto udělat samo o sobě, když to nerespektujete.
0: A jak je tomu u autonomních aut, to znamená, která není potřeba ani držet volant v ruce?
1: U autonomních vozidel je to v současné době, jak se říká, ne na pováženou, zkrátka ano. auta v Americe, ale i v České republice už jezdí sama. Vždy tam musí za volantem nebo u volantu, řekněme u volantu, musí sedět člověk, který v případě, že to autonomní vozidlo vyhodnotí špatně situaci kolem sebe, vběhne mu tam dítě nebo něco, tak samozřejmě ten člověk musí uchopit volant a učinit to, co má učinit, to znamená zabrzdit, vyhnout se. Na druhou stranu ty autonomní vozidla umí přijíždět z pruhu do pruhu a pokud máte v navigaci směr Praha něco nebo zkrátka jakékoliv město někam dál, po širší komunikaci tak je schopný předjíždět nákladňáky, zařazovat se zpátky, podotýkám, umí se zařazovat zpátky do pravého jízdního pruhu.
0: Ano.
1: Řada řidičů to neudělá, zařadí se do levého, jedou.
0: Ano, tak
1: autonomní vozidla to dělají.
0: Autonomní vozidlo je chytřejší než mnohý řidič samozřejmě.
1: Ano,
0: tak,
1: ano,
0: tak jo.
1: Ano,
0: Jiří, právě, tak děkuju zatím, protože se potkáme opět na vlnách Českého rozhlasu dvojky ve šťastné cestě opět za týden. Teď se loučíme samozřejmě jak jinak nějakým vtípkem. Pane řidiči, víte, proč jsem vás zastavil? Jel jste v obci stovkou. Ne, to není moje chyba, pane policisto, já měl zapnutý tempomat. No to jako neumíte sám brzdit. Umím, ale nechtěl jsem si zkazit průměrnou spotřebu. Tak Jiří, díky a naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přej si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. Výbuch v historickém centru Athén zranil 3 lidi. A většinou je oblačno, teploty do 18 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí taky výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
5: Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
4: Vláda plánuje příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. V turisticky oblíbeném centru řeckých Athén se po výbuchu zřítila část obytného domu. 3 lidé jsou zranění, poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdáleností 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Firma OKD začala na Karvinsku stavět velké bateriové úložiště za téměř 200 milionů korun. Je to další z investic po uzavření černouhelných dolů, která zajistí stabilitu okolí elektrické sítě. Pokračuje mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková.
6: Prostřednictvím agregátora bude zařízení poskytovat služby výkonové rovnováhy, tedy bude ukládat energii při přetížení sítě, nebo naopak elektřinu do sítě v době jejího nedostatku dodávat. Projekt tak přispěje ke stabilitě elektrizační soustavy a k rozvoji flexibility potřebné pro další transformaci české energetiky.
4: Úložiště s výkonem 60 MW bude v provozu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivre mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na mistrovství světa v americké Oklahomě ovládl i evropský šampionát.
7: Tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další. O těch dvou světových pohárech, kdy jsem podle nejel toho, na co mám, obzvlášť v Paříži, kdy jsem nedobrovolně musel opustit loď, naštěstí až po projetí cílové fotobuňky. Jsem rád, že jsem byl schopný sjet zase skvělou kvalitní finálovou jízdu, na kterou jsem upřímně pyšnej, protože tam nebyla víceméně žádná chyba.
4: Jiří Prskavec kvůli dvousekundové penalizaci za tutek branky skončil 4. Jan Bárta obsadil 8. pozici. Kajakářka Amálie Hilgertová byla 7. Vyhrála Polka Zvolinská.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Většinou je oblačno na severu a severovýchodě až zataženo, výjimečně slabý déšť, později večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty jsou mezi 14 a 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
1: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona od Pražského okruhu z 12. kilometru na 24. u Šmejkalky, zdržíte se půl hodiny. Na D1 před Brnem je nesouvislá kolona od exitu 178 Rosice až do zúžení u D2. Osobním autem je to na 3/4 hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je obousměrná komplikace v dlouhém zúžení mezi sjezdy 50 Městec a 62 Chlumec. Kolem 60. kilometru upravují značení. Jede se jedním pruhem v každém směru a kolony jsou na víc než půl hodiny. Tolik zprávy, teď pokračuje Jan Rosák.
0: Šťastnou cestu.

Dnes se ve šťastné cestě společně vydáme na Kavkaz, na pobřeží Černého moře, na křižovatku východní Evropy a západní Asie. No samozřejmě, že se zkušeným cestovatelkou.

0: Takže dnes vás v cestovatelské hodince Šťastné cesty zavedeme do země, kam bych se ostatně rád podíval i já sám, protože už mě delší dobu láká a jediné, co zatím mohu doporučit, je asi tamní koňak. Ovšem, my nebudeme dnes propagovat alkohol, my se prostřednictvím našeho dnešního hosta dozvíme, jak se do Gruzie dostat, kam se tam podívat, co si tam určitě nenechat ujít. Vítám mou rozhlasovou kolegyni Evu Novánkovou, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak, Evo, co vás do Gruzie nasměrovalo a odkud a kam se vydali vaše kroky?
1: No, upřímně, Gruzii jsme si s přáteli vybrali jako alternativu. My jsme měli původně cestovat do Ománu na jaře v květnu, ale v souvislosti s krizí na Blízkém východě jsme museli změnit plán. A já jako milovnice hor dávám přednost horským krajinám. A tak jsme vybrali Gruzii, protože mě zaujaly možnosti nespočetných možností tur pod Vysokým Kavkazem, zvlášť v oblasti severní a taky horní Svanetie. To je oblast, která je nejvýš položená v Gruzii a je proslulá svými vysokými horami. 15 z nich dokonce převyšuje nejvyšší horu Alp, Mont Blanc, a 6 z nich dosahuje výšku nad 5000 metrů.
0: No, tak vzhledem k tomu, že tedy máte ráda asi jaksi šlapy na výšky, tak předpokládám, že jste si Gruzii zvolili jako takovou přechodnou stanici jaksi do Himaláje, takže vás potom čeká ještě něco vyššího asi. No, ale odkud kam tedy jste se vydali tam?
1: Tak naše výprava se ubírala nejprve z východní oblasti Emertie, z druhého největšího města Gruzie, Kutaisi, podél tureckých hranic do Adžárie u Batumi a potom zase na sever až do horní Svanetie se správním centrem v Mestii. Vyhnuli jsme se samozřejmě tím pádem oblastem Abcházie a Jižní Osetie, do kterých se nadále z bezpečnostních důvodů nedoporučuje cestovat, protože vlády upozorňují na, mimo jiné samozřejmě, na vojenskou aktivitu separatistů, na riziko zadržení a taky častý výskyt min.
0: Aha, to znamená, že se to jednak doporučuje, ale nezakazuje se. Jako na vlastní nebezpečí byste si tam mohla nechat, jak si
1: nechat
0: vyhodit minout.
1: Ano, ano, to je možné. Ano. Ale my jsme teda dali přednost klidnějším oblastem.
0: Ano, míru, jasně. No, tak, takže jste vyrazili, jak si do respektive jste se vyhnuli Abcházii a Osetii. Takže kam jste dorazili potom?
1: Tak my jsme pokračovali směrem na jih k tureckým hranicím a navštívili jsme třeba jednu z nejznámějších gruzínských památek, Vardzi, což je skalní město z 11. století, které nechala postavit anebo vykutat do skály královna Tamar, která je jednou z nejznámějších panovnic staré Gruzie, kterou mají místní dodnes v úctě. To místo je, jak se říká, turisticky profláklé. Tam jsme potkali nejvíc turistů. A skalní město bylo vytesáno do skály, jak už jsem říkala, ale postupem času se zřítilo a nyní už můžeme vidět jenom pozůstatky vlastně toho města. Vlastně ta přední část těch domů se zřítila a vidíme jenom prázdné díry, ale co se zachovalo, je tam nádherný kostel s zachovalými freskami a dokonce Tamařino pokoj.
0: No, je vidět, že jste se velice dobře připravila, ale myslím si, že jste, jak jsi se hodně připravila na tu cestu samotnou, protože jednak máte tedy, já asi koukám vědomosti i pamatujete si skvěle všechna ta jména, která já okamžitě samozřejmě zapomenu, Tamar si možná budu pamatovat, ale měla jste nějakou takovou rešerši o Gruzii před tím, že jste se hodně jako teoreticky připravila?
1: Samozřejmě já jsem typ člověka, který se rád připraví před cestou, nakoupí si různé průvodce a listuje jimi.
0: To se vyplatí, ne?
1: Samozřejmě začala jsem tím nejzákladnějším, a to je doprava. A vybrali jsme si tedy let do Gruzie, ale Je možné cestovat i vlakem, když máte dobrodružnou povahu. Dá se dojet přes Budapešť, Bukurešť až do Istanbulu vlakem. Pak můžete přesednout na autobus do Tbilisi. A nebo ještě dobrodružněji cestovat až na severovýchod Turecka, tam přejít pěšky hranici a pak až pokračovat vlakem kamkoliv. No, jestli, kamkoliv ne,
0: jestli ale... to není příliš dobrodružné, to by možná teda opravdu radši vzal to letadlo. Za jak dlouho jste tam byli? Jak dlouho trvá
1: let? Let trvá 4 hodiny a připočítáme-li 2 hodiny časového posunu, tak to vlastně velice rychle uteklo.
0: Takže vy jste přiletěli do Tbilisi?
1: Přiletěli jsme do Kutaisi. To je jediná přímá linka z Prahy, kterou provozuje maďarská nízkonákladová společnost, téměř výhradně, a to celoročně v různých časech, jak v létě, tak v zimě, ale je to jediná přímá linka. Do Tbilisi můžete letět, ale ne přímo. Buď přes Istanbul, přes Rigu nebo přes Vídeň.
0: No, popovídáme si taky o tom, co taková cesta stojí, samozřejmě včetně letenek, ale to až za chviličku, teď si dáme zahrát.
2: Český rozhlas 2.

0: Turecka, tak z Arménie, z Azerbajdžánu, z kurdské oblasti, Rusové ze severu, Turci. Takže ta společnost je promíchaná, těch Gruzínů je zhruba 80% a zbytek je to takto namícháno. Myslím, že spolu žijí celkem v symbioze a trošku jsem cítila nějaké lehké pnutí v té společnosti, možná v souvislosti s válkou na Ukrajině, protože část společnosti je orientováno stále na Rusko, část ne, chtějí se dostat do Evropské unie. A upřímně, pokud jsme začali mluvit česky, byli jsme vždycky zařazováni jako turisté z Ruska a když jsme jim to vyvrátili, tak to chování, ten přístup se víceméně nezměnil moc. Dokonce zmiňovali rok 68 a že to byla jako pomoc jako od Ruska a pořád vlastně jedou tu starou linku.
1: Bohužel ten narrativ tam je takhle, no. Ano.
0: Ale obecně, co se týče nějaké pohostinnosti nebo nějaké vstřícnosti těch lidí, měli jsme různou zkušenost.
1: Třeba v soukromí takhle asi bude hodně vstřícný.
0: Protože my jsme cestovali, byli jsme vlastně pořád na cestě, a tak jsme bydleli v podstatě každý den jinde a využívali jsme služeb takzvaných guesthouseů, což jsou v Gruzii pohostinné pokoje nebo hostinské pokoje přímo u ubytovatelů nebo v nějaké části jejich obydlí a oni nabízí cestovatelům pokoj.
1: Je to něco jako u nás Zimmerfrei, jak bylo?
0: Ano, ano, ano. Se společným sociálním zařízením, jo. Několik pokojů s více postelemi. Je to velice jednoduché zařízení.
1: A v pořádku čisté.
0: Čisté, vonavé, jednoduché, nikde žádná výzdoba, ku podivu.
1: Takže nenajdete. Čeká Hilton tam.
0: Nenajdete ani obrázek, ani kytičku, nic takového.
1: Ne. Nic na stěnách?
0: Ne.
1: Žádné náboženské symboly?
0: Ne, ku podivu ne. Ku podivu ne. A při této příležitosti vlastně jsme se u té rodiny stravovali, což bývá často jediná možnost, jak kde získat jakoukoliv stravu, zvlášť v horách, protože tam nefungují tam moc nějaké restaurace nebo možnost samozásobitelství, protože třeba když přijdete do obchodu, který náhodou je otevřený a někdo tam je, tak se tam můžete pořídit celou škálu sladkých nápojů. Například zajímavá a bizardní příchuť minerálky, takzvaný tarchún, což je estragonoanízová a mentolová voda s bublinkama a chutná to jako hašlerka, je to naprosto odporné.
1: To už mě trošičku odporně vám řeknu.
0: No, pak si tam můžete koupit spoustu ruských cukrovinek, několik ruských konzerv a suchý chleba zabalený v alobalu nebo v plastu. A to je tak jako všechno. Takže samozásobitelství, pokud se nevezmete sebou něco z Čech, tak je náročné.
1: Aha. No a co třeba restaurace? Když přijete do restaurace, jak si vás třeba přijmou?
0: Na rozdíl od těch guesthouseů nebo stravování v rodinách, které bývá vesměs velmi přátelské, protože ta rodina má příjem z těchto služeb, častokrát jediný, tak třeba v restauracích ve městech setkali jsme se se širokou škálou přístupů, kdy v Mesty v Horní Svanety, která je velmi turistická, potkali jsme tam Němce, Francouze, Čechy, prostě opravdu turisty z celého světa, tak tam ta úroveň služeb je vysoká, je to něco jako u nás, přístup personálu je velice přátelský, milý, v menu dostanete dvojjazyčné a setkali jsme se třeba zase i v jiných končinách s přístupem velice odtažitým, kdy vám

0: vás hodili menu, ani se vás nepozdravili, ani s vámi nechtěli komunikovat. Samozřejmě obsluha byla rychlá, oni jsou zvyklí to jídlo donést velmi rychle, takže vlastně přijdete, za 5 minut se najíte a pak zase odcházíte, ale vlastně pro mě to byl otřesný zážitek v vozovkách, protože já se ráda s těmi lidmi povídám, i když se s nimi třeba nerozumím, protože spoustu Gruzínů neumí žádný jiný jazyk než ten svůj.
1: No jo, tak musíte se smířit s tím, že jsou i takoví číšníci, jako byl ve filmu Kurvauši guten Tag, že jo, ten slavný číšník, který obsluhoval tady.
0: Ale on aspoň hovořil.
1: Ten aspoň mluvil, to je pravda, no. No, ale tím jste mi přivedla k dalšímu tématu, o kterém si chci popovídat samozřejmě, gastronomii a taky pití.

0: Tak slíbil jsem vám v povídání se svou kolegyní Evou Novákovou, že si popovídáme o gastronomii, ale zatím si nechejte zajít chuť, protože já jsem tady zjistil v tom textu, který mi poskytla Eva, taky zmínku o tom, že se přesouvali po vlastní ose. A jelikož jsme pořád hlavně o cestování, nebo velké části o cestování, tak mě zajímá, jakým způsobem jste se posouvali.
1: My jsme z hlediska časového zvolili pronájem auta, pronájem terénního auta, to z velmi prozaických důvodů, protože gruzínské cesty nejsou úplně častokrát sjízdné velmi lehce.
0: Není to jako hladká asfaltka?
1: To ne? Určitě ne, tu jsme ani nikdy nepotkali. bývají prašné, nespevněné, plné výmolů, různých kaluží, zbytků po sesuvech. Jsou podobně různě rozbité, takže tento SUVčko, které jsme si půjčili, bylo opravdu na místě. Hned ze začátku to bylo velmi úsměvné, protože po předání auta jsme zjistili, že auto nedobře startuje, blikají všechny kontrolky, které blikat můžou, tak jsme se vyděsili, volali jsme zpátky majiteli, že jako ať to teda dá do pořádku, že přeci jenom pojedeme do hor a že tam je ta bezpečnost jako na místě. A ten nás ubezpečil, že to sice bliká, ale on, že to zkontroloval, že se nemáme bát. No, tak mě jsem měla teda velký respekt, jestli auto teda vydrží a...
0: Vydrželo.
1: Blikání
0: bylo možná tak, jako že vás mělo rozveselit.
1: Ano, mě teda spíš naplnilo děsem, ale bylo to nakonec všecko v pořádku. No, je to obtížné, zvlášť v těch horských oblastech, sehnat... Často pumpu nebo čerpací stanice a pneuservis nebo autoservis, to je skoro nemožné.
0: Ano, máme teď pochopitelně období, kdy se o pohonných hmotách a hlavně jejich cenách hovoří každou chvílí, tak jak je to tam s cenou benzínu třeba?
1: My jsme měli benzínové SUV a tam vyšel litr na zhruba 27 korun.
0: No, to je slušný, jezdit do Gruzie. Přátelé.
1: Tankovat, ano.
0: Tankovat, takhle myslím, no jasně. No a jak jezdí tedy jaksi běžní Gruzinci? Ty asi pravděpodobně asi nepůjčují SUVčko?
1: To ne, každý, nebo nechci říct každý, ale většina rodin mívá své nějaké rozbité vozítko, kterými se posouvají z vesnic různě do měst, ale existují jak vlaková spojení, tak specifikum Gruzie, což jsou maršrutky.
0: To je typicky tedy ruský slovo.
1: Zní to rusky a je to takové pro mě malebné slovo a označuje jakýsi soukromý minibus. Je to transportér opatřený sedačkami a má to svého majitele, toho řidiče, a ten poskytuje cestu třeba z hor do spádového města několikrát denně, nemá to žádný pevný svůj jízdní řád. Čeká se, až ta maršrutka se naplní a pak se cestuje. Je to třeba
0: dvakrát. Se vystupuje, nastupuje.
1: Ano. Pokud zrovna je plná, musíte počkat dalších x třeba hodin na další spoj nebo na další možnost dopravy. Takže je to komplikovanější. Není to nemožné, ale musíte na to mít čas.
0: No, vy jste ještě říkala takovou zajímavou věc, jenom tak zmínku, že jste jeli kolem nějakých poštovních schránek, které jsou podél cest, mají nějaký speciální význam.
1: Já jsem to označila jako poštovní schránka, tak to na mě i působilo. Gruzie, zvlášť ta severní, má v tomto své specifikum. Když se stane nějaká dopravní nehoda, tak u nás pověsíme křížek nebo uděláme pomníček. Tam je to v podobě nějaké poštovní schránky na kovové nožičce. Je to jakási krabička, aby do ní nepršelo, je v ní fotografie zemřelého, popisek v gruzínštině samozřejmě, kdo to byl, kdy se narodil, zemřel, a je tam lahev.
0: Plná?
1: Plná. A tradicí je, pokud jste znali, ale i neznali toho dotyčného, tak je připít si s ním na zdraví. Když jedete kolem. Vážně? Takže když jedete třeba nějakým průsmykem a těch poštovních schránek v uvozovkách neboli pomníčků je tam 10, no tak potom postaví ten pomníček i vám.
0: Že? Je to možný, ale no tak je to teda zajímavý, hezký tedy zvyk, no. Já jsem něco podobného zažil v nějaké arabské zemi, tam jsou ovšem, to jsou v podstatě takové malinké, jaksi památníčky těm zemřelým, ale flaška tam teda nebyla. Tohle to je specifikum gruzínský, ale zajímavý. Hezký.
1: Ano, a já bych doplnila, že obdobně je to i se hřbitovy, když už jsme u této tematiky. To mě překvapilo velmi, nikdy jsem se s tím nesetkala. Ten hrob je opatřen náhrobkem s fotografií dotyčného. Často to bývá v životní velikosti. Hrob je ohrazen takovou ohrádkou kovovou nebo kamenou a uvnitř té ohrádky vedle hrobu stojí stůl a lavice. A u náhrobku stojí lahve s šampaňským, vodkou, pivem, vínem, jsou tam talíře s ovocem, s chlebem a nějakou uzeninou.
0: To někdo pořád tak, jak si pořád to upgradeuje dokumě. Tam.
1: Je to, rodina se o to stará. To a když jdete vzpomínat na toho zemřelého, tak si s ním v uvozovkách připijete, k tomu zakousnete takzvaný zakusek a tak to si ho úctíte. Dokonce rodina začíná se až 40 dní po pohřbu, chodí na takzvané pikniky hřbitovní, kde se sejdou, pijí, hodují, jedí, pronášejí přípitky slavné v Gruzii jsou, to by se pak chtěla také dotknout, to je část jejich tradic.
0: Ty přípitky.
1: A tak to tráví třeba celou noc na hřbitově se svým zemřelým.
0: To je hezky. Kde jsi byl celou noc? Na hřbitově. No jasně, samozřejmě. Proto jsi takovej picleš. No víte co, to je velká příležitost, abychom si konečně popovídali o té gastronomii, když už jste říkali, že lidi chodí pojíst a popít na hřbitově, tak to za chvilku.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Všichni hledají nějaké kořeny, ale ty jsou v každé písničce, v každém nářečí, v díle řezbářů a sklářů, říká herec a hudebník Vladimír Javorský. Co si broukal, když jako gimplák chodíval přes les ze Zábřeha až do Hrabůvky? Čím ho tak zasáhl Petr Novák? A jaké čertoviny provádí svým spoluhráčům z kapely, když si užívá opojnou svobodu koncertních vystoupení?
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
5: Radioservis představuje
6: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Možná, že vás povídání mého dnešního hosta, kolegyně Evy Novákové, natolik inspirovalo, že byste se třeba do Gruzie taky vydali a možná, že vás teď v tom zájmu podpoří ještě povídání o té gastronomii, protože gruzínská pohostinnost, ta je tradiční a proslulá. A mám takový pocit, že jste to zažila taky, protože už jste se lehce zmínila o tom, že v soukromí to vždycky bylo jaksi velice pozitivní.
1: Ano, častokrát vás pozvou na svoji tradiční hostinu, takzvanou supru, během které nasnášejí z domu všechno, co mají k jídlu, dobrého pití a pohostí vás vlastně až jako do krajnosti. Cítíte se vlastně jako král, nabídnou vám úplně všechno, ořechy, zeleninu, med, sladkosti, čerstvý sýr, sladkosti teda pocházející většinou z Ruska a jsou balené, ale čaj, kávu, vlastní víno, které produkuje třeba každá rodina, které je velmi zajímavé. Pili jsme často bílé víno, které je lehké, mnohdy zakalené, ale velice dobré chuti a nikdy mě nebolela hlava.
0: To je ale zajímavé. No, tak Gruzie je tím docela pověstná, jaksi vínem, i takovým tím tradičním vínem, ale mají nějakou takovou jaksi národní specialitu, jako třeba vepřoknedlo zelo máme my, nebo švestkové knedlíky?
1: Tak úplně klasickou národní specialitou jsou jídla připravená z mouky a sýru. Jsou to tradiční chačapury takzvané. To je placka, která se zapéká se sýrem a je spoustu variant této zapečené placky. Třeba v Svanety dávají do placky hovězí nebo skupové maso, které se opraží na cibulce a potom zapeče do té placky. Tento název tohoto pokrmu je kubdary. Potom chačapury adžaruly, takzvané adžarulské chačapury, které možná známe z obrázků od nás z gruzínských restaurací. Je to ta lodička z těsta a uvnitř nebo na povrchu je zapečený sýr a ještě syrové vajíčko a máslo. Je to teda delikatesa, musím říct, že to bylo velmi dobré, je to, zasytí to celá večeře. A samozřejmě si můžete objednat nebo často přinášejí předkrmy s ořechy, protože všude rostou ořechy vlašské, které dávají do pokrmů i třeba do zeleninového salátu, což je překvapující chuť okurek, rajčat, cibule a ořechů.
0: Ale ano, tak už jsem něco podobného jedla, jako dá se to samozřejmě. No, ještě bych se chtěl zmínit o něčem, co jste taky trošičku už malinko naznačila. Gruzie je zemí přípitků, slavných přípitků.
1: Je to pravda, během té hostiny, během supry, se pronášejí přípitky. Patří to k ústní tradici a k nějakému předávání té lidové moudrosti i vlastně z generace na generaci. Ty přípitky, takzvané tosty, pronáší specializované...
0: Ne tousty, ale
1: ne
0: tosty.
1: Tousty, ano. To jsem se taky takhle ukládala do hlavy, že je to tomu podobné, ale je to opravdu tost, které pronáší místy profesionální pronašeč přípitků, takzvaný tamada, který je výhradně vždy muž a je to člověk, který provází hosty celou hostinou, pronáší přípitky, dolévá a musí zůstat po celou dobu té hostiny, která trvá i několik hodin až do rána třeba, střízlivý.
0: Jo, takhle on nesmí pít a pořád musí mluvit.
1: Pořád musí mluvit. Těch přípitků musí být minimálně podle tradice 3.
0: A jsou nějaké speciálně třeba jaksi tematicky?
1: Ano, začíná se úplně, první přípitek je vždycky na Boha. Připíjí se Bohu, to souvisí s legendou založení, nebo jak vlastně Gruzínci přišli ke své zemi. To je velmi krásná legenda, ta se mi velmi líbí. Bůh, když rozděloval zemi různým národům, Tak, všichni se poslušně stoupli do řady. A Gruzinci čekali, až na ně přijde řada, ale mezi tím hodovali, jedli, pili, připíjeli Bohu, že je milostivý a štědrý a veliký. A tak připíjeli, až na ně nezbyla žádná země. A Bůh se slitoval a dal Gruzíncům zemi, kterou si nechal, nebo kterou si chtěl nechat pro sebe. Mm. Je to moc krásné, mně se to líbí, protože Gruzie je opravdu krásná.
0: Takže různoroda. První přípitek je teda Bohu.
1: První přípitek je Bohu. Druhý přípitek je rodině, zemřelým, stařešinům, vlastně té tradici, té rodiny, těm lidem, kterých se rodina váží. A třetí je na ně samotné. Na ně samotné, na jejich hosty.
0: Jo, takhle, aha.
1: No a pak to může být na cokoliv, na vládu.
0: Tam připíjelo Stalinovi.
1: Na jasné, Stalina, jo, samozřejmě.
0: Jasné, Kobovi, ano.
1: Takže může toho být mnoho. Důležité je opravdu zůstat aspoň trochu střízlivý, protože těch přípitků je hodně a tak doporučuji lidem, kteří se něčeho takového zúčastní, nevždy dopíjet celou sklenici, jak je u nás zvykem. Když se u nás nalije panák nebo
0: tak
1: víno,
0: do dna.
1: Tak do dna.
0: Neděli, nemusí.
1: Nemusí a nedělejte to.
0: No samozřejmě, to nikde to není v pořádku, ani u nás. Dobře, tak ještě si dáme spolu s Evou dneska povídání taky o památkách, alespoň krátce.

0: Gruzie je opravdu země majestátních hor. Kavkaz je opravdu jedno z nejkrásnějších pohoří, letoviska na břehu Černého moře. Ale kromě toho, co tady už bylo řečeno, tak si myslím, že je potřeba ještě, aby Eva přidala pár takových krásných jaksi památek, staveb, které jsou nepochybně jaksi ve světě známé, dokonce jsou zapsány na seznamu UNESCO.
1: My jsme se na naší cestě setkali s několika oblastmi, které jsou od sebe diametrálně odlišné. Setkáváte se s kulturou, jak třeba sovětskou, která je hodně markantní ve městě Čiatura, která je položená v údolí řeky Kvirily, mezi hřebeny podhůří Velkého Kavkazu. Tam je zajímavé, že to bylo hornické město už od roku 1849, kdy se tam těžil mangan a v té době to bylo jedno z největších nalezišť na světě. Těžilo se tam až 60% manganů celosvětové produkce. A v tom kopcovitém terénu si lidé nastavili lanovky, aby se snadněji dostávali do práce. Takže to bylo, lanovky byly jako MHD, protože opravdu to bylo v údolí, tak aby se rychleji horníci dostávali do práce. Samozřejmě v dnešní době už se od té těžby upouští, hodně lidí odešlo. Najdeme tam stavby z 50. let, které jsou opuštěné, jsou tam důlní stroje, dýchá to takovou zvláštní jako opuštěnou sovětskou vlastně atmosférou. A jako kontrast my jsme si vedeli ještě do kláštera, který je na kraji Čiatury, který je vlastně příkladem nějaké jeskyního kláštera, současně tam tedy obývají tento klášter jeptišky. Jsou tam nádherné fresky z 10. století a já jako žena jsem musela dodržet specifická pravidla, jak tedy vstoupit jak do kostela nebo kláštera.
0: Zahalenou hlavu?
1: Ano. Aha. Ano, dokonce vyžadují u žen sukně. Kalhoty v jakékoliv délce nejsou přípustné.
0: Nejsou. Ne. Já jsem si říkal, že kraťasy třeba nebudou.
1: Ne. Na ty kalhoty si musíte obléci sukni, takže já jsem táhla v batohu ještě sukni. A
0: vy jste to věděla dopředu tedy? Ano. Byla jste připravena?
1: Byla jsem připravena. Samozřejmě dlouhé rukávy a zakrytá hlava šátkem. Vlasy by měly být zakryté.
0: A to je v celé oblasti Gruzie, nejenom v té muslimské?
1: Ano, v celé Gruzii do křesťanského kostela. Pak to můžete využít i do té mešity v oblasti Chalcide.
0: Ještě bych se na něco rád zeptal. Vy jste mi ukazovala takové velice zajímavé fotografie, ale hodně staré fotografie. Musí být možná z přelomu tisíciletí, jaksi 1900 a 2000 tedy. Protože jsou to takové věže zvláštní.
1: To byly fotografie Vittorio Celli. To byl italský fotograf, který v roce 1890 zmapoval oblast Horní Svanetie a oblast toho zvláštního místa, kde si lidé v 2500 metrech nad mořem zbudovali svá sídla mezi těmi 5000, které jsou celoročně zasněžené. A je to oblast, kde žije 45 tisíc svanů. To jsou lidé, kteří jsou potomci Sumerů. Traduje se to od nich.
0: A liší se třeba od ostatního obyvatelstva nějak?
1: Jsou takový drsnější, zvyklí vlastně na nějakou svoji autonomii. Ono tam do této oblasti, protože byla prakticky odříznuta od světa, se dostala civilizace až v roce 1937, kdy tam poprvé přivedli nějakou silnici. A oni do té doby nebyli nikým podrobeni a vlastně žili si svůj život vlastně tam. A ta oblast byla známá tím, že když se cokoliv v Gruzii dělo a bylo potřeba někoho nebo něco ukrýt, tak se všecko vezlo do Svanetie. Takže je v těch malinkých kostelíčcích, které se tam staví bez věží, jsou často velmi nádherně iluminované, jsou tam krásné fresky.
0: A ty věže, ty měly jaký účel?
1: Ano, ano. Ty věže jsou specifické pro tuto oblast, jsou jejím symbolem a měly obranou funkci. Každá rodina měla svůj kamenný malý dům, kde v dobách míru žila, a když se něco dělo, tak přešli do té věže, kde měli už nachystané zásoby, a tam tady přežívali i několik měsíců.
0: Takže je třeba říct, že to byly poměrně, nebo jsou to poměrně dost vysoké stavby, hranaté, takže asi pravděpodobně, jak si se to dalo dobře bránit, třeba pro případ, já nevím, jaké.
1: Ano, určitě nájezdníků, třeba Mongolů, ano. Nebo i navzájem, protože tam fungovala takzvaná krevní msta.
0: Rozumím. No, skončili jsme sice krevní mstou, ale myslím si, že jsme si užili povídání o krásné zemi. Hostem Šťastné cesty byla Eva Nováková, kolegyně z rozhlasu. Tak já vám, Evo, přeju, abyste se zase někam vydala na nějakou hezkou cestu a třeba si o tom můžeme příště taky popovídat. Přeju vám šťastnou cestu, ať se vydáte kamkoliv.
1: Já děkuji, madlobat, a naschledanou, gamardžobat.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Opět po týdnu tu máme oslavu narozenin. Tentokrát je oslavencem Honza Nedvěd. Pozvání přijali Jan Nedvěd mladší se skupinou příbuzní, ale i Zdeňka a Jiří Tichotovi. Ve studiu 1 už je beznadějně vyprodáno, a tak doufám, že budete u rozhlasových přijímačů.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Středočeské vodárny podaly trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Spojené státy navrhují trojstrannou schůzku s Ukrajinou, Ruskem v Emirátech, uvedl ukrajinský prezident Zelenský. Většinou je oblačno a teploty do 18 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Zhruba 15 tisíc lidí v okolí Odoleny vody u Prahy stále nemůže používat vodu z kohoutku k pití ani vaření. Vodárny v ní včera zjistily příliš vysoké množství olova. Odkud se do vody dostalo, zatím není jasné. Vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Záměrné znečištění ale nepředpokládají. Generální ředitel středočeských vodáren Jakub Hanza.
4: Není to tak, že bychom měli podezření, že tam někdo přišel se sudem a vylil ho tam, ale nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. To je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít. Vyměnili jsme vodojemy, když se podaří, že ty vrty, které dneska dodávají nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů.
3: Případ prověřuje taky Česká inspekce životního prostředí. Lidem v zasažených obcích je k dispozici přes 20 cisteren s pitnou vodou. Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který tento týden na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil. Opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Zelenský se naopak chce setkat na neutrální půdě. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci a AI v justici, třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci. Podle zakladatele centra a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
5: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď teda toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
3: Novou vzdělávací laboratoř pro veřejnost dnes otevírá Biologické centrum Akademie věd v Českých Budějovicích. Cílem Open Labu je vzbudit zájem mladých lidí o vědu a technické obory, pokračuje vedoucí laboratoře Jitka Richtová.
6: Máme tady 24 pracovních míst a na nich je vybavení laboratorní jako třeba pH metry, mikroskopy, centrifugy a vejde se sem až 30 dětí. Chceme vzbudit zájem o biologii a ukázat, že věda je zábavná.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Většinou je oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo, výjimečně slabý déšť, později bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty jsou mezi 14 a 18 stupni, na horách kolem 9 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je několik komplikací. Od pražského okruhu z 10. kilometru je kolona na 40 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Pak kousek za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 116 je nehoda v levém pruhu a ještě před Brnem je kolona od exitu 178 Rosice. Do zúžení u D2 se osobním autem zdržíte 50 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se v omezení kolem 60. kilometru jede jen jedním pruhem v každém směru. Kolona na Hradec začíná za exitem Městec na 52. a půltém kilometru a je na 40 minut. Na Prahu se zdržíte 20 minut od exitu 62 Chlumec. Tolik zprávy, s vámi je dál Jan Rosák.

0: Teď vám prozradím, co někdo zachytil v SMS korespondenci. Ona. Kde jsi? On. Ležím v posteli a myslím na tebe. A ty? Ona. Jsem na diskotéce a stojím za tebou. Je to tak, je třeba být neustále obezřetný. Ale já se jinak do vztahu nepletu, vy naopak dobře víte, co ode mě můžete čekat, samozřejmě teď, křížovku Šťastné cesty. I dnes v ní budete hrát o cenu, konkrétně o knížku Hrady bez ohrady z nakladatelství Soukup a David. Takže si připravte čtverečkovaný papír, 6x6 a jdeme na to. No a samozřejmě připomínka, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy máte zavolat. Číslo je 22 155 25 25.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dnešní křížovka šťastné cesty má tedy 6 řádků a taky 6 sloupců, jako vždy luštíme pouze řádky, a v tajence, která je ve 3. sloupci, objevíte výraz z Opavska pro jeden předmět, který oceníme nejen v noci. No, teď asi vůbec netušíte, která by je, víte. Nevadí, vy se k tomu propracujete prostřednictvím těch 6 řádků. Tak jdem na ten první. Tam zazáří odrůda chalcedonu. Jedna odrůda chalcedonu, samozřejmě na 6 písmen, je v 1. řádku. A řádek 2. ten se vás ptá, který pták je v erbu Moravy. Pták, který je v erbu Moravy, je ve 2. řádku. Tak ji tam vypište a půjdeme přes písničku na další luštění.

0: Máme tedy vyluštěny dva řádky naší křížovky Šťastné cesty od Rudu Chalcedonu v prvním, Ptáka v erbu Moravy ve druhém a jdeme na třetí řádek. Tam si nalejeme červené italské víno. Samozřejmě opět na 6 písmen. A půjdeme na řádek číslo 4. Tam vás jistě nezaskočí někdejší zábavný pořad Petra Novotného. Někdejší zábavný pořad Petra Novotného ve čtvrtém řádku. Přemýšlejte, my vám k tomu zahrajeme. Svůj hit zaspívá Kateřina Marie Tichá.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

No a jdeme na závěr luštění dnešní křížovky Šťastné cesty, a to znamená poslední dva řádky. Takže pátý řádek, v něm se bude velmi dobře vyjímat slavný český herec křestním jménem Viktor. To je pátý řádek. A poslední šestý řádek, tam doufám taky nezaváháte a vypíšete, jak se jmenuje papoušek sový. Papoušek sový je v šestém řádku. No, a zatímco budete přemýšlet, my vám zase pošleme písničku. Jinak, co se zadání týče, je to všechno. Jestli máte vyplněno, zbývá zavolat 22 155 25 25.

0: No a hned po Madoně dostane v našem vysílání slovo ten, kdo jako první správně vyluštil tajenku dnešní křížovky. A já už vím, že to je paní Ivona. Zdravím vás, Ivono, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Rosáku.
0: A zdravím vás do Skutče, je to správně?
1: Ano.
0: A tak mám radost, že nám všechno vychází. Vám vyšlo, doufám, správně to, co mělo být tajence. Tak povídejte, co vám vyšlo?
1: Vyšlo mi Slavek.
0: Ano, a jestli pak víte, co to je?
1: Absolutně netuším.
0: No to jsem z jedné části jako rád a z jedné nerad. Jsem rád, že jsem dal takovou tajenku nebo takovou hádanku, která nebyla na první dobrou, ale jinak se to dozvíte samozřejmě. Slavek, nebo také zhlavec, je tradiční nářeční výraz pro polštář. No, prosím. A používá se na západní Opavsku, širším Slezsku. Možná, že u vás se tak používá.
1: Moravy, takže...
0: No, ano, přesně tak.
1: Zhlavec vím, ale Slavek nevím.
0: A to vyšlo právě, vyšel ten termín z toho původně staršího výrazu zhlavec. Taky se někde objevuje s předponou záhlavek. To si spíš myslím, že to je asi facka to taková pohlavek, trošičku.
1: Ne?
0: No jasně, ale moje babička, přestože nebyla teda z toho regionu, taky slovo zhlavec běžně používala. No, jak jste se k tomu propracovala, to bude teď další chvíle, kterou od vás chci, tak povídejte.
1: Jaspis.
0: Ano, to je Chalcedon, dobře.
1: Orlice.
0: Správně, Morava.
1: Chianti. Ano. Já nevím, jak to čte, teda přesně.
0: Čte se Chianti, ale píše se Chianti, čili dobře.
1: Novoty.
0: Ano, výborně.
1: Viktor Price.
0: Price.
1: No a napadl mě prvně Kakadu, ale přiznám se, že jsem se teda chtěla ujistit se stříčkem Googlem a tam mi vyšlo Kakapo.

0: Strýček Google má pravdu, ano. I když kakadu by vám tam klidně mohlo taky vyjít, ale kakabo je správně, výborně. Všecko máte tak, jak být, tak, jak má být, Ivono, takže knížka Hrady bez ohrady pro vás jako pro vítěze dnešní křížovky věnovalo nakladatelství Soukup a David a já vám přeju, abyste si to užila.
1: Mějte
0: se moc hezky, ať se vám s ní hezky cestuje a samozřejmě ať se vám hezky poslouchá Dvojka a zvlášť Šťastná cesta. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Poslouchám Dvojku celý den.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou, děkuju.
2: Naše sesterská stanice Český rozhlas Pohoda slaví 5. narozeniny a vy můžete být u toho.
3: Ve středu 30. září od 14 hodin nás čeká živě vysílaný narozeninový přenos z Radiokafé Vinohradská 12.
2: Moderátoři Martina Hinková-Vrbová a Václav Kuba si pozvali osobnosti Českého rozhlasu Pohoda.
3: Dorazí i herec Josef Dvořák nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek. A chybět nebude ani živá hudba.
2: Těšíme se na vás už ve středu 30. září ve 14 hodin v Radiokafé Vinohradská 12.
3: A nezapomeňte si prosím telefonicky rezervovat svá místa.
4: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Možná právě přemýšlíte, jak hezky a smysluplně prožít některý z těch dnů prodlouženého víkendu. Já bych tady jeden tip měl. Poslala nám ho Česká pohádková akademie a jedná se o Anabázi Josefa Švejka v Den věží a rozhleden se zahájí 15. ročník Měsíce věží a rozhleden. Můžete se sejít se Švejkem u bludného kamene Josefa Švejka u Samsonovy kašny v Českých Budějovicích a potom si to můžete pustit přes Vodňany, Protivín, Písek, třeba až do Putimi. Zkrátka dobře s Josefem Švejkem v pondělí 28.9., tedy poslední ten prodloužený den víkendu. Takže Anabáze Josefa Švejka vás čeká, jakmile půjdete tedy pěšky, ale my se vrátíme na silnice, protože v Rožnově pod Radhoštěm řeší problémy s neukázněnými řidiči. Vysokou rychlostí tam projíždějí po hlavním tahu městem i zatáčkami v místní části Tylovice. Strážníci městské policie tam zkoušejí nový způsob, jak je kontrolovat.
1: Ruší mě to, my bydlíme až tam na kopci vlastně a slyším to i jako v noci, třeba i přes sklo nebo ráno, nebo když mám teď otevřené okno, tak nás to ruší.
2: Tak někdy to je trošičku neúnosné, ale o víkendech nebo v pátek večer.
3: Vy jste tady přímo v domě, který je velmi blízko té frekventované silnice.
4: Jo, jako mě to přijde docela často.
3: Říkají místní lidé, kterých se ptám v místní části Tylovice. Právě tuhle trasu si piráti silnic vybírají nejčastěji. Silnice se tady vyne v zatáčkách od Rožnova pod Radhoštěm směrem na Vigantice. Stížnosti na noční rachot chodí na městskou policii celé léto, potvrzuje její ředitel Aleš Pilař.
5: Oni tihleti řidiči se baví tím, že ten úsek, jak je v těch zatáčkách, jak se tak jako vyne od Rožnova směrem na ty Vigantice, tak ono je baví tady prostě jezdit, co to dá. Ti lidi, kteří žijou kolem té cesty, tak to samozřejmě vnímají, jo, je to rachot, a je to hvízdání gum.
3: Strážníci řidiče znají, vědí, kdo to je, znají jejich jména i auta. Chytit je ale není jednoduché. Silné vozy mají přes 300 koní, často jsou půjčené a jejich řidiči si dávají dobrý pozor.
5: Ono je to spíš takový jako nový druh zábavy, jo, to je prostě generace mladých mužů, kteří dorostli teďka do toho věku, pořídili si ty auta, začali se tímhletím způsobem bavit.
3: A baví se i podle ředitele městské policie tím, že monitorují policejní auta.
5: Oni se večer projedou, podívají se, kde jsou policejní auta, jaké policejní auta slouží. Podle toho, protože už samozřejmě jsme tady jako v malém městě, tak oni jako vědí, kolik je tady hlídek, kdo slouží, kde slouží, oni znají některé i nás osobně. A tím, jak si potom zmonitorují to prostředí, rozjedou se po tom městě a začnou prostě vyvádět tímhletím způsobem.
3: Co se děje potom na služebně městské policie v Rožnově pod Radhoštěm?
5: Je třeba pracovat jako systematicky, to znamená souhra hlídek, navzájem si vyměňovat informace, informovat se, domlouvat se, nadjíždět si, nějakým způsobem připravit na ně způsob, jak je zastavit, aby bylo možné je vyblokovat a zastavit, aby neujeli.
3: Strážníci začali velmi intenzivně spolupracovat s policií České republiky. Půjčují si mezi sebou mobilní radar.
5: Jo, to už není žádné tajemství, je to o tom, že vypadá to jako větší kamera, taková ta starší do ruky. Zapnu, nastavím a okamžitě můžu měřit. Ten radar, my si ho za tu noc jsme schopni několikrát vyměnit. Jo, je to o tom, že oni nebudou vidět, které auto zrovna právě je může změřit. A v tom je právě ta síla té spolupráce. A další věc, že ty ostatní auta budou fungovat jako auta, které pomáhají zastavovat tady tyhle ty řidiče.
3: Mladíci se silnými auty přitom nejezdí vysokými rychlostmi jen v Rožnově, ale v celém Vsetínském okrese. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: U dnešní návštěvy Vladimíra Soukupa ve studiu 6 na cesty vím zatím jenom to, že spolu s ním zajedeme někam na Šumavu, snad k Sušici. Vítám tě.
1: Ahoj, ahoj.
0: No, mám pravdu, je to tak?
1: Je to tak, je to tak. No, já to trošku vysvětlím. Kdybyste navštívili hrad Kašperk a v rámci prohlídky vystoupili na jednu z těch dvou jeho věží, která slouží jako vyhlídková, tak byste na severní straně uviděli, byste ji nepřehlédli, mohutnou zalesněnou horu, která od té severní strany uzavírá ten prostor Kašperskohorska. Ta hora se jmenuje Sedlo, je vysoká 902 metry a právě na ní chci dneska posluchače pozvat. Ta hora je zhruba 6 kilometrů jihovýchodně od Sušice, přímo nad vesničkou, která se jmenuje Albrechtice. Já, když jsem tam byl poprvé, tak jsem oceňoval nádherný výhled, který tam odsud byl. Ona totiž, ta vrcholová plošina je posetá takovými různými izolovanými skalisky rulovými a balvany a nejmohutnější jsou na té jižní straně, kde spadají pak strmě dolů k tomu jihu, k těm Kašperským horám směrem a tam odsud je nádherný výhled. A já jsem si vždycky říkal, to je škoda, že tady nenapadne někoho postavit rozhlednu, protože je vidět je na jednu stranu a tu druhou zakrývají stromy. No a vydá, už se tak stalo, někoho to napadlo skutečně a od roku 2009 zdobí tenhletem tu horu Sedlo krásná rozhledna. Není to teda taková ta ocelová věž nějakého mobilního
0: operátora,
1: která by vlastně tam vzala k tomu tu rozhlednu jakoby navíc přídavkem, jak se to často děje. Ale tohle bylo vystaveno prvoplánově jako rozhledna, je dřevěná, opláštěná, netradičního sedmibokého tvaru. Údajně to má nějakým způsobem vycházet z tradic keltské architektury. A je vysoká 28 metrů. Když na ní vystoupíme, tak se nám otevře tentokrát už skutečně kruhový výhled, kde uvidíme na jedné straně nejen Kašperk, hrad, který tam vystupuje takovým tajemným způsobem trošku z toho moře lesu, ale i centrální část Šumavy, Český les. A na druhou stranu uvidíme Sušici, Svatobor, vrch Svatobor nad Sušicí také s rozhlednou, ale dohledneme až daleko do Prácheňska a Strakonicka. Ta rozhledna je po celý rok volně přístupná, vstupné se tam neplatí, takže kdykoliv si vzpomeneme, můžeme se tam vydat. Ta rozhledna stojí na akropoli bývalého pravěkého hradiště. To hradiště bylo rozděleno takovým mělkým sedlem na dvě části, to vlastní hradiště, tu akropoli a pak předhradí. Bylo založeno nebo vybudováno někdy kolem roku 500, jaksi před naším letopočtem, prvního tisíciletí před naším letopočtem a v době halštatsko-laténské, později ho pak využívali Keltové, proto se často to hradiště uvádí jako keltské a v době slovanské pak ještě také Slované. No, podle pověsti, ale to bylo jinak s tím hradištěm, protože podle pověsti stáli u jeho zrodu obři, kteří původně sídlili na hradišti zvaném dneska Obří hrad nad Popelnou, jižně od Kašperských hor, či není to daleko odsud. No a prý se rozmnožili takovým způsobem, že už tam to bylo pro ně malý, tak se část z nich rozhodla, že odejde a najde si nějaké jiné místo a vybrali si právě tohleto sedlo, kde vybudovali si nové vlastní hradiště, pevně opevněné, mohutně opevněné. To opevnění dodnes se dochovalo, vlastně má podobu takových kamenných valů zhotovených z nasucho, tedy kladených kamenů. Místy je ten val až 7 metrů vysoký a vlastně tu jeho pevnost ještě upevňují nebo utvrzují ty skaliska, které on vlastně propojuje. Skaliska po obvodu té plošiny propojil tenhle ten val a vytvořil tak takovou velice mohutnou zeď, která poskytovala bezpečí. To hradiště bylo vybudováno především proto, aby střežilo nedaleká rýžoviště na řece Otavě a jejich přítocích, kde se rýžovalo už tehdy zlato. Ale také sloužilo v nebezpečných dobách, kdy třeba do toho kraje vtrhl nějaký nepřítel, také jako útočišné hradiště pro obyvatele z okolních vesnic. Dneska, když se tam půjdeme podívat, uvidíme tam tyhle ty valy a uvidíme tam příkop, který ho sděloval, který to předhradí od vlastního hradiště. Jinak na to sedlo samozřejmě se nedá ničím dojet. Ani není to ideální, ani pro kolo, teda řekl bych. Ale když pojedeme autem, tak můžeme dojet až na horní konec té vesničky Albrechtice, kde stojí taková mohutná budova. Ještě donedávna to byl penzion. Penzion z restaurací, oblíbený, aspoň tedy u mě a mých známých oblíbený. Když jsme tam v těch končinách se pohybovali, tak jsme se tam pravidelně stahovali. Dneska už to bohužel v provozu není, je to zavřené. Ale co tam je, vedle je mohutné, velké, rozlehlé parkoviště, kde když přijedeme autem, můžeme nechat to auto a vydat se nahoru samozřejmě pěšky po červené značce. Ta cesta k té rozhledně trvá, nebo je dlouhá asi 1,5 kilometru a budeme muset překonat převýšení asi 250 metrů. Čili není to pro nějaké takové jaksi skleníkové turisty, je to pro někoho už, kdo trošku něco zvládne a vydrží. Ale jako stojí to za to rozhodně. V těch Albrechticích, to je jedna z nejstarších vůbec zachovaných vesnic na Šumavě, má takovou jednu stavbu, která je její chloubou a chloubou celé Sušicka, a to je kostel svatého Petra a Pavla, postavený na hřbitově, a je to kostel, který vlastně dal založit už český král Vladislav I. v roce 1179. Původně byl dřevěný, ale někdy před polovinou 13. století byl přestavěn do té současné podoby jako kamenná stavba v rané gotice, ještě místy s převažujícími prvky románského slohu. Uvádí se, že to je jeden z vůbec prvních projevů gotiky v českých zemích. Zajímavé je, že ten český král Vladislav tu osadu s tím kostelem přidělil jednomu klášteru v Bavorsku, který jsem pak po staletí jaksi dodával kněží. A ještě jedna zajímavost o těch Albrechticích. V roce 1938, když tedy došlo k odtržení Sudet, tak na ty Albrechtice se tak nějak zapomnělo. Češi si mysleli, že už jsou v záboru německém, Němci si mysleli, že zůstávají tady v Čechách a zůstali bezprizorní, nikdo je tedy neobsadil. No a místní obyvatelé, kde převažovali Němci, tak už měli vyvěšené prapory s hákovými kříži a byli připraveni uvítat německou armádu, ale místo nich přišlo české četnictvo, které je zase zahnalo domů. No, ale ono, nakonec se to všechno vyřešilo tím, že když se pak dělali poslední úpravy hranic někdy na začátku listopadu 38, tak ty Albrechtice přece jenom spadly do říše a vlastně ta hranice mezi zbytkem Československa a později protektorátem a říší procházela těsně při jejich severním okraji.
2: No, mimochodem, já moc krát děkuju za další informace, které jsme se dozvěděli, a já možná tě taky teď poučím něčím, co možná do té doby si ještě neznal. Albrechtice je jedno z nejčastějších jaksi jmen obcí u nás, a představ si, že ty Albrechtice se různě scházejí. Vždycky jedněch Albrechticích se sjedou obyvatelé těch ostatních Albrechtic a mají třeba fotbalový turnaj a podobně. To je, myslím, docela pěkné.
1: No, já ještě ti to můžu rozšířit tuhle informaci, že tehle tu tradici scházení se z obcí stejného jména nemají jenom Albrechtice, těch jsou desítky u nás, těchto těch obcí, Újezdy a Lhoty a já nevím co všecko, a také dělají tyhle ty srazy obyvatel všech těchto těch obcí stejného jména, včetně těch různých kulturních a sportovních akcí. Je to hezký, máš
2: pravdu. Je to hezký, tak já jsem věděl, že to taky budeš vědět. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jan Rosák vám přeje
4: šťastnou cestu
3: na dvojce.

0: V roce 1845 Pražané podali žádost o zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských školách. Žádosti bylo kladně vyhověno až po 16 letech, tedy 11. září 1861. Tímto děkuji osvíceným Pražanům, protože bez nich bych se možná teď musel ptát našeho meteorologa Vývěr das Wetter am Wochenende. Ale já se můžu zeptat hezky česky, jaké počasí bude o víkendu? Tahle otázka směřuje teď na meteorologa Františka Šopka. Vítám vás ve šťastné cestě, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, jak bude.
1: Bude hezky, bude počasí babího léta, někdo říká svatováclavské počasí, nebo tak nějak se to nazývá někdo. A to znamená, že bude slunečné počasí, jak zítra, vezmu napřed ten zítřek, zítra očekáváme teda slunečné počasí, bez srážek v ranních hodinách se budou vyskytovat ojedinělé mlhy, rána budou studená, nebo ráno bude studené, 7 až 2 stupně Celsia a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. A přes den zítra teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia a chladněji bude na severovýchodě území 16 až 19 stupňů, takže bude tak přibližně o 3 stupně Celsia tepleji, než je dneska.
0: No a co zbytek toho prodlouženého víkendu?
1: Tak v neděli a pondělí bude pokračovat to slunečné počasí, ráno se budou vyskytovat ojedinělé mlhy, hlavně v nížinách nebo kolem vodních toků, rybníků. A co se týká teplot, tak v neděli ranní teploty 8 až 4 stupně Celsia, při uklidnění větru až 2 stupně a místy přízemní mrazíky. A v pondělí budou teploty tak o 2 stupně Celsia vyšší, jako teplejší rána. A co se týká odpoledních teplot, tak v neděli čekáme odpolední teploty od 18 do 22 stupňů Celsia a v úterý 20 až 24 stupně Celsia.
0: No, pane Šopko, moc děkuju a těším se na slyšenou. I vám přeju samozřejmě hezký a pěkný sluneční víkend.
1: Přeji i vám, i posluchačům. Hezký den.

0: Šťastná cesta končí, ale program dvojky určitě ne. Teď milovníky cestování a dálek vystřídají milovníci zahrad a zahrádek. Káva o čtvrté a Patricie Strouhalová mají S v rukávu, tím je Sadařův podzim. Vítám vás, Patricie, dobrý den.
1: Děkuji pěkně, dobrý den.
0: Bude se sklízet, uskladňovat, konzumovat?
1: No, my vlastně si budeme povídat s naším dnešním hostem, který už je teď připraven v brněnském studiu, protože on říká, k ovocným stromům přistupují s úctou a pokorou. Ovocné stromy učí člověka trpělivosti, dá to práci je zasadit, pak se musí několik let čekat, než začnou plodit. A i proto se s takovou oblibou připojuji k přísloví nejlepší čas na výsadbu stromů byl před 10 lety, druhý nejlepší je teď. Tak co by poradil dalšího, pokud chceme mít právě ovocné stromy ve své zahradě, jak o ně pečovat a ke kterým odrůdám stojí za to se vracet?
0: To je vtipné. Já bych přidal ještě jedno pravidlo správného zahrádkáře. Ovocniny sázíme nejlépe u plotu, aby se mohli i sousedi pohostit.
1: Ano, to bych byla ráda.
0: Ale vážně, pozor, Marie Terezie opravdu nařídila podél cest vysazovat jabloně a hrušně, měly sloužit jako zpestření jídelníčku nejen chudým podaným, ale zejména vojsku, které tenkrát pochodovalo po cestách. Tak.
1: A aby pod stíny mohli odpočívat.
0: No to je pravda. Jestli vás tedy, vážení a milí, na vašich toulkách někde potká zapomenuté jablíčko u cesty, tak dobrou chuť. Jinak naslyšenou za týden a pěkný víkend.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
2: To je dobře, že jdeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
3: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
2: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
1: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
6: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Opozice podala podpisy k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze začne příští týden. Nafta je na Slovensku podle statistiků nejdražší od začátku záznamů v roce 2009. I tak je pod unijním průměrem. Zítra bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude. Podle předsedy poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury koalice hlasování ustojí. Právo opozice svolat schůzi k nedůvěře respektuje, považuje to ale za předvolební gesto.
7: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře. My to bereme jako vynikající příležitost pro to zrekapitulovat před občany České republiky, co jsme všechno udělali pozitivního.
6: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne, zřejmě bude pokračovat nejméně do středy. Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
8: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marži čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat detailněji. Lidé ve 12 obcích v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají lidé podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Hudební skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho život a tvorbu nejen pro Osvobozené divadlo připomíná nová výstava v Pražském národním muzeu.
9: Tmavomodrý svět, Babička Mary nebo Stonožka. I díky těmto skladbám se Jaroslav Ježek nesmazatelně zapsal do historie české hudby. Název jedné z jeho písní nese i nová panelová výstava v Národním muzeu. Pokračuje její kurátorka Veronika Gašparová.
10: Tmavomodrý svět složil Ježek, Voskovec a Verich v Brně, kdy měli vytvořit teda blues. A najednou z toho zrostla vzájemná spolupráce, takže tahle ta písnička definovala celý jeho život.
9: Přestože kvůli nemoci od dětství téměř neviděl a trpěl také nedoslýchavostí, je Jaroslav Ježek považován za velikána československého jazzu. Ježkovo dílo nově připomíná také pamětní deska na jeho rodném domě na pražském Žižkově. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
11: Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 18 a 22 stupni, na severu a severovýchodě do 19, na horách 12, na Šumavě až 15 stupňů.
0: Doprava.
11: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona z Pražského okruhu. Z 10. kilometru na 24. u Šmejkalky pojedete až 50 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je fronta od exitu 178 Rosice. Do omezení u D2 se osobní auta zdrží 50 minut. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně jsou fronty za Loděnicí. Ze 7. kilometru jedou i hodinu až na Pražský okruh k Ořechu. Tam je navíc směrem na D1 nehoda na 19. kilometru. V levém pruhu. Tolik zprávy a s vámi je teď Patricie Strouhalová.
12: Dobrý den, zdravím vás z dnešního vysílání Kávy o čtvrté. Host je dnes v brněnském studiu Českého rozhlasu a právě tam už sadaře Dominika Grohmana. Zdravím, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Vy jste známý pod profesní přezdívkou Potulný sadař, jste lektorem, konzultantem, jste samozřejmě sadařem. Dlouhodobě se specializujete na extenzivní ovocnářství, záchranu starých odrůd a návrat ovocných stromů do české krajiny. Tak o tom všem a od všeho kousek i třeba s našimi posluchači, kteří se vás mohou zeptat v podstatě na cokoliv, když napíší na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pamatujete si, Dominiku, svůj první strom, který jste zasadil?
13: Ano, to si pamatuju. Bylo to v Jeseníkách.
12: Co to bylo za strom a kde to bylo?
13: Byla to jabloň a bylo to vlastně v krajině na zastávce u zaniklé osady, zastávka.
12: A byl jste se tam od té doby podívat, jak plodí?
13: Jednou jsem tam byl, strom rostl, takže si myslím, že to bylo úspěšné.
12: A jabloní máte nejvíc ve svém životě, co myslíte zasazených?
13: No, to bych řekl, že možná spíš hrušní.
12: Tak
13: i ty mám raději.
12: Ty máte raději. Asi nejste sám. No, už se vás ptají naši posluchači, jsem za to moc ráda. Tak za chviličku přidáme i jejich otázky. Jak jsem říkala, adresa dvojka@rozhlas.cz je v tuto chvíli jen a jen jejich.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Sadař Dominik Grohman ve vysílání Kávy o čtvrtém. Čím vám učarovaly právě ovocné stromy, když si povídáme o sadařově podzimu?
1: Tak já jsem se k ovocným stromům dostal v podstatě tak, že jsem se věnoval vztahu člověka a krajiny na vysoké škole a ten ovocný strom je takový symbol toho vztahu. Vlastně ovocný strom v krajině by tam bez člověka nebyl a naopak ten ovocný strom nějakým způsobem přitahuje, láká toho člověka do krajiny sklízet ty plody, případně usednout v jeho stínu a podobně. Takže takovým způsobem jsem se poprvé dostal k tématu ovocných stromů a pak jsem zažil nějaké výsadby s hnutím Brontosaurus a pak už se to vezlo.
0: A čím jste si, nebo proč jste si tak oblíbil ty hrušně, jak jste říkal před chvílí?
1: Tak já vlastně bydlím ve vesnici Hrušky u Slavkova a tam těch hrušní pár bylo, ale obecně mám rád prostě tu sladkou šťavnatou chuť, takže obecně hruška bych řekl, že je můj oblíbený druh a taky jsou to vlastně ovocné stromy, které se dožívají vysokého věku a ty v té krajině mají své nezastupitelné místo.
0: A co křížely z nich taky máte rád?
1: Ty úplně miluju teda.
0: Ony jsou nádherné i na pohled, jak se třpití. No řekněte mi, proč si říkáte také potulný sadař? Kdo to vymyslel, jestli jste to byl vy sám?
1: Ne, já jsem to nebyl. Potulných sadařů je určitě víc. Je to spojené vlastně zejména s tou krajinou. To znamená, prostě zajímají mě ty ovocné stromy v krajině. Dřív jsem, nebo i dnes, vlastně chodím po krajině, hledám ty stromy, snažím se určovat ty staré odrůdy a podobně, takže tímto způsobem to vzniklo.
0: A kde se v krajině nejraději touláte?
1: Tak mám rád vlastně hodně polní cesty. Jo, jsou to takové, řekl bych, zapomenuté poklady v té krajině, které tvoří nějakou infrastrukturu a mně hodně se líbí, když právě ta polní cesta je lemována nějakým stromořadím. A když je to ještě ovocné stromořadí, tak to je úplně nejlepší.
0: Uvidíme, jestli rozsoudíte to, co tady zaznělo před chvílí. Jan Rosák citoval na závěr Šťastné cesty, že už Marie Terezie vlastně doporučovala, aby se sázely stromy a aby vznikaly aleje ovocných stromů právě podél cest, aby se vojsko mohlo občerstvit a mohlo spočinout ve stínu stromů. A on píše, je to trošku mýtus, ale je měli vojsku umožnit lepší orientaci v krajině. Pokud velitel vylezel na nějaký pahorek, po případě kostelní věž, mohl podle alejí vidět, kudy vedou cesty. Tak zámysl byl strategický, žádná výživa pro vojsko nebo stín. Co vy na to?
1: Tak já s tím v zásadě souhlasím. Tady se hodí říct, že ta naše Česká republika je v tomto dost světový unikát, že vlastně těch ovocných stromořadí a alejí máme strašně moc. Ještě takovým významným centrem tohoto typu ovocnářství je v Rakousku Mostviertel, ale jinak, když jste na západě nebo i na východě, tak těch ovocných stromořadí a alejí tolik nikde není. Jsou samozřejmě různé oblasti ovocnářské, ať už je to Švýcarsko, Bavorsko, Bílé Karpaty a podobně, ale podél těch cest opravdu i díky té tradici, kterou založila Marie Terezie, tak bych řekl, že jsme takový světový unikát.
0: A zámysl byl tedy, jak píše Vladimír, strategický, ne tedy výživa pro vojsko nebo stín?
1: Tak já si troufnu říct, že ten záměr byl všemi směry myšlen. Určitě to, co jste zmiňovala, tak prostě všechno dohromady ten ovocný strom může plnit, všechny tady ty funkce. A to je taky to, co se mi líbí na tom ovocnářství, že nejde jenom o ty plody, ale jde i o nějakou krajinotvorbu, o nějakou estetickou funkci, podporu biodiverzity a tak dále.
0: No, tak když jste to nakousl, jak třeba může péče, byť o jeden jediný ovocný strom, posílit ten náš vztah ke krajině, k místu, kde žijeme?
1: Samozřejmě to není úplně jednoduchá otázka, ale já mám hodně rád, když právě ty ovocné stromy se sází třeba v nějaké obci a sází se to takzvaně komunitně, to znamená zapojí se do toho místní obyvatelé, spolky a podobně a udělá se komunitní výsadba a ti lidé najednou zjistí, že vůbec nějaká polní cesta je, po které se dá chodit, nebo při tom setkání se dozví nějaké další informace o těch ovocných stromech a takovými malými krůčky potom samozřejmě ten vztah vzniká a může to mít potom i další, řekněme, výstupy v tom, že ti lidé často vlastní třeba nějaké pozemky, nějakou ornou půdu a po dlouhých desetiletích, když do té krajiny vejdou na tady tu komunitní výsadbu, tak vlastně vůbec vidí ten svůj pozemek, protože jinak v běžném životě by se tam nikdy nedostali. To znamená, jsou to nějaké drobnosti, které mají potenciál právě prohlubovat ten vztah k té krajině, k té obci a podobně.
0: Tak děkuji i za tuhle odpověď. Další otázky na vás čekají na adrese dvojka@rozhlas.cz, tak se k ním za chvíli vrátíme. Sadař Dominik Grohman je dnes naším hostem v Kávě o čtvrté. Káva.

0: Známe to pořekadlo, sploť syna, zasaď strom, postav dům. Povídáme si na téma sadařů v podzim se sadařem Dominikem Grohmanem. Když se zeptám vás, kolik stromů by člověk měl za svůj život zasadit a třeba jaké druhy a kde, co mi na to řeknete?
1: Tak nabízí se otázka, co nejvíc stromů, ale s takovou zásadní poznámkou a tou je, že je důležité myslet na to, co právě sázím a jakou tomu můžu věnovat péči po té výsadbě, protože sází se z mého pohledu relativně dost stromů, ale spousta z nich je jednak nevhodně zvolených a druhák není jim věnována ta péče po výsadbě. A potom ty výsadby vlastně ztroskotávají a ta energie vložená do těch výsadeb přichází v ní več.
0: No a když máme třeba malou zahradu, je dobré tam mít alespoň jeden strom zasazený do země, ne do kontejneru, tak který druh byste poradil?
1: To samozřejmě záleží, co člověk od toho očekává, ale tady se hodí říct, že je dobré vnímat, že ty ovocné stromy jsou takzvaně roubované na nějaké podnoži. Většinou lidi zajímá ta chuť toho ovoce, jaké budou ty plody, ale měla by nás zajímat právě ta podnož, protože ta ovlivňuje, jak ten strom bude velký, kolika ti let se dožije a jakou bude potřebovat péči. To znamená, když mám malou zahradu, tak si zvolím nějaký slaběji rostoucí strom na nějaké slaběji rostoucí podnoži a díky tomu mi nebude vadit potom jeho velikost. Ale zároveň takový strom pak bude vyžadovat víc té péče. To znamená okopávat nějakou zálivku, přihnojování, pravidelný řez a podobně.
0: No a když jsme u toho ovoce, jaké se teď právě sklízí, které třeba ještě může zůstat na stromech?
1: Tak z těch zimních druhů, řekněme, tak určitě spousta odrůd jabloní, hrušní, z těch méně známých druhů ovoce, myšpulek, douloně, teď se sklízí třeba jeřabiny a samozřejmě ty podzimní odrůdy jablek, hrušek. Takže
0: toho... A je lepší, pardon, sklízet postupně nebo počkat, až dozraje většina úrody?
1: Tak to záleží spíš na tom, kdo to sklízí, taky trošku na té odrůdě. Některé odrůdy dozrávají postupně, to znamená na těch osluněnějších částech koruny už ta jablka jsou zralejší, uvnitř koruny třeba tam ještě týden vydrží, ale záleží hodně na tom, jakým způsobem s tím ovocem budeme dál nakládat. To znamená, jestli ho máme na přímý konzum, tak spíš sklízíme postupně, abychom to stíhali sníst. Pokud to máme třeba na uskladnění, tak spíš to ovoce sklidíme naráz, trošku ho podtrhneme dřív, než je zralé, aby nám vydrželo co nejdéle.
0: No a čím tu životnost ovoce zbytečně zkracujeme? Co za chyby pořád opakujeme?
1: Tak nejčastěji je to právě to pozdní sklízení. To znamená, čekáme do té doby, dokud ta jablka nejsou zralá, ale vlastně potom, když je sklidíme, až začnou padat, pokud jsou to teda nějaká jablka na uskladnění, tak dojde k tomu, že rychleji zmoučnatí. To znamená, pokud je potřeba znát tu svoji

0: od růdu a vědět třeba, jak dopředu jí mám takzvaně podtrhnout, sklidit dřív, než bude zralá, aby mi vydržela co nejdéle.
1: A jak se, pane Grohmane, na letošní sklizni a právě třeba i stavu těch ovocných stromů podepsalo sucho a horka?
0: Tak řekl bych výrazně, teďkom záleží na tom, jestli se bavíme o intenzivních sadech nebo řekněme o těch zahradách či ovocných stromech v krajině, ale obecně prostě ta voda chyběla a to znamená, že to ovoce je menší. Tam je jednoduchá rovnice. Samozřejmě v těch intenzivních sadech mají kapkovou závlahu, takže tam to tolik nepoznají, ale v zahradách nebo v krajině to ovoce je výrazně menší než třeba v jiných letech.
1: A jak ovocné stromy dlouhodobě reagují na změnu klimatu?
0: Tak změna klimatu je pro ně, že jo, ona vyvolává různé extrémy počasí a to znamená pro ty ovocné stromy nějaký stresový faktor. Ty ovocné stromy samozřejmě ovlivňuje celá řada věcí, ať už jsou to třeba škůdci nebo znečištěné ovzduší, tak právě i to sucho nebo naopak třeba podmáčená půda. Tak všechno toto hraje roli a vlastně každý další stres pro ten strom znamená, že má nějakým způsobem oslabenou imunitu. A potom tím pádem třeba nějaký škůdce ho s nás napadne a podobně. Takže důležité je snažit se ty stromy mít v co největší vitalitě, aby nám dobře rostly, aby prosperovaly a čím jsou vitálnější, tak tím lépe vlastně snášejí ten různý stres.
1: No a které odrůdy, třeba i ty staré, všem otázkou je, co to je stará odrůda, to zvládají lépe. A proč, nebo které jsou ty nejodolnější?
0: Tak to je otázka za milion samozřejmě, která odrůda je nejodolnější, ale u těch starých odrůd tam je obrovská výhoda v té variabilitě. To znamená, my máme odrůdy, které zvládají třeba tu zamokřenější, těžší půdu a naopak odrůdy, které zvládají lépe to sucho. To znamená, my si můžeme vybírat do té své konkrétní lokality mnohem lépe tu odrůdu, než v případě těch moderních odrůd. Co bych tak řekl, jako co sázet s ohledem na klimatickou změnu, v podstatě, když nějak takhle uvažuji při nějaké výsadbě, tak vybírám odrůdy, které rostou prostě bezproblémově. To znamená, mají dobré přírůstky, hluboce koření. Jsou to ovšem potom velikánské stromy, které se dožívají desítek až stovek let. A třeba to ovoce není úplně chuťově prvotřídní, ale z hlediska toho zvládání těch různých výkyvů počasí a podobně, tak takové odrůdy bývají lepší.
1: A které jsou u nás třeba nejrozšířenější, které dobře snášejí sucho a tamní podmínky? Já vím, že třeba solanka, ne? Je skvělá.
0: Určitě odrůda solanka, to je hruška letní, shodou okolností je vlastně to česká odrůda z českého středohoří, tak ta to určitě zvládá, to suší počasí. Naopak jí moc nevyhovuje to vlhčí. Z jabloní je to pak třeba, mě napadá na první dobrou odrůda strýmka, která roste, řekl bych, fantasticky, ale ty plody nejsou moc chutné. Je to zimní odrůda a je to vyloženě taková moštová odrůda. V podstatě někteří ovocnáři říkají, že mošt ze strýmky je ten nejlepší, co vůbec lze získat.
1: Otázky @rozhlas.cz a nebo přes telefonní linku 22 155 25 25. Dnešním hostem Kávy o čtvrté je sadař Dominik Grohman.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Telefonický dotaz v Kávě o čtvrté. Už vás posloucháme se sadařem Dominikem Grobmanem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady jeho český posluchač, který má dotaz ohledně odrůdy Jona Gold nebo Goldiena. Děkuju za zprávu.
0: Tak co k tomu řeknete, pane Grobman?
2: Tady tu odrůdu samozřejmě znám, ale řekl bych, je to už novější odrůda, ve kterých já se úplně nevyznám. Řekl bych obecně, ty modernější odrůdy jsou v některých případech chuťově lepší, ale právě to moderní ovocnářství se soustředí zejména na tu chuť a na nějakou prodejnost těch odrůd. Zatímco u těch starých odrůd tam je velká variabilita a můžeme najít ty odrůdy do různých lokalit, různě chuťově zabarvených a podobně. To znamená, já obecně preferuju spíš ty starší odrůdy, kde si můžu vybírat lépe.
0: Aha. Další volající, dobrý den.
3: Jo, dobrý den. Já bych se chtěla optat, máme na zahradě planou trnku, jako vyrostla, je 2 roky stará a ona nám tam zavozí. A máme starou ringulu, která nám už prostě odchází. A chtěla bych tu trnku přesadit a naroubovat na tu ringulu. A chci se optat, kde je vhodnější doba, kdybych ho mohla přesadit. Jestli teďka nebo až na jaro.
0: Uh-huh. Děkujeme.
2: Ten zakořeněný stromek, co vám tam vyrostl, tak ideálně na podzim, poté, co opadají listy, tak vlastně snažit se vykopat co největší kořenový systém, přesadíte a na jaře potom můžete přeroubovat. Jo, ideálně v březnu, bych řekl.
0: Mm-hmm. Dotazy, Hanka třeba se vás ptá, jestli znáte, nebo jste aspoň někdy ochutnal jablko vrbové. Tak pokračovat dál, ano nebo ne?
2: Ne, neochutnal, ani teda tu odrůdu neznám. Je možné, že to je nějaký třeba lokální název nějaké odrůdy, kterou bych znal, ale...
0: A Hanka pokračuje, že ho jedla v dětství u dědy na Vysočině a nemůže na něj zapomenout, zelenožluté, šťavnaté, vydrželo dlouhé. Kdyby to měla k něčemu připodobnit, tak Golden Delicious a kožence. A ptá se, s jakým předstihem se mají jablka sklízet na uskladnění.
2: Jak říkám, tu odrůdu teda nepoznávám, ale co se týče té sklizně, tak záleží hodně na té odrůdě, jo. Například panenské české, což dneska je spíš podzimní odrůda, ale zvládne vydržet do Vánoc, tak to je potřeba sklízet třeba ke konci září, případně třeba už v půlce, záleží na lokalitě, ale potom jsou opravdu zimní odrůdy, které dozrávají ve sklepě až třeba v lednu, v únoru, tak ty na tom stromě je vhodné nechat co nejdéle a sklízí se až na konci října.
0: Helena vás zdraví a ptá se, v roce 2020 jsem v zahradnictví Kruchu Jilemnice, což jsou tedy Krkonoše, koupila 3 sloupovité jabloně. Zasazené jsou na podzim 2020, v jablonci nad Nisou, nekvetou, listí bývá všelijaké, ale rostou jako divé. Co dělám špatně?
2: Z toho popisu mi přijde, že... Pravděpodobně ty stromy příliš mnoho řežete. Obecně řez podporuje růst, to znamená, čím více řeže, tím víc ten strom roste a tím méně plodí. Tak to je taková první věc, co mě napadla. Druhá věc, otázka, jestli jsou to ty sloupovité jabloně. Někdy tam dochází k záměnám v těch zahradnictvích, takže pokud nemají ten krátký plodonosný obrost na kmínku, tak může jít o klasickou odrůdu, která třeba jenom roste že má užší korunu.
0: No k té sloupovité švestce nebo jabloni jsou tady dotazy, je jich víc, tak třeba posluchačka Vlasta, ta zase píše, že před 10 lety koupila sloupovitou švestku, ale že nikdy nenašla, jak právě stromek stříhat. Zatím roste souměrně, že ani v literatuře není žádná zmínka a že slyšela údajně, že sloupové jsou pouze jabloně. Jinak vás moc zdraví.
2: Tak, taky děkujem za dotaz. Je to tak, že opravdu sloupovité jsou pouze jabloně. Ty ostatní druhy, které se uvádí jako sloupovité, tak v pravém slova smyslu sloupovité nejsou. Označovat by se tak neměly, ale často označují a je to, většinou jsou to odrůdy, které mají prostě úzký habitus, úzký tvar stromu. Tam pak záleží prostě na tom, jakým způsobem to budete řezat. Jestli opravdu chcete mít co nejužší korunku, tak je potřeba ten řez tomu uspůsobit, ale znamená to, že třeba právě méně plodí ty stromy.
0: Další otázky si poslechneme po písničce. V Kávě o čtvrté je dnes s naším hostem sadař Dominik Grohman.
4: Meteor na dvojce.
5: Dokážou savčí buňky využít fotosyntézu? Plave láva na hladině moře a pomůžete vědcům fotografovat slimáky?
4: Meteor.
6: V sobotu po 8 hodině raní.
4: Na dvojce.
6: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: A odpověď dostane teď někdo, kdo zavolal na naší linku 22 155 25 25. Dobrý den, odkud voláte?
1: Dobrý den, posluchačka z Moravy. Já bych měla dotaz. Chtěla bych vědět, existovaly jablka, říkali jsme jim kožuchy, do jakých, k jakému účelu byly pěstovány, jestli k jídlu, anebo třeba do buchek. A pak bych se chtěla ještě dozvědět, jaká odrůda hrušek je nejvhodnější na sušení. Mm-hmm. Těch starých druhů. Děkuji za odpověď, budu poslouchat.
0: Také děkujeme.
2: Taky děkuji za dotaz. Tak co se týče kožuchů, to je vlastně skupina odrůd jabloní. Napadá mě třeba odrůda boskopské nebo kožená reneta zimní, kožená reneta podzimní. A jsou charakteristické právě takovou tuší slupkou. A většina z těch odrůd byla právě vhodná k dlouhodobému skladování. Vlastně tou kožovitou slupkou se méně vypařovala voda z těch jablek a díky tomu déle vydržely. Takže já mám teda koženáče hodně rád a chutnají mi a často právě jsou dobré na to skladování.
0: No a ta která odrůda hrušky na sušení z těch starých odrůd je nejlepší?
2: Je jich celá řada, bych řekl, ale mně třeba chutná hodně odrůda špinka, jsou to takové menší plody, je taková kořenitá ta chuť a ta dužnina je hrubší, to znamená, není to úplně ta máslovitá jemná chuť, ale má člověk pocit, že něco opravdu kouše.
0: No a když by ji teď chtěla posluchačka zasadit, tak kdy bude sklízet?
2: No, tak zrovna u té špinky je to nepříjemné, protože to je odrůda, která plodí až po 8 až 10 letech, takže to úplně v tomto je nevýhoda. Ale ještě mě napadá třeba odrůda šarnéská, která má už větší plody, hodně se dá potkat ještě dnes na Jižní Moravě a ta má teda vynikající sušené plody.
0: Mm-hmm. Dotaz od Zdeňky píše, že mají poměrně vlhký pozemek, neptama mají tůňky, rybníčky a také tam mají bohužel vodního hryzce, tak přestože sází do pletivového košíku stromy ovocné, tak no, je to těžká věc, ale ptá se, jak to s hrušněmi, kdyby teď zakoupili naroubovanou otužilou hrušeň pro nadmořskou výšku 500 metrů v semenáči, tak jestli by to zvládla, že vodní hryzci nejsou až tak na zahrádkách častí, že to je opravdu velký hlodavec, řekla by posluchačka, že je větší než potkan, tak jestli by to
2: ano.
0: Ten stromek zvládl.
2: Hryzci jsou obecně problém. Tam, pokud je to vlhčí poloha a těžká půda, tak to ty hrušně nemají úplně rády. Ale třeba ta zmiňovaná špinka je relativně houževnatá odrůda a ta by to třeba zvládnout mohla. Co bych ještě doporučil, třeba nějaké další druhy typu jeřáb, sladkoplodí, nebo napadá mě třeba ta myšpulek doule, ale zkusit třeba toho hryzce i odlovit. On většinou je to teritoriální zvíře, takže se tam nachází jenom jeden. Pokud se to podaří, tak pak je to, řekněme, aspoň na nějakou dobu vyhráno, ale jinak on dokáže samozřejmě ožrat i ty hrušně, i jiné druhy, takže bohužel tady moc lepších rad nemám.
0: No, čím můžeme těm stromům teď ještě před zimou pomoci, když vyjdeme na sad?
2: No tak upřímně lepší nic nedělat teď. Nebo samozřejmě, tím bych to asi zhrnul, protože často lidé ty stromy zbytečně moc řežou, aplikují nějaké přípravky proti škůdcům a podobně. Za mě já se snažím prostě, aby ty stromy vyžadovaly té péče co nejméně. Takže co bych tak doporučil, nechat neposekanou trávu, aby tam mohli přezimovat nějací brouci a jiní bezobratlí, nechat někde hromadu dřeva, aby tam mohli přezimovat slunéčka a podobně. Takže snažit se spíš nějak zvýšit tu biodiverzitu, ještě mě napadá vyvěsit ptačí budky nebo netopírníky, abychom toho ptactva tam měli co nejvíce.
0: Co to je netopírník, jak vypadá?
2: To je taková, řekl bych, budka, která je úzká a vlastně slouží k přenocování pro ty netopíry. Jo, dává se třeba na stěny nebo na strom a ten netopír si tam zaleze ze spodu je otvor, který je podlouhlý a vlastně se pověsí potom nahoru a tam přenocuje.
0: Děkuju. Další otázky 22 155 25 25 anebo dvojka@rozhlas.cz.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: No a povídejte, na co se chcete zeptat. Naším hostem ve vysílání Kávy o čtvrté je dnes sadař Dominik Grohman. Tak kdo se na co ptá?
1: Dobrý den, posluchačka z Karlových Varů. Já jsem přišla tedy k rozhlasu později a chtěla jsem se zeptat, nebo jestli už to nebylo zodpovězeno, zda nám můžete poradit, co s ořechem. Manžel by ho nejradši jako hodně prořezával a já mám obavy, jestli se tím
0: dobře,
1: ten ořech vlastně...
0: Dobře, tak pochopili jsme.
2: Ořešáky obecně ten řez nemají úplně rády, takže záleží, co má být smyslem toho zákroku, ale pokud třeba ten strom chcete zmenšit, tak to není úplně vhodné. Prostě ten strom čím více řeže, tím víc poroste. Pokud se tam udělají velké rány, tak navíc bude postupně degradovat ten strom.
0: Další volající, dobrý den. Dobré odpoledne. Tak telefonát nemáme, nevadí. Píše posluchač Tomáš, na zahradě máme asi odrůdu jablko matčino, je to výborná chuť. Zajímá mě, jak může být jabloň stará, když průměr kmenu má 54 cm. Uvnitř dutá, chci ji zachránit a přeroubovat. Když zasadím semínko z jabloně, budu mít taky tak dlouho velkou, velkou jabloň a potom odnož naroubovat?
2: Jak je stará, to se těžko odhaduje, protože ta šířka toho kmene je ovlivněná zejména těmi půdními a vláhovými podmínkami, takže záleží, jak moc pršelo před těmi, řekněme, 50-70 lety a jak kvalitní je tam půda. Takže to moc neporadím. Ale co se týče toho přeroubování, tak určitě lze vysít nějaké osivo z jabloní, ideálně nějaké odrůdy, která roste bujně, je velká, takže klidně to matčino by třeba šlo, nebo panenské, české, nebo ta strýmka. A jakmile to vyroste, tak se to potom za 2 roky třeba přeroubuje nějakým roubem tady z té staré jabloně.
0: Mm-hmm. Telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, mám asi 5 nebo 7 let starou červenou jeřabinu.
2: Ano.
3: A ta červená jeřabina vůbec nekvete, ani neplodí. Prostě nic. Vedle jsou černé jeřabiny, ty normálně plodí všechny oka. Jde chyba, nebo jestli někde nějaká chyba.
0: Děkujeme za telefonát.
2: Takhle na úplně mě nenapadá nic moc. Může to být tím, že prostě třeba ten strom opravdu hodně roste, takže ještě nekvete. To je takový nejčastější, jo? Že se třeba hodně řeže a ty přírůstky jsou velké a
0: nedochází. No a jak právě přemýšlet o tom stromu, který nerodí? Mm-hmm. Nebo přestává rodit?
2: No, pokud přestává rodit, tak je to nejčastěji způsobeno nějakým nedostatkem v půdě. To znamená u peckovin často nedostatkem vápníku, ale i třeba u jádrovin. Jinak obecně ovocný strom, dokud žije, tak plodí, pokud mu právě nechybí nějaký prvek v půdě nejčastěji.
0: A když nezačne ani rodit?
2: Pokud nekvete, nebo kvete a neplodí, tak je často příčin u toho, když kvete a neplodí, tak třeba nemá druhého opylovače, to znamená, není tam další odrůda, se kterou by se opílil ten strom. Pokud ani nekvete, tak je to většinou způsobeno tím bujným růstem, příliš hlubokým řezem.
0: A kdy je dobré ten strom třeba vyměnit?
2: Já
0: nechci říct rovnou pukat.
2: Já rád říkám, že strom nahradit má smysl až ve chvíli, kdy opravdu uschne, to znamená zemře. Jinak pokud nám nezavazí, tak klidně může zůstat. Pokud nám zavazí, chceme ho třeba už nahradit, tak můžeme z něj udělat právě nějaké torzo, pokud nám to z estetických důvodů nevadí. A díky tomu, že tam zůstane na zahradě nebo v tom sadě torzo starého stromu, tak tam právě bude i o to víc těch bezobratlých. Může tam vzniknout dutina pro ptáky nebo pro ty netopíry. A pomůže nám to pak s regulací těch škůdců.
0: Skončíme prakticky. kdy a jestli vůbec má smysl odstraňovat ze stromu nahnilé nebo nevyvinuté ovoce?
2: Tak určitě v průběhu zimy velkým problémem je jsou takzvané mumifikované plody, to znamená napadené monilí, tak ty určitě předtím, než začne strom na jaře pučet, je vhodné odstranit, a aby tam nebyly a nešířily nákazu dál.
0: Zdravý posluchač, zdraví pana sadaře a píše: klobouček dolů pro jeho činnost, každý strom má význam, u ovocných stromů to platí dvojnásob. Každý hospodář vysadil ustavení ořešák jako odpuzovač hmyzu, stín u každého políčka, vysázeny slivoně, lísky a tak dále a tak dále. Tak tímto poděkováním se loučí nejenom náš posluchač Pavel, ale i já. Děkuji moc za to, že jste odpovídal na otázky našich posluchačů. Vám se omlouvám, že na všechny se nedostalo. Sadař Dominik Grohman v Kávě o čtvrté.
2: Děkuju moc a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Četba na pokračování na Dvojce.
0: Kam až může vést cesta za pomstou?
2: Přijela jsem, abych dořešila to, co se stalo už před lety. Pro město je ta záležitost uzavřená, pro mě ukončená není.
1: Třeba k novému, šťastnějšímu životu.
3: Pavla překvapilo, jak uvolněně se Mirek k Barboře chová. Jako kdyby byli přátelé. Tuhle bratrovou stránku ještě nikdy nezažil.
0: Čas voz.
1: Premiéra románu Aleny Mornštajnové jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na Dvojce.
4: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Volkswagen stahuje miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Provoz na silnicích o prodlouženém víkendu pohlídá více policistů. Zítra bude slunečno, teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Německý automobilový koncern Volkswagen musí kvůli možným problémům s řízením stáhnout zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká víc než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda. Zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc aut. Na Seat. Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Upozorňují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
6: Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
8: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
6: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu, ale prodejny fungovat můžou. Slavná irská rocková skupina U2 dnes slaví půl století od svého vzniku. Její alba si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě a U2 jsou dnes jednou z nejvlivnějších kapel vůbec. Ve svých písních se také často vyjadřují k politickým a společenským problémům.
9: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly.
10: Svěřil se v jednou z rozhovoru zpěvák Bono. Za 50 let vydali U2 14 studiových alb a brzy vyjde 15. Zatímco kulaté výročí prý sami hudebníci nehodlají příliš slavit, irská centrální banka vydává speciální pamětní 2-eurovou minci a v Dublinu a Paříži se konají výstavy, které mapují jejich cestu z kuchyně dublinského řadového domku na největší stadiony světa. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 18 a 22 stupni na severu a severovýchodě do 19, na horách 12, na Šumavě až 15 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna zůstává kolona od sjezdu na okruh z 9. kilometru ke Šmejkalce se zdržíte 50 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do kolony dojíždí za Domašovem kolem kilometru 176. Do zúžení u D2 se osobním autem zdržíte 50 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
11: Dobré odpoledne, vážení a milí posluchači Dvojky. Připraveny jsou další příběhy z kalendáře, které si užijí zejména sportovní fanoušci. A vítají vás u nich Tereza Stýblová
12: a Jan Kovařík, oba fanoušci sportu, o který tu dnes půjde. Čeká nás totiž příběh muže, který je dodnes považován za jednoho z nejlepších střelců fotbalové historie.
11: Narodil se ve Vídni, první reprezentační zápasy odehrál za Rakousko, ale celý život tvrdil, že je Čech.
12: Během druhé světové války dostal nabídku reprezentovat nacistické Německo a odmítl ji.
11: A po válce se zase dostala do konfliktu s komunistickým režimem, který z něj udělal pomocného dělníka.
12: A přesto zůstal navždy legendou. Mužem, kterému lidé tleskali bez ohledu na to, kdo byl právě u moci.
11: Pokud už tušíte, o kom dnes bude řeč, svůj tip se zatím nechte pro sebe. Jestli jste hádali správně, vám prozradíme už za chvíli.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře bude samozřejmě Josef Bican, zvaný Pepi. Legendární fotbalista, který se narodil 25. září roku 1913 ve Vídni. Muž, jehož střelecké rekordy přežili několik generací fotbalistů.
1: Narodil se do české rodiny, která žila ve vídeňské dělnické čtvrti Favoriten. Jeho otec František byl uznávaným fotbalistou místní Herty a malý Pepi ho od útlého dětství obdivoval.
0: Fotbal se stal doslova do písmene středem jeho života. Ostatně jiných zábav ani mnoho nebylo. Rodina neměla peněz na zbyt a po předčasné smrti otce se ocitla v ještě těžší situaci.
1: Přesto Pepi později na své dětství nevzpomínal s hořkostí. Když se ho novináři ptali na první fotbalové krůčky, odpovídal s úsměvem: fotbal to bylo všechno, co jsme měli. Jen míč a parta kluků.
0: Upřímně, ani ten míč nebyl vždycky samozřejmostí. S bratrem si ho proto vyráběli ze starých hadrů a různých zbytků látek. Někdy prý kvůli tomu jejich mamince zmizela i punčocha.
1: Na kvalitě vybavení ale nezáleželo. Důležité bylo jediné, aby se dalo hrát. A hrálo se od rána do večera.
0: A trénink se vyplatil. Už ve 12 letech Bican nastupoval za žákovský tým Herty Vídeň. Byl sice nejmenší ze všech hráčů na hřišti, ale také nejnebezpečnější.
1: Góly střílel s takovou samozřejmostí, že si ho všimli i kluboví funkcionáři. Jeden z nich pak přišel s nápadem, který mladého Pepiho nadchl. Za každou vstřelenou branku měla dostat jeden šiling.
0: Řeklo by se směšná částka, ale pro kluka z chudé rodiny to byla skvělá motivace. Pepi Bican hned ve svém prvním utkání vstřelil 2 góly a tak si vydělal první peníze díky fotbalu.
1: Talentovanému útočníkovi bylo brzy vídeňské mládežnické hřiště malé. Následoval rychlý postup vzhůru, až se v 18 letech objevil v dresu slavného Rapidu Vídeň.
0: Debut proti Austrii Vídeň měl být velkou zkouškou. Soupeřem byl jeden z nejsilnějších týmů země, v jehož sestavě hráli největší tehdejší rakouské hvězdy. Mladý Bican ale jakoby žádnou nervozitu ani neznal.
1: Rapid tehdy zvítězil 5-3 a 18-letý nováček vstřelil 4 góly. Když zápas skončil, spoluhráči ho nosili na ramenou a fanoušci oslavovali nového hrdinu. Pepi Bican se během jediného odpoledne stal senzací.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Když se z Josefa Bicena, hrdiny dnešních příběhů z kalendáře, stala hvězda rakouského fotbalu, zájem o něj měli největší kluby široko daleko. Hrála za Rapid, později za Admiru a ve Vídni už dávno nepatřil mezi chudé kluky z dělnické čtvrti. Přesto stále rád jezdil do jižních Čech, odkud pocházel jeho otec.
1: Nejčastěji do Sedlice u Blatné, za babičkou a dědečkem. Právě tam prožil řadu prázdnin a tam také objevil svou druhou velkou vášeň – rybaření.
0: Jednoho letního dne se tam opaloval na zahradě a odpočíval po náročné sezóně. Netušil, že se za pár minut rozhodne o jeho budoucnosti.
1: Na zahradu totiž přišla babička s poněkud zvláštním hlášením. Pepo, jsou tady tři páni z Prahy a všichni mají velký břicha.
0: Bicen právě na tuhle historku vzpomínal ještě po desítkách let. Podle jeho slov na venkově platilo jednoduché pravidlo. Kdo měl velké břicho, ten musel být boháč.
1: Břicháči byli funkcionáři pražské Slávie, která chtěla získat nejlepšího útočníka, který byl v té době k mání.
0: Bicen se netajil tím, že jako profesionála ho samozřejmě zajímaly peníze, které mu pánové nabídnou. V jeho rozhodování ale nebyli tím hlavním.
1: Slávii obdivoval už dlouho. Fascinoval ho její technický styl i hráči, kteří v červenobílém dresu nastupovali.
0: V týmu sešívaných tehdy zářil třeba Vlastimil Kopecký, budoucí slavistická legenda a dodnes druhý nejlepší střelec československé ligové historie právě za Josefem Bicanem.
1: K definitivní dohodě s břichatými pány tehdy ještě nedošlo. Bicen ale slavistickým funkcionářům podal ruku a slíbil jim, že pokud se rozhodne přestěhovat do Československa, oblékne jedině červenobílý dres.
0: Slib dodržel. Na jaře roku 1937 se objevil v Praze a okamžitě způsobil rozruch. Noviny psaly o slavné posile, fanoušci byli zvědaví a na zápasy začaly chodit tisíce lidí.
1: A rozhodně nebyli zklamaní. Bicen předváděl parádní kousky. Dokázal obejít několik obránců za sebou, hrál stejně dobře pravou i levou nohou a góly střílel s neuvěřitelnou pravidelností.
0: Brzy se stal králem střelců ligy a novým idolem Prahy. Když vešel do restaurace, okamžitě na sebe strhl pozornost. Když nastoupil na hřiště, tribuny byly plné.
1: A to nejlepší mělo teprve přijít. Společně se Slávií totiž vstupoval do období, které její fanoušci dodnes považují za nejslavnější éru v historii klubu.

0: Na dvojce pokračují fotbalové příběhy z kalendáře. Přestup Josefa Bicana do Slávie se ukázal jako trefa do černého. Pro klub i pro samotného hráče.
1: Bicán byl rychlý, technicky dokonalý a navíc neuvěřitelně produktivní. Góly střílel v tempu, které dodnes bere dech.
0: Jenže už krátce po příchodu do Prahy ho potkala první velká smůla. Kvůli administrativním problémům kolem změny občanství se nedostal do československé reprezentace pro mistrovství světa v roce 1938.
1: Turnaj, na kterém mohl poprvé ukázat své umění celému světu, mu utekl doslova mezi prsty. Fanoušci pak ještě dlouhá léta spekulovali, kam až by se tehdejší československý tým s Bicanem mohl dostat.
0: Se Slavií vyhrál v roce 1938 středoevropský pohár, tehdy nejprestižnější klubovou soutěž kontinentu, v podstatě předchůdce dnešní Ligy mistrů.
1: Ve finále proti maďarskému Ferencvároši rozhodl právě Josef Bicán. Slavia doma zvítězila 2-0 a oba góly vstřelil její slavný kanonýr. Přestože odveta v Budapešti skončila porážkou 0-1, pohár putoval do Prahy.
0: Zdálo se, že svět, minimálně ten fotbalový, leží Bicanovi u nohou. Jenže právě tehdy přišla další rána osudu. Krátce po zmeškaném šampionátu Evropu pohltila válka.
1: Nehrála se mistrovství světa, nehrály se velké mezinárodní soutěže a fotbal přišel o své největší jeviště, právě v době, kdy na něm mohl Pepi zářit nejvíc.
0: Pro Josefa Bicana to byla jedna z největších křivd osudu. Kdyby se konaly světové šampionáty v letech 1942 a 1946, mohl se klidně stát celosvětovou ikonou srovnatelnou s Pelém.
1: Přesto během válečných let předváděl neuvěřitelné výkony. Například v sezóně 1943 a 44 nastřílel 57 ligových branek v 26 zápasech, tedy více než 2 góly na utkání.
0: Když se ho po letech ptali, jaký je jeho recept na góly, odpověděl po svém. Když jsem měl 5 šancí, tak jsem proměnil všech 5. Když jsem jich měl 7... Proměnil jsem jich 7.
1: Zní to jednoduše.
0: Ano.
1: Právě tehdy Pepi Bicán prožíval nejlepší období své kariéry. Byl v ideálním fotbalovém věku, pravidelně překonával rekordy a patřil mezi nejlepší útočníky Evropy.
0: Jednoho dne proto dostal nabídku, která mohla změnit celý jeho život. I o tom si dnes v příbězích z kalendáře ještě povíme.

0: 25. září je protagonistou příběhu z kalendáře na dvojce slavný fotbalista Josef Bican. Tento den roku 1913 se totiž ve Vídni narodil. V hlavním městě rakouského mocnářství také s fotbalem začínal. Jako 12letý už hrál za Hertu Vídeň, později i za slavný Rapid. Než se přesunul do Československa v roce 1937, navštívili ho na zahradě u babičky tři břichatí páni a i když si tenkrát ještě neplácli, Bican slíbil, že se stane slávistou. A to se také přihodilo. V sešívaném červenobílém dresu bohužel řádil zejména na klubové úrovni. Ta reprezentační mu byla zapovězena. V roce 1938 přišel o mistrovství světa kvůli průtahům se změnou občanství. Další dva světové turnaje překazila druhá světová válka. Ta ovšem našemu hrdinovi přinesla i jedno nelehké rozhodování.
1: Ano, Pepi Bican dostal pozvání do pražského Lucerna baru, netušil ovšem, co ho čeká. Byla to nabídka, kterou by v té době možná přijal někdo jiný nebo možná mnoho jiných, ale Pepi Bican se jí s velkou statečností postavil a nepřijal ji. I o tom si dnes budeme povídat. Také o jeho nelehkém fotbalovém období po druhé světové válce v 50. i dalších letech. A zmíníme i to, že přestože mu vlastně válka a komunisté vzali nejlepší léta fotbalové kariéry, tak byl vyhlášen nejlepším ligovým kanonýrem 20. století.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
3: Galerie současných osobností Česka.
2: Tentokrát malíř a sochař Jaroslav Róna.
4: Já jsem 3 měsíce žil jenom Kafkou a hledal jsem nějaký klíč k tomu, jak to vlastně řešit neobvykle.
2: Výjimečný.
3: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
5: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
6: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
5: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
6: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
5: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Druhá světová válka připravila našeho dnešního hrdinu Josefa Bicena o možnost poměřovat se s nejlepšími hráči světa. Přesto jeho hvězda zářila dál. Stadiony byly plné, noviny o něm psaly a jeho jméno znali fanoušci daleko za hranicemi protektorátu.
1: Nebylo proto překvapením, že si ho všimli i nacističtí pohlaváři. Vždyť se narodil ve Vídni a němčina byla jeho mateřským jazykem.
0: Jednoho dne tak dostal pozvání do pražského Lucerna baru. Pozval ho tam jeho bývalý soupeř z fotbalových trávníků, Rudolf Gramlich. Bicen netušil, co ho čeká.
1: Když vešel dovnitř, zůstal stát jako opařený. Bylo tam asi 15 generálů, samý rytířský kříže, vzpomínal po letech. Já jsem se v tu chvíli úplně bál.
0: U stolu nechybělo šampaňské ani vybrané jídlo, které bylo v době válečných přídělů vzácností, jenže nešlo o přátelské posezení.
1: Němečtí představitelé fotbalistovi opatrně vysvětlili, že by si sám Adolf Hitler přál, aby přijal německé občanství a nastupoval za reprezentaci Třetí říše.
0: Pro mnoho sportovců by to byla možná životní nabídka. Sláva, privilegia, ochrana režimu. Jenže ne pro Bicena.
1: Odpověď formuloval naprosto jasně. Já jsem Čech. Můj táta byl Čech a to by se musel v hrobě obrátit, kdybych se stal Němcem.
0: Nabídku odmítl a nějakou dobu pak žil v obavách, jestli za to nebude následovat trest.
1: Žádný naštěstí nepřišel. Bicen později říkal, že se Gramlich zachoval jako sportovec a celou věc dál nerozmazával.
0: Odmítnout nabídku samotného Hitlera vyžadovalo pořádnou dávku odvahy a bez pochyby šlo o jedno z nejstatečnějších rozhodnutí Pepiho života.
1: Fotbalové fanoušky ovšem tehdy zajímali především jeho góly. My dnes víme, že stejně pozoruhodný byl i způsob, jakým se zachoval mimo hřiště.
0: Po válce dostal Josef Bicen šanci, o jaké sní většina fotbalistů. Přední italské kluby mu nabízely milionové částky i život v jedné z nejsilnějších fotbalových zemí světa.
1: Tenkrát o odchodu skutečně uvažoval. Nakonec ho ale rodina a přátelé přesvědčili, aby zůstal. Obávali se totiž politického vývoje v Itálii a nástupu komunismu.
0: Bicen tedy zůstal v Československu. Jak se ale později ukázalo, před komunisty stejně neutekl.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce. Hej!

0: Po únoru 1948 se svět našeho dnešního hrdiny Josefa Bicana obrátil vzhůru nohama. Muž, kterému ještě nedávno tleskali 10 000 diváků, se najednou stal podezřelou osobou.
1: Komunistickému režimu vadilo všechno, co připomínalo první republiku, úspěch a nezávislost. A Bicen stělesňoval všechno dohromady. Byl slavný, bohatý, oblíbený a navíc spojený se sláví, kterou nová moc považovala za symbol takzvaného buržoazního sportu.
0: Fotbalista, který ve vrcholných letech vydělával víc než vysokoškolský profesor, se najednou ocitl na okraji společnosti. Místo plných stadionů přišla práce pomocného dělníka, závozníka a řidiče nákladního auta.
1: Jednu věc mu ale režim vzít nedokázal. Popularitu mezi obyčejnými lidmi.
0: Krásně to ukázala příhoda z prvomájového průvodu v Hradci Králové, kde tehdy hrál. Bicen se podobným akcím vyhýbal, ale tentokrát ho přemluvili funkcionáři i manželka.
1: Lidi tě mají rádi, vysvětlovala mu. A tak nakonec souhlasil.
0: Samozřejmě ho postavili do čela průvodu. Slavný Bicen, prapory, transparenty a tisíce lidí kolem v ulicích. Z amplionů se ozývalo povinné ať žije prezident Zápotocký, jenže DAF reagoval jinak.
1: Všude z oken se ozývalo ať žije Bicen, ať žije Bicen, vyprávěl později fotbalista.
0: Tohle nadšení fanoušků ovšem neudělalo radost stranickým funkcionářům. Hned druhý den si pro Pepiho poslali.
1: Vyčítali mu, že lidé oslavují jeho místo prezidenta. Ukazovali mu dopisy, v nichž si fanoušci přáli pojmenovat ulici vedoucí ke stadionu po Bicenovi. Dokonce se řešily i nápisy ať žije Bicen, které se objevovaly na veřejných záchodcích.
0: Bicen se pochopitelně bránil, že za pokřiky ani nápisy nemůže, jenže vysvětlování příliš nepomohlo. Nakonec mu dali jasně najevo, že bude lepší, když si zbalí kufr a odejde do Prahy. A tak se s Hradcem rozloučil.
1: Kauza kolem prvomájového průvodu postupně doputovala až k nejvyšším komunistickým funkcionářům.
0: Mezi nimi byl i ministr národní obrany Alexej Čepička, který později veřejně zpochybnil, zda může být Josef Bicen vzorem pro socialistickou mládež.
1: Pro našeho hrdinu tehdy začínalo jedno z nejtěžších období života.

0: Po projevu Alexeje Čepičky, který pochyboval, jestli náš dnešní hrdina může být vzorem pro socialistickou mládež, se Josef Bican zhroutil. Dostal horečky a několik dní ležel doma.
1: Mezitím se po Praze šířily nejrůznější zvěsti. Lidé si dokonce začali vyprávět, že slavného kanonýra zavřeli.
0: Když měla Slavia nastoupit proti Spartě, funkcionáři ho přemlouvali, aby nastoupil i navzdory nemoci. Potřebovali totiž veřejně ukázat, že Pepi Bican není ve vězení.
1: Celá rodina tehdy prožívala velmi těžké chvíle. Josef s manželkou Jarmilou vychovávali dvě malé děti a budoucnost byla najednou nejistá.
0: Jenže jedna věc se u Josefa Bicana nezměnila. Láska k fotbalu. Když dostal příležitost, vracel se na hřiště jako hráč i trenér. Dokonce dokázal zachránit v lize beznadějně poslední Kladno, které už mnozí odepisovali.
1: A přestože mu režim dlouhá léta nepřál, mezi fanoušky zůstával legendou. Novináři se ho stále dokola ptali na jeho góly, na ten nejdůležitější, nejkrásnější nebo nejpamátnější.
0: Bican ale nevybral žádné derby ani slavné finále. Vzpomněl si na utkání ve francouzské Marseille, kde jeho tým vyhrál 9-1 a on vstřelil všech 9 branek.
1: Chápu, že na tohle se zapomenout nedá. Nejvíc si ale cenil jednoho jediného gólu. Dostal při něm dlouhý pas. Kvůli protivětru míč přeběhl a tak si ho patičkou přehodil přes obránce a nakonec elegantním obloučkem přeloboval vybíhajícího brankáře.
0: Na ten gól budu vzpomínat až do smrti, říkal.
1: Fotbal pro něj nikdy nebyl jen otázkou síly nebo rychlosti. Byl především záležitostí přemýšlení. Správně se rozhodnout ve správnou chvíli.
0: No a byla to i otázka poctivosti vůči divákům. Bican celý život tvrdil, že vrcholový fotbalista má být profesionál, že lidé si na zápas kupují vstupenky stejně jako když jdou do divadla a hráč jim za to dluží svůj nejlepší výkon.
1: Muž, kterému válka vzala nejlepší léta kariéry a komunisté část života, po sobě zanechal rekordy, které obstojí i ve srovnání s nejslavnějšími hvězdami moderního fotbalu.
0: A také vzpomínky tisíců lidí, kteří ho viděli hrát. Ve filmových archivech se nedochoval ani jediný Bicanův gól. Přesto se na něj nezapomnělo.

0: Josef Bican ukončil hráčskou kariéru v roce 1955 ve svých 42 letech. Na hřebík tehdy pověsil kopačky a spolu s nimi i střeleckou bilanci, která dodnes budí úžas.
1: V československé lize nastřílel 447 branek a stal se prvním členem klubu ligových kanonýrů. Pokud ale započítáme i jeho góly z rakouské ligy, dosahuje podle statistik Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků čísla 643 ligových branek. I díky tomu byl označen za nejúspěšnějšího ligového střelce 20. století.
0: Po skončení aktivní kariéry Josef Bican trénoval mimo jiné Slavii, Kladno nebo belgický klub Tongeren. Fotbal prostě nikdy neopustil.
1: Když se po letech znovu začalo mluvit o nejlepších střelcích historie, objevovalo se jméno Josefa Bicana vedle Pelého, Ference Puškáše nebo Cristiana Ronalda. Jen s tím rozdílem, že jeho nejlepší roky poznamenala válka a politické události.
0: Vedle fotbalu měl Pepi ještě jednu celoživotní vášeň – rybaření. Už jako kluk chytával ryby s dědečkem v jižních Čechách a u vody pak odpočíval po celý život. Tvrdil, že právě tam dokáže nejlépe vypnout od fotbalu i od všeho, co se kolem něj děje.
1: A proto se s Josefem Bicanem nejlépe rozloučíme tímto citátem. Góly jsem snad uměl dávat, ale ryby umím chytat určitě.
0: A když ten citát, který pro nás i pro vás vybral na závěr příběhu z kalendáře autor jejich scénáře Filip Lukeš, říkám si, no, jestli se Bicana báli fotbaloví brankáři,
1: co teprve rybáři,
0: jaký pocit museli mít ryby v jeho českých rybnících, když se blížil se svými pruty.
1: Děkujeme za vaši dnešní pozornost a těšíme se na vás příště.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
1: Daniela Kolářová slaví významné životní jubileum.
2: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás? Jdeš ty putvo! Mrcho je
3: to. Žehlil jsi někdy?
4: Nežehlil.
0: O divadle, filmu, době totality, o přátelství, o životě.
5: To bylo zvláštní, protože do té doby jsem dostávala nabídky z rádia, z televize a najednou nic. A já jsem si říkala, co se stalo?
1: Na co nelze zapomenout?
0: Premiéra dokumentu Jakuba Horáčka v neděli po 14. hodině na Dvojce. Rozhlasová hra na Dvojce.
1: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
6: To je dobře, že jdeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
7: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
8: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
1: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na Dvojce.

0: bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Kontaminace vody v odolaném vodě u Prahy mohly podle středočeských vodáren způsobit okolní skládky. Ruské útoky na Kyjev během dne zabily 7 lidí, včetně 14-letého chlapce. Zítra bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v odolaně vodě severně od Prahy. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Zhruba 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
3: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
4: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
3: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
4: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámé mého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
5: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
4: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie.
6: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
7: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
6: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
8: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali dalších 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
6: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřelo 7 lidí. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko a podle něj je skoro 30 lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé. Lidé můžou ode dneška navštívit opravený průmyslový palác v Praze. Komentované prohlídky měly původně trvat do 11. října. Všechny už jsou vyprodané. Výstaviště Praha proto plánuje uspořádat v budoucnu další. Dělníci zrekonstruovali pravé křídlo, středový sál a taky levé křídlo, které vyhořelo v roce 2008, říká předseda představenstva výstaviště Tomáš Hybl.
9: Tady se instalovala celá řada hlásičů, je tady možnost zhášecího systému, ale ten plný protipožární systém byl realizovaný jenom v levém křídle, protože to bylo jako novostavba.
2: Rekonstrukce trvala skoro 5 let a stála asi 3 miliardy korun. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0. Rozhodující bod získala Linda Nosková.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, teploty mezi 18 a 22 stupni, na severu a severovýchodě 16 až 19, na horách 12, na Šumavě až 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy na Brno zůstává kolona u sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru na 24. ke Šmejkalce, pojedete 50 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je stále kolona od exitu 178 Rosice do omezení u D2. Osobním autem je to na 40 minut. A na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je fronta od Rudné. Z 5. kilometru na Pražský okruh k Ořechu jedou osobní auta 40 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemný páteční podvečer, přátelé. V dnešních toulkách první republikou se budeme věnovat době, kdy se nad Evropou stahují mračna. Ministr zahraničí a od roku 1935 prezident Edvard Beneš se jim marně snaží zabránit za každou cenu.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
11: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
12: Jana Striková
1: a Jiří Vyhorálek.
11: Díl 73. Stmívání nad Evropou a neb marná snaha Edvarda Beneše.
13: Vzpomínáte? Před časem jsme si vyprávěli o tom, jak byl Edvard Beneš,
11: doma řečený Edek,
13: klíčovým aktérem při vzniku republiky a jak se během 20. let vyvíjely vztahy nového státu s jeho sousedy, spojenci i latentními nepřáteli.
1: Dlouholetého ministra zahraničí Beneše a jeho mezinárodní strategii jsme opustili na počátku 30. let a tam teď také navážeme. Ocitáme se v době, kdy se nad Evropou opět začala stahovat mračna věstící válečné časy.
11: Mohl tomu Beneš nebo obecně evropští politici nějak zabránit?
13: Na kdyby se bohužel v historii nehraje. Ale při zpětném pohledu bych tehdejší situaci přirovnala k nabalující se sněhové kouli.
1: A nebo rovnou k utržené lavině, která se hnala z kopce a brala s sebou všechno, co jí přišlo do cesty.
11: To je sice hezké přirovnání, ale zopakuj otázku. Dalo se tomu všemu zabránit?
13: Tady bych musela sněhovou kouli vyměnit za křišťálovou a říct, těžko soudit.
11: Nastiňme si situaci. Sotva se svět začal pomalu zotavovat z hrůz první světové války a zdálo se, že ti, co mají jeho běh v rukou, vědí, co činí, nastala ona, krize.
1: Dosavadní pravidla přestala platit, jistoty přišly vniveč a starý známý svět se zhroutil jako domeček z karet.
13: Slovy voskovce s verichem, žádné řemeslo už peníze nevyneslo.
11: I ten státní zaměstnanec už nemá nažvanec.
1: A kdo nechce hledat práci dlouze, utopí se za městem ve strouze.
13: Hospodářská krize otřásla jistotami lidí ještě víc než světová válka.
11: Lze se divit tomu, že se frustrovaní lidé, kteří ztratili kompas, začali uchylovat k těm, kdo nabízeli jednoduchá řešení.
1: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
11: O, lidé zdali znáš, že kontinent náš je nemocen až hamba.
1: Evropa mocná, je moc nemocná a tak dále a tak dále.
13: Píseň Evropa volá zařadilo duo Voskovec a Verich do hry Cézar, která měla premiéru v březnu roku 1932.
11: Nemocná Evropa v ní volá lékaře do Ženevy, ať jí napraví zdraví.
1: Oni ji zatím popraví.
11: Protože za stolem jen kejvaj hlavou a léčí ji metodou loudavou.
1: Zdali pak klauni z Osvobozeného tušili, jak prorocká ta píseň je.
13: V létě téhož roku se konala v Lózán poslední mezinárodní konference, která měla řešit otázku německých finančních reparací jako důsledku první světové války.
11: Jenže drakonické cifry se postupně snižovaly a snižovaly, až v Lózán zaznělo, že se Německo může vykoupit za pouhé 3 miliardy marek.
13: Ani ty už ale nikdy nezaplatilo.
1: V dnešním příběhu se hraje klíčovou roli několik významných postav.
13: Pojďme si je představit.
11: Neúspěšný malíř kýčovitých obrazů a organizátor vysmívaného pivního puče
1: Adolf Hitler. k moci v Německu nastoupil v lednu 1933.
13: Uspěl v demokratických volbách.
11: Demokracii ovšem rychle učinil přítrž.
13: V knize Mein Kampf hlásal šílené vize a formuloval své ambice zcela otevřeně.
12: Spojení všech Němců v jedné říši.
13: Jinak řečeno, připojení českého pohraničí a rozbití našeho státu.
11: Když začal Hitler ovládat Německo, byl už Edvard Beneš ministrem zahraničních věcí nepřetržitě celých dlouhých 15 let.
1: Uvědomoval si, jaké nebezpečí hrozí?
13: Uvědomoval. Ovšem se svým tradičním optimismem věřil, že všechno dobře dopadne. Prohlašoval?
11: Po éře velikých mezinárodních otázek politických nastupuje éra řešení mezinárodních a světových otázek hospodářských. Po éře ministrů zahraničí nastupuje éra ministrů hospodářských a finančních.
1: Ale nebyla to tak docela pravda.
11: A máme tu dalšího hráče na šachovnici mezinárodní politiky.
1: Italský fašistický vůdce Benito Mussolini.
13: Duce, neboli vůdce, přišel s návrhem spojenectví, které mělo nahradit společnost národů.
12: Těžkopádnou společnost národů. Mnohem lepší bude dělat to takto. Dají se dohromady čtyři velcí hráči?
11: Itálie, Německo, Velká Británie a Francie.
12: A ti budou rozhodovat rychle, efektivně a podle svých zájmů.
13: Pakt čtyř se to mělo jmenovat.
11: Takže namísto společného vyjednávání a hledání přijatelného řešení pro všechny evropské země měli pansky rozhodovat velmoci?
12: Přesně tak!
13: Pro malý stát jako Československo samozřejmě nemohlo být větší hrozby.
11: Návrh zároveň mluvil o neudržitelnosti středoevropských hranic, především německo-polských, ale i maďarských.
13: A co na to oni velmoci?
11: Velká Británie se k takovému řešení stavěla pragmaticky a nebránila se mu.
1: No jistě, bylo by to jednodušší, kdo se má v té kontinentální Evropě vyznat.
11: Francie by ještě donedávna podobný návrh kategoricky odmítla, ale teď byla na vážkách.
1: Tak bychom aspoň měli pod kontrolou Německo a neujel by nám vlak.
13: Ovšem stát jejíž územní integritu pakt otevřeně ohrožoval.
11: Polsko a Malá dohoda
13: se postavili na odpor.
11: Rumunský ministr zahraničí Titulescu, mluvčí Malé dohody, prorocky vytýkal Paříži.
1: Malá dohoda nechce mít nic s vaším ujednáním. Domníváte se, že připravujete evropský mír, zatímco zcela určitě chystáte válku.
13: A pozadu nezůstal ani Edvard Beneš.
11: Pakt čtyř je útokem na životní základy, na územní integritu států střední Evropy a k ochraně hranic sáhneme bez váhání ke zbrani.
13: Jenom připomenu, že svazek Československa, Rumunska a Jugoslávie, pro nějž se vžil název Malá dohoda, vznikl ve 20. letech jako obrana proti maďarskému revizionismu.
11: No a jak to dopadlo?
1: Francie nakonec vycouvala a pakt čtyř v platnost nevstoupil.
13: Vzájemná evropská důvěra ale i tak dostala ránu do boku.
11: Jakže to zpívali Voskovec s Verichem?
1: A Evropa volá, já budu mrtvola.
13: Události se valily nezadržitelně dál.
11: Na podzim roku 1933 hitlerovské Německo ostentativně vystoupilo ze společnosti národů.
13: V létě roku následujícího se němečtí nacisté pokusili zorganizovat státní převrat v Rakousku.
1: Neúspěšně.
13: Ale přišel při něm o život rakouský kancléř Engelbert Dollfuss.
11: Vztahy mezi těmito dvěma německy mluvícími zeměmi padly pod bod mrazu. Nicméně rakouští katoličtí představitelé hledali zastání spíš ve fašistické Itálii, než u demokratických zemí.
1: A do toho Polsko.
13: S pocitem, že mu nic jiného nezbývá, se tamní autoritářský režim bláhově snažil o zblížení s nacistickým Německem.
11: Československo se tak pomalu stávalo ostrůvkem v moři nepřátelsky naladěných sousedů.
13: Co na to Beneš?
11: Vsadil na větší prohloubení vztahů se státy Malé dohody, která se měla stát garantem stability a demokracie ve střední Evropě.
13: Počkejte, malá dohoda proti paktu 4?
1: Jen ji nepodceňujte. On to nebyl na mezinárodní scéně žádný drobek. Vždyť 3 malodohodové země měly dohromady 47 milionů obyvatel.
14: A pokud by se spojili, takovou sílu by velmoci nemohli přehlížet. Je třeba tedy udělat následující kroky.
1: Maloval si to Beneš.
14: Malodohodové státy podepíší takzvaný organizační pakt. Aniž by se vzdali své suverenity, budou koordinovat zahraniční politiku, armády dostanou jednotnou výzbroj, navážeme úzkou spolupráci...
13: Jenže?
14: Jaké jenže, prosím vás?
13: Jenže za vším hledej, no...
14: Ženu?
13: Ale ne, ekonomiku.
1: Vysvětlím. Československo bylo tehdy, co se týče zemědělství, více méně soběstačné. Agrární strana díky svému dominantnímu postavení v zemi prosadila během hospodářské krize vysoká cla na dovoz zahraničního zboží.
13: Naproti tomu Rumunsko i Jugoslávie byly především agrární země a zoufale potřebovali co?
14: Své zemědělské produkty vyvážet.
1: Ano, a zatímco se Československo nemělo k tomu, aby spojencům poskytlo pomoc a produkty od nich nakoupilo...
13: Hitlerovo Německo zavětřilo šanci a o velkou část exportu se přihlásilo.
14: Takže organizačnímu paktu vzala vítr z plachet ekonomická závislost.
13: Jak konstatovali historici Kubů a Klimek...
1: Iluze, že vyšší ideály politické věrnosti a přátelství dokáží natrvalo u států zkrachující ekonomikou překonat zájmy hospodářské, se dočkaly studené sprchy.
13: A teď vás pozvu na krátký výlet k moři. Do Marseille.
14: Proč pak?
13: Píše se 9. říjen roku 1934 a právě přijíždí na státní návštěvu Francie jugoslávský král Alexandr I.
1: Vítá ho ministr zahraničí Louis Barthou, nasedají spolu do automobilu a ten se rozjíždí mezi jásající davy.
13: Že jsem tak smělá, vaše veličenstvo. Máte neprůstřelnou vestu?
14: To jsou mi otázky. A k čemu by mi byla?
1: Lid země galského kohouta vzdává hold králi Jugoslávie.
14: Ho, praporečky, třepetalky, květiny, jásot, ovace, dojetí, opravdu dojemné.
13: A v tom scéna jako ze Sarajeva. No, já vás varovala, pane králi.
1: Z jásajícího davu vystoupí člen chorvatských ustašovských separatistů a zblízka opakovaně vypálí na krále a jeho doprovod.
14: Král Alexandr je na místě mrtvý.
13: Mimochodem, atentát si může připsat jedno poprvé. Byl skoro celý zaznamenaný na filmový pás.
1: Jeho historický dopad je však mnohem významnější než toto prvenství. Alexandrovi nástupci,
14: princ regent Pavel a premiér Stojadinovič,
1: následně zaměřili zahraniční politiku od malé dohody směrem k přátelským vztahům s Německem a Itálií.
13: Ve voze zahynul i francouzský ministr zahraničí Barthou, což byla pro Československo další velká rána.
14: Barthou byl totiž předním zastáncem spolupráce své země s Československem a Východem.
1: Po jeho smrti už bylo všechno jinak.
14: V květnu 1935 podepsala Francie se Sovětským svazem dohodu o vzájemné pomoci.
13: Ostatně právě Louis Barthou a Edvard Beneš společně přišli s nápadem přivést do Evropy Sovětský svaz a vytvořit z něj jistou protiváhu rozpínajícího se Německa.
1: O 14 dní později podepsalo podobnou dohodu i Československo.
13: Beneš vyrazil na turné po Sovětském svazu a dočkal se pompézního přivítání a ovací.
1: I v Československu byla smlouva přijata s nadšením.
14: Zaslouženě. Musím se pochválit. Vždyť to byl můj politický majstrštyk, vidíte. Tato dohoda pomůže vyvést Československo obklopené nepřátelskými státy z hrozící izolace a dá mu vedle Francie na západě silného partnera i na opačné zeměpisné straně.
13: Promiňte, ale musím opět říci jenže...
14: Co s tím jenže pořád máte?
13: Má to jednu pihu na kráse.
1: No, dost velkou pihu. Závazek vzájemné vojenské pomoci v případě nouze bude účinný pouze tehdy, pokud bude oběti útoku poskytnuta pomoc i ze strany Francie.
14: Ano, to máte pravdu.
13: Ajajajajaj.
1: Obyvatelé roku 1935 to ještě neví, ale my už ano. Přijde Mnichov.
13: A aby těch jenže nebylo málo, připomenu, že Sovětský svaz nemá s Československem společnou hranici.
14: Průchod vojsk by tedy musela odsouhlasit jiná země.
13: Uvědomoval si to například Karel Kramář a útočil na Beneše.
1: S kterým národem to myslí pan ministr se spřátelit? S tím nešťastným lidem, který umírá hlady, je mučen v Solovkách a v koncentračních táborech, nebo který jako o

0: sklony k autoritářství.
1: Není ochoten vyjednávat se zástupci politických stran.
0: Je přílišný socialista a národně vlažný.
2: To byla Věru zvláštní výtka vůči člověku, jehož diplomatický de facto vytvořil národu vlastní stát.
3: Nutno říct, že svou roli v tom hrála i Benešova strohá povaha. Byl sice zdatný diplomatický vyjednavač, ale chyběla mu lidská vřelost.
2: Karel Čapek, který byl jinak Benešovi nakloněný, to formuloval tak, že mu...
0: Úplně scházejí měkčí stránky lidské povahy.
3: Beneš si navíc nepadl do oka s předsedou agrárníků Antonínem Švehlou, dlouholetým premiérem a klíčovým hybatelem politiky 20. let.
2: Vypadá to, že Masaryk Beneše do prezidentského křesla neprotlačí. Co s tím?
3: Nabídnout post hlavy státu právě Švehlovi?
0: To není špatný nápad, ale já vám říkám, že Švehla to nevezme.
2: No, nevzal. Naopak. Zajistil Masarykovi ústavní výjimku a prosazoval, aby byl prezidentem na doživotí. A pak se sám odebral na věčnost.
3: Tak byl nakonec v roce 1934 zvolen Masaryk počtvrté prezidentem.
0: A to i přesto, že měsíc předtím prodělal záchvat mrtvice, která ho značně paralyzovala.
2: Dokonce mu museli napovídat i text prezidentského slibu.
0: O rok později byl zdravotní stav 85letého pána neudržitelný.
3: A tehdy se dali věci do pohybu překvapivě v Benešův prospěch.
2: Vzestup fašismu v Evropě vedl evropské komunisty ke smířlivějšímu postoji k socialistickým stranám.
3: Výjimkou nebyli ani ti českoslovenští. Jejichž obrat ještě podtrhlo vítězství Henleinovy sudetoněmecké strany v květnových volbách.
0: Komunisté podpoří socialistické strany v jejich boji proti všemu reakčnímu a antidemokratickému.
2: Nechal se ve sněmovně slyšet komunistický poslanec Jan Šverma.
3: Agrárníci byli po smrti Antonína Švehly rozdělení na dva proudy.
0: První, v čele s Rudolfem Beranem, Beneše z duše nesnášel.
2: Ale druhý, pod vedením slovenského politika a premiéra Milana Hodži, byl ochoten se dohodnout.
0: Navíc. Benešovi přišla pomoc i ze zcela nečekaných kruhů.
3: Z Vatikánu.
2: Jeho postoj vůči katolíkům byl přeci jen smířlivější než Masarykův a svatý stolec to dokázal ocenit.
0: A tak se k Benešovi začaly stavět vstřícně katolické strany a nakonec se přidali i slovenští ľuďáci.
2: A pánové, pozor, teď to přijde. Dlouho vysněný Benešův triumf se blíží.
3: Jak už jsme naznačili, tatíčkův stav a prezidentská funkce nejdou dohromady. Abdikace je nevyhnutelná.
0: 18. prosince 1935 se scházejí volitelé. Dosavadní ministr zahraničí má jediného protikandidáta.
2: Jistého Bohumila Němce, kterého tlačí proti Benešovské křídlo, složené z části agrárníků, živnostníků a fašistů.
3: Němec ale na poslední chvíli z volby odstupuje.
0: A Beneš je zvolen prezidentem více hlasy, než kdy dostal v prezidentských volbách Tomáš Garrigue Masaryk.
4: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavní a jiný zákon.
5: Pane prezidente, složil jste slib před celým ústavem. Volení zástupci lidu, před nimiž jste slib složil, přijímají závazný váš slib jménem tohoto lidu a kladou ve vás naději, že za vašeho vedení bude republika naše pokračovat i v duchu, který do základu vložila naše ústava. Zářný příklad osobnosti prvního prezidenta doktora Tomáše Garrigua Masaryka vidí vám na cestu ke zdárnému rozvoji republiky a k trvalému míru. Blahopřeji vám srdečně jménem Národního shromáždění. Republice a prezidentovi sláva!
3: Jako prezident měl Beneš roční příjem 1 000 000 korun, byt na Pražském hradě, 2 000 000 na osobní zaměstnance, 2 automobily a 2 koně z titulu nejvyššího velitele armády.
2: Zámek v Lánech byl ponechán k dispozici Masarykovi až do jeho smrti.
3: I na hradě zůstal Beneš stále stejným urputně pracovitým asketou. Prezidentský

0: stolník Alois Kadlec vzpomínal.
1: Za Masarykových časů stačilo, abych oznámil: pane prezidente, oběd je na stole. A slovutný pán přišel ke stolu. Teď s Edvardem Benešem se musí počkat, až dokončí práci, a pak si k jídlu nosí papíry, jako by čas strávený jídlem byl ztracený. Stále pod tlakem, kávu pil už ve stoje, a pokud byla horká, ředil ji studenou vodou, aby ji mohl vypít rychleji.
0: Stále jsme v roce 1935 a světové dění nabírá rychlý spád.
1: V říjnu napadají vojska fašistické Itálie Habeš, dnešní Etiopii.
2: Proč vlastně zrovna Etiopii?
0: Odpověď je jednoduchá. Mussolini baží po vlastních koloniích.
1: O Habeš usiluje už delší dobu a Společnost národů mu v tom není schopná zabránit.
0: Itálie očekává oslnivé vítězství, ale Habešané se i přes bídnou výzbroj urputně brání.
2: Brutalita, s jakou se italské jednotky počínají, je pro veřejné mínění šokující.
0: Edvard Beneš, těsně předtím zvolený předsedou pléna Společnosti národů, se snaží prosadit proti Itálii sankce.
1: Tomu vynese vřelou Mussoliniho nenávist.
2: Ale jeho snaha příliš úspěšná není.
0: Členské státy Společnosti národů sice vyhlásily zákaz dodávek zbraní a zavedly některé finanční sankce. Klíčové embargo na ropné produkty, které by mohlo Italům válku značně zkomplikovat, ale Anglie a Francie vetovaly.
2: Stejně tak Anglie odmítla Italům uzavřít Suezský průplav.
1: Československo bylo jedním z mála států, které sankce vůči Itálii poctivě dodržovaly, ale dopad to mělo pramalý.
0: Jen italského velvyslance v Rumunsku to vedlo k prorockému výroku, že
1: Evropa brzy ztratí ohabež zájem pro útok Německa na Československo.
0: A tak v květnu 1936 italská armáda vpadla do hlavního města Addis Abeby a Habeš ovládla.
2: Společnost národů následně sankce zrušila.
1: Mussolini stál doma na vrcholu popularity a vyhlašoval italské impérium.
0: A Evropa volá, já budu mrtvola. Věštili už před pár lety Voskovec s Werichem. Z té prozíravosti až mrazí v zádech.
1: Mezinárodní systém se nezadržitelně rozpadá a Německo ztrácí zábrany.
2: Od Versajské konference právě uběhlo 15 let. A obyvatelé Sárska?
0: Území na pomezí Německa a Francie, které od konce první světové války spravovala Společnost národů,
2: se mají v plebiscitu rozhodnout, k jaké zemi se přidají.
1: Naprostá většina obyvatel si volí Německo.
0: V zápětí napochodují německá vojska do Poríní.
2: Do oblasti, která měla být podle mezinárodních smluv trvale demilitarizována.
0: Hitler tehdy ještě nevelel armádě, která by mohla západní Evropě konkurovat. Později vzpomínal.
1: Nikdy jsem neměl takový strach jako za porinské akce. Kdyby to Francouzi mysleli vážně, utrpěl bych největší politickou porážku.
2: Československo a Polsko nabídli Francii vojenskou pomoc. Dokonce i papež Pius XI. Vzkázal Francouzům.
0: Kdybyste byli okamžitě poslali 200 000 mužů do zóny okupované Němci, prokázali byste nesmírnou službu celému lidstvu.
1: Hitler velel svým vojákům okamžitě se stáhnout, kdyby narazili na odpor západních zemí.
2: Ten se ale nedostavil. Nepočítáme-li verbální odsudky.
0: Francie raději budovala opevnění na hranicích s Německem.
1: Slavnou Mažinotovu linii, která jí měla zajistit bezpečí.
2: Odstřihávala se tak pomyslně nejen od Německa, ale i od svých východních spojenců, Československa a Polska.
0: A ještě jedna klíčová postava nám na závěr vstupuje do děje.
2: Muž označovaný jako vůdce Španělska z boží milosti.
1: Francisco Franco, V červenci 1936 se postavil do čela španělských generálů, kteří zahájili puč proti demokraticky zvolené levicové vládě Lidové fronty.
2: Obratem se dočkal vojenské pomoci Německa a Itálie.
0: Francie s Británií se však rozhodly nevměšovat se do španělských záležitostí.
1: Navzdory tomu, že do Španělska přicházela bojovat proti fašistům celá řada dobrovolníků.
2: Jen z Československa jich dorazilo na 2500.
0: Jedinou zemí, která se k pomoci španělským republikánům reálně přihlásila, byl Sovětský svaz.
2: Hitlerovi s Mussolinim se politika ostrých loktů zjevně vyplácela.
0: Západní demokratičtí politici měli dost starostí ve svých zemích a riskovat další válku se nikomu nechtělo.
2: Situace nezadržitelně spěla k mnichovské tragédii.
1: A Evropa volá, to je hamba, na mý mrtvole se tančí ramba.
0: Zpívali Voskovec s Verchem.
3: Touláte se rádi českou minulostí?
4: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
3: Více na prýbohemia.cz.
4: Děkujeme.
5: Tak to byl 73. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Dušan Radovanovič a Jitka Škápíková, která také pořad režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Průser mi ukradl někdo takový můj deník.
8: Mami, jo máš.
9: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
10: Nahledáte něco?
11: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianův ksich, to ne.
12: Začal mě zajímat, jak může takhle malá televize prodělávat tak velký peníze.
11: Ale dej mi číslo na toho skřehu, mama mi ho nechce.
12: Nejste vy modelka?
10: No.
13: Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
14: Na tělo. Premiérový díl dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
15: Radioservis představuje
16: knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
3: Srdcovky od Dvojky.
18: Je pátek 26. září, digitální časomíra tady ve studiu Dvojky právě ukazuje 18 hodin 34 minuty 28 vteřin, no a svátek dnes slaví Zlaty a Zlatuše. První žije podle posledních zveřejněných údajů u nás 2587, druhý potom 1745. Významena zlata je skutečně zlatá a jde o překlad římského jména Aurelia. Jehož kořeny sahají až do dob starého Říma. Zlatuše je potom obdoba téhož křestního jména. Ze známých nositelek jména Zlata vytane na mysli jako první herečka Adamovská, dále pak moderátorka a pedagožka Holušová nebo slavistka a překladatelka Kufnerová. No a Zlatuši tu neznám ani jednu. Nicméně ke všem dnešním oslavenkyním letí z Dvojky sváteční blahopřání a znělka, ta současně prozrazuje, že začíná náš pátý a tedy poslední hudební výlet proti proudu času v tomto týdnu. Ověřené a časem prověřené nahrávky pro vás tento týden vybírá a od studiového mikrofonu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech komentuje, příjemné vzpomínky a dobrý zvuk přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

Píseň Mac the Knife z Brechtovy a Weilovy žebrácké opery, jejíž česká verze dnešní hudební setkání otevřela, existuje v desítkách nejrůznějších nahrávek. A jenom ve Spojených státech se svou verzí téhle skladby uspěli v tamních žebříčcích v letech 56 až 60 Dick Hyman, Richard Hyman a Jen August, Lawrence Well, Louis Armstrong, Billy Vaughan, Les Paul, Bobby Darin a Ella Fitzgerald. U nás doma tuhle skladbu opatřil skvělým českým textem a názvem Meky Mese Jiří Suchý, který co nevidět oslaví požehnané 95. narozeniny. A i když tuhle písničku česky naspívala hezká řádka interpretů, zřejmě nejpůsobivější verzi pořídil a skvělou černobílou filmovou podobu, dnes bychom řekli videoklip, s ní s dlouhonohými tanečnicemi, které se rytmicky plácejí do stehen, natočil v roce 1963 Miloš Kopecký, který písničku naspíval hned několikrát. Poprvé potom v roce 1960 ve studiu A v Praze Karlíně za doprovodu orchestru Karla Vlacha. No a teď se vydáme do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska, kde nás čekají Orchestral Manoeuvres in the Dark, tedy orchestrální manévry v temnotách, zkráceně OMD. Tahle anglická elektropopová skupina, kterou vytvořili hráči na klávesové nástroje a vokalisté Andy McCluskey a Paul Humphries spolu s multiinstrumentalistou Martinem Cooperem a bubeníkem Malcolmem Holmesem. Když potom na sklonku 80. let Paul Humphries tuhle formaci opustil, stala se skupina vlastně personifikací a záležitostí jediného muže. No a tím byl Andy McCluskey, který v hudební tvorbě pod značkou OMD nadále pokračoval. Z dob, kdy bylo v téhle skupině všechno zalité sluncem, pochází nahrávka skladby Maid of Orleans s podtitulem The Walls of Joan of Arc, Panna Orleánská, valčík Johanky z Arku. No a jak už se to v hudebním světě někdy přihodí, nahrávka se stala nejprodávanějším singlem roku 1982, ne v domovské skupině, ne v domovské Británii téhle skupiny, ale ve Spolkové republice Německo. No a co se Spojeného království týče, tak z kraje roku 82 dosáhla nahrávka na čtvrté místo oficiálního žebříčku nejprodávanějších singlů.

Panna Orleánská, Valčík, Johanky z Arku, anglická skupina OMD a nahrávka z roku 1982. Na domácí hudební scénu se vrátíme s pomocí Karla Gotta, ale písnička pochází původně ze zámoří a bude to současně první dnešní srovnávačka. Jedničkový americký i britský singlový hit skupiny Dawn z jara roku 1973 se jmenuje Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, omotej žlutou stuhu kolem toho starého dubu, samozřejmě na znamení toho, že mě miluješ. Karel Gott tuhle písničku pohotově převzal a naspíval ještě na podzim téhož roku. Autor textu Jiří Štajdl skladbu nazval Pocit sváteční a nahrávka vznikla za doprovodu orchestru jeho bratra Ladislava Štajdla a s vokálním přispěním Jitky Zelenkové a Jany Kociánové.

0: Karel Gott a jeho pocit sváteční. Nahrávka ze studia Davice z konce září roku 1973. Tuhle písničku uvedl ve známost jako jeden ze svých amerických singlových hitů číslo 1 Tony Orlando se skupinou Don. Orlando se narodil jako Anthony Orlando Cassavetes na jaře roku 1944 na Manhattanu v New Yorku, a to do řecko-portorikánské rodiny. Odtud také jeho exotický zjev. V 16 letech ho pro hudební scénu objevil vyhledávaný a velice úspěšný producent Don Kirshner. V 60. letech měl Tony Orlando pár solových hitů. V roce 1969 zpíval se skupinou Wind a zakrátko poté v roce 1970 sestavil ze studiových vokalistů vlastní hudební formaci, kterou nazval Don, tedy Rozbřesk nebo Svítání. Skupina prošla několika personálními proměnami. V letech 74 až 75 měla vlastní televizní show. V roce 1977 se rozpadla a Tony Orlando se vydal na sólovou dráhu. Na začátku 90. let se pustil do podnikání a ve státě Missouri otevřel hudební divadlo, které nazval Tony Orlando Yellow Ribbon Music Theater. No, název jeho divadla odkazoval na jedničkový americký i britský singlový hit skupiny Don't Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Omotej žlutou stuhu kolem toho starého dubu. No a my můžeme srovnávat.
1: Srdcovky od dvojky.

původní americké verzi text vypráví o vězni, který z okna své cely vidí na onen starý dub a vzkazuje své milé, jestliže ho stále ještě chce a miluje, aby omotala kolem toho stromu žlutou stuhu. Tolik první dnešní srovnávačka. Karel Gott versus americká skupina Dawn. Jsme u Marie Rotrové, která je ročník 1941 a v listopadu oslaví půlkulaté 85. narozeniny. Její tatínek byl varhaník, maminka zpěvačka, takže k muzice měla blízko od narození. Maturovala na 11. letce, chodila na hodiny klavíru do Lidové školy umění, zpívala ve smíšeném sboru a absolvovala roční kurz pro zpěváky populární hudby, který vedl hlasový pedagog a znamenitý hudební odborník doktor Leo Jéne. V 19. letech se potom zúčastnila talentové soutěže a ve finále, které doprovázel orchestr Gustava Broma, skončila 4., ale jako reprezentantka Ostravy získala pozvání do Prahy, a to do televizního pořadu Poprvé před kamerou, a tam zvítězila s písní Jana Hamra a Jaromíra Hořce Rozmarné stvoření. Zpívala jako amatérka, než se na začátku druhé poloviny 60. let postavila k sólovému mikrofonu profesionální skupiny Majestic, ve které působila do roku 68. Potom začala hostovat se skupinou Flamingo Richarda Kovalčíka, pozvolna se stávala její hlavní hvězdou a o jejím pěveckém osudu bylo rozhodnuto. Na pozvání Marie Rotrové se vrátíme do jara roku 1984, kdy v ostravském rozhlasovém studiu naspívala za doprovodu tamního rezidenčního orchestru a jeho vokální skupiny pod vedením Vladimíra Figara melodii Jiřího Zmoška, kterou autor textu Zdeněk Borovec nazval zřejmě letos nikde nejsou kytky.

Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. To byla ostravská rozhlasová nahrávka Marie Rotrové z jara roku 1984 a blíží se 7. hodina večerní, teď máme 18 hodin 59 minut 44 vteřiny, dvojka vysílá živě. Nejslavnější, zřejmě nejslavnější diskotékovou skupinu všech dob, formaci Bonnie M, sestavil v Mnichově skladatel a producent Frank Farian, který pro svůj projekt získal interprety z německých muzikálových produkcí typu Hair a Jesus Christ Superstar, vesměs zpěváky původem z ostrovů v Karibiku. Kvartetu Bonnie M se sešly solová zpěvačka Liz Mitchell, vokalistky Maisie Williams a Marsha Barrett plus excentrický tanečník a zpěvák Bobby Farrell, který zemřel náhle koncem roku 2010 ve věku 61 let. Bonnie M měli v britském singlovém žebříčku bezmála 20 hitů a ten největší jí přinesl single se dvěma A stranami, a sice s písničkou Rivers of Babylon, řeky Babylonu, s textem vycházejícím z Bible, konkrétně ze Žalmu 137. No a na druhé A straně tohoto singlu byla písnička, která nás čeká. Jmenuje se Brown Girl in the Ring, hnědá dívka v jednom kruhu. Zmíněný single, který nepreferoval ani jednu ze dvou nahrávek, považoval je totiž za rovnocené, obsadil na konci jara roku 1978 první místo britské singlové dvacítky a Guinnessova kniha rekordů uvádí, že jenom ve Spojeném království si tenhle single opatřili bezmála 2 miliony zájemců. Brown Girl in the Ring a Bonnie M.

Brown Girl in the Ring a Bonnie M. Absolvovali jsme návrat do jara roku 1978. Včera jsme v tomto pořadu společně poslouchali autorskou verzi Tiché písně, tedy nahrávku Michala Penka, která vznikla na podzim roku 1999. No a v té souvislosti jsem připomenul, že melodii Michal Penk původně složil pro svou kolegyni a současně také přítelkyni Ivetu Bartošovou. Textem jeho skladbu opatřil Eduard Pergner. Verze Michala Penka potom vznikla až s odstupem 12 let od nahrávky Ivety Bartošové. Ta totiž Tichou píseň naspívala na konci října roku 1987 ve studiu Jevany, tedy ve studiu Ladislava Štajdla, jehož orchestr se současně postaral o hudební doprovod.

0: tichá píseň Ivety Bartošové, a to v nahrávce z podzimu roku 1987. Švédsko je dnes silná hudební velmoc, když vítězná ABBA odstartovala v roce 1974 svou písničkou Waterloo triumfální tažení švédské hudby světem. Ve výčtu men, která švédskou hudební scénu ve světě proslavila, nechybí vedle ABBY skupiny jako Europe, Roxette nebo Ace of Base nebo Harpo, a produkčně autorských týmech, které svými skladbami zásobují velké světové hvězdy, nemluvě. A nás čeká Harpo, o kterém jsem se právě zmínil. Narodil se jako Jan Harpo Torsten Svensson v dubnu roku 1950 ve Stockholmu a v 70. letech byl populární nejen doma a na celém evropském kontinentu, ale rovněž za kanálem La Manche. V roce 1975 bodoval v singlových žebříčcích se svým hitem Movie Star, filmová hvězda, a o rok později měl úspěch s dalším singlem, na kterém představil svůj horoskop.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Harpo a jeho horoskop. Singlový hit z roku 1976, tedy z doby před bezmála neuvěřitelným půlstoletím. Je před námi sourozenecké duo Marta a Téna Eleftheriadu. První ročník 1946, druhá 1948. Obě se narodili v rodině řeckých exilantů v bývalé Jugoslávii a našli s rodiči nový domov v Brně, kde se také prosadili na tamní hudební scéně. V roce 1967 se stali společně se svým objevitelem, skladatelem, textařem, kytaristou, hudebním dramaturgem a producentem Alešem Sigmundem součástí tamní rockové skupiny Vulkán. No a s tou také sestry nahráli své první rozhlasové snímky, zatímco jiné také se sourozenci Ulrichovými, kteří ve skupině rovněž působili. S Vulkánem se v roce 1967 Marta s Tenou zúčastnili brněnského Beat Salonu a také prvního československého beatového festivalu v pražské Lucerně. Zanedlouho začali natáčet gramofonové desky, no a od té doby se z hudební scény nestratili. My se s Martou a Tenou Eleftheriadu vrátíme do roku 1974, kdy ve studiu A v Praze Karlině naspívali za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu pod taktovkou šéf-dirigenta Josefa Vobruby skladbu, jejíž melodii i text napsal právě Aleš Sigmund. Jmenuje se Náměstí.

Do roku 1974 nás právě vrátili nahrávkou písničky Náměstí sestry Marta a Athena Eleftheriadu. Americké skupině The Cars vévodil zpívající kytarista a bezmála výhradní tvůrce repertoáru Rick Ocasek, ročník 1949. Už jsem to tady určitě říkal, jeho jméno sice zní hodně americky, ale když ho vidíte napsané Ocasek, tak je hned jasné, že Rickovi rodinné kořeny mají původ někde u nás. V někdejším Československu se ostatně narodila i jeho manželka, americká topmodelka českého původu Pavlína Pořízková. Brali se v létě roku 1989, ale jejich manželství přestalo po více než 25 letech soužití fungovat. Manželé potom žili odděleně a Rick Ocasek v polovině září roku 2019 ve věku 70 let nečekaně zemřel. Jeho skupina The Cars měla v letech 1978 až 88 více než 20 amerických žebříčkových hitů. No a jeden z nich nás čeká. Jmenuje se Shake It Up. Rozhýbej to. A na sklonku roku 81 single bodoval v amerických žebříčkách.

Americká skupina The Cars a její hit Shake It Up, rozhýbej to, který v amerických singlových žebříčcích výrazně bodoval na konci roku 1981. Máme 19 hodin 24 minuty, 49 vteřin dvojka, vysílá živě a po druhé budeme dneska srovnávat. Písničku o modré zátoce Blue Bayou proslavil v září roku 1963 její autor, výjimečný melodik a majitel nenahraditelného rockového tenoru, americký zpívající autor a kytarista Roy Orbison. Píseň se potom dočkala mnoha dalších verzí jiných interpretů. Naspívala ji třeba také Mireille Mathieu a oblíbila si ji také Jitka Zelenková, která ji potom zařadila na své sólové album Zázemí 2. Písničku Blue Bayou opatřil českým textem Eduard Pergner, skladbu nazval Zpívání a Jitka svou nahrávku pořídila v lednu roku 1979 v televizním studiu za doprovodu orchestru Ladislava Štajdla a s přispěním vokálního sboru Bohuslava Myslíka.

0: Jitka Zelenková a její zpívání. Tolik nahrávka z roku 1979. Autor téhle písně Roy Orbison, který odešel z tohoto světa nečekaně v předvánočním čase roku 1988 v pouhých 52 letech, pořídil v polovině 50. let své první nahrávky v dnes legendárním studiu Sama Philipse Sun v Memphisu, stejně jako Elvis Presley, Johnny Cash nebo Carl Perkins. Roy Orbison, jehož nahrávky znějí v tomto pořadu poměrně často, sice s písničkou Blue Bayou, kterou napsal ve spolupráci s jedním ze svých stálých textařů Joe Melsonem, bodoval v amerických žebříčcích na nižších příčkách, ale za to v britské singlové dvacítce si spravil chuť. Na podzim roku 1963 totiž obsadil s autorskou nahrávkou skladby Blue Bayou skvělé třetí místo. No a my už můžeme začít srovnávat dneska po druhé.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

výtečný melodik Roy Orbison a jeho Blue Bayou a dnešní druhé srovnávání. Jitka Zelenková a její zpívání, to byla nahrávka ze začátku roku 1979 versus Roy Orbison a jeho Blue Bayou s letopočtem 1963. Příznivci Petry Janů určitě zaregistrovali, že vydavatelství Českého rozhlasu Radio Service uvedlo před časem na trh dvojcédéčkovou kompilaci 640 nahrávek Petry Janů, nazvanou Hity a rarity 1975 až 2022. A hned 30 nahrávek z tohoto kompletu vyšly na CD vůbec poprvé. My se s Petrou Janů vrátíme do roku 1992, kdy uvedla ve známost své album 13 novinek, nazvané tehdy To je ta chvíle. Jehož nahrávky vznikaly ve studiu Mida v Praze Křeslicích od září roku 1991 do srpna roku následujícího. Byla mezi nimi i melodie Pavla a Petra Drešerových, která dostala s textem Eduarda Krečmara název Dávám ti zelenou. No a zelenou teď má Petra Janů.

Dávám ti zelenou. Petra Janů v nahrávce Salba, které vyšlo v roce 1992. Americká popová diva Dionne Warwick, ročník 1940, měla v amerických singlových přehledech bezmála 6 hitů. No a jedním z těch nejvýraznějších se stala na přelomu let 82-83 nahrávka skladby Barryho Morrise a Robina Gibbových, tedy skupiny Bee Gees, nazvaná Heartbreaker. V žebříčcích amerických hudebních týdeníků to bylo 10. místo, ale ve 20 nejprodávanějších singlů ve Spojeném království příčka 2. Dionne Warwick a Heartbreaker.

Why do you have to be a heartbreaker? Proč zrovna ty musíš být Don Juan, záletník a lamač srdcí? Ptala se Dionne Warwick ve svém hitu z roku 1982. Se vzpomínkou na Hanu Zagorovou se vrátíme do roku 1989, kdy dostala konečnou podobu v suprafonském nahrávacím studiu Hrnčíře skladba Karla Svobody, kterou textem a názvem Stíny opatřil Pavel Vrba. O hudební doprovod Hany Zagorové se postaral její domovský orchestr pod vedením autora hudby Karla Wagnera.

Hana Zagorová a její stíny, to byl rok 1989. Budeme zvolna končit, ale dvojka ta samozřejmě vysílá dál. O hudební tečku se postará Louis Armstrong, který se narodil jako Daniel Louis Armstrong v roce 1901 v New Orleansu. A Sačmo zemřel v roce 1971 v 69 letech na srdeční selhání. A my jsme měli to štěstí ho vidět na sérii koncertů v roce 1965 v pražské Lucerně. Ceny Grammy se bohužel nedožil, získal ji in memoriam v roce 1972 a v roce 1990 byl potom posmrtně uveden do rock'n'rollové síně slávy, což je pouze další důkaz toho, jak si v Americe váží skutečných velikánů a jak si tam na žádné žánrové kategorie nehrají. No a teď písnička What a Wonderful World, jaký to báječný svět, která zní v roce 1967, v tom roce zněla ve filmu Good Morning Vietnam. Jehož děj se odehrává v roce 1965 a v roli nevyzpytatelného a nepředvídatelného disc jockeye rádia, který ve Vietnamu vysílá pro americké vojáky, se objevil Robin Williams. No a všeobjímající baladou v podání Louise Armstronga také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Ono pomyslné vysílací žezlo na pět podvečerů všedních dnů příštího týdne přebírá kolega moderátor diskjokej, hudebník a zpěvák Pepa Melen. Tak Pepo, přeju šťastný hudební výběr. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech přeju nádherný víkend a až do našeho setkání ob týden na stejné stanici a ve stejný čas s přáním hlavně zdraví a ať vás život baví, se loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka Odhajej, seriál Pohádky z letní zahrádky. No a ve 20 hodin Toulky českou minulostí. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. V jedné zahradě stojí starý dům a v něm žije jedna stará, milá, čilá paní, která v jednom kuse uklízí, vaří, peče, šije, vyšívá. Není divu, že ji jednoho dne napadlo trochu si zalenošit a pohovět. Jak to dopadlo, když si pilná paní zalenošila? Tak právě o tom bude dnešní pohádka z letní zahrádky. Snad se vám bude líbit.

0: Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Vyjdu na naši zahrádku, květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Na konci vsi stojí ve staré zahradě starý dům. V něm žije stará, milá, čilá paní. Od rána do večera uklízí nebo vaří, peče a nebo smaží, šije a nebo vyšívá, pleje a nebo stříhá růže. Zkrátka od rána do večera se ta paní ani na chvilku nezastaví. Ale jednou za letního slunečného odpoledne tu milou čilou paní zčista jasna napadlo. A co kdybych si dnes tak trošku pohověla? Co kdybych si dnes tak trošku zalenošila? Uvařila si šípkový čaj, nalila ho do malovaného hrnečku a posadila se do zahrady. Do koutku ke zdi, kam svítí sluníčko a kde kvete rezeda. Na zdi se usadil párek síkorek a jedna druhé udiveně cvrliká. Koukni na ní, koukni na tu čilou paní, je úplně k nepoznání, dala se na lenošení, je to ona nebo není? Tak hovím si, lenoším. Přikivuje spokojeně čilá paní, upíjí čaj z malovaného hrnečku a rozhlíží se kolem sebe. Sluníčko hřeje, rezeda voní. A milou čilou starou paní teď zčista jasna napadne, jaké krásné kvítky má rezeda. Co kdybych vyšila vnučce malvínce na sukínku rezedový vzorek? A čilá stará paní o tom nápadu dlouho nepřemýšlí, hned čile vyskočí, zaběhne do domu, přinese malvínčinu sukínku a už na ní vyšívá veselý rezedový vzorek. Přitom dýchá sladkou rezedovou vůni a libuje si, to si dnes hezky hovím, to si dnes lenoším. Na zahradní zeď vyskočily tři ještěřičky. Zvědavě natahovaly krky, zvídavě mrkaly korálkovýma očima, až se jedna osmělila a zeptala se, co pak to děláš? Já? Vlastně nic, zabroukala čilá stará paní. Já si jen hovím, lenoším. Ale její ruka s jehlou přitom pilně kmitala sem a tam a tři ještěrky tu hbitou ruku pozorovaly korálkovýma očima, až druhá ještěrka vyhrkla. Ono to nic asi přece jen bude něco. A třetí prohodila. A já bych řekla, že něco moc hezkého. A tohle, povídá paní udiveně, jako by nevěděla, že její ruka vyšívá. To je přece sukínka vnučky Malvinky. Myslím, že ji potěší, když bude mít na sukínce rezedový vzorek. Jak by ne, vypískla první ještěrka. Nás by to taky potěšilo. Ale copak, zabroukala stará paní a její ruka už zase hbitě vyšívala, až se jehla ve slunci blízkala. Vždyť vy máte své pěkné kabátky, holčičky ještěřičky. Pěkné, protáhly hlas ještěrky a korálkovýma očima smutně koukaly na malvínčinu sukni. Moc pěkné, měňavé, blízkavé. Ale první ještěrka se nedala. Jenomže nás už omrzeli. A proč? Podivila se stará paní. Ještěrce blízkla očka a sprutka vysvětlovala. No přece, protože jsou pořád stejné. Jenom se nad tím zamysli. Ty často šiješ pro Malvínku nové šaty. A jak je šiješ? Pořád stejně? Kde pak? Pokaždé jsou to docela jiné šaty. Nám by se taky líbilo mít čas od času jiný kabátek. Třeba s puntíky a mašličkami. A nebo s tímhle rezedovým vzorkem, vydechla druhá ještěrka a třetí smutně dodala. Mně by stačil i kabátek bez vzorku, jen kdyby vypadal jinak než ten, který pořád nosím. Čilá, milá, stará paní se usmála a řekla. Však já vám rozumím a něco s tím hned uděláme. Honem odběhla do domu a přinesla velký koš plný kousků látek. vysypala odstřižky na zahradní lavičku a usmála se. Tak, a teď vybírejte. To je látek, to je barev, to je vzorku, to je krása, vypískly ještěrky a už blaženě rejdí v hromádce odstřižků. Vybrala si každá. První si našla látku se spoustou barevných puntíků, druhá se vzorkem, který se podobal rezedovému, a třetí ještěrka si vybrala na kabátek tmavě modrý samet. Pak se milá čilá stará paní dala do šití. Ještěrky na ní zvídavě koukaly dychtivýma očima a ona šila rychle, prsty se jenom kmitaly a jehla blízkala ve slunci. Ale přesto trvalo celé odpoledne, než byly tři nové kabátky na světě. Dvakrát si paní musela zaběhnout do domu pro nitě, potřetí tam zase utíkala pro knoflíky a mašličky. Když si konečně ještěrky mohly obléknout nové kabátky, začalo se šeřit. Ale paní nelenila a utíkala znovu do domu, aby přinesla zrcadlo. Holčičky, ještěřičky, přece se na sebe musíte podívat. Musíte vědět, jak vám nové kabátky sluší. O, sluší, to je krása, děkujeme, pištěly ještěrky, otáčely se a natahovaly krky, aby se viděly ze všech stran. Pak naposledy poděkovali a rozeběhly se domů. Stará milá čilá paní se taky chystá domů. Vzala do ruky malovaný hrneček s čajem, čaj ani nestačila dopít. Ale přesto si libuje, to jsem si dnes hezky pohověla. To jsem si dnes pěkně zalenošila. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkný páteční večer z Dvojky. Bitva národů, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin vyjíždí muzikál Express a ve 22 hodin tady bude další pokračování premiérové četby Čas voz. Přijde i host nočního mikrofora a nechybí noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Proč se vedou války? Otázka, nad kterou se daleko více zamýšlejí filozofové, básníci, historici a podobné profese, než ku příkladu politici. Z teoretiků vojenství vypadne občas taková myšlenka, jako svého času z válečného stratéga Karla von Clausewitze.
2: Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.
1: Francouzský císař Napoleon Bonaparte byl zase toho mínění, že...
2: Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější než armáda lvů, kterou vede beran.
1: Je zřetelné, za jaké zvíře se považoval on sám. A americký generál, který ve druhé světové válce osvobozoval západní a jižní Čechy, ano, George Smith Patton, shrnul všechny definice zabývající se tím, co tak může být cílem válčícího vojska, do jediné geniálně prosté věty.
2: Naším cílem ve válce není padnout za svou vlast, ale přimět ty parchanty na druhé straně, aby padly za tu svou.
1: Cílem na jedné straně Francouzů, na straně druhé Rusů, Rakušanů, Prusů a Švédů, ostatní národy, které byly ukryty pod pláštíkem té či oné armády, ani nepočítám. Tak tedy cílem všech bylo přimět ty parchanty na druhé straně, no však už víme co. Ač v lidských dějinách proběhlo více bitev, kterých se účastnil lid více zemí, jenom jedna z nich si vysloužila název
2: Bitva národů.
1: Budou vám o ní vyprávět vaši průvodci
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto rozhlasového seriálu Josef Veselý. Při naší práci nám pomáhali knihy Petra Hory o Hořejše, jakož i režisér Jaromír Ostrý.
2: Nejprve se ve Slezsku dali do pohybu rusko-pruské sbory pod vedením maršála Blichera.
1: Asi 100 000 mužů.
2: Od severu zamířila na pozice Napoleonovi armáda švédského korunního prince Bernadota, mimochodem bývalého Napoleonova generála.
1: 120 000 mužů.
2: Rakušané, Češi, Moravané, Chorvati a Němci byli soustředěni v severních Čechách pod Schwarzenbergem a Radeckým.
1: Necelého čtvrt milionu mužů.
2: Napoleonova velká armáda byla v menšině.
1: 190 tisíc mužů. K tomu máme jedno datum. 13. října roku 1813. V kalendáři byla středa.
0: A v hlavním stanu tak řečené české armády probíhala poměrně bouřlivá debata o předloženém bitevním plánu.
3: Česká armáda představovala nejmocnější uskupení spojeneckých sil rakouských, ruských a pruských, které se na počátku vojenského tažení proti Napoleonovi shromáždilo v Čechách.
1: Odtud také pochází její pojmenování, ovšem nezanedbatelný podíl této české armády skutečně tvořili vojáci z českých zemí, ostatně rakouské jednotky vůbec převažovaly.
3: Celkově však v protinapoleonské koalici hráli prim Rusové. Nejenže tvořili výlučně polskou armádu, nacházeli se po boku Prusů ve Slezské armádě, ale táhli do bitvy společně s pruskými a švédskými vojáky i v řadách severní armády.

0: Na Napoleona se mohl zahájit podzimní hon.
1: Jen tím ho můžeme zničiti, že ho v klidu nenecháme.
2: Nastínil na poradě velení náčelník generálního štábu polní, stále ještě pod maršálek, Jan Josef Václav Radecký z Radče.
1: Srážkami dílčími ho ustavičně musíme znavovati. Každý podpůrný prostředek mu odepřít, jeho posily po každé rozprášiti, než k jeho armádě dospějí. K účelu tomuto jest nám na jeho cesty pochodovati a tak se rozestaviti, aby každá z našich armád o příchodu hlavní moci francouzské včas byla spravena. Každý díl, na který se oboří, musí se souboji co možná vyhnouti. Pro neohroženou armádu jest toto však k postupu znamením.
0: A pak nastala příležitost k utažení smyčky.
2: 2. října 1813
0: to se dozvěděl spojenecký hlavní stan, že v obavě z odříznutí od spojovací cesty do Francie se Napoleon vzdal Labské linie a odtáhl k Lipsku.
3: Den na to překročila Labe Slezská armáda a 4. října i Severní armáda.
0: Obě vojska se přesouvala k Lipsku.
3: Začal také přesun hlavní armády na jihu z Čech do Saska, rovněž směrem na Lipsko.
0: Napoleon se snažil zjednat si prostor.
3: Ale spojenci se v souladu s operačními zásadami střetnutí vyhnuli.
0: Na to Napoleon soustředil svoje síly u Lipska.
3: Nebyl schopen prorazit prstenec lovců a tak se jim postavil jako štvaná zvěř lovecké smečce.
2: A nadešla sobota 16. října 1813, první den bitvy.
0: Schwarzenberg zaútočil jižně od Lipska. Příliš rázně, příliš brzy a v nepříznivé pozici.
3: Radecký jeho záměr neschvaloval.
0: V posledním momentě
1: vytrhla rakouská rezerva Kyresnická vítězství daleko pokročilejším gardám francouzským.
2: Vzpomínal na nezdařený začátek bitvy Radecký.
0: Tato první srážka skončila nerozhodným výsledkem.
3: Starý Kyresník Radecký.
2: No, tak starý, měl 47 let.
3: Radecký se pohyboval mezi útočícími útvary. Ztratil 2 koně, byl lehce zraněn, ale zůstal. I když ho trápila hnisající rána.
0: Zatímco Napoleona vázala hlavní armáda jižně od Lipska, vyválčila Slezská armáda na severu vítězství nad Francouzi.
3: Pravé poledne si zvolil k útoku francouzský maršál Mira.
2: Což byl Napoleonem dosazený neapolský král.
1: Nezapřel v sobě odvážného i prozíravého velitele. Právě jemu bylo dáno svést snad největší jezdeckou bitvu napoleonských válek, již se zúčastnilo na 15 000 mužů a koní z obou stran. V čele pestré masy lidí a koní svítily jasně žluté uniformy španělských dragounů. Masivní útok zakolísal v kartáčové palbě spojeneckých děl. V zápětí se vrhli na Miratovu kavalerii jako vosy pruští zeměbranečtí rejtaři a hned po nich se objevilo nejlepší jezdectvo Evropy. Rakouští kyresníci. Mira se stáhl a 7hodinový urputný souboj zůstal nerozhodnut. Na polích ležela třetina španělského dragounského pluku. S nimi stovky Francouzů a říšských Němců, polských hulánů. A z druhé strany ruští kozáci, pruští zeměbranci, stejně jako kyresníci, u nichž nerozeznáš, kdo je Čech a kdo je Němec, kdo z korunních a kdo z alpských zemí. Bitva, která se právě rozhořela, nikoli náhodou vstoupila do povědomí jako bitva národů.
0: Francouzský císař není z těch, kteří by pouštěli iniciativu ze svých rukou.
3: Jakmile zjistil, že hlavní síly české armády v počtu asi 70 000 mužů zaujali postavení mezi obcemi Marklébergem a Seifertheinem.
2: Ano, to je zhruba směrem na jih až jihovýchod od Lipska.
3: Tak proti nim okamžitě soustředil dvojnásobnou přesilu.
2: V tomhle byl Francouz mistr. Převaha sice patřila spojencům, ale karty v ruce držel on.
0: Musí dočasně izolovanou českou armádu zničit dřív, než dorazí posily.
3: Celou situaci bedlivě sledují místní sedláci ze střech svých domů a z kostelních věží.
0: Někteří jsou dokonce vyzbrojeni dalekohledy.
3: Mají perfektní přehled.
2: Dokud se do nich jedna nebo druhá strana netrefí.
3: Poněkud váznou zprávy, jak blízko nebo daleko, je už severní armáda.
0: Přesto maršál Blücher, velitel slezské armády, rozhodne nasadit proti Francouzům na severním předpolí pruský a ruský sbor.
3: Zatímco Rusové postupují, ku podivu obezřetně, Prusové se bez obalu vrhnou na osadu Meker.
2: To je dnešní severozápadní čtvrť Lipska.
3: I když je silně obsazena Francouzi, po tuhém boji ji opanují.
0: 14. října měl pruský sbor 21 tisíc mužů. Za dva dny na to jich zbylo 13 tisíc.
1: Na jih od Lipska ve Wachau.
2: Dnes je to jižní čtvrť města Lipska.
1: Je situace opačná. Francouzi útočí a brání se Rusové z Prusy.
2: Nahlížíme do kapitoly o Lipské bitvě od doktora Pavla Běliny v knize Slavné bitvy naší historie.
1: Zejména první dokazují, že pověstná ruská houževnatost v defenzivním boji hraničí s pohrdáním vlastními životy. Zdá se, že se opakuje situace z bitvy u Přestanova a Chlumce nedaleko Ústí nad Labem. Konec konců ruský i pruský velitel a jejich vojáci se bojů v severních Čechách zúčastnili a účinnou pomoc jim tehdy poskytli Rakušané.
2: Konkrétně to byl polní zbrojmistr hrabě Colloredo, kterému je souzeno, aby svůj čin u Lipska zopakoval.
1: Zatím však situace vyhlíží pro spojence nedobře. Například z francouzského císaře ohlašují Lipské zvony 16. října v pravé poledne naději na brzké vítězství.
0: Vojáci na obou stranách však bojují nejenom s nepřítelem, ale i s terénem.
3: Jezdecký útok Francouzů se nevydaří, protože jezdci pustili své koně příliš brzy do cvalu a oni se v promoklé půdě rychle unavili.
0: Spojenci jsou na tom ještě hůř. Pruský sbor je zatlačen do močálu říčky Pleiße a těžko se z toho mokrého sevření dostává.
1: Na poslední chvíli ho podpořili rakouské záložní divize.
2: Zjišťujeme stav věcí opět v článku historika doktora Pavla Běliny.
1: Ve chvíli, kdy z 11-tisícového pruského sboru bylo schopno vládnout zbraní jen asi 1200 mužů, objevily se ruské granátnické divize společně s ruskou a pruskou gardou. Francouzům se nepodařilo prorazit a jejich vyhlídky na konečný úspěch se rozplynuly. Slabou útěchou pro ně bylo zajetí jednoho rakouského generála.

0: A nadešla neděle s datem 17. října 1813.
1: To byl klid. Boje utichly.
0: Protože bojovníci byli unavení nebo chtěli světit den sváteční?
1: Málo který voják drží ve válce nějaký svátek.
0: Tak co se stalo?
1: Ale počasí nějak nepřálo.
2: Zřejmě se nebesa už nevydržela dívat na tu pozemskou ohavnost spuštění a rozpršelo se.
1: Když prší, tak se bojuje hůř, než když je pěkně.
0: Jasně, bojiště nebylo v regulérním stavu, zápas je odpískán.
1: Zatím spíš přerušen. V Lipsku byla toho dne sloužena mše pouze u svatého Mikuláše.
2: Všechny ostatní kostely a jiné církevní budovy byly přeplněny raněnými a umírajícími.
1: Jenom v obecní sýpce se jich tísnilo na 6 000.
0: Obraz bídy a utrpení.
1: Daleko přesahoval svými rozměry to, co zažilo Brno v prosinci 1805 po bitvě u Slavkova.
2: Slavná velká armáda Napoleonova neměla zorganizovanou účinnou zdravotní péči.
1: A císař? Ten se trpícími ubožáky neměl čas zabývat.
2: Napoleon totiž musel přemýšlet.
0: No jistě. A o čem pak?
2: Jak dál?
0: Já bych řekl spíš, kudy dál.
2: Všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, aby zahájil neprodlený ústup.
1: Jenomže nakonec převládla císařova ješitnost.
2: Přivolá na bojiště armádní sbor, který stál v záloze, jenom ať si protivníci vylámou zuby.
1: Jinak obě strany organizovaly svoje posily. Francouzi posílili o 14 000 mužů, zatímco spojeneckých vojáků přibylo víc než 10x tolik, 145 000.
2: Celkem stojí u Lipska proti sobě 520 000 mužů. Přes 500 000.
0: Pondělí. Píše se 18. říjen.
3: Bitva vzplane s novou prudkostí.
0: To už opět citujeme z knihy Nejslavnější bitvy naší historie, jejíž lipská kapitola pochází z pera doktora Pavla Běliny.
3: Už kolem 7 hodiny se oboří rakouské divize na předsunuté francouzské oddíly na jih od Lipska. Vesnice Delitz přechází v prudkých stečích z ruky do ruky. Napoleon je si vědom toho, jak je důležité udržet obranu právě na tomto místě a povolá do boje svoji gardu. Na straně protivníka se objeví početné zálohy i ruští granátníci. 8. hodina raní. Pruské a ruské oddíly zahájili útok na Probstheidu.
0: Což je dnes opět jedna z lipských čtvrtí na jihovýchodě města.
3: Francouzský císař ji poručil zesílit četnými děly. Osobně dohlíží na jejich rozmisťování. Z návrší, na němž leží osada, a které po bitvě dostane jméno Monarchenhügel.
0: Ano, vrch monarchů.
3: Právě z toho návrší žene ruský car na krvavou steč jednotky zdecimované už před 2 dny. Nedotčené gardové oddíly zatím poklidně stojí mimo dostřel francouzských děl.
2: Poněkud líp to vypadá pro spojence o něco severněji u 2 osad, které se jmenují Zuckelhausen a Holzhausen.
0: I oni patří dnes do lipského místopisu.
2: Kozáci, kteří jsou bystrýma očima spojenecké armády, nesesedli z koní od 3 hodin ráno a hledají citlivé místo ve francouzské obraně.
1: V odvaze si s nimi nezadá ani rakouská lehká jízda hraběte bubny.
2: Severní armáda však není pořád na dohled.
1: Ve skutečnosti je u vesnice Taucha, na severovýchod od Lipska.
2: Mezitím však podmaršálek Klenovec z Klenové,
0: další Čech ve službách rakouské monarchie,
2: ovládl kopec u Holzhausenu a na něm soustředí svoje dělostřelectvo, které pak drtí francouzskou obranu v širokém půlkruhu.
1: Württemberským Němcům se už nechce bojovat za francouzského císaře. A tak přejdou s vlajícími prapory na stranu včerejších nepřátel.
2: Tento příklad ochotně napodobí i 3000 Sasů.
3: Konečné rozhodnutí padne na severovýchodě. Před 4. hodinou odpolední se objeví pruský předvoj severní armády. Záhy se po jeho boku vynoří i ruské oddíly, vedené francouzskými emigranty. Napoleonův maršál Ney posílá marně své poslední zálohy do protiútoku, ale musí se stáhnout do míst, odkud jsou už krajní domky Lipska takřka na dosah. Na bojiště pokryté asi 50 000 mrtvými a umírajícími se pomalu přikrádá tma.

0: konec?
1: Ještě ne.
0: Takže se probouzíme do chladného úterního rána 19. října 1813.
1: V ulicích a zahradách lipských předměstí a za pásem chatrných městských hradeb probíhají urputné boje.
2: V obou liniích kryje ústup Francouzů asi 30 tisíc mužů.
1: Většinou jde o říšské Němce, Poláky, Italy, Portugalce a další.
0: Právo na záchranu měli jakoby jen roduvěrní Francouzi.
2: Asi jediný, kdo pořád nestrácí naději, je saský král. Nikdo mu nedokáže vymluvit představu, že ve dvou, třech dnech dobude Napoleon Lipsko zpět.
3: Francouzský císař však za sebou pálí mosty. Doslova. Most před Randštetskou branou vyletí do vzduchu ve chvíli, kdy část ustupujících vězí ještě pořád na východním břehu. Mnoha vojákům nezbude, než se vzdát nebo přeplavat rozvodněnou řeku Elsteru. Řada jich utone, mezi nimi i maršál Poniatovský. Ze své nové hodnosti se těšil 3 dny.
1: Počet všech obětí v této bitvě kolísá.
2: Minimálně.

0: dle předlohy ze střešního okénka, což bylo možné jen proto, že se tvůrce obalil matracemi, aby byl uchráněn před kulkami.
1: Aspoň někdo se našel, kdo pamatoval se svědectvím pro budoucnost.
2: Jeho spoluobčané, zvláště pak ženského pohlaví, ve stejné chvíli velice agilně plení odstavené zásobovací vozy Francouzů.
1: Chamtivost je účinnější prostředek proti pocitu nebezpečí než všechny matrace světa.
0: Díky svým 15 tisícům pomníkům je Lipsko hlavním městem pomníků. Ku příkladu Kolín nad Rýnem jich má 12 tisíc a Drážďany 10 tisíc. Asi nejznámějším symbolem Lipska a současně největším národním památníkem Německa je památník Bitvy národů. Kolosální chrám smrti a svobody se tyčí do výše 91 metru nedaleko bývalého Napoleonova velitelského stanoviště. Byl dokončen v roce stého výročí bitvy v roce 1913 a má upomínat na rozhodující vítězství spojených evropských armád nad Napoleonem. Impozantní komplex se rozkládá na ploše 4 hektarů. Postava na základně představuje archanděla Michaela, který byl považován za ochranného patrona v mnoha německých bitvách. V ohromných rozměrech stěny kupole v síni slávy jsou zobrazeni 324 jezdci v téměř životní velikosti.
1: Je to velice monstrózní památník a velice obludný. Tak jako byla velice monstrózní a velice obludná bitva, která se tu odehrála.

0: Toulky českou minulostí.
1: Touláte se rádi českou minulostí?
2: Podpořte svůj oblíbený pořad a hlasujte pro Toulky první republikou v posluchačské anketě festivalu Prý Bohemia Radio.
1: Více na prýbohemia.cz.
2: Děkujeme.
3: Tak tedy končí 712. schůzka s toulkami českou minulostí. 713. s podtitulem Hotové Waterloo vysíláme v pondělí večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz. Stříbrný vítr na dvojce.
2: Všichni hledají nějaké kořeny, ale ty jsou v každé písničce, v každém nářečí, v díle řezbářů a sklářů, říká herec a hudebník Vladimír Javorský. Co si broukal, když jako gimplák chodíval přes les ze Zábřeha až do Hrabůvky? Čím ho tak zasáhl Petr Novák? A jaké čertoviny provádí svým spoluhráčům z kapely, když si užívá opojnou svobodu koncertních vystoupení?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
1: V sobotu po 9:00 na dvojce.
3: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den. V pravidelném čase je tady prostor pro pravidelný rozhovor v souvislostech. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Já vás vítám, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Zeptám se vás zejména na to, proč jsme si zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun. Jak přemýšlíme o rozsahu zadlužování země, nakolik demografické změny ovlivní výdaje na důchody a zdravotnictví a jak chce vláda krotit drahé pohonné hmoty. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Jak to vidí?
5: Debata kolem návrhu státního rozpočtu na rok 2027 je ve finále. Aktuálně je schodek nižší o 3 miliardy oproti původnímu plánu vládní koalice. Pro příští rok počítá s deficitem ve výši 386 miliard korun. Tak jak hodnotíte toto snížení, pane Kovando?
6: Tak je to kosmetická změna, je to změna, která sice ubírá 3 miliardy korun, co se týče tedy výše schodku, ale ten schodek v poměru k hrubému domácímu produktu stále zůstává 3,5, takže je to snížení z 3,5 na 3,5% hrubého domácího produktu schodku, takže v podstatě nemůžeme hovořit z hlediska makroekonomického o snížení. To v podstatě je v rámci nějaké statistické chyby. Byť samozřejmě pro jednotlivce 3 miliardy jsou obrovská suma i pro firmu, ale z hlediska státu, který jenom vlastně v tom příštím roce má hospodařit v rámci státního rozpočtu s výdaji 2600 miliard korun, tak si vezměte, že 3 miliardy to je plivnutí v moři.
5: Národní rozpočtová rada varuje, že bez přijetí konsolidačních opatření se bude zadlužení Česka zvyšovat. Už loni dosáhlo rekordní úrovně zhruba ve výši 43% HDP a na dluhovou brzdu by podle Národní rozpočtové rady mohla republika narazit už v roce 2034, což by bylo o 3 roky dříve, než byl ten původní odhad. Tak co na to říkáte? Jak přemýšlíme vůbec o zadlužování země?
6: Pochopitelně je to problém a Národní rozpočtová rada je tu od toho, aby na to upozorňovala, proto byla zřízena, ovšem nemyslím si, že i politici budou nějak zásadně vnímat v tom smyslu, že by měnili své chování.
5: Mimochodem, jenom suvka, podle ministerstva financí rozpočtové radě nepřísluší modelovat podobné katastrofické scénáře.
6: Tak já myslím, že to není až zase tak katastrofický scénář. Ten náraz do dluhové brzdy skutečně může nastat, pokud to Národní rada rozpočítala na rok 2034, tak bych tomu i věřil. Možná mohu přidat doušku ještě pesimističtější, že kdyby dorazila nějaká krize typu globální, finanční, pandemické, nebo nedej bože se zhoršila válečná situace tam či onde, tak to může být možné ještě dříve. My si musíme říci, že třeba takové Polsko, ale má samozřejmě daleko vyšší výdaje na obranu, tak má deficit 7. Bude mít deficit v letošním roce 7,1% hrubého domácího produktu. To je jakoby Česká republika vzhledem k jejímu HDP měla deficit takřka 700 miliard korun. Takže vlastně on je tady dále obrovský prostor k zadlužování. Já samozřejmě to nechci tady dávat politikům jako návod, ale zase na druhou stranu se trochu obávám takových těch výkřiků, které nyní slýcháme třeba od opozice, že vlastně jsme v nějakém dluhovém armagedonu. Já souhlasím s tím, že ta situace je problematická, ale jestliže budeme už v této fázi, kdy jsme relativně málo zadlužení, tak to strašit veřejnost, tak ona postupem času otupí a až půjde skutečně do tuhého, třeba v tom roce 2034, tak už to vlastně nebude nikoho zajímat.
5: Protože a zatím nejde do tuhého? Nebo?
6: Zatím nejde do tuhého. My, teď řeknu něco, co vlastně, za co by mě asi kolegové ekonomové ukamenovali, ale a znova říkám, já potom nevolám. Ale vlastně s českými veřejnými financemi by se několik let nic nedělo z hlediska ratingu, nějakého zásadního zhoršení ratingu, kdyby jsme měli schodky 700, 800 miliard. A já se obávám, že vlastně ta debata, samozřejmě je dobře, že Národní rozpočtová rada na ta rizika upozorňuje, ale myslím si, že by se měla vést konstruktivně, že by se mělo upozorňovat na ta skutečná rizika, ta číhají ve 30. letech zcela jistě, ale pokud nyní budou politici vlastně neustále říkat, v jakém jsme armagedonu a pak budeme mít schodky několik let po sobě ve stovkách miliard a veřejnost uvidí, že se nic nestalo, že dál jedeme, že některé třeba okolní země jsou na tom ještě hůře, že rating se nějak výrazně nezhoršuje, tak vlastně už pak, až už skutečně to bude špatné, tak už to nikdo nebude brát na zřetel. To je má obava, takže ano, určitě upozorňovat, myslím si, že Národní rozpočtová rada určitě, já ji neřadím do ranku těch, kteří by nějak lacině prostě tady se oháněli hesly typu Armagedon, ale myslím si, že třeba z některých opozičních lavic, když toto budeme slýchat každý den, tak prostě takový ohlas postupem času devalvuje. A to je velké nebezpečí pro tu veřejnou debatu v těch 30. letech, kdy už si myslím, že do tuhého skutečně půjde.
5: A dělá vláda podle vás, pane Komando, už nyní dostatečné kroky k tomu, aby došlo teda ke konsolidaci veřejných financí? Ono totiž Národní rozpočtová rada ve své nejnovější zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí nastínila, jak by se mohla nebo bude zhoršovat situace kolem zadlužení státu, pokud se nic zásadního nezmění, totiž demografické změny, které jsou neoddiskutovatelné, pak ovlivní výdaje na důchody, na zdravotnictví, na sociální péči a v horizontu 15 let se to dostane na hranu.
6: No já žádné zásadní snahy o konsolidaci nevidím. Tak ten schodek vlastně narůstá.
5: Tak jak tedy zabránit tomu, použiju teda slovo, kdo někdo už použil, aby skutečně nedošlo k tomu armagedonu za několik let?
6: Určitě je dobré samozřejmě vytvářet tlak, ale ne zas až takový, který vlastně, kdy to už je kontraproduktivní, kdy už to jsou slova, která vlastně si nemají šanci v nějakém krátkodobém ani střednědobém horizontu naplnit. Prostě tak špatně na tom nejsme a ještě dlouho nebudeme, zaplať pánbu. To je velmi dobrá vizitka vlastně těch uplynulých desetiletí, kdy Česko hospodařilo velmi dobře. Ale nyní skutečně, pokud nebude docházet ke konsolidaci, tak se ta situace postupně bude zhoršovat. Narazíme na dluhovou brzdu, ale ono ani to naražení nebo ten náraz na tu dluhovou brzdu vlastně není ještě úplná katastrofa, si musíme říct, což je možná další kacířská myšlenka, protože pořád při těch 55% HDP toho zadlužení, což je ta úroveň té dluhové brzdy, budeme mít nižší zadlužení, než jaké třeba nyní vykazuje Německo. A budeme mít, vezměte si, že eurozóna má 90% zhruba. Takže těch 55 je stále, to je ta naše, ten náraz do dluhové brzdy v roce 2034 a eurozóna už teďka má 90%. A samozřejmě Francie, Belgie mají přes 100%, Itálie, Řecko a tak dále. Ale to jsou ty špatné, temné příklady a určitě bychom si z toho neměli příklad brát z těchto zemí. Takže ano, určitě upozorňovat na ta rizika, tlačit politiky. Národní rozpočtová rada to dělá, jak může. Ona vlastně je orgán, který vlastně nemá tu politickou moc. Řekněme, nemůže jaksi škrtnout tam či onde. To je skutečně věc demokraticky volených zástupců, tedy politiků. Vést o tom debatu, což se děje, ale zase jaksi dryáčnicky teďka už hovořit o právě třeba Armagedonu nebo nějaké pohromě, nebo že jsme na cestě do Řecka, to je hodně předčasné. A prostě má obava je taková, že ta veřejnost, když toto bude slýchat každý týden, tak prostě si na to zvykne a tu debatu to devalvuje, protože až pak o něco půjde, a jakože to riziko je velké, že o něco půjde, já se toho sám obávám, tak prostě ta debata už tímhle bude notně pokřivená a vlastně může tu situaci to zhoršit, že nebude tady pak tlak ani té veřejnosti příliš, aby se s tím něco dělalo. Protože se prostě řekl, předtím už strašili před 5-6 lety, nic se nestalo, pořád Česko nějak hospodaří, pořád je na důchody, pořád je na zdravotní péči. A v tomto já vidím klíčové riziko.
5: No a proč jsme si vůbec zvykli na schodky v řádu stovek miliard korun?
6: No on si na ně zvykl pod svět jako takový. Ono to není záležitostí pouze České republiky. My musíme si říct i to, že vlastně Česko v kontextu i s tím, i když tedy přijmeme to, co myslím, že bychom měli přijmout, tu realitu, že to není teda pro ten příští rok ten schodek 2,8, ale že to je 3,5, když tedy započteme, jak bychom měli ty výdaje bez té únikové doložky na obranu, tak pořád i tak vlastně máme nižší schodek v poměru k HDP, než zase Rakousko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Polsko, než ty okolní země. Takže z tohohle hlediska vlastně celý tento region středoevropský, a nejen on, obrovské zadlužení samozřejmě svírá Spojené státy, Británii, už zmiňovanou Francii, Japonsko. Takže to není zdaleka problém jenom České republiky, jak se to zase někdy v té naší poněkud zjednodušené a politicky zjednodušené debatě prostě vyskytuje. Takhle to není, ale souhlasím s tím, že jsme si zvykli. Částečně je to dáno tím, že samozřejmě byla výrazná inflace, takže tím dochází k inflaci i té částky, která vlastně znamená to zadlužení. Ale prostě je to problém ten, že jakmile už jednou je schodek ve výši 100 miliard, tak už ta veřejnost si na to nějak zvykne a je najednou v úplně jiné poloze, v úplně jiném měřítku a zkrátka dochází k tomu, že může být otupělá i vůči takovýmto velkým cifrám, které by třeba ještě před 10 lety byly naprostou katastrofou.
5: Pohled ekonoma Lukáše Kovandy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Vláda opět zavádí strop na ceny pohonných hmot. Od října budou marže na naftu a benzín maximálně 2 koruny 50 haléřů na litr. Sníží se také spotřební daň na naftu více než o 2 koruny, včetně DPH. Je to, pane Kovando, logický krok. Jenom dodám, že ceny ropy opět rostou. Rozhovory mezi Spojenými státy a Iránem nikam nepokročily. Podle iránského prezidenta Pezeškiana se Spojené státy musí rozhodnout, zda chtějí válku ukončit. Severomořská ropa Brent se dostala nad $107 za barel.
6: Myslím si, že mohla ještě vláda trochu počkat s tím opatřením. Já chápu, že jestliže nyní se cena nafty už skutečně v tom celorepublikovém průměru blíží té psychologické hranici 50 korun za jeden litr, takže je to tlak třeba od dopravců, který rezonuje také v médiích, protože ta suma 50 korun je taková, že už navozuje atmosféru strachu, ale musíme si vzpomenout, co se dělo třeba v roce 2012. Tehdy cena pohonných hmot vystoupala na 40 korun, jenže z hlediska toho, jaká byla tehdy průměrná mzda a jak se od té doby vyvinula inflace, tak to bylo zhruba jako dnes, kdyby stály pohonné hmoty 76 korun. A tehdy vlastně také sociální demokracie v tom roce 2012 volala potom, ať se už s tím něco dělá, a ministr financí Kalousek řekl, že se nic dělat nebude, že by to mělo negativní dopad na veřejné finance. Představte si dnes, po 14 letech, že by při ceně 76 korun za litr předstoupil ministr financí nebo ministrně financí a řekl, s ohledem na veřejné finance se nic dělat nebude. A to předtím jsme byli samozřejmě daleko méně zadlužení než dnes. Takže vlastně ta debata se neuvěřitelně posunula a posunula se i poptávka veřejnosti, že veřejnost vlastně ještě v tom roce 2012 vlastně byla ochotná snést daleko více, než je ochotná. Nyní mě by samotného zajímalo, a to už je spíš otázka, řekněme, pro sociologa, možná psychologa, proč k jakému to posunu dochází. Já nechci tady znít jaksi příliš nabubřele, ale trochu jsme zhýčkanější, ne? Tak trochu jsme i jakoby sobečtější, protože pochopitelně, když nyní si snížíme daně z nafty, tak to neznamená, že zlevnila ropa. To znamená, že stejně někdo ty vyšší náklady bude platit, budou se platit na dluh, budou to platit, jak se často říká, je to pravda, prostě ty budoucí generace.
5: Tak lidi jsou třeba sebevědomější, také se nebudu pouštět do sociologické analýzy, ale jak vy byste si to ještě třeba...
6: Takže myslím si, že se třeba mohlo počkat, já nevím, kdyby to vystoupalo na 55-60 korun a nemuselo se to zavádět nyní. Na druhou stranu je pravda, že třeba Němci skutečně už v minulém týdnu rozhodli vlastně stropovat na velmi podobné bázi jako Česká republika, což zase mě vede k určitému zastání se této vlády. Ona schytávala v dubnu kritiku za to, že to stropování je nesmysl a tak dále, jenže pak ho uplatnili v Polsku, teď dokonce ho zavádí Německo, to znamená stropování té přirážky nad tu, řekněme, nějakou cenu vypočítanou z těch cen velkoobchodních a burzovních. Takže to není nic zvláštního. Mimochodem, Belgie stropuje nebo stanovuje maximální přípustnou cenu nepřetržitě od ropného šoku roku 1974. Takže představte si, že tam to, co tady je předmětem této diskuze polemické, tak to v Belgii v podstatě mají přes 50 let. Takže zase je vhodné se podívat vlastně do toho, jak to je v zahraničí. Když tolik kritizujeme něco v České republice, tak první věc, kterou já se snažím dělat, jak vlastně to mají v zahraničí. Já často zjišťuji, že ta debata pak vlastně se dostává do úplně jiného světla, třeba ohledně toho zadlužování, třeba ohledně regulace cen pohonných hmot. Ale zase já ji nějak zvlášť nehájím, já jen říkám, že i prostě vyspělé tržní ekonomiky typu Belgie, které mají nepřetržitou historii tržní ekonomiky na rozdíl od České republiky, tak prostě už 50 let používají regulaci, o níž my jsme tady si říkali v tom dubnu, kdy to vláda zavedla, jak je to děsivý socialismus. To je určitý paradox.
5: Zmiňujete, pane Kovando, jiné země, když zůstaneme tady ve středoevropském regionu, tak když se vrátím k tomu zadlužování a tomu růstu těch deficitů, tak kde se o tom minimálně debatuje konstruktivněji nebo jinak, nebo co jste si vzal z těch ostatních zemí, z těch příkladů, jak řeší právě tento nárůst?
6: Určitě i v těch jiných zemích jsou samozřejmě tyto záležitosti předmětem určitých politických vyostřených třenic, hádek, a v té politické rovině prostě se ten odborný argument ztrácí. Já to částečně chápu, politik prostě musí vyslovit rychle v televizi nějaké tři úderné věty, aby ho televize vůbec odvysílala, ale v těch odborných kruzích u nás i v zahraničí, já jsem tady jmenoval Národní rozpočtovou radu, která má ty své argumenty odborně velmi dobře podloženy, ale takové instituce jsou i v zahraničí, takže od těchto těles zaznívají prostě argumenty konstruktivní, myslím si vyvážené, a jak v České republice, tak u nás. To, kde pak ta debata dostává úplně jiný, řekněme, spin nebo tah, je právě pak, když se to dostává do té politiky, kdy skutečně na obou stranách i v České republice vnímáme celou řadu zkreslujících, zavádějících výroků, jak na straně tedy vlády, tak na straně opozice, takže tato vláda vlastně kritizuje tu předchozí, že schovávala desítky miliard, což je pravda, ale tato vlastně manipuluje podobně. Už jsme si řekli, že ona hovoří o schodku 2,8% HDP, ve skutečnosti je to 3,5%. To je například jeden z mnoha případů, kdy také vlastně něco kamufluje i tato vláda.
5: Vy byste, pane Kovando, v těch debatách, když se budeme držet deficitu, ale vůbec kondice veřejných financí, posílil hlas právě odborníků, vys třeba Národní rozpočtová rada nebo jiného pléna? Protože jste řekl, že je to politikum, což je i logické.
6: To asi ne. Já prostě, politik je volený zástupce. Pokud chce někdo z Národní rozpočtové rady mít ten reálný vliv na to, zase škrtá, no tak musí prostě kandidovat ve volbách. A musí oslovit veřejnost s nějakým třeba plánem škrtů. Ale otázka, jestli takového politika veřejnost zvolí. Já si myslím, že ne, to je i vidět na té debatě o regulaci pohonných hmot. Veřejnost sice bude lamentovat nad vysokým zadlužením, ale když se má škrtat, tak ten člověk, který by byl dotčený z řad té veřejnosti tím škrtáním, tak to nebude chtít. On pak řekne, radši škrtejte někde jinde. To znamená, my to vlastně chceme, to škrtání, ale pouze makroekonomicky. Mikroekonomicky, kdyby se nás to mělo osobně dotknout, tak už to nechceme. Tak dokonce vlastně mnoho lidí bude tleskat tomu, že se stropují ceny pohonných hmot, i když to bude znamenat další výdaj miliardu přes miliardu korun měsíčně. Ta snížená daň, která s tím stropováním souvisí.
5: Pohled hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Od nového roku bude průměrný starobní důchod vyšší o 304 koruny měsíčně, překročí tak hranici 22 tisíc korun. Kromě pravidelné valorizace vláda přistoupila i k jednorázovému příspěvku ve výši 2000 korun. Je to dostatečné, pane Kovando?
6: To navýšení řádné tak odráží vlastně třeba právě inflaci, protože prostě to je vzoreček, který vychází například z inflace. Jestliže nyní máme nízkou inflaci, máme jednu z nejnižších inflací v Evropské unii, už jsme měli i v těch minulých letech poměrně nízkou inflaci, po tom inflačním šoku let 2022-2023, no tak pak prostě ani to navýšení těch penzí není takové, když nebyla inflace výrazná, protože ten vzoreček je takový, aby prostě pokrýval, řekněme, vedle nárůstu hrubé mzdy, tak aby pokrýval to inflační navýšení, ne aby nějak velkoryse ji přidával nad rámec. A to právě má zajistit ten mimořádný příspěvek 2000 korun, a tam už samozřejmě se můžeme bavit o tom, zda to tak má být, protože je to něco trochu nesystémového, protože se to neopírá o ten vzoreček. Co je však pozitivní na tom je, že to je prostě jednorázový výdej, že to není trvalé navýšení, takže to nebude trvale vlastně zatěžovat veřejné finance, respektive ten pomyslný důchodový účet. Takže v zásadě nemyslím si, že toto je nějaký zásadní problém, ale je pravda ta, že životní úroveň seniorů vlastně se v některých ohledech jo, potrhuje, prostě zlepšuje. Třeba když se podíváme na to, kolik stály v poměru k průměrnému důchodu pohonné hmoty, tak si představte, že v roce 2005 benzín stál vzhledem k tomu, jaký byl tehdy důchod průměrný, zhruba tak, jako by nyní stál 90 korun ten benzín. Vezměte si to.
5: Jo? A co třeba potraviny, léky?
6: Samozřejmě, ale i v těchto ohledech vlastně se ta situace, nechci říct, zlepšuje, ale rozhodně se nezhoršuje. V případě některých let se dokonce zlepšuje. Takže vnímám to samozřejmě tak, že je to priorita vlády, chápu i ten argument, že prostě tuto ekonomiku zbudovali především právě lidé, kteří jsou v důchodovém věku. Zároveň prostě důchody jsou největší nebo klíčovou položkou, největší položkou vlastně výdajů rozpočtu, takže je to oblast, ne kde by se mělo škrtat, určitě ne, ale kde musíme zvažovat do budoucna ani ne přehodnocení toho vzorečku, ale spíše takovéto mimořádné dávky, zda skutečně, protože už nejsou systémové a zároveň vlastně s tím, jak se bude prohlubovat schodek a jak se bude navyšovat dluh České republiky, zda právě toto je ten nejlepší recept. Budeme muset toto vyhodnocovat stále tedy bedlivěji.
5: Jinými slovy, ta debata by se měla vést, jak dlouhodobě řešit valorizaci.
6: Ano, a pokud už bude stanoven nějaký vzoreček, jak říkám, tak velmi důkladně zvažovat, zda ještě tedy přidávat něco nad rámec toho, co je garantováno tím vzorečkem, protože pokud teda máme pocit, že ten vzoreček je nedostatečný, no, tak musíme změnit ten výpočet toho řádného důchodu, tu řádnou valorizaci, aby pak se nepřidávalo takto vlastně, řekněme, nahodile nesystémově. Takže spíš ten nesystémový prvek mi je trnem v oku, než ta samotná valorizace. Pokud bude shoda na tom, že valorizace bez toho mimořádného přidávání je nedostatečná, no tak musíme pak změnit způsob výpočtu té valorizace. Ale byl bych proto, aby jednou, jakmile to bude ustaveno, ta valorizace, ten vzoreček, aby už se s tím nehýbalo a nepřidávalo se nad její rámec.
5: Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, a jeho pohled na svět ekonomiky. Já vám za to děkuji.
6: Děkuji za pozvání, hezký den.
5: Hostem sestry Angeliky v nedělním vydání pořadu Jak to vidí bude student Dan Káčerek. Já se na vás těším v úterý a přeji krásný prodloužený víkend a pochopitelně další vysílání Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Je naprosto nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
7: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Ranní Dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
8: 26. září nás čekají počátky.
9: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
10: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
8: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání Dvojky od 14.00.
0: Protože Ranní Dvojka nikdy nespí.
10: Celý rok jsme s vámi.
8: A někdy i u vás. Dalibor,
10: Regina,
9: Jakub.
3: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
1: V létě, konkrétně 25. srpna, zemřel ve věku 80 let ve svém domě v Los Angeles legendární divadelní a filmový herec Tim Curry. Pro milovníky muzikálu a hudebního divadla bude mít tento charismatický herec britského původu vždy zcela výjimečné místo.
0: Jeho profesionální dráha se sice naplno rozjela už v roce 1968 v londýnském uvedení kultovního muzikálu Hair, tedy Vlasy, avšak status celosvětové kultovní hvězdy mu přinesla nezaměnitelná role excentrického doktora Frankenfeldera v muzikálu Rocky Horror Show. Curry této postavě nejprve vdechl život na divadelních jevištích v Londýně a v Los Angeles a v roce 1975 také ve slavné filmové adaptaci The Rocky Horror Picture Show.
1: Podstatně širší prostor však tomuto herci s pronikavým hlasem a velkým charizmatem nabízelo divadlo. Na Broadway exceloval ve hře Amadeus, v níž si za strhující stvárnění živelného Mozarta vysloužil nominaci na prestižní cenu Tony. V žánru hudebního divadla a filmu pak zazářil jako neohrožený pirátský král v jevištním i filmovém zpracování Pirátů z Penzance. Jako prohnaný Rooster Hennigan ve filmovém muzikálu Annie a v roce 2005 zaznamenal další broadwayský triumf a druhou nominaci na cenu Tony za roli krále Artuše v komediálním muzikálu Spamelot.
0: Curryho všestranný talent se nesmazatelně zapsal i do paměti filmových diváků. Nezapomenutelný zůstává například jako mrazivě děsivý klaun v hororu To, podezřívavý šéf recepce v komedii Sám doma dvě ztracen v New Yorku nebo charismatický pirátský vrah John Silver v rodinném snímku Muppetův ostrov pokladů.
1: Ani poté, co Curry v roce 2012 utrpěl těžkou cévní mozkovou příhodu, se umění nevzdal. S obdivuhodnou energií a osobitým humorem pokračoval v práci v dabingu a v rozhlase.
0: Tim Curry byl zkrátka výjimečnou osobností jeviště i filmového plátna. Jehož elegance, charakteristický úsměv a odvaha k excentrickým rolím zůstanou v historii zábavního průmyslu zapsány navždy.

0: Mezi muzikály, které se na divadelní prkna v určitých časových etapách stále a stále vracejí, bezesporu patří už dnes kultovní titul Willyho Russella Pokrevní bratři. Světovou premiéru měl v roce 1983 v Liverpoolu, tedy místě narození autora. A ve stejném roce pak i premiéru londýnskou, tedy tu dnes považovanou za oficiální. Do Londýna se Pokrevní bratři samozřejmě od té doby několikrát vrátili a nyní se od září do února vydávají i na britské turné.
1: Pokrevní bratry jsme mohli opakovaně vidět i na našich jevištích. Jejich příběh se odehrává od poloviny 50. do počátku 80. let minulého století v Liverpoolu. Jsme svědky situace, kdy jedna z hlavních hrdinek příběhu, matka šesti dětí, paní Johnstonová, očekává dítě další. Přesně řečeno dokonce dvojčata. Její neutěšená sociální situace se ale stala bezvýchodnou, protože právě v době těhotenství ji opustil muž. Paní Johnstonová ale pracuje jako hospodyně v bezdětné rodině jistého průmyslníka, který se v dané chvíli dlouhodobě zdržuje v zahraničí. Jeho žena, paní Lyonsová, která marně touží po vlastním dítěti, tak přemluví svoji hospodyni, aby jí tajně jedno z dvojčat hned po narození přenechala.
0: Skutečnost, že oba chlapci, Mickey a Eddie, jsou i hned po porodu od sebe odtrženi, však některak nezabrání tomu, aby jejich osudy nebyly spojeny, tak říkajíc na život a na smrt.

0: 22. září 1966 měl v pražském hudebním divadle Karlín československou premiéru jeden z dnes nejslavnějších amerických muzikálů Hello Dolly. Letos si tak připomínáme 60 let od tohoto jeho prvního tuzemského uvedení.
1: Jak známo, muzikál vypráví příběh podnikavé zprostředkovatelky sňatků na předměstí New Yorku, dohazovačky Dolly Levyové. Ta si ovšem toho nejbohatšího zákazníka, mrzutého starého mládence Horáce Vandergeldera, nechává sama pro sebe. Ke svatbě ho však nakonec přiměje díky neodolatelnému kouzlu své osobnosti.
0: Po dlouhých úvahách byla titulní role československé premiéry nabídnuta jedné z našich největších filmových hvězd, v té době žijící v zahraničí, Adině Mandlové. Po počátečních obavách, zda roli pěvecky zvládne, nakonec nabídku přijala. Přiletěla z Londýna do Prahy a začala pilně zkoušet. Ovšem sledování tajnou policií, protesty závistivých kolegů proti jejímu návratu do československé kultury a také vlastní obavy z pěvecky náročné role ji nakonec přiměly odletět zpět do Anglie a roli Dolly nakonec odmítnout.
1: Hlavní roli československé premiéry muzikálu Hello Dolly tak nakonec hrála Nelly Gajerová a podle kritiků i diváků excelentně. Kromě ní v inscenaci účinkovali v rolích příručích Zdeněk Matouš a Jiří Koutný, dále Hana Talpová, Iveta Simonová nebo Věra Vlková. Roli Horáce Vandergeldera alternovali Ivo Giebel a Otomar Korbelář.
0: Za 60 let od československé premiéry měla u nás Hello Dolly nespočet inscenací. Aktuálně ji má na svém repertoáru například Slezské divadlo v Opavě. Teď už ale nahrávka ústřední písně muzikálu Hello Dolly v podání legendární Nelly Gajerové.
2: Za onoho času já ze světel jasu šla do temných, podivných dní. A teď jsem tu zase v tom jasu.

0: Stejně jako v případě české premiéry muzikálu Hello Dolly si také 22. září připomínáme výročí české premiéry jiného amerického titulu na scéně Hudebního divadla Karlín, a sice 15 let od uvedení Vraždy za oponou. Jeho autory Johna Kendra a Freda Ebba jistě netřeba podrobně představovat. Připomeňme jen jejich největší muzikálové hity Kabaret, Chicago nebo Zorba. Jedno z jejich posledních děl s původním názvem Curtains, tedy opony, měl světovou premiéru v roce 2006 v Los Angeles. O rok později bylo uvedeno také na Broadwayi.
1: Vznik tohoto muzikálu však doprovázely smutné události. Ještě před dopsáním libreta zemřel jeho autor Peter Stone. V tvůrčím týmu ho proto nahradil Rupert Holmes. Nedlouho před dokončením muzikálu pak ale zemřel i textař Fred Ebb. Píseň s názvem I Miss the Music, která v muzikálu Vražda za oponou zaznívá, jako by na tuto smutnou událost přímo poukazovala. Zpívá jí totiž skladatel tesknící po své textařce, spoluautorce a partnerce v jedné osobě, která ho opustila.
0: Muzikál Vražda za oponou je vlastně muzikálem o muzikálu. V bostonském divadle probíhají předpremiérová představení nové show o Robinu Hoodovi z Divokého západu. Po děkovačce však za záhadných okolností zemře hlavní ženská představitelka, netalentovaná, pohasínající hollywoodská hvězda Jessica Crenshaw. Do divadla proto přichází poručík bostonské policie Frank Chaffee, aby případ vyšetřil. Všichni přítomní se rázem stávají podezřelými a nikdo nesmí ven, dokud Chaffee neodhalí vraha. Tento čas však členové souboru využijí a řeší jak své osobní vztahy, tak problémy připravované show.
1: Nyní se tento titul chystá opět navrátit na česká divadelní prkna, ovšem tentokrát do Městského divadla Brno. V novém českém překladu Zuzany Čtveráčkového pod názvem Opona nastuduje na brněnské hudební scéně režisér Stanislav Slovák. Premiéra je plánována na 20. března příštího roku.
0: My si ale teď poslechneme ukázku z premiérové karlínské inscenace tohoto díla, a to v podání zpěvačky Moniky Absolonové.

0: když ženská je dráždivě svádí. Zvedne obočí,
1: obočí,
0: bok svůdně natočí,
1: natočí.
0: To kohouta vždy upoutá, že zírat nestačí,
1: nestačí.
0: Pak chlápka osočí,
1: osočí.
0: Proč

0: Posloucháte Muzikál Express. Píseň z muzikálu Curtains zpívala Monika Absolonová. Mimochodem, tato hvězda současné české populární hudby i muzikálových scén slaví v těchto dnech kulatiny. K jejímu jubileu ji samozřejmě blahopřejeme a vrátíme se k němu v dalším vydání Muzikál Expressu za 2 týdny.
1: V dnešním pořadu si totiž připomeneme muzikálové nahrávky jiné vynikající české zpívačky, herečky a textařky. Od narození 9násobné zlaté slavice Hany Zagorové, která nás bohužel opustila už před 4 lety, totiž na začátku září uplynulo rovných

0: Hana Zagorová vystudovala ve druhé polovině 60. let herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Tam také během studií hostovala na scéně Mahenova divadla a v brněnské televizi natočila i několik inscenací. Ještě před dokončením školy dostala nabídku angažmá v brněnské činohře a v pražském divadelku Rokoko.
1: Zagorová ale chtěla spojit herectví se zpěvem, věřila, že jí spadne do klína role v nějakém velkém muzikálu. Když se ale přestěhovala do Prahy, k činohernímu herectví se už nikdy nevrátila. Účinkovala ovšem v několika inscenacích hudebních či přímo muzikálových divadel.
0: Jednou z nich byla například Kytice v divadle Semafor autorů Ferdinanda Havlíka a Jiřího Suchého. Mimochodem nejúspěšnější hra v dějinách Semaforu, která se dočkala několika stovek repríz.
1: Kytice přinesla na jeviště 5 volných parafrází balad Karla Jaromíra Erbena a jednu jakoby erbenovskou vlastní baladu Jiřího Suchého Bludička. Hana Zagorová v ní excelovala v první polovině 70. let.

zájem? Kdo má zájem? Kdo má zájem?

0: Kouzlo Hany Zagorové tkvělo nejen v charakteristické barvě zpěvu, kterou lze poznat už po prvních tónech, ale také v síle hlasu a pravdivosti projevu.
1: V roce 1980 se dočkala také své první filmové role. Režisér Zdeněk Podskalský jí svěřil roli učitelky Elišky ve filmovém muzikálu Trhák. A tady je v podání Hany Zagorové jedna z písní, kterou v tomto snímku zpívala. Jmenuje se Znám křišťálovou studánku a Vítězslav Hádl ji napsal na motivy básně slavného českého básníka Josefa Václava.

0: V roce 1981 byla Hana Zagorová v Londýně na u nás tehdy absolutně neznámém muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Cats, tedy kočky. Představení naprosto uchvátilo, a to zejména hitový song Memory.
1: Hned jí bylo jasné, že takovou píseň touží zpívat každý zpěvák a že u nás by ji mohl zpívat Karel Gott. Přijela do Prahy, napsala k Memory český text s názvem Bílá a hned ho Gottovi nabídla. Ten neváhal a okamžitě skladbu natočil.
0: V roce 1983 se pak Zagorová ke kočkám znovu vrátila a se Stanislavem Hloškem a Petrem Kotvaldem naspívala s českým textem Pavla Žáka Kočičí píseň.

0: Jamskej.
1: Tak to má být.
2: V polovině 80. let minulého století se díky Haně Zagorové a Petře Janů a českému textu Já o něm vím své z autorské dílny Zdeňka Borovce tuzemští posluchači poprvé dozvěděli také o muzikálu chess, tedy šach.
3: Napsali ho britský libretista Tim Rice a pánská část švédské skupiny ABBA, tedy Benny Andersson a Björn Ulvaeus. Celosvětově duet I Know Him So Well z tohoto muzikálu proslavili první dáma britského muzikálu Ellen Page a skotská zpěvačka Barbara Dixon.

0: Když Hana Zagorová s kariérou začínala, přemýšlela, jak propojit herectví a zpěv. Tehdy ovšem u nás muzikály v podobě, jaké je známe dnes, nebyly. Obvykle je navíc uváděla jen repertoárová divadla s vlastním souborem. Když k nám pak na začátku 90. let přišly velké muzikály superlativů, byla Zagorová už ve středním věku.
1: Dostávala sice čas od času zajímavé nabídky, ale zdalo se jí, že to není nic pro ní. Až v roce 2006 přišla role, které neodolala. Divadlo Kalich jí v romantickém muzikálu Vašo Patejdla a Eduarda Krečmara Ček rozparovač nabídlo roli bláznivé staré prostitutky. Ústřední píseň, kterou v tomto muzikálu Zagorová zpívala, se jmenuje Já ty oči znám a my si ji nyní poslechneme.
2: Já už znám ty oči, háda.

Říkal, chci tě, jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padlá pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný oči měl.

od věků. Majitel těch divných očí

0: Začátkem 80. let vznikl nostalgický americký muzikál Yentl. Jako režisérka, scénáristka a spoluproducentka je s ním spojená Barbara Streisand. Vytvořila v něm dokonce i titulní roli židovské dívky Yentl, která v touze po vzdělání a naplnění milostných citů poruší starobylé zákony a náboženské mravy tím, že se vydává za chlapce.
1: Hudbu k filmu Yentl napsal legendární francouzský skladatel filmové hudby Michel Legrand. Hanu Zagorovou nadchl celý film a jednu z jeho stěžejních písní naspíval v roce 1989 s českým textem Michala Horáčka Buď vůle tvá.
0: A právě touto skladbou v podání Hany Zagorové se pro dnešek rozloučíme. Muzikál Express končí. Za autorské spolupráce Jana Adama ho připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. I pro dnešek se s vámi loučíme slovy naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.
2: Na milost se vstávám. Pojď a vem si mé stuhy. I ty zlaté klíče z vyvrácených tajných bran. A já čekám jen.

je ztracený, jak kameny, jež kloužou úbačí.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Opět po týdnu tu máme oslavu narozenin. Tentokrát je oslavencem Honza Nedvěd. Pozvání přijali Jan Nedvěd mladší se skupinou příbuzní, ale i Zdeňka a Jiří Tichotovi. Ve studiu 1 už je beznadějně vyprodáno, a tak doufám, že budete u rozhlasových přijímačů.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Rozhlasová hra na dvojce.
2: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
3: To je dobře, že jdeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
4: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
3: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
2: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu premiérové četby na pokračování. Alena Mornštajnová, Čas voz. Bářin život se nevyvíjel podle jejich představ a směr, který nabral, si sama nevybrala. Minulost už se napravit nedá, staré křivdy stále bolí, ale je třeba bojovat, aby se člověk dobral spravedlnosti a nenechal si všechno líbit. Ani s Ptáčníkem, další postavou románu, se život nemazlil. Stal se z něho samotář a podivín, který miluje víc ptáky než lidi. Když se jejich osudy protnou, ani jeden z nich netuší, kolik toho mají ve skutečnosti společného a jak moc si můžou navzájem pomoci.

0: Ptáčníkovi dny ubíhaly v zajetých kolejích a pravidelném rytmu. Práce, les, někdy hospoda. Potěšilo ho, když si byl kdokoliv u stolu ochoten vyslechnout něco z jeho ornitologických znalostí. To se potom nadšeně rozpovídal, rukama ve vzduchu kreslil trasy, jimiž přilétají či odlétají tažní ptáci a dopodrobna líčil, jak vypadají jejich hejna. Takových krásných chvil mu ovšem bylo dopřáno pomálu, protože ptačí téma jeho společníky obvykle brzy znudilo a znovu přešli k fotbalu. Pracoval na vrátnici místních mlékáren a do práce chodil na směny. Moc si nevydělal, ale zase tolik toho nepotřeboval. Najít lepší zaměstnání by v jeho případě byl docela problém. Zranění z dětství, které se neobešlo bez následků, se totiž v dospělosti ukázalo být poměrně velkým zádrhelem. Špatně zhojený loket ptáčníkovi nedovoloval ruku pořádně natáhnout, což bylo dost omezující. Díky tomu sice nemusel na vojnu, ale na druhou stranu měl velmi omezený výběr zaměstnání. Nebyl ani studijní typ. Během vyučování poletoval myšlenkami po lese. Otci byli synovi známky lhostejné a máma vždycky tvrdila, že školy jsou k ničemu. V ptáčníkových 15 letech je zaskočilo rozhodnutí posudkové komise, o jejíž existenci do té doby neměli ani ponětí, že chlapec není schopen těžší fyzické práce a tudíž počet učebních oborů, z nichž si mohl vybírat, byl značně omezený. Nakonec se ptáčník vyučil čalouníkem, ale nikdy se tím neživil. Hned po vyučení nastoupil na vrátnici, byl tam dosud a počítal s tím, že odejde z vrátnice rovnou do důchodu. Vlastně o svém zaměstnání ani nepřemýšlel. Jeho opravdový život byl jinde. V lese, na polích, u rybníka. Ale jak se ukázalo, i tam ho slabá ruka zradila. Udělal to, co si zakázal dělat už před lety. Našel ptáče vypadlé z hnízda a pokusil se ho tam vrátit. Sedělo v trávě, žalostně pípalo a nešťastní rodiče poletovali kolem něj a snažili se ho alespoň nakrmit. Ptáčník zvedl hlavu a rozhlédl se. Hnízdo bylo docela nízko. V rozsoše stromu, ne víc než 2,5 metru nad zemí. Zaváhal, ale pak mládě zvedl, opatrně ho vsunul do chlebníku a chytil se nejnižší větve. Zdravou rukou se přitáhl, levou, tou slabší, se přidržel větve, přesunul nohu na vyčnívající suk a tak pokračoval až k hnízdu. Pravou rukou sáhl do chlebníku, strčil malého opeřence ke dvěma přikrčeným sourozencům a opatrně sestupoval dolů. Nohou však špatně nahmátl suk, bota mu podjela a slabá ruka ho neudržela. Pravou rukou chňapl po větvi, jenže nebyl dost rychlý. Přitisknutý ke kmeni klouzal dolů, levou rukou dřel o kůru a zachytil jí o vyčnívající pahýl suché větve. Pak ucítil bolest. Nebylo to k nepřežití, to věděl hned, ale rána hodně krvácela a jako naschvál sebou neměl ani kapesník. Zanadával, přitiskl ruku k tělu a vydal se na cestu k domovu. Pohledu na Wagnerčin dům se obvykle vyhýbal, aby si ta ženská, co tam teď bydlí, nemyslela, kdo ví co. Proboha, co se vám stalo? Branka Wagnerčiny zahrady se rozletěla a vyběhla z ní ta hubená ženská. Mrzutě ji odbil, že to nic není, prostě mu jen tekla krev. Ale tekla hodně. Jen proto se nechal přimět, aby prošel brankou a posadil se na lavici před domem. Tahle nová Wagnerka, jak ženě v duchu říkal, mu nabídla sušenky, dost tvrdé, asi už byly prošlé, ale stejně je všechny snědl. Protože když kousal, nemohl mluvit. A ptáčník nevěděl, co by měl říkat. Ruku mu však ošetřila dobře, to uznali i na chirurgii. Nakonec tam zašel, protože rána nepřestávala krvácet a prosákla i obvazem. Spravilo to 7 stehů, nic hrozného. Nová Wagnerka mu půjčila černé tričko. Na ní muselo plandat, ale ptáčník ho měl obtažené, na první pohled bylo jasné, že je mu malé, ale pořád to bylo lepší, než chodit po městě celý od krve. Svoje zakrvácené oblečení u nové Wagnerky zapomněl. Stejně tam bude muset zajít a černé triko jí vrátit. Trochu ho přemáchl, aby neřekla, že je čuně. Snažil se dostat krev i z chlebníku, ale na látce zůstaly skvrny. Nevadí, řekl si. Modrý chlebník už něco pamatoval a fleků na něm bylo plno. Právě když věšel triko a chlebník na šňůru nataženou od stromu k plotu, před domem zastavilo bratrovo auto. Ptáčníka to překvapilo, protože touhle dobou obvykle býval na pochůzkách a bratr to věděl. Od branky se ozývalo bouchání dvířek a směsice hlasů, ale živý plot bránil ptáčníkovi ve výhledu. Nečekaná návštěva ho otrávila. Měl v plánu upéct si k obědu jelito? Brambory a zelí mu zbyly od včerejška a odpoledne chtěl ještě zajít k rybníku. Teď se zdálo, že bude muset své plány změnit. Branka se otevřela. Za Pavlem šla mladá žena v šortkách a za ní světlovlasý muž. Ahoj, strejdo! Zamávala žena, radostně se k němu rozběhla, objala ho a políbila na obě tváře. Moc příjemné mu to nebylo, ale věděl, že dnes se to tak dělá. Mladí se pořád objímají a líbají, asi aby ukázali, jak jsou rádi, že se zase vidí. Na takovou blízkost nebyl zvyklý, otec se ho nikdy nedotkl, pokud tedy ptáčník nepočítal rány, které mu uštědřil, a máma ho k sobě tiskla, jenom když dostala výprask. Mladík, který přijel s nimi, mu podal ruku. Vítám tě, Jakube, řekl a stiskl mu ji. Ale strejdo, to přece není brácha, ale Filip, můj přítel. Příští rok se budeme brát. Dívka objala Filipa kolem pasu a přitiskla se k němu. Pardon, omlouvám se. Popravdě řečeno, pokud ptáčník nebyl až dosud z nečekané návštěvy nadšený, teď už začínal být podrážděný. Takže noví zájemci o dům to nejsou. Proč se sem teda tak nečekaně a bez ohlášení přihrnuli? Rozladění na něm asi bylo vidět, protože Pavel se zastavil mezi dveřmi. Můžeme dál?
1: Jo, jasně.
0: Pavel si bez vyzvání sedl ke kuchyňskému stolu, konec konců kdysi v tomhle domě taky bydlel, i když doma se tady nikdy necítil, a pokynul ostatním, ať se posadí. Ptáčník zůstal stát u kuchyňské linky.
1: Dáte si čaj? Kávu nemám, tu já nepiju. Kvůli čaji jsme nepřijeli.
0: Z Pavlova hlasu zaznívala netrpělivost. Já bych si čaj dala, řekla Tereza a Filip se přidal. Já taky. Ptáčník uvařil čaj a postavil hrníčky na stůl. Z holouby spíše vytáhl balíček sušenek, které koupil pro novou Wagnerku. Pořád jí tak v duchu říkal, protože nevěděl, jak se ta žena jmenuje. Bude jí muset vrátit triko a zdálo se mu neslušné přijít s prázdnou. Vysypal sušenky na talířek a položil ho vedle porcelánové cukřenky po matce, kterou používal jen při mimořádných příležitostech. A tohle byla očividně jedna z nich. Tereza sáhla do cukřenky a osladila si čaj třemi kostkami. Ptáčníka napadlo, že se mu docela líbí. Jak může mít jeho křečovitý a odměřený bratr tak fajn dceru? Neposadil se k ním. Zůstal stát opřený o linku.
1: Proč jste nezavolali? Obvykle touhle dobou ani nebývám doma. Mám přece klíče.
0: Pavel si nejistě poposedl a ptáčníka napadlo,
1: že bratr možná záměrně přijel bez ohlášení. Myslel jsem, že jste přijeli za mnou, řekl naschvál. Potěšilo ho, že uvedl bratra do rozpaku. To se mu podařilo málo kdy. Chtěl jsem mladým hlavně Filipovi ukázat dům. Odkašlal si. Poslouchej, Mirku, já vím, že jsme se dohodli, že dům prodáme a tobě tady věcným břemenem zajistíme bydlení, ale jak se zdá, není to tak jednoduché. Lidi prostě chtějí ten dům celý. Nebo vůbec. A tady Terku napadlo, že by se sem s Filipem mohli nastěhovat. To by bylo taky řešení, nemyslíš? Dali by dům dohromady a ty bys tady mohl dál bydlet. Vlastně by to pro tebe bylo výhodnější, protože část domu by ti pořád patřila. A ten zbytek? Samozřejmě bychom se finančně vypořádali.
0: Všechny pohledy se upíraly na ptáčníka a jemu to bylo nepříjemné. Navrhované řešení neznělo špatně, jenže to zase bylo něco nového. Sotva si zvykl na myšlenku, že se dům prodá, najednou je všechno jinak a ptáčníka to vyvedlo z míry. A tak mlčel. Promysli si to, řekl Pavel. Podle mě je to dobré řešení. To je sameček z Tehlíka. Tereza obracela v rukou porcelánový šálek a zkoumavě si prohlížela drobnou kresbu. Filip se k ní naklonil. Kde pak, tenhle pták má protáhlejší tělo a delší ocasní pera, to bude pinkava.
1: Ptáčník překvapeně zvedl hlavu. To je pinkava obecná. Fringilla coeleps.
0: Vidíte? Vidíte ty bílé proužky na křídlech? Jsou hodně běžné, často je zahlídnu i tady na zahradě. Tereza se zasmála. No jasně, Filip se v tom vyzná líp než já, má vystudovanou ochranu přírody na zemědělce.
1: Ptáčník se na moment zamyslel a pak se odlepil od kuchyňské linky. Takže vy si teď asi budete chtít prohlídnout dům, že?

Dnes sedí Hubeňour na schodech před knihovnou sám. Zády se opírá o stěnu, nohy má pohodlně natažené a cosi pokřikuje směrem k náměstí. Žena na druhé straně náměstí si ho nevšímá. Je navlečená do oranžové vesty bez rukávů a se třemi dalšími uklízeči zametá chodník před městským úřadem. Občas takhle pracuje pro město, aby si vydělala pár korun. Jejího druha jsem v oranžové vestě nikdy neviděla, ale nepochybuju, že o výdělek se s ní rád podělí a společně ho utratí za chlast nebo fet. Opilí bývají, ale jestli jedou i v drogách, to nevím jistě. Dnes je každé ruky zapotřebí. Včera večer se na náměstí konal koncert místních škol k ukončení školního roku. Já jsem se podívat nebyla. Nemám ráda davy, ale hlasité hudbě jsem neunikla, nesla se nad celým městem. Kdysi jsem na takových koncertech vystupovala i já se školním sborem. Nebyla jsem nijak zdatná zpěvačka a zpěv mě ani moc nebavil, ale do sboru jsem se přihlásila kvůli Ole, která náš rozladěný soubor doprovázela hrou na klavír. Občas jsme vystupovali na městských akcích a jako honorář jsme dostali limonádu a obložený chlebíček. A pak jsme ho jedli a smáli se tomu, jak nám z něj padá vajíčko nebo okurka. Městští policajti už mají pořvávání hubeného bezdomovce dost. Stojí nad ním, dívají se, jak pomalu sbírá své rozházené věci do igelitky a pobízejí ho, aby si pospíšil. Naschvál se loudá, odmlouvá, provokuje je. Ví, že mu nemůžou nic udělat, obzvlášť když je na náměstí plno lidí. Dnes je knihovna pro veřejnost zavřená. Začal prázdninový provoz. Kolegyně, které mají školou povinné děti, si berou dovolenou, balí doma kufry a rozjíždějí se k moři nebo na chalupy a já se těším, že budu mít víc času na čtení a na zahradu. Hlavně na čtení. Knih, které mám v plánu si přečíst, ale dosud jsem se k ním nedostala, už mám dlouhý seznam. Zatím to ale vypadá, že o volnějším tempu v práci si můžu nechat jen zdát. Zůstala jsem v knihovně sama s ředitelkou a vyřazujeme knihy. Stavíme je do komínků, postupně je odnášíme do sklepního skladu a ukládáme do krabic se sběrem. Romana se zmínila, že bydlíte v domě po paní Wagnerové, řekne najednou ředitelka. Dalo se to čekat. Romana ráda mluví o ostatních za jejich zády. Vy jste ji znala? Dlouho, ještě dřív, než si ji začali pamatovat všichni ve městě. Všichni ve městě? Čím byla tak zapamatovatelná? Tím, čím jsou zapamatovatelní ti chudáci, co se dávají u nás na schodech. Chudáci? Nikdy by mě nenapadlo přemýšlet o nich jako o chudácích. Pro mě to jsou ztroskotanci. Lidé, kteří nezvládli svůj život. Vzdali se a zvolili tu nejjednodušší cestu. Jasně, že to jsou chudáci. Nebo si myslíte, že se jednoho dne prostě rozhodli, že budou žít na ulici, spíjet se do němoty a v noci mrznout někde v kanálech? Myslím, že všichni máme na vybranou. Ředitelka se podívá na knížku, kterou drží v ruce. Jen do jisté míry. Tak o tom něco vím. Paní Wagnerová si četla třeba antické i středověké filozofy a vždycky říkala, jak jí mrzí, že za svého života nezvládne přečíst všechno, co by chtěla. Chodila si je půjčovat ještě i tehdy, když už vypadala jako ti bezdomovci. Co se jí stalo? Život. Svěkem jí prostě zradil mozek. Něco se jí posunulo v hlavě a během pár let z ní byla troska. Trpěli jsme ji tady, protože jsme si pamatovali, jak příjemná a chytrá paní to bývala, než ji postihla ta nemoc. Pokaždé, když jsem přišla, si půjčila tak 5-6 knih. Vždycky jsme otevřeli všechna okna, ale stejně jsme ten zápach cítili až do večera. Nechápu, jak to její rodina mohla nechat dojít tak daleko. Měla Alzheimera? Nevím, opravdu nevím. Vůbec si nedokážu představit, že ředitelka, která trpí, když má vydat knihu člověku, u něhož má pochyby o správných hygienických návycích, svěřila své poklady páchnoucí paní Wagnerové. Vrátila je v pořádku? Vždycky. Knihy byly to jediné, o co dokázala pečovat. Ředitelka popadne bednu s vyřazenými knihami a s heknutím vykročí ke schodišti. Počkejte, já to tam odnesu.
Vezmu jí bednu z rukou a opatrně sestupuju po starém schodišti. Nevím, jestli jsem ráda, že vím, kdo v domě bydlel přede mnou. Domek jsem opravila a upravila ho podle svého, tedy do té míry, nakolik mi to úspory dovolily. Měla jsem pocit nového začátku. Teď se to změnilo, jako kdyby začátek neexistoval. Dům tady byl přede mnou a možná i před paní Wagnerovou. Tyhle stěny byly svědky jejich dobrých i špatných dnů. Cihly pod omítkou nasály její dech, vůni jídel, které vařila. Slyšeli její kroky, hlas i vzdechy. Žili tu s ní tak, jako teď žijí se mnou, jsou zatížené smutkem jejich posledních let. Připomíná mi to mou vlastní konečnost, i to, že město má paměť. Dokud žijí lidé, kteří byli svědky života a chátrání paní Wagnerové, občas si na ní vzpomenou. Vyprávějí o ní svým dětem a vnukům a ona tak stále zůstává součástí duše města. A určitě tady stále žijí i svědkové toho, co se přihodilo mé mamince, toho, co ji zničilo. Jedním z důvodů, proč jsem si z desítek, možná stovek míst, kde jsem se mohla usadit a začít znovu, vybrala Brod, bylo moje přání proniknout do paměti města a překreslit obraz, který v něm moje maminka zanechala. Utekla. Nebyla bojovnice, v tom měla babička pravdu. Ale proč by měla být? Co pak člověk musí stále bojovat? Nestačí jen slušně žít? Maminka bojovnice nebyla, ale já jsem. Naučila jsem se to. Maminka se z léčebny vrátila na začátku následujícího roku. Prvních pár týdnů bylo zdánlivě poklidných, i když ve vzduchu viselo napětí a vznášely se otázky, které jsem se bála vyslovit. Proč to udělala? A udělá to znovu? Zdánlivě se všechno vrátilo do zajetých kolejí. Maminka zase trávila celé dny doma. Doktoři jí nasadili nějaké prášky a táta jí je každé ráno před odchodem do práce chystal vedle talířku na jídelní stůl. Brala je poctivě, asi cítila, že jí pomáhají, jenomže pak se po bytě pohybovala zpomaleně a hodně pospávala. Ale buď si na prášky zvykla, nebo jí doktoři snížili dávku, nevím, každopádně po několika týdnech jí ospalost přešla, aby tam znovu zněly ty nesnesitelné operety a maminka se vrátila ke svým výšivkám. Jenže ve stejné době začaly mezi rodiči propukat hádky, protože máma stále tvrdošíně odmítala vyjít z bytu. Nechodila do práce ani na nákupy a když musela k doktorovi, vozil ji na kontroly táta. A pak odmítla jezdit i tam. Nemůžeš pořád sedět doma, z toho by se zbláznil každý, opakoval jí táta pořád dokola. Určitě měl pravdu, ale mě tahle věta vadila mnohem víc než maminčina tvrdošínost. Věděla jsem, že znamená začátek hádky. Prostě se mi nechce, zpočátku maminka odpovídala mírně, dokonce s úsměvem, ale když na ní táta naléhal, netrpělivost v jejím hlase narůstala a ona pak buď odešla a práskla za sebou dveřmi, což byla ta lepší varianta, nebo postupně zvyšovala hlas. Táta taky přidával na hlasitosti, až se máma rozbrečela a táta zamířil k lednici a nalil si skleničku rumu na uklidnění. Časem byly hádky četnější a hlasitější a pak najednou úplně přestaly. Byla jsem samozřejmě ráda, ale teprve zpětně jsem si uvědomila, že konec hádek oznamoval propad na ještě hlubší dno. Dokud táta po mámě chtěl, aby se sebou něco dělala, znamenalo to, že mu na ní záleží. Konec

paplnoletou holku. Musel si být vědom toho, že svým odchodem mámě ublíží a že se její stav zhorší. Že se to možná pokusí udělat znovu. A ona to opravdu udělala. Ne, nevzala si prášky, prostě přestala jíst. Druhý den po tátově odchodu nevstala z postele. Ležela schoulená na boku, závěsy zatažené. Ležela tak, když jsem ráno odcházela do školy, i když jsem se ze školy vrátila. Ležela tak, když jsem jí na noční stolek pokládala tác s jídlem, když jsem u ní seděla a mluvila na ní, když jsem šla večer spát. Nic mi není, říkala. Jsem jenom unavená. Ale jídla se ani nedotkla. Byla jsem vyděšená a nevěděla jsem, co mám dělat. Volala jsem tátovi, prosila ho, ať přijde, ale odbil mě, že se nenechá mámou vydírat. Tak přijď kvůli mně, když nechceš přijít kvůli mamince. Já nevím, co mám dělat, křičela jsem do telefonu. To já taky nevím, odpověděl a pak dodal, vzal bych tě k sobě, ale máme to tady malé, neměla bys soukromí. Máme to tady malé, máme. Tušila jsem, že odešel k jiné ženě, ale teprve v tuhle chvíli mi to došlo naplno. Teď přece nejde o mě, jde o mámu, říkám ti, že je na tom špatně a já už jsem úplně bezradná, prosím tě, pomoz mi. Ale já nevím, jak ti mám pomoct. Snažil jsem se tvojí mámě pomáhat tolik let, ale sama si viděla, že to k ničemu nebylo. Báro, máma je nemocná, protože chce být nemocná. Rozhodla se tak. Nemůžeš jí pomoct. A to ji tady mám nechat? Vždyť vůbec nevstává z postele. Nejí ani nepije, tati ona umře. Tak to jsi neměla volat mě, ale doktorovi. Potlačila jsem vzliknutí a hovor ukončila a víckrát už jsem jeho číslo nevytočila. Záchranku jsem zavolala ještě toho večera. Mámu odvezli a napojili na kapačky. Po několika dnech jí zase přemístili do léčebny. Pár týdnů jsem bydlela úplně sama, téměř bez prostředků. Našla jsem si brigádu v supermarketu a za mizerný plat jsem doplňovala zboží do regálů. Práce a škola, škola a práce. A tak to šlo dál, i když se maminka vrátila domů. Už když jsem ji viděla, bylo mi jasné, že léčení, ze kterého se vrátila, nebylo poslední. Zůstal z ní jen stín bez zbytku energie. Naše role se obrátily. Byla jsem v maturitním ročníku a doma jsem měla mámu, která tak docela mámou nebyla. Ale pořád jsem ji měla ráda. Pořád mi na ní záleželo.

Alena Mornštajnová, Čas voz. Končí četba, kterou připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovali Andrea Elsnerová a Kamil Halbich. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že premiéru další části vysíláme na Dvojce zítra večer ve 22 hodin.

0: přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: 26. září nás čekají počátky.
3: Konají se tam totiž svatováclavské slavnosti.
4: Počkáme na vás tradičně v naší fialové kavárně.
2: A zároveň nás můžete poslouchat ve vysílání dvojky od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači, začíná noční mikroforum, u kterého vás vítá Zuzana Maléřová. Jan Kostelník je český farmaceut, vědec a inovátor, který své klinicko-farmaceutické vzdělání z Univerzity Karlovy spojil mimo jiné s více než 6 lety vlastního výzkumu střevního mikrobiomu. V laboratoři NCB Lab pracuje jako hlavní vědec a vedoucí výzkumu a vývoje. K výzkumu a vývoji postbiotik nové generace ho motivovala konkrétní životní událost. Vybavil se mi Hippokratův výrok, že všechny nemoci začínají ve střevech. Honzův svět je racionální a vědecký a tuším, že ovlivňuje i jeho přístup k emocím a citům. Těšila jsem se na setkání s mužem, který mě provede zcela jinou planetou, než kterou důvěrně znám. A tak ho srdečně vítám. Dobrý večer, Honzo.
1: Dobrý večer.
0: Já jsem se kdysi zeptala profesora Cyrila Hešla, kde sídlí lidská duše. A on mi odpověděl, že v mozku. Kde podle vás sídlí lidské zdraví? Měl ten Hippokrates pravdu? Je to ve střevech?
1: Je to ve střevech, proto bych se podepsal, a plus vlastně je to vlastně propojený ten mozek s tím střevem.
0: A náš životní styl?
1: A náš životní styl, což je zdravé jídlo a zdravý pohyb.
0: Rovná se střeva. Je pro vás věda posedlost?
1: Je to pro mě posedlost, vášeň a velký koníček.
0: Je to pořád vlastně cesta nebo drobné našlapování na nové a nové neznámé stopy a kamínky?
1: Přesně tak, jsou to stopy, kamínky, a možná je to vlastně čím menší kamínek, tak tím je to víc zajímavější, takže už jsou to spíše zrnka písku.
0: Jak odpočíváte? V jaké zemi to je, když překročíte třeba hranice?
1: Je to spíš trošku víc na sever. Je to hlavně kvůli tomu, že mám radši chladnější země, takový surovější přírodu, oceán, skály, takže je to ten sever pro mě.
0: Je to i ta příroda?
1: Je to hlavně příroda.
0: Tak k tomu se určitě dostaneme, protože tím vlastně budeme za malou chvilku začínat. Dobrý večer, Honzo.
1: Dobrý večer.

0: Ptám se farmaceuta vědce Jana Kostelníka znovu na tu přírodu, kterou jsme začali. Byl to spouštěč vlastně zájmu o přírodní vědy v tom dětství?
1: Určitě. Určitě to byl jako hlavní spouštěč. To, co vlastně bylo okolo nás, příroda, jako my miluju zelenou barvu, takže vlastně všechny jako rostliny, nejdřív kouká člověk, co okolo něj je, pak to chce trošku jako rozřezat a porozumět tomu. Takže to byl velký spouštěč.
0: A byl jste blízko té přírodě, nebo kde vlastně to konkrétně bylo?
1: Asi jo, už jako odmala jsme trávili čas hodně v přírodě, tím, že jako já jsem úplně nesportoval, ale trávili jsme čas na výletech a s rodinou, se sestrou a se s rodičema. U babiček, takže jako ta příroda vždycky byla okolo mě, že babičky bydlely na vesnicích a takže tam člověk byl v přírodě od rána, když se probudil.
0: Tak začněme teda těmi prarodiči, kde konkrétně to bylo?
1: Jedna babička, ta byla vlastně ze Šluknovského výběžku, z Jiříkova. Ta druhá, ta je z Libereckého výběžku, takže Německo-Polsko.
0: Se tam míchalo,
1: a ta je z Jindřichovic pod Smrkem. A takže vlastně krásné lesy, čistá příroda, nádherné panoramata, takže to bylo krásný. No.
0: Vy jste nicméně vyrůstal v Ústí?
1: Já jsem vyrůstal a ještě jsem v Ústí nad Labem.
0: Tam teda se potkali rodiče, nebo jak jste vy zakotvili v Ústí z těchto pohraničních výběžků?
1: No, rodiče se potkali v Děčíně, což je vlastně jako skoro co by kamenem dohodil od Ústí nad Labem. A pak zakotvili v Ústí nad Labem, spojuje to nad Labem, protože táta jezdil na lodi, jako šífák, takže to spojovalo a už tam pak zůstal. On sice pracoval v zahraničí, ale jako před revolucí pracoval jakoby pro Česplo, takže...
0: Co vám teda v tom dětství, jako tomu klukovi, říkal jste, že příliš jste nesportoval, co vám přišlo dobrodružné, zajímavé?
1: To je zajímavá otázka. Přišlo mi dobrodružní to, že jsem na něco přišel, co jsem nerozuměl. Což bylo, ať už něco zapálit, fouzovka, když to řeknu takhle, pochopit vlastně, proč to hoří. Pak, když se to posunu k té přírodě, tak proč je prostě z housenky motýl, proč je z kámenu můžu udělat jiskru a proč baterka rozsvítí žárovku, takový ty základní věci, no.
0: To znamená, že vy jste ještě o nějaké kauzalitě nebo nějaké systematičnosti v té době neměl asi ponětí, ale já nevím, pohled na pavučinu vás svým zjevem fascinoval, nebo co vás na tom konkrétně lákalo?
1: Ta různorodost, že existuje hodně, dneska bych to nazval jako systému, nebo hodně organismů, každý má nějakou svoji kauzalitu, každý má nějaký svoji pravidla a ve svým podstatě, ale stejně funguje na těch stejných principech jako my. A takhle to nazvu dneska, dřív mě asi fascinovalo to, že je to jiný a různorodý a pestrý.
0: Byly pokusy? No. Doma? Probíhali?
1: To by byla svýš asi otázka o mé rodiče, ale bylo hodně pokusů, no. Některý, co udělali úsměv, některý, co neudělali úplně úsměv, ale co musím říct, tak vždycky to provázelo jako extrémní pochopení, takže...
0: Jo, podpora, jo.
1: To bylo asi jako základ, no.
0: I zvířátka nějaká se nacházela?
1: Zvířátka začaly velmi brzy, protože jsem měl skrz moji základní školu štěstí, že, nebo štěstí, pro mě to bylo štěstí, pro rodinu úplně nevím, že jsem měl v svém okolí pána, který byl jeden z nejvýznamnějších chovatelů sklípkonů v České republice. Takže první zvířátko pokřečkovi byly sklípkani a štíři a pak hád a všechny ty exotické věci a zase to bylo z toho důvodu, že to člověk ve svém okolí neměl, no. Takže, jak jste řekla tu síť, tak jste vidíte velkýho pavouka, ale pak když vidíte většího pavouka, tak víc vidět.
0: Tak to je jasné, že se zeptám, tatínek na lodi asi mimo domov hodně.
1: No, tak když jsem byl menší, tak to bylo vždycky jak půl roku z roku.
0: Mm-hmm. Takže maminka tohle všechno hlavně snášela.
1: No a tam měla to velký pochopení, no.
0: Jo,
1: jo, to naštěstí to měla to velký pochopení, jenom jsem musel říct vždycky pravdu, co to je za zvíře, no.
0: Vy jste byli přivyklí, že táta je takhle dlouho doma, pak zase teda se vrátí. Byl to pro vás přirozený chod té rodiny?
1: Asi jo, protože když se člověk do toho jako narodí a není to tak, že by znal něco jiného a pak vznikla ta věc druhá, tak to nebere asi jako věc, která by nebyla normální. Takže to, já jsem to bral jako, ne jako automaticky, ale bylo to prostě normální.
0: Vy si to dnes se svou dcerou dovedete představit a se svou rodinou?
1: No, to je právě ono, asi ne. Asi bych se to jako nedokázal představit, i když toho času mám jako málo, mám ho méně volného, než bych chtěl, ale nechtěl, asi bych to takhle, jako až takhle moc.
0: Bral vás někdy táta na loď? Vznikl tam vztah třeba k lodím, k vodě?
1: No, to určitě jo. Skrz vlastně jako Německo, Francii, tak tam jsme jezdili pro něj a trávili jsme tam čas, takže tam tu vodu asi jako zakořenil, protože samozřejmě ta příroda je hezká, ale ta voda ke mně patří úplně v té přírodě úplně stejně, takže jako trávit čas na Rýnu, proplouvat vinicema, tak to bylo prostě jako nádherný, no, jako co bych, když se na to takhle vzpomene.
0: A byl to ten společný čas s tím...
1: A byl to ten společný čas, přesně.
0: Kdo
1: tak.
0: Byl přísnější?
1: No, asi jako máma, no, protože to by to taky asi jako řekla, že se ten táta vrátil, tak byl vždycky víc hodnější, no. Jsem se snažil být a byl, samozřejmě.
0: Potkali se jako mladí?
1: No, určitě. Potkali se vlastně na střední škole, takže vlastně jako tenkrát to tak bylo, no. Takže jako nějakých 20, okolo, asi bych to neřekl správně, nějaký 18, 19, něco takového, no.
0: Vydržel jim ten příběh? Ta cesta pokračuje po vodě?
1: Jo, jo. Jo, po vodě to je asi dobrý přirovnání, nikdy to nahoru, nikdy dolů. Asi jako všude. A jo, vydrželi, jsou furt spolu.
0: Proplouvají.
1: No. Proplouvají furt.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Farmaceut a vědec Jan Kostelník, u kterého předpokládám, že asi ten zájem o ty přírodní vědy už ve škole zatlačil do pozadí ostatní předměty. Bylo to tak?
3: No, bylo to tak, bohužel.
2: Bohužel proč? Jak to teda vypadalo konkrétně?
3: No, jak jste zmínil úplně na začátku tu racionalitu, tak já jsem měl rád tu racionalitu takovou jako kauzální, podloženou nějakou jako přírodní vědou. To znamená, vždycky si dělal srandu, že když bylo něco novýho, tak to dostal někdo Nobelovu cenu. Takže u mě to vyhrály jasně přírodní vědy a byly upozaděný takový ty věci typu český jazyk a všeobecně jako jazyky. Ne, že by mě to jako nebavilo jako literatura, ale nechápal jsem, proč bych se musel učit měkký a tvrdý i takhle složitě, když ve svým podstatě je to i, a radši jsem si věnoval něco, co jsem se asi jako v těch letech úplně neměl věnovat.
2: Zajímavé je, že vím, že na druhou stranu jste četl třeba filozofické autory, nebo že vás lákala filozofie.
3: Jo, to bylo asi tím, že mám staršího sourozence a ona k tomu tíhla a já jsem byl zvědavej, takže jsem četl, co bylo doma.
2: No a starší sourozenec, bylo to i s těmi přírodními vědami v předstihu, když to byla sestra, že jo, máte sestru?
3: Jo, jo,
2: tak starší sestru. Tak když byla starší, tak asi měla v tomhle náskok, tak mělo to vliv nějaký?
3: No, mělo to ten vliv toho, že už měla ty učebnice, z kterých já se jim mohl brát a učit se první věci v té době, když nejsem úplně jako nejstarší, ale úplně ten internet jako byl, nebyl, takže největší zdroj byly furt knížky, takže jsem se vlastně jako začal věnovat tomu, čemu ona se v té době učila, no. Jakože už měla vlastně chemii, takže já jsem jí bral ty knížky a učil jsem. Ne, že bych se to učil, snažil jsem se pochopit, co se tam píše spíš.
2: A to bylo třeba kdy? V jaké třídě?
3: No, tak sestra je o 8 let starší, teď doufám, že to řeknu špatně, že jsem na ty data úplně špatnej, ale nějaký jako druhý třídě už jsem se snažil jakoby louskat nějakou jako chemii a fyziku a tak dále. A jak říkám, vůbec mě asi jako nefascinovaly ty vzorce, fascinovala mě to, že tam něco může vyvolat nějakou reakci, takže...
2: Tam logicky asi, když jste pak opravdu začali brát fyziku, chemii, tak vy už jste spoustu věcí věděl zřejmě.
3: No, to už jsem se zase četl něco jiného. No.
2: Čím jste teda jako kluk vlastně chtěl být? Protože slovo farmaceut jste asi jako malý kluk neznal, že?
3: Ne, vůbec. Takže samozřejmě to se vrátíme k té chemii a byl to prostě pyrotechnik. To znamená, že klasicky, co udělá největší ránu, tak to prostě mi přišlo fajn a asi nevím proč, ale asi z nějakého akčního filmu jsem viděl, jak někdo dělal něco tady z toho hlediska, takže to byl jako pyrotechnik, no. Ale to mi asi jako moje babička rozmluvila, že to není úplně chytrá volba. A jako jsem nechápal, proč samozřejmě v tom věku, ale říkal jsem si, OK, tak asi budeme domyšlit o něčem jiným, no.
2: A byl jste manuálně zručný, nebo ved vás k tomu někdo?
3: Nevím, jestli bych se asi nazval sám manuálně zručným, ale asi jo, protože takhle, asi jo, že mě k tomu někdo ved, že mě nikdy ničemu někdo nebránil, tak ví to jako, že ne, nepoužij vrtačku, ne, nepoužij sekeru, ne. Takže měl jsem vždycky ovšem jako tu podporu a možnost si ty věci vyzkoušet a to asi bylo dobrý, protože z hlediska toho výzkumu je buď bohatý jako teoretický výzkum, pak ten aplikovaný, a když tam najdete tu souvislost s tím, že když něco neexistuje, tak se to v úzovkách může člověk jako zbastlit nebo vymyslet nějaký prototyp, tak je to docela fajn, protože ty mi ztrácí čas. Mm-hmm.
2: No, mě napadá, nenapadla vás medicína, tam v určitých oborech právě i ta zručnost, i ten vědecký přístup hraje roli?
3: Určitě napadla, dokonce se tam jako hlásil, nakonec dopadla volba na tu farmacii, protože mi přišla víc elegantnější v tom, že dokáže porozumět té medicínské vědě, takzvaně jako široce, odborně se jako pleotropně značí, že to víc věcí koduje jednu. A v fouzovkách tam ten detail toho lidského těla, to znamená, že jako ta anatomie a tak dále je fajn, ale rozumět i toho, jak třeba funguje to, čím léčíme a jak by to v fouzovkách mohlo být lepší, je taky fajn. A v té medicíně mi přišlo, že tohle je trošku na druhý koleji. Což je dobře, protože tam jsou na první koleji jiné věci, které jsou důležitější pro ten daný obor.
2: Inklinoval jste už k nějakému druhu výzkumu nebo vůbec jako k vývoji, že vás to zajímalo hned už na té farmacii?
3: Určitě to vlastně souvisí s tím, jak jsme se bavili na začátku s tou přírodou, takže ty víc než tak syntetická chemie, to znamená takový ty látky, které se fakt musí de novo vzít od té čisté molekuly a nějak prostě pospojovat do nějakých složitějších molekul, tak to byly ty látky brané z té přírody, to znamená třeba botanika, všeobecně jakoby farmaceutická botanika, na kterou jsem měl štěstí i na profesory na mý fakultě, který asi i tomu dali tu větší vášeň, že byli fakt špičky ve svém oboru a to mě asi jako poznamenalo napříč celou mojí kariérou, že ty látky ve své podstatě i dodneska, který nejsou vůbec třeba syntetizovatelné ve své podobě dnešníma moderníma metodama. Takže jsem rád, že jsem u toho zůstal, u té botaniky, když už to dneska není jenom botanika, ale na začátku to tak bylo.
2: Já jsem vás označila za racionálního člověka. Trefila jsem to? Máte, je to rácium pro vás v té vaší povaze a v tom řešení třeba i životních situací zásadní?
3: Jako je to tak, je to možná bohužel tak, protože někdy racionalita je tak, že upozadí ty emoce, což samozřejmě, když má člověk malý dítě a nebo má v rámci jakoby i klinické farmace nějaký pacienty. U tý to je možná dobrý, že ta empatie úplně není, protože ten pacient prostě potřebuje ten pevný bod, ale samozřejmě okolí přátel a rodiny by tu empatii jako uvítalo, no. Ale bohužel, čím víc ta racionále vstupuje do toho myšlení, tak tu empatii a ty pocity upozaďuje.
2: Takže děje se situace nějaká, třeba dramatická, vy vnímáte jako klinický obraz, jo?
3: To je možná dobrý termín, no. To se asi zapamatuju, no. Asi na něco, samozřejmě, já jsem jako velice impulzivní člověk, takový jako horkokrevný Ital, i když nejsem Ital, ale jakože, když mě do fouzovkách nikdo neposlouchá, nebo něco takového, nebo udělá něco, co by jako udělat neměl, protože to není racionální. Takže jako, ale když právě v fouzovkách by byla nějaká kritická situace, tak jsem až moc někdy racionální a je to možná asi jako dobře, když jako zachová klidnou hlavu a i v tom výzkumu to má určitě.
2: Může to působit jako jistý chlad?
3: Určitě jo.
2: A jo. Je to způsob třeba i obrany proti nějakým bolestivějším věcem nebo zraněním, že se lépe nesou?
3: Určitě. Ve své podstatě jako ta racionalita dokáže, pokud to člověk vnímá, tak to může být ve své podstatě i způsob jako vnitřní meditace, když člověk jako spolehne na tu nezlomnou vlastnost toho, že něco nějak jako funguje. Takže jo, může to být asi jako obrana. Asi to možná je moje obrana vůči možná negativním nějakým vlivům, ale tím, že asi jsem bohužel racionální odmala, tak už to tak nevnímám.
2: Kde se to vzalo? Přemýšlel jste nad tím?
3: No, to jsem nikdy nepřemýšlel, popravdě. Co zajímavá otázka na zamyšlení. Takhle úplně asi, nevím, asi dávalo mi to ten pocit toho, že ty věci, když jsou racionálně, jsou jednodušší.
2: Mm-hmm. A možná opravdu tolik nebolí.
3: Asi jo.
2: Je, to neznamená, že samozřejmě člověk není schopen, nebo naopak, že nemá rád, nebo že nedává dostatek lásky. Já se zeptám na vaši ženu. Jak jste se potkali a jak tohle přijala? Jak s tím umí pracovat?
3: No, poznali jsme se skrz přátelé, které nás jako seznámili a pracuje s tím jak kdy. Protože samozřejmě nikdy ty projevy těch emocí jsou jako žádoucí a v úzovkách nikdy tím, jak člověk ten výzkum vede a tu práci vede, tak musí dělat jako to rozhodnutí a s tím, že jako to je finální. Ale jako nikdy jako prostě život s rodinou není jenom o finálních rozhodnutích, je to o diskuzi a tam je to občas asi se mnou složitý, no. Takže jako na začátku, ona je taky asi jako moje rodina velice tolerantní a chápavá, takže to je asi moje velká výhoda.
2: No a do toho tak velká věc jako zrození dcery, tak tam jste co pochopil nebo vnímal?
3: No tak... Tam jsem pochopil, že asi jako to ani nedokážu asi jako popsat, no. To bylo hrozně silný zážitek a hlavně jak to člověk to bere tu racionálnost jako velkou, tak mu najednou přihrajou do ruky dítě a to je teď a starej se, že jo. Ne, že jako by to mělo být ve špatném slova smyslu, ale takový jako, že jako to wow prostě.
2: A vnímal se tam taky to ten vývoj, to následování, tu nezastavitelnost vlastně určitou života?
3: Jo, je to velký, moje dcera je velký průvodce mým životem, že je ve své podstatě každý rok je tam vidět nezastavitelnou cestou a je to, člověk si uvědomuje, že jako ten život teče a musí se na to soustředit.
2: Co si budeme říkat, žena je asi ta, která hodně vám to otcovství usnadnila.
3: Pro mě určitě, jakože moje rodina a moje žena, to, čeho jsem jako dokázal, nebo to, co jsme jakoby udělali v naší prací, tak to je jako, není to klišé, ale je to vždycky zásluha toho blízkého okolí, že si v podstatě ty lidi, když něco se snaží budovat, ať už je to cokoliv, tak pokud mají tu rodinu pevnou a v dobrý kompozici, tak je to vždycky jednodušší, než když je člověk na to sám. To je bezprecedentní.
2: Jste přísný táta?
3: Jak na co? Asi jo, a zároveň se snažím být i trošku tolerantní, ale všechno má své hranice.
2: No a když mluvíme o těch citech a o té něze, tak co když přijde ta holčička a dá tu pusu a pohladí tatínka?
3: Jo, no tak to je. To se rozteče skála na vodu a je to.
2: A jste ztracen.
3: A jsem ztracenou.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Farmaceut, vědec Jan Kostelník, zabývající se mimo jiné vývojem a výzkumem postbiotik nové generace. Honzo, jaký konkrétní životní impuls vás vlastně vedl k výzkumu a vývoji postbiotik? Hrálo v tom roli právě narození dcery?
3: Hrálo velkou, protože vlastně jsme už dopředu věděli, že se narodí s jednou ledvinou. V ten moment, kdy nám to jako řekli, tak to bylo jako těžký. Samozřejmě ta racionalita u mě si udělala nějakou syntézu literatury, co to znamená a jaký jsou jako pravděpodobnosti. Takže to vlastně tak nebylo tak hrozný, ale ten impuls to byl velký.
2: Rozumím tomu dobře, že jste si vyvodil z toho, že s jednou ledvinou bude mnohem rizikovější její zdraví a bude mnohem důležitější, aby byla co nejsilnější ve své imunitě.
3: Přesně tak, no. Tam ve své podstatě ten orgán je párovej a když jsme se pak jako dozvěděli, že teda ta ledvina tam je jenom jedna, byli jsme na hodně vyšetřeních, které pro ní nebyly úplně jednoduchý, takže i to ten moment nebyl úplně jednoduchý vstřebat tu bolest vodní, kdy to malý dítě neví, co se s ním děje a furt do něj něco někde píchají, strkají a někam ho jako zavírají. A člověk si jako řekne, jak by mu mohl jako pomoct s jeho zdravím a tam ve své podstatě jediný, jak mu může pomoct je, aby měl co nejsilnější imunitní systém. No.
2: Dceři je 6 let, to znamená 6 let cesty výzkumu k probiotikům. 8 dokonce, tak ještě víc. Tak mi řekněte, když bychom laicky měli vysvětlit, co jsou postbiotika nové generace a jak se liší od probiotik, které třeba lidi užívají a znají?
3: To je hrozně jednoduchá otázka.
2: A těžká odpověď,
3: protože nemám rád, pardon, když jsou věci vytržené z kontextu, ale popíšu tak hezky mechanisticky. Probiotika jsou bakterie, které jsou definované nějakou genetikou a víme, co jakoby jejich genom, takže víme jejich předpokládaný účinek. Postbiotika je trošku zajímavější sektor, protože jsou dvojeho typu, buď jakoby endo nebo exo, to znamená česky uvnitř nebo vně. Jsou to látky, které ty probiotické kultury nebo ty bakterie uvolňují do svého prostředí, například třeba při fermentaci, když fermentuje jogurt nebo vzniká z mléka jogurt. A pak jsou to ty, co jsou uvnitř a to jsou látky, které ty bakteriální kultury mají u sebe, vevnitř, ve své částici. A jsou to látky, kterými oni spolu komunikují napříč společenstvími. To znamená, je to takový jejich jazyk.
2: Aha, takže to je, když by se vás zeptala, co to znamená, že bychom se měli bavit ze střevy jejich jazykem, tak to je ten jejich jazyk, ta postbiotika.
3: Můžeme to tak říct. Samozřejmě je to nějakým způsobem správně, nemá se smysl tady dávat jako velkou přednášku, ale je to tak. Je to takovej jako jednoduchý přeneseně řečeno jazyk, kterýma oni se domlouvají, protože v podstatě bakterie tady byly dávno před námi, nějak se změnily, ale to, co se nezměnilo, je jejich jazyk.
2: Jak je třeba rozdíl v tom, kolik vstřebáme postbiotik a kolik probiotik? Je tam nějaký rozdíl?
3: Tam je velký rozdíl v tom, že vlastně jako probiotika jsou živý. A my, když je do sebe přijmeme ve formě třeba například kapsle, tak oni se v našem střevě začnou množit a dojde takzvaně jako navýšení jejich počtu, odborně se tomu říká jako shift, že se dojde vlastně k nějaký záznamu jejich aktivity. Ale naše střevo je chytrý a má jakoby určitý obranný mechanismy, který se odborně jmenují kolonizační rezistence, což zní hrozně jako brutálně, ale to střevo si umí pohlídat to, jak, co tam žije a do jaký míry tam žije. Mm-hmm. Postbiotika se nesnaží měnit hladiny bakterií, který v tom střevu žijou, ale je to spíš taková jako výživa lomeno komunikace. To znamená, že z dlouhodobého hlediska je tam líp škálovatelný ten účinek, když to řeknu.
2: Vlastně my mluvíme o doplňku stravy, jestli to říkám dobře. Ale vím, že váš výzkum vlastně jde tou medicínskou cestou, že to není ta cesta k té pilulce, že jde opravdu lékařským nebo tím vývojem jakoby lékař farmaceutickým. Jak je to těžké?
3: Hodně. Je to hodně náročný, protože samozřejmě potravinové doplňky, nutraceutika, suplementy, ať tomu říkáme, jak chceme, tak jsou legislativně svázané nějakými zákony, které v České republice, potažmo v Evropě, jsou svázané s ministerství zemědělství anebo s potravinovou agenturou v Evropské unii, což je EFSA. Léčiva jsou trošku jinačího soudku, ale samozřejmě my ten výzkum, protože background, naše pozadí je farmacie, tak ho vedeme tak, aby tam byly implementované ty principy a kauzality, tak jako ta moderní věda vyžaduje. Asi nemá smysl obhajovat, co jsou suplementy a tak dále. To je na každém, kdo si to jakoby z jeho práce usoudí, jak, co tomu bude říkat. Legislativně to je jednodušší cesta, jak dostat finální řešení k koncovnímu pacientovi. Jsou i jiné cesty, samozřejmě si zmínila ty léčiva, pak jsou naším velkým směřováním je potraviny pro zvláštní lékařské účely, kde vlastně se snažíme u pacientů ovlivňovat nutrici a je to vlastně jakoby, bude to vlastně jakoby výstupem z toho primárního výzkumu.
2: Já ještě mě zaujalo, že ten mikrobion je spojený s pokožkou, že jo? Že vy jste vlastně začínali i s tou léčbou kožních problémů ještě předtím, že jo?
3: To je pravda, v podstatě, než jsem měl dceru a než jsme pokročili i v rámci klinické farmace, i v rámci soukromé praxe někam jinam a dál, tak jsme začínali s kožníma problémama. Kde jsme samozřejmě zase klasicky skončili u kožního mikrobiomu a ta kauzalita vlastně nás posouvala k nějakým jakoby řešením, kde jsme vyvíjeli nějaké jakoby věci, které byly jakoby na míru, které jsou vlastně v principech medicíny třeba 3.0, kde se všechno dělá principálně pro toho pacienta a vždycky jsme se skončili u toho, že ta kauzalita prostě je napojený, ta pokožka na to střevo.
2: A jsme zase u toho. Vy jste už na začátku zmínil, že je důležitý ten životní styl. Asi to víme, ale znovu bychom to měli asi zopakovat, že střeva odrážejí to, jak s nimi mluvíme, jak se k ním chováme. Tak co je ta součást?
3: No, součást je to, jak jsme to hezky na začátku odevřeli, úplně její základ je ta strava a ten pohyb, protože bez toho samozřejmě to tělo funguje to, čím ho jako v uvozovkách krmíme, protože v rámci teorie holobionta, což zní jako taky zase jako hrozně technicistně, ale prostě my bychom bez bakterií v našich střevech nežili, oni bez nás jo, my bez nich ne. A to znamená, že jako tím, čím jakoby krmíme a tím krmíme sebe, tak to je vlastně obraz náš. A tím, jak se hýbeme, tak tím rozpohybováme naše tělo. To znamená, že vlastně ta kauzalita zase funguje dohromady.
2: Ta naše česká značka Axibiome, probiotik, je pro vás... Je to ten splněný sen, který jste si řekl na začátku, když se narodila dcera, že tohle chcete... nebo že jste spokojený, kam jste došli?
3: Asi je hezký vidět, že ta práce, která byla jako velice, velice dlouhá, má nějaký benefit, který dokáže přinést pro pacienty velký přínos a z hlediska toho jejich zdravotního stavu.
2: Vy jste zmiňoval, že máte rád ty severské země, tak kde jezdíte velmi často a proč?
3: Je to asi především z těch severských zemí asi Norsko, protože má nejvíc oceánu, zasahuje až úplně na sever a je nespoutaný, je tam pro mě úplně všechno.
2: A proč jste tam vůbec kdy vyrazil?
3: No, vyrazil jsem tam díky tomu, že se tam přestěhovala moje sestra.
2: Zase u té starší sestry.
3: Zase u té starší sestry, která to tam uviděla, byla tam na dovolený a tak se to zamilovala, že si vlastně jako středobod svý budoucnosti dala, že tam vlastně skončí. A moje sestra si jde velice tvrdě za tím, co chce, takže to bylo asi během pár měsíců, přestoupila v rámci práce a v té době tam spokojeně žije.
2: Mezi váma je ten větší věkový rozdíl, to znamená takový skoro dva jedináčci vedle sebe. Jaký byl ten vztah? Měl jste v ní nějaký vzor nebo měl jste k ní důvěru? Vlastně byla už skoro dospělá, když vy jste byl kluk.
3: No, určitě jo, tak já jsem měl vždycky takový člověk, který ten věkový rozdíl byl fakt velký, takže člověk se narodí v půlmu ten, když začne vnímat, nevím, nějaký 6., 7. rok, tak už to pro ně skoro dospělý, že jo. Takže asi jo, byl to ten vzor, který líbilo se mu, ona má velký sklony jako k umění a je velice precizní ve své práci, kterou dělá, takže se mi líbila i pečlivost a to, že si něco jako vysní, nebo nechci říct zamane, protože to je taky jako bezmyšlenkovitý, ale má prostě k tomu ten plán a jde si za tím, no.
2: Bylo pro vás, nebo je pro vás zajímavé to Norsko i z hlediska profese a toho, čím se zabýváte?
3: No, to je docela vtipný, ale jo, protože z hlediska vlastně jakoby látek, s kterýma pracujeme, tak hodně pracujeme s mořskýma řasama a jedna část těch je i z Norska, takže bylo fajn vidět konkrétně třeba nahoře, jak jsou Lofoty, ostrovy, které vlastně jsou z Narviku puštěny do oceánu, tak tam odtamtud máme s farem určitý typy látek, mořských řas a potažmo pak látky, které z nich získáváme, tak jsou tam odtamtud a ty řasy byl takový, asi bych to tak i nazval, že to bylo zajímavá se nad tím zamyslet, protože s mořskými řasama ne úplně všichni pracujou, není to úplně jednoduchý, ale zároveň tam to není něco, co hnedka jako každýho napadne, no.
2: Už jste tam vzal za tetou dceru a potažmo teda ženu, už tam byla rodina?
3: No to je jasný, ta dcera tam byla, myslím si, že asi 6 týdnů po narození autem.
2: Ne.
3: Jo. No, a to bylo právě o té tolerantní ženě, která to tam tím autem zvládla. No.
2: Takže to všechno vydrželi a dokonce byli nadšení.
3: V závěru určitě.

0: se Honzo teď zeptám na takové emoční vzpomínky, emoční zážitky. Mluvili jsme o tom Norsku, ale tam je i krásná architektura. Je to taky věc, kterou vnímáte, která vás nějakým způsobem oslovila?
1: Určitě, protože v tom Norsku se ta architektura extrémně spojuje s tím přírodními vlivy, takže vliv dřeva, oceli, skla. Pamatuju si, když jsem poprý byl v Oslu, to už tenkrát stála nová moza opery národní, která je vlastně působí jako mořská kra, umístěna vlastně na špičce Oslofjordu, což si myslím, doufám, že se nepletu, největší vlastně fjord vlastně jako na světě. A pak člověk z ní jde a přichází na Akebrygge, kde jsou vlastně dvě národní galerie, nebo jedno, nich mají hodně, ale jsou tam, tak je to nádherná směs dřeva, oceli, moře a ještě když je tam ta zlatá hodinka, tak to je dokonalost.
0: A propojení vlastně kultury, přírody vše a životního stylu. Jo. Protože tam jsou vlastně i obytné krásné čtvrtě. Když se zeptám jako kluka na takovou tu první nebo velkou, co si vybavíte emoci, že fakt vás to emocionálně zasáhlo, jaká to bude vzpomínka?
1: No, to bude zase asi to moře, no. Když jsem byl poprvý s rodiči se ségrou u moře, to bylo, když jsme byli, myslím, že to byla Malorka, tak člověk vidí vlastně jenom vodu. Je slaná. Klasicky tam vidí

0: Špicberky jsou už úplně pomalu úplně zmrzlý. Asi by to bylo Norsko, protože ta surovost a je by fakt, a ta krása té přírody je nádherná.
1: Jste v něčem po tátovi? Nebo ještě se zeptám takhle, má vliv ta láska k té vodě a k moři, protože asi byste chtěl být rozhodně u moře. Je tam něco po tom tátovi?
0: No, tak táta chtěl odejít na moře, ale mám mu to zakázat. Takže možná asi jo. A asi ta zručnost, no. Hmm.
1: Užíváte sám postbiotika?
0: Určitě. Já jsem razím toho, že nejdřív to člověk musí, klasický vědec, nejdřív to zkouší všechno na sobě a pak to dá teprve jako na další skupinu lidí.
1: A celá rodina?
0: Všichni.
1: Povinně musí.
0: Ne úplně povinně, ale povinně s láskou.
1: Já jsem se vás z úvodu ptala, jestli je věda posedlost. A teď se vás zeptám, jestli je to pořád radost. Nebo taky radost.
0: Je to radost, asi i posedlost. Jako já už tam asi po těch letech to člověk jako nerozlišuje. Je to vášeň, je to posedlost, neodejde od rozdělaný věci a pokusů a musí to ukončit tak, jak si představuje, aby to bylo ukončený. No. Hmm.
1: A je to i nějaká, jako pocit nějaké prospěšnosti?
0: Asi určitě jo. V podstatě ta věc je hrozně hezká, že má nějaký dopad. To znamená, že to není, pro mě bylo důležitý, že to nezůstane takzvaně v šuplíku, ale že ta aplikace a ten transfer jde do reální aplikace, no, to bylo pro mě velice důležitý.
1: Myslíte tím společenský dopad, dopad na lidské zdraví?
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Jakou roli hraje chyba?
0: No tak chyba je to nejlepší, co můžete udělat, protože bez té chyby se člověk jako neposune a kdo řekl, že nikdy neudělal žádnou chybu v jakýkoliv práci, tak nechci být vulgárně lekecá, protože ta chyba nás jako posouvá. Já jsem toho důkazem, protože ty chyby jsem dělal od narození.
1: Je dokonce ve vědě chyba vlastně často objev?
0: No tak to je asi jako všechny, nebo takhle. Velká část vědeckých objevů, i ty, který za který byly Nobelovy ceny, byla velkou měrou nejdřív chyba, ale důležitý je, že pochopili, co ta chyba znamená. To znamená, že, jako to, že to byla chyba, není nic zlehčujícího, ale pochopit, co ta chyba znamená, to je to, co z té chyby dělá ten objev.
1: Zažil jste to osobně?
0: No, nespočetněkrát.
1: A je důležité se zorientovat v pravý čas v té chybě?
0: To je pravda, je důležité se zorientovat, ale důležitý je i nemilovat tu chybu a vědět, že třeba ta chyba a to ponaučení z ní je taky slepá ulička. To je důležitý.
1: Hmm. Honzo, my jsme mluvili o cestách, tak když se na nějakou cestu vydat, tak na jakou?
0: Na tu vlastní.
1: Tak já nám to všem přeju a děkuju za návštěvu. Vážení posluchači, příjemný spánek a dobré zažívání vám přejí a loučí se Zuzana Maléřová a
0: Jan Kostelník.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Veronice se najít pravou lásku stále nedaří.
0: Proto se vydává do světa.
2: To je dobře, že jdeš do Indie. Víš co, tam jako vyšleš přání a všechno začne pracovat pro tebe.
0: Ale najde nakonec to, co hledá?
3: Veroniko Karafiátová, berete si zde přítomného Zdeňka Šámala za svého právoplatného manžela?
2: Já...
0: Láska je dobrý matroš.
1: Třetí díl rozhlasové hry Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Před chvílí tady na dvojce skončilo noční mikroforum, ve kterém si i o Norsku Zuzana Maléřová povídala se svým hostem, kterým byl Jan Kostelník. Napadlo mě, že by tento noční proud mohla odstartovat norská skupina AHA. Od mikrofonu vás zdraví Robin Šalamon. Je před námi prodloužený víkend. Na mnoha místech se uskuteční svatováclavské slavnosti. Na několik z nich vás budu zvát po půlnoci v té delší části nočního proudu. 23. hodina, téměř 31. minuta, začíná hudba, která nikdy nespí, začíná noční proud.
1: Český rozhlas Dvojka.

Tady je dvojka, tady je noční proud, máme pátek 25. září, pracující i školáci před sebou mají prodloužený víkend. Milí žáci, milé studentky, jaký jste měli tento školní týden? Ve škole se kolikrát stanou věci, které vás mohou ovlivnit po celý váš život. Abyste tomu rozuměli, jedna školní nástěnka může za to, že už 50 let milujeme hudbu skupiny U2. Pánové se dali dohromady v září roku 1976 právě díky inzerátu na školní nástěnce. Čtyři mladí irští hudebníci vytvořili jednu z největších rockových skupin v historii. Skupina U2 vydala 14 řadových alb, prodala přes 175 milionů hudebních nosičů, na svém kontě má několik cen, tuším 22 cen Grammy. V roce 2005 byla právem uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Má novinku Silencio, tady je!

Máme rok 2026, to byla irská skupina U2 a nový single Silencio. Je předzvěstí nového alba kapely, které vyjde zhruba v polovině listopadu. 23. hodina, 38. minuta, pokračuje noční proud, jsme na Slovensku. V tuto chvíli je s námi úžasná dáma, paní Marika Gombitová.

Tady je dvojka, tady je pátečně sobotní noční prout, dospívala Marika Gombitová. Marika Gombitová slaví 50 let na scéně, také významné životní jubileum před několika dny, totiž oslavila kulatou 70, tak přejeme hodně zdraví. V tomto týdnu Marika finišovala přípravy na své narozeninové turné, chystá hned 3 koncerty Marika 70, a to v Prešově, tam ten koncert bude už zítra v sobotu večer. 10. října přijde na řadu pražská O2 Arena a v listopadu pak Bratislava. Jinak, co se týká toho pražského koncertu, který se uskuteční 10. října, tak si Marika pozvala spoustu hostů, například Celeste Buckingham, Kamilu Nývltovou, Davida Žbirku, Dana Hulku, anebo tohoto slovenského chlapíka, Alana Murina.

To byl Alan Murin, který bude hostem narozeninového koncertu zpěvačky Mariky Gombitové 10. října v pražské O2 aréně. Na stejném místě, tedy v O2 aréně, příští rok v březnu, 20. března, vystoupí Teddy Swims. V lednu vydá novou desku s názvem Ugly, už teď naznačuje díky svému novému singlu Perfect Man, že se máme na co těšit. Ta písnička Perfect Man je takovou jeho osobní spovědí o nedokonalostech, o tlaku sám na sebe i o tom, že zkrátka dokonalý muž neexistuje. Tady je Teddy Swims a novinka Perfect Man na dvojce v nočním proudu.

Když mu bylo 28 let, naspíval písničku Ona je Madonna, což bylo v roce 1992. No a vidíte, a dneska mu je 62. To byl narozeninový oslavenec Robo Gregorov. Střídá ho další, dnes 71-letý Cukero. Bude zpívat do půlnoci, pak nás čekají půlnoční zprávy s Monikou Chmilovou a po nich tedy opět bude Noční prout a Robin Šalamon.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Středočeské vodárny podali trestní oznámení kvůli olovu ve vodě. Koncern Volkswagen svolává do servisu miliony aut, včetně škodovek. České tenistky porazily Španělky a jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. A dnes bude většinou slunečno s teplotami až do 22 stupňů. Je sobota 26. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Středočeské vodárny se snaží vyčistit vodojem a vodovodní síť v Odoleně, Vodě a okolí. Ve čtvrtek tam naměřili nadlimitní hodnoty olova. Přibližně 15 000 lidí proto nesmí vodu z kohoutku pít ani používat k vaření.
2: Trošku mě to zaskočilo, musím přiznat. Docela jsem se lekla.
3: Říká paní Kristýna, která přivedla svou dceru do základní školy ve Zdibech u Prahy.
2: Hned jsme se zařídili, takže jsme se nakoupili pitnou vodu a podle toho fungujeme a čekáme, co bude dál. No.
3: Školní jídelna musela vyměnit klasické talíře a příbory za jednorázové, protože by je zaměstnanci nemohli umývat. Vedení Zdib nakoupilo zásoby balené vody a rozváží je seniorům. Výpadek dodávek zasáhl také dalších 11 okolních obcí. Společnost Středočeské vodárny kvůli kontaminaci podala trestní oznámení na neznámé mého pachatele, říká její ředitel Jakub Hanzl.
4: V tuto chvíli nevíme, jaký je zdroj znečištění. Domníváme se, že to můžou být nějaké skládky, které se nachází v blízkosti těch zdrojů.
3: Kdy se podaří dodávky obnovit, zatím není jasné. Josef Beneda, Radiožurnál.
1: Po špatně uvařeném obědě ve školní jídelně v Pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.
5: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
6: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
5: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
7: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali další 5 dětí.
5: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
1: Koncern Volkswagen svolává do servisu na 4 miliony aut. Důvodem obří akce je možné opotřebení upevňovacího šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu také škodovky.
8: Týká se i automobilů Škoda.
9: Potvrdil Radiožurnálu mluvčí Škoda Auto Zbyněk Straškraba.
8: Týká se to modelu Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024.
9: Zákazníci budou podle mluvčího uvědoměni dopisem. Kdo ho nedostane, toho se oprava netýká. Je to největší svolávací akce Volkswagenu od aféry Dieselgate před 10 lety. Na náklady koncernu se ale tentokrát nebude měnit software v autech s dieslovými motory, ale šroub za zhruba 100 korun, který může obzvlášť vlivem posypové soli časem skorodovat a prasknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Papež Lev XIV. Zahájil v pátek čtyřdenní návštěvu Francie. Během projevu v Elizejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval také před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V projevu papež mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
10: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
1: Francie letos asistované sebevraždy uzákonila. Při projevu Lev 14. tento zákon nezmínil. Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout i kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Potřebné hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
11: 6, 92. Všechny. Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
12: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
11: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
13: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
11: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Provoz bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Jen od začátku týdne zemřelo na silnicích v Česku nejméně 13 lidí.
10: Naposledy zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
14: Na 11. kilometru v Teradotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
10: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní. Říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
15: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
10: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Představením Akt v Tanvaldském kině JAS začnou dnes večer oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. Pokračovat budou v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu.
16: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
17: Pak jsem se tady rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
18: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic budeme vysílat živě mezi 10. a 14. a stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z her. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté dnes odehrají první utkání pod španělským koučem Santim Deniou. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí v pražském Edenu na úvod nového ročníku Ligy národů proti Chorvatům. Radiožurnál i Radiožurnál Sport nabídnou přímý přenos celého zápasu. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. O semifinálovém vítězství nad Španělskem rozhodly už ve dvou hrách Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová nastoupila do utkání v ženské týmové soutěži po 4 letech a popsala, jak se na kurtu cítila.
19: Já vždycky cítím asi nejvíc nervy, jak hraje hymna, jak se tam držíme, nebo ne nervy, je to takový, že se mě to tak jako dotkne skoro až do slz, ale jinak si myslím, že jsem neměla nějaký extra nervy v tom zápase. Já jsem teďka vlastně od US Open nehrála zápas, takže to bylo jediný takový, že jsem se trošičku hledala na tom začátku, ten kurt je tady takový specifický, ale myslím, že jsem to potom v těch důležitých momentech zvládla dobře.
1: V nedělním finále soutěže, dříve známé jako Fed Cup, nastoupí Češky proti Ukrajinkám nebo Italkám. A hokejisté Vítkovic zůstávají v tabulce Tipsport Extraligy bez bodu. Ve čtvrtém kole prohráli v Třinci 2-8. V pátek také Litvínov podlehl Spartě doma 1-4, stejně jako Mladá Boleslav Pardubicím. Olomouc prohrála s Brnem 2-4, Kladno z Plzní 3-4 v prodloužení a Karlovy Vary doma zdolali České Budějovice 5-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D2 u Břeclavy a na D48 za Novým Jičínem. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně u sjezdu na Břeclav. Na 48. kilometru havarovalo osobní auto. Je to průjezdné, pohybují se tam ale lidé, tak zpomalte. Na dálnici D48 z Bělotína do Frýdku Místku pozor za Novým Jičínem. Na 21. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. V místě se náhle zpomaluje. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Mníškem pod Brdy. Na 15. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase. A na D1 z Kroměříže do Přerova opatrně u Hulína. Ve sjezdu na Hulín západ na kilometru 264 stojí v odstavném pruhu porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Ráno se ojediněle mohou vyskytovat mlhy. A dnes čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě maximálně 19 a na horách nejčastěji kolem 12 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
21: Právě na Dvojce skončili 10 minut po půlnoci. Je tady sobota, 26. září roku 2026. Andrea slaví svátek, tak vám dámy přejeme všechno nejlepší. Oficiálně nám odstartoval prodloužený víkend. I když samozřejmě zdravíme i vás, kteří chodíte na služby. Máte teď třeba tu noční, tak vám přejeme, aby brzy uběhla, aby proběhla v klidu. I vy se samozřejmě určitě dočkáte svého volna. Za mikrofonem nočního proudu je Robin Šalamon. Všechny vás zdravíme i nadále přeju hezký poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.

Naladili jste dvojku, posloucháte Noční proud, to byla partička, která si říká Earth, Wind and Fire. Lionel Richie musel nedávno přerušit společné turné právě se skupinou Earth, Wind and Fire, a to kvůli fibrilaci síní. Už je po zákroku, cítí se dobře, chce se na pódium vrátit co nejdříve, což chápeme, ale ať je teď Lionel Richie v klidu, odpočívá, zdraví je přece jenom přednější. Lionel Richie nám teď zaspívá baladu To Love a Woman a doprovodí ho Enrique Iglesias.

To Love Woman, Enrique Iglesias, taky Lionel Richie v nočním proudu na dvojce. Faninky a fanoušci Enrique Iglesias si dnes dají sraz u sousedů v Bratislavě, protože dnes v sobotu večer bude mít Enrique Iglesias koncert na fotbalovém stadionu v Bratislavě. Zaspívá své největší hity, pódium nasvítí stovky světel, nebudou chybět konfety, pyrotechnika i speciální efekty. Každý návštěvník koncertu dostane let náramek, takže pokud budete na koncertu v Bratislavě, tak se stanete součástí světelné choreografie. Čímž to nekončí, nad vašimi hlavami budou poletovat velké balony. Myslím si, že to bude fantastická show. Tak Enrique Iglesias v nočním proudu zaspívá ještě jednou. Je tady, jak já vždycky říkám, double nočního proudu.

To byl zpěvák Enrique Iglesias, který, jak jsem říkal před chvílí, bude mít dnes večer koncert v Bratislavě. Na to, že to je světová megastar, tak si toho moc neporučil, tedy po pořadatelích. Zhruba 2 hodiny před začátkem koncertu si přeje mít v šatně porci kuřecího masa s bramborovou kaší, k tomu chřest na olivovém oleji. Po koncertě by si pak Enrique rád dal sushi z 5hvězdičkové restaurace, pěkně zabalené v nádobách sebou, s paličkami, se sojovou omáčkou, wasabi a s házvorem. Tak doufám, že vás teď 7 minut před 12 nehoní mlsná.

kulaté 80. narozeniny. My jsme si pro vás na dnešní 11. hodinu nachystali tobogán ve stylu pocty právě pro nedvědy. Hosty Aleše Cibulky budou Zdenka Tichotová, Jiří Tichota anebo Honza Nedvěd mladší.

0: Je tady sobota 26. září roku 2026. Volno o tomto víkendu budeme mít jak v sobotu, tak v neděli. Tentokrát i v pondělí. Na pondělí připadá státní svátek. O tomto prodlouženém víkendu můžete navštívit mnoho různých svatováclavských slavností. Třeba na zámku Čechy pod Kosířem na vás v sobotu, v neděli i v pondělí mezi 10. až 16. hodinou čeká svatováclavská výprava. Pátrací hra v zámeckém parku, kterou v pondělí doplní tematicky program se služkou růženou za příběhem svatého Václava, a to o 10:30 a o 13:30 odpoledne. V sobotu, tedy dnes, můžete také na nádvoří zámku Bor oslavit svátek jablek a medu, a to mezi 13. až 18. hodinou. Během odpoledne na vás čekají různá divadla, také lidové soubory. Nebude chybět ani tradiční soutěž pro veřejnost o nejlepší jablečnou a medovou pochoutku. Bude tam samozřejmě i jarmark, občerstvení, dílničky pro děti, a hlavním hostem na nádvoří zámku Bor bude Igor Orozovič. Pustíme si ho v písničce Náušnice.
1: Z úsměvu Monilízy, malovaného barvami značky Dior, je po ránu rozpačitý impresionistický mazanec. Ze včerejší vášně a legrace je všední den a spěch do práce. Snídaně sní se sní, pár frází noblesní. Nenechala si tu nic? Hlavně všechno pozbírat, stihni tramvaj, mám tě rád. Napíšem si, všechno vem si. Nenechala si tu nic?
2: Nechala.
1: 6 molekul vůně své.
2: A 3 parfém.
1: Tak voní hřích, sám jako kůl v lůně stál. Zdvíž smázla smích, drobky básní na rtech, snídaně. Sklínka ticha, zbytky křečí v nártech, zložnice volá mě, vzpomínka lichá.

kaleidoskop dívčích jmen a vzpomínek zůstal obraz v očích jen a kamínek postelový zlatník král vládnul krásám počúraný patník zbyl a zůstal sám.

0: Iveta Bartošová, písnička Svítá na dvojce v nočním proudu. Začal nám prodloužený víkend, mám pro vás hned několik tipů, jaký můžete strávit. Například karlovarské Smetanovy saldy dnes odpoledne ožijí svatováslavskými slavnostmi. Právě Šárka Vaňková zaspívá hity Ivety Bartošové, Vojta Nedvěd zahraje písničky Bratří Nedvědů a večer pak bude patřit Kamilu Střehavkovi.
1: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

Bára Baseková, taky Kamil Střihavka. Když se snáší déšť, 5 minut před 3:15 v pátečně sobotním nočním proudu na Dvojce. Tak pojďme na další svatováslavskou akci. Tradiční svatováslavský vinný košt na vás dnes v sobotu od 14. hodiny čeká na Svitavském náměstí. Nabídne skvělé víno, bohatý hudební program. Můžete se těšit na cymbálovou muziku Galán nebo na legendární druhou trávu s Robertem Křesťanem.

sobota, je 26. září, začíná prodloužený víkend. Svatováclavský jarmark ovládne na celý prodloužený víkend náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Řemeslné stánky, ukázky výroby, gastronomie a kulturní program si můžete užít v pátek a v sobotu mezi 10. až 22. hodinou, v neděli pak do 19. a v pondělí do 17. hodiny. No a svatováclavské slavnosti zaplní dnes v sobotu také Masarykovo náměstí v Třeboni. Řemeslný trh se tam otevře v 9 hodin dopoledne. Hlavní program začne v 10. Součástí bude příjezd svatého Václava, hudba, dětské dílny a taky program věnovaný třeboňskému kaprovi. Tak bavíme se o svatováclavských slavnostech. Nějaký Václav by nám teď zaspívat mohl? Co vy na to? Tak do jedné hodiny určitě kapela Divokej byl. V té hraje a zpívá Vašek Bláha. Ten měl ve čtvrtek kulaté 50. narozeniny, tak Vašku přejeme jen to nejlepší, hodně zdravíčka, i to zpívá. No a teď nám zaspívá Václav Neckář o tom, co začalo ve středu. Podzim.

Podzim a Václav Neckář na dvojce v nočním proudu. V den státního svátku, tedy v pondělí 28. září mezi 9. až 17. hodinou se v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora u Pardubic uskuteční svatováclavská Perníková tlačenice. Všichni malí i velcí návštěvníci Perníkové chaloupky si budou moci vyzkoušet perníkářské řemeslo laskavé paní Ježibaby. Budete si taky moci vytlačit vonavý medový perníček do formy s motivem svatého Václava. Tak co vám teď asi pustím za písničku? Co myslíte?

0: Tak jako každou noc, i dnes v noci pro vás na dvojce živě vysíláme noční proud. Zdraví vás Robin Šalamon. V pondělí mikrofon a mixážní pult patří Martinu Hrdinkovi, v úterý Jitce Benešové. Ve středu s vámi bývá Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já, Robin Šalamon, v sobotu se jako vždy střídají pánové Hrdinka Skalka Vrba a nedělní noční proudy patří Zdeňku Vrbovi. Je sobota, je 26. září roku 2026 a právě dnes uplynulo 23 let od smrti britského rockového zpěváka Roberta Palmera. Opustil nás tedy v roce 2003. Velmi mlád, bylo to v Paříži, bylo mu 54 let a byla to bohužel srdeční zástava. Tak na něj teď zavzpomínáme díky hitu Nobody Knows.
1: Český rozhlas 2.

To byl Robert Palmer, Know By Now, tady u nás na dvojce v nočním proudu. Pojďme do 26. září roku 1992. Toho dne se na vrchol britské hitparády dostala Belinda Carlisle se svým výběrem The Best of Belinda Carlisle Volume 1. Mimochodem, toto album nabízí opravdu legendární písně, ať už Heaven is a Place on Earth, je tam We Want the Same Thing, taky Circling the Sand, Leave a Light On, najdete tam i La Lunu, I Get Weak, anebo písničku, kterou si teď připomeneme, Live Your Life, Be Free. Toto je Belinda Carlisle.

0: Za minutu bude 13:15, doufám, že se vám ještě nechce spát. Jak jsem říkal, začal prodloužený víkend, svatováclavský víkend, je plný slavností. Teď tady mám něco pro pejskaře a čtyřnohé společníky. V neděli se na pláži u Vrbiček u Plumlovské přehrady od 9 hodin dopoledne uskuteční voříškyáda. Připravená bude výstava psů s průkazem původu, bez průkazu původu i voříšků a také doprovodný program pro psy, děti a celé rodiny. Výnos z akce podpoří obnovu kinologického klubu Prostějov.
1: Legenda nočního proudu.
0: A teď už je tu Marie Rotrová s písničkou tak trochu stylovou. Jmenuje se Muž.

Marie Rotrová, Muž a pes, tady u nás na dvojce v nočním proudu. Ve středu začal podzim, to znamená, že dny se zkracují, večery se prodlužují, tak možná, že jste před lety poslouchali písničky Gianni Nannini, ale možná toho nevíte moc o jejím osobním životě. To se může změnit, protože na streamovacích službách najdete film Pěkná rebelka, což je film, který mapuje 3 desetiletí života Gianni Nannini, ukazuje její dětství v Toskánsku a různé překážky i v rodině při té cestě za snem stát se slavnou rockovou star. Tak jak už jsem říkal, večery se prodlužují, tak si pustíte třeba Pěknou rebelku a dozvíte se ledacos o této dámě, o Gianni Nannini.

Posloucháte Dvojku, posloucháte Noční proud. Teď se vrátíme do roku 1993. Zavzpomínáme si na éru chlapecké skupiny Take That. Pustíme si videoklip, ne, videoklip, který pouštět nemůžu, ale pustíme si písničku Pray. Videoklip k této písničce se natáčel v Mexiku.

Patrick Kelly. No a v roce 2026 se skupina Take That spojila hudebně právě s Michaelem Patrickem Kellym a vznikla z toho píseň Feel My Love. Don't blow.

To byl double nočního proudu skupina Take That, nejdříve písnička Pray a teď novinka Feel My Love, což je písnička, ve které Take That zpívali s Michaelem Patrickem Kellym. Máme 26. září roku 2026, i když to byl nakonec největší hudební průšvih všech dob, protože to nebyli oni, kdo skutečně zpívali, tak před 37 lety v tomto zářijovém týdnu roku 1989 se mimořádně dařilo dvojici Milli Vanilli. Objevili se totiž na vrcholu amerického singlového i albového žebříčku. V singlovém žebříčku bodovali s písní Girl, I'm Gonna Miss You a v tom albovém zase bodoval titul Girl, You Know It's True. Tak si dáme tu druhou zmiňovanou.

0: To byly Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Máme 4 minuty po 1:30, stále posloucháte Dvojku, stále posloucháte Noční proud. Anaka na příští rok chystá velký koncert, který už ale stihla vyprodat, koncert v O2 Univerzum, který odehraje 23. dubna 2027 s Českým národním symfonickým orchestrem. A vzhledem k tomu, že je o Anuka velký zájem, tak Anaka přidala druhý termín a ještě jeden koncert v O2 Univerzu odehraje, a to hned o den později, 24. dubna 2027. A já věřím, že dojde i na tuto nádhernou baladu, kterou si teď pouštíme v Nočním proudu. Jmenuje se Tamarišek.
1: Legenda Nočního proudu.
0: Je tu Anaka.

Tamarešek, zpěvačka Anna K. v nočním proudu na Dvojce. Před námi skupina Opět a Radeček. Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček samozřejmě intenzivně trénuje na Stardance. Trénuje už asi 8. týden, zhruba 8 hodin denně. Začali se samozřejmě navštěvovat i s ostatními účastníky soutěže pod záminkou čerpání inspirace, ale chtějí si zkrátka orazit a popovídat si, aby si zkrátka zvykli i na publikum, protože on se obává, že na přímý přenos ho nepřipraví vůbec nic. Má z toho údajně stažený žaludek. Já věřím, že nebude tak zle. Jinak minulý týden právě Tomáše Poláka a jeho taneční partnerku navštívil hlavní choreograf Stardance Martin Kolda. Dal mu údajně za uši, prý markíruje, jinými slovy, do toho tance nedává všechno. Tak věříme, že se všechno vypiluje, že to Tomáš zvládne a že mu budete držet palce ve Stardance, což je samozřejmě taneční soutěž České televize, která odstartuje už v říjnu.

Neříkej, co má se stát, to byla Eva Farná, minutu po 2:45, tady na dvojce v nočním proudu. Je sobota, je 26. září a už ve středu 30. září se do kin dostane snímek Linkin Park Unshatter. Skupina Linkin Park se v posledních několika letech, dá se říci, hledala, rozhodla se pro různé změny. Nakonec našla zpěvačku Emily Armstrong, tak pokud se chcete podívat do zákulisí návratu skupiny Linkin Park od těch prvních společných studiových setkáních v roce 2022 přes vznik Alba From Zero až po velkolepé vystoupení v São Paulo, tak máte jedinečnou možnost právě v tomto snímku Linkin Park Unshatter, který do kin, do českých kin, dorazí už ve středu.

To byla skupina Linkin Park na dvojce v nočním proudu. Je sobota, je 26. září a právě dnes se na letišti u Chotěboře uskuteční benefiční festival Mlýnfest. Festival vznikl na podporu lesní mateřské školy a základní školy na Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. Celý výtěžek z akce tady bude věnován právě na dostavbu školních prostor, aby děti mohly pokračovat ve vzdělávání v bezpečném a kvalitním zázemí. Tak se přijďte i vy na letiště u Chotěboře dnes v sobotu užít Mlýnfest, což je festival plný hudby, divadla, dílníček a samozřejmě skvělých zpěváků a skupin. Dnes tam vystoupí Rangers, Taxmani, Pavlína Jíšová, Zelenáči, Michal Tučný, Revival. A když jsem zmiňoval Rangers, tak si je pustíme.

500 mil a skupina Rangers v závěru páteční sobotního nočního proudu tady na dvojce. Po druhé hodině si s námi budete moci opět oslavit kulaté 80. narozeniny herečky Daniely Kolářové. Dnes ve 23.30 se tady na dvojce opět ozve znělka nočního proudu a do ní promluví Martin Hrdinka. Moc se na vás těší. Loučí se Robin Šalamon. Díky, že jste poslouchali tento noční proud. Díky, že budete poslouchat i ten další. Díky za to, že posloucháte dvojku. Díky za to, že posloucháte Český rozhlas. Budu tu s vámi opět v pátek, to už bude říjen, 2. října, tak se taky těším. No a máme 26. září, takže kdyby žila, tak by dnes 78. narozeniny oslavila skvělá dáma, paní Olivia Newton-John, tak na ní teď zavzpomínáme díky písničce Physical. Ode mě všechno, loučím se, přeju vám klidnou noc s dvojkou, poslouchejte nás. A nepřelaďujte.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

Děkujeme. Děkujeme moc. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, milí posluchači na dvojce na pohodě. Tenhle nádherný potlesk, to je naprosto vyprodané vršovické divadlo Mana. V přímém přenosu začíná tobogán. Hezký den, děkujeme. Dámy a pánové, milí hosté tady v hledišti, šetřete tlapičky. Budete je potřebovat, protože kdybyste viděli tu sestavu osob,